Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho

Dobrý den, dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková pohlazení a dnes to vezmeme jako takový malý kvíz. Vyzkoušíme, jaké máte znalosti a rozpoznávací schopnosti, co se našeho žánru týče. Vždycky pustím nějakou písničku, během které se můžete domnívat, dohadovat a hádat. A na konci řeknu, kdo pak nám ji hrál. Nikam nepište, nikam nevolejte, můžete vyhrát pouze dobrý pocit. A samozřejmě nepodvádějte s umělou inteligencí. Jdeme na to. Poznáte, kdo hraje tuhle píseň?

Poznali jste? Písnička Kamkoliv, možná ji znáte v bluegrassovější úpravě od skupiny Madalen, ale autorem je Honza Adamec se svou ženou Blankou, tedy hanácká kapela AM Úlet v této folkrockovější úpravě. Výborná kapela. Pokud jste poznali, gratuluji. Zkusíme ještě něco těžšího.

To bych smekl klobouk, pokud byste tohle poznali. Kapela, která už mnoho let neexistuje a která působila v okolí Poličky a Litomyšle. Říkali si na pár chvil, písnička se jmenovala Nádherných pět. Nenechali bohužel po sobě ani album, jen pár demosnímků. A myslím, že už je to opravdu tak více než 20 let, co nehrají. Škoda. Pojďme dál v našem miniaturním kvízu. Pokud poznáte následujícího interpreta, tak jste opravdu znalci. Kdyby vás zajímalo, proč vás tak trápím, tak proto bych vám ukázal, jak je folková scéna pestrá, bezbřehá a neviditelná, ale hezká.

Ne, to není devítka, i když to nese stopy devítky, protože tahle kapela s devítkou hodně kamarádila. Brněnské pocity. Písnička se jmenovala Stokrát víc. Tak pojďme dále. Vymeteme kouty naší fonotéky, a to myslím opravdu zapomenuté kouty. Poznáte následující písničku?

severočeští bluegrassáci možná zaržáli, protože tahle kapela nedávno obnovila svou činnost a možná jste i rozpoznali v dívčím hlase frontmanku skupiny Lady Birds Alenku Scherstein-Vítovou. Tahle kapela se ale jmenuje Bluegrass Bazar. Písničku, kterou jsem vybral, jsme si u nás ještě nikdy nehráli, jmenuje se Poselství věku. A pokračujeme v našich hádankách o folkové scéně. Tentokrát to bude dvojice písniček.

Věřím, že tohle pro znalce našeho žánru byl trošku lehčí oříšek. Obě písničky měly stejného protagonistu, autora Honza Řepka. Úžasný tichý písničkář, stále působící. Velice moudrý člověk, který dělá fajnovou muziku už od dob, kdy spolu hrávali v duo Nestíháme s Petrem Ovsenákem. Ostatně to byla ta druhá písnička Jdu. První se jmenovala Až se vdáš. Tak pojďme dále. Už je to něco živelnějšího, že jo? Znáte tuhle?

Kuras ovšem s typickými jihočeskými prvky a fenomenálním zpěvem. To bylo vždycky typické pro skupinu Sem tam. Prý už bohužel také neexistuje, i když část kapely, především vokální část kapely, přešla do spolupráce s Vojtou Zíchou v kapele Druhá míza a po odchodu Vojty Zíchy mezi Nebeské muzikanty si říkají Třetí míza, pokud se nepletu. Vřele doporučuji, najděte si je. To myslím, že bylo docela snadné. Dáme si teď něco opravdu, opravdu těžkého.

co poznali jste? No, Čechomoří přístup, naprosto typický samozřejmě, ale pokud říkáte Čechomor, tak to není úplně přesné, protože nahrávka pochází z doby, kdy si Čechomor říkával Českomoravská hudební společnost a byli v tom trošku jiní muzikanti. Ale uznávám, byl to trochu blafák. Tak si to vynahradíme něčím ještě těžším.

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Vazbou končí nahrávka, kterou jste patrně nemohli znát, protože asi nikdy ani nevyšla veřejně ven. Navíc pochází z roku 1981, tak to už byste museli být velicí znalci, pokud byste tohle pamatovali, a pamětníci samozřejmě. Byla to severočeská skupina Tulačky. Samozřejmě přes znělku ještě zazněla jedna taková rozverná píseň, a mnohem mladší, a v ní jste mohli rozpoznat dnes už neexistující rodinnou kapelu, která si říkala Švédova trojka. Tak pojďme dále, pokračujeme v dnešním kvízu folkových osobností, známých i neznámých. Tohle myslím, že je známý písničkář, toho byste mohli poznat, protože nikdo jiný nemá takovou barvu hlasu.

písní, co jsem nikdy nehrál, a tolik akordů, co vůbec neumím. Tisíce hezkých prvních slok a já v nich bloudím jako cvok a často nevím, kudy dál. A mezi básníky mě taky nikdo nezval. Dávno si nemyslím, že všemu rozumím. Člověk by neměl zůstat sám. Dneska už těžko spočítám, kolikrát brečel jsem a kolikrát se smál. Zavolej, prosím tě, zavolej. Zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje. Tak zavolej, klidně mi zavolej. Zavolej třeba pro radost. Člověčí lásky přece není nikdy dost. Proto mi zavolej.

Jsem tulák prostoru a všech časových pásem, na mléčné dráze červený trpaslík. Po cestě z noci do rána potkávám Aldebarana a do tmy volám, chvilku stůj. Možná, že jednou jedna řekne, jenom tvá jsem, abych jí hýčkal a ze všech trablů slík té holce hodné úžasu zapletu růže do vlasu a řeknu, lásko moje, navždy budu tvůj. Zavolej, prosím tě, zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

0: Tak tohle myslím, že bylo snadné poznat. Petr Rýmský, majitel úžasného, nezaměnitelného, hlubokého hlasu, velice moudrý pán a hlavně fenomenální kytarista. Mohu doporučit jeho lekce, které stále pořádá a disponuje poměrně svérázným přístupem právě k rozpoznávání harmonií. Pojďme dále. Jakou další hádanku mám pro vás nachystanou? Poznáte tohle?
1: V měsíčním svitu se utápím, roli svou dohrál jsem nejvyšší dní. I hrad z písku má svůj příkop a chrám s rukou

jako když obrátíš v orloj řád naopak. Ještě pár tepů a pak nám překročím.

Poznali jste? Pokud ano, tak jste znalci. I když tahle kapela se nedávno probudila k životu, dává o sobě hodně vědět. Brněnské svítání, ale tohle byla historická nahrávka písničky Zběh. Následují dvě písně a možná dám malou nápovědu, že se teď podíváme do Plzeňského kraje.

Tady sama se hodně napověděl tím plzeňským regionem. Obě písničky mají stejného autora a v prvním případě v písně Triola to byl zároveň interpret Michal Vilí Sedláček. Skvělý písničkář, úžasný muzikant, vystupující se svou ženou a teď i v rozšířené sestavě. Nedávno jsem viděl jejich vystoupení a byl jsem nadšený. A jinak je to velmi šikovný, rizikový dřevorubec. Z jeho husarských kousků se tají dech, když ho vidím líst někde po stromech, jak jsem měl nedávno možnost osobně. Druhá písnička byla také od Michala Vilí Sedláčka, tedy z autorského pera, ale v podání dua, které si říkalo My tři. Nezaměňovat s pražskou kapelou My tři a Vy. Ani nevím, jestli manželé Soukupovi ještě hrají. Strašně dlouho jsem je neviděla, moc rád bych je potkal. Tak, jdeme dále. Ještě pár záhadných písní stihneme. Poznáte následujícího interpreta?

0: No tak to bylo snadné, Pavlína Jíšová, že? Řekli jste si možná většina z vás, ale to byl blafák. Je to její klon, dcera Adéla tohoto času, Bohadlová, prosím vás. Rozlišujte jemné niance. Písnička z jejího solového alba Dobrodruh se jmenovala Planety, úvodní píseň. Tak, a to jsme došli nakonec vydání dnešních hádanek v rámci pořadu Folková pohlazení. Stihneme ještě jednu. Pokud budete vědět, tak jste borci, pokud nebudete vědět, tak vám to třeba bude chvilku hlodat hlavou. A pokud vás to bude hodně trápit, tak budete hledat a třeba i najdete něco, co neznáte. Můžeme se s tím rozloučit? Naslyšenou za týden se bude těšit Vítě Traníček. Opatrujte se a mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Taky jste se těšili jako my dva, my, co jsme ve studiu, Patrik Rozehnal a Pepa Fousek je tu. Zdravím, Pepo.
3: Zdravím posluchače.
2: Ano, a máš nějaký verš na úvod, čím bychom to
3: samozřejmě
2: uvedli?
3: Samozřejmě, jako vždy.
2: Povídej.
3: Srdečně vás zdravím, lidé. Věřím, že vás potěší humor, který v rozhlase má vždy laskavé přístřeší.
1: Humoriáda.

0: Začínáme naplno ukázkou číslo 1, to vybírá jako vždycky host, dnes je to Pepa Fousek, tak seznam je připraven, jsem zvědav.
1: Zvědav.
0: No,
1: co, no, já co dáš? Ne. Jiří Krampol a Miroslav Šimek.
0: Jistota.
1: Vzpomínka na ně na oba.
0: Očista, tak se jmenuje tahle ukázka.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, do naší redakce přišla mnoho dotazů a dopisů, ve kterých se zajímáte o to, zda se v letošní zimě nebude opakovat kalamita v dopravě z minulých let. Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Soudru inženýre, obyvatelé našeho hlavního města se právem obávají, aby se neopakovala kalamita z loňské zimy, kdy jste situaci na veřejných komunikacích jednoduše nezvládli. Jak jste připraveni letos?
3: Soli máme dost.
2: Ale to jste loni tvrdili také.
3: To je pravda, ale letos jí máme ještě víc, protože zbyla od loňska.
2: A jak to, že vám zbyla?
3: To je velmi jednoduché. Neměli kdo rozvést.
2: Ale vždyť jste loni v říjnu tvrdil, že jste připraven čelit jakýmkoliv záludnostem a rozmarům zimy.
3: Také jsme byli připraveni a čelili jsme. Ale nikdo nemohl počítat s tím, že 6 studentů brigádníků cizí národnosti se sněhu lekne, neboť sníh viděli poprvé, opustí nám násypné vozy se solí a vrátí se k nic neřešícímu postávání před tuzexem.
2: Soudru inženýre, byly snad s těmito brigádníky ještě nějaké další potíže?
3: Ano, byli. Tak například studenti brigádníci chtěli vyplácet odlučné podle kilometrů od místa bydliště.
2: A váš podnik Očista do čista má ale přeci své stále zaměstnance.
3: Ano, má. Ale naši zaměstnanci se v době kalamity účastnili důležitého kurzu. Zima je za dveřmi. Ale my jí dveře přirazíme, který byl z původního říjnového termínu pro nemoc instruktora soudruha inženýra Oblevy přeložen na prosinec.
2: Občané ve svých dopisech mají dojem, že stále loňské zimě příliš dveře nepřirazili.
3: Nepřirazili. Občané by si měli uvědomit, že loňská zima byla extrémní. Rekapitulujme. Nejdříve napadl sníh, a potom začalo mrznout. A to byl bohužel náš konec.
2: No. Vaši zaměstnanci tvrdí, že hlavní vinu na tom nese soudruh Obleva, který s něčím takovým v kurzech vůbec nepočítal. Naopak říkal, že sníh je přežitkem minulosti.
3: Ano, hlavní vinu na tom má soudruh inženýr Obleva. Také byl za to za trest povýšen a přeřazen do oddělení dešťů.
2: A mohu se zeptat, na čem pracuje soudruh Obleva v současné době?
3: Tak pokud jsem správně informován, připravuje kurz, z tohoto mráčku nám pršet nebude.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zvesela s ukázkami i s povídáním z hosty, které máme. Dnes je tím hostem Pepa Fousek, tak on samozřejmě se s Jirkou Krampolem i Miloslavem Šimkem velmi dobře znal, protože v jednom divadle jste v podstatě vystupovali. Ty dáváš dohromady takový soupis těch asi 80 osobností, které ti životem prošly.
1: Už to mám hotové.
0: Už to máš hotové.
1: Čekám už nakladatele.
0: A napsal jsi něco i třeba na Slávka Šimka nebo něco takové, nějaký verší?
1: Samozřejmě Grossman Šimek, pan Suchý, to byl první na prvních místech. Na Slávka Šimka u nás pevnou rukou. Ano. A je to dobře, teď mu za to děkuju do nebe. Nekouřit, nepít, zodpovědně k lidem. Napsal jsem, pedagog byl naším šéfem, on snad říct si dovolí, že jsme byli jeho děti, které kráčí do školy. V mém souboru bude kázeň, dejme s Bohem únavě, v tomhle světě učme žáky, ušlechtilé zábavě.
0: No to je hezký. Určitě má radost.
1: Já si myslím, že No tak scházejme, už jich hodně odešlo, ale já si myslím, že ten odkaz je tady, pořád je mají lidi rádi, pořád se objeví na televizi, tak jsou tady. Mm-hmm. Kolikrát nám kritizovali a dneska najednou, já myslím, že co je dobré, to zůstane a já mám rád, že to laskavý humor, když to dává lidem naději, i když kolikrát jsme si rejpli a tak dále, ale teď si říkám, budu psát laskavě, protože svět není jednoduchý a je směšné být odvážným, když se smí.
0: Moudrá věta Pepi Fouska. A dělá prostor pro vaše hlasování. Vyberete si ještě jednou, tedy scénku nazvanou Očista do čista s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem, nebo dáte přednost úvahám o manželství a stáří s Milošem Kopeckým, Tomášem Slámou a Jiřinou Bohdalovou z Mikrofora v Redutě. Vybíráte na telefonu 731 800 900, vybíráte i v SMS-kách, které posíláte s heslem Humor mezera A pro první ukázku nebo Humor mezera B pro tu druhou na číslo 90 011 04. A my tady ve studiu ty vaše hlasy budeme sčítat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračujeme dál v telefonátech v rozhodování o tom, zdali pustit ke slovu zpátky Miroslava Šimka, Jiřího Krampola ve scénce nebo Miloše Kopeckého s Jiřinou Bohdalovou a Tomášem Slámou. Rozhodujete v Humoriádě na telefonu. Vy si vybíráte tu ukázku podle svého. 731 800 900 náš telefon a pobavit se můžete i s Pepou Fouskem.
4: Dobrý den, Ivan Nová Paka, a hlasuji pro Očista do čista.
3: Varianta A. Píšu, děkuju a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, přeji panu Dvíze s novýma. Já zdravím pana Pouska.
6: Děkuju.
5: A přejím Ačko.
3: Dobře, děkuju. Zároveň poprosím, když nám voláte, nezapomeňte si také stišit rádio, ať si dobře rozumíme, bez ozvěny. Kdo tam je teď? No,
5: halo,
3: to je zrovna ten případ. Vy nám tam zase zvoníte. Teď jsem říkal, abyste stišili rádio, jinak si nerozumíme.
5: Velké Dílovice, Slípáci, zdravím vás.
3: Ano,
6: zdravím.
3: A co vybíráte?
5: Ačko.
3: Dobře, zapisuju. Děkuju. Kdo dál?
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do rádia. A přeji si pokračování. Naschledanou.
3: Naslyšenou, mějte se pěkně. No tak
6: naschle.
3: Pepo dobře si vybral, protože ukázka A zabrala Očista do čista. Tím pádem na základě přání posluchačů bude pokračovat.
8: Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Jestli tomu dobře rozumím, v letošní zimě by s dopravou neměly být žádné potíže.
9: No tak to tomu rozumíte špatně. Všechno záleží na rozmarech matky přírody. Našimi hlavními nepřáteli jsou sníh, déšť, mráz, vítr a chumelenice. A proti těmto živlům máme pouze dvě zbraně. Sůl a písek. Ale když se proti nám živly spojí a spiknou, tak jsme, no víte kde.
8: Ano, to vím, samozřejmě. Ale máte přeci mechanizaci.
9: Ano, mechanizaci máme, ale chcete slyšet upřímnou odpověď?
8: To bych rád.
9: Mechanizace živly většinou jen podráždí. Napadne-li sněhu málo, mechanizace je zbytečná. Napadne-li sněhu hodně, stroje nevyjedou.
8: Občané si stěžují, že když solíte podvozky aut, obuv a oděvy trpí.
9: Podívejte se. Naše české boty a česká auta to vydrží. A kvůli italským střevíčkům a módním autíčkům z ošizeného plechu zahraniční výroby vozovky sladit nebudeme.
8: Takže, jak se zdá, budete solit i letos.
9: Asi takhle. Pokud se teplota v zimních měsících udrží nad nulou, mohu občanům našeho hlavního města přislíbit, že solit budeme minimálně. Jen tak, abych řekl pro chuť.
8: No, soudru inženýre, co byste v závěru našeho rozhovoru vzkázal občanům našeho hlavního města?
9: Tak, aby si dříve, nežli začnou psát kritické dopisy, zametli sníh před vlastním prahem. A my jsme jim pak nemuseli ukládat pokuty. A co se soli týče, v příštím roce budeme solit všichni.
8: Děkuji vám za rozhovor.
0: Humoriáda.
3: Tak ukázka opět semaforská, jeden člen semaforu toho, tak jak ho známe z těch 80. let, dejme tomu Pepa Fousek s námi ve studiu. Ty ale jsi měl šanci, my mluvíme o Miloslavovi Šimkovi, ten už tu léta není od roku 2004, ale kdo na světě zůstal a s kým ty se dobře znáš, je jeho žena.
6: Viděl, samozřejmě.
3: Viděl jsi se s ní teď někdy?
6: Rád, no to byla moje, zároveň teď jsem našel nedávno knihu.
3: Ano.
6: Malinkou, kde píše Za vánoční pohodu Pepikovi Fouskovi, že aby poznal méně hněvu a méně závisti. Něco takové, to je knížka nějakého italského básníka, tak jsem jí volal a to bylo potom vystoupení v semaforu, co jsem měl teď 3.9. To s vámi udělali 3.9. To já jsem 39. ročník narozen. Já měl z toho trošku hrůzu, protože mám nějaký starosti a volá mi a ona mi vždycky říkala pravdu o mých epigramech, aforismech, nekompromisně, že u tohle je dobrý, ale jemně, nekompromisně, ale jemně. A já jsem si dokázal brát taky rady od druhých, protože taky je to učitelka, že? A hlavně znala Slavka, znala mě, ale musím se pochlubit tím, že když jsme třeba napsali knihu Putování s oslem, nebo hru Prospej byla Hurvínka, dvě hry jsme napsali, tak když to opravovala někdy a koukala do toho, hleděla do toho, tak četla víc mé písmo, dokázala rozluštit než svého manžela. A přitom já to moje písmo, vždycky říkali ve škole, Fousek píše jako kůň zadní nohou. Já měl hrozný, a dneska mám velký problémy, když píšu, píšu hrozně rychle. Ten mozek mi nějak pracuje, ty nápady, abych nestratil, ale snažím se už psát srozumitelně.
3: Na konci řádku už nevíš, po sobě nepřečteš ten začátek, chceš říct.
6: No já jo.
3: Ty jo, ale,
6: no, ale někdy ne. Někdy ne. Někdy mi pomáhala moje žena Jarmila, říkala, no když tohle je z, já píšu z, který se psalo za Rakouska Uherska ještě.
3: Počkejte, to z, jaký s tou kličkou?
6: No, do z, to je takový jako háček a dole jako i ocásek.
3: Ano, klička dole.
6: No to já píšu, protože mi se to líbilo, tak to dodnes píšu.
3: Prosím tě, a když proškrtáváš třeba prázdné políčko v dotazníku nebo tak, děláš to taky s takovou bublinkou kličkou a takovou jako secesní kličku, nebo děláš prostě rovnou čáru? Moje babička vždycky proškrtávala, že udělala takovou tu tečku jak notu, ano, pak udělala takový oblouček jak esko, jela šikmo přes to a tam to zase zakroutila na druhou stranu. No prostě no, to bylo výtvarný dílo.
6: To slovo dotazník já nemám rád, protože já jsem, když jsme přilítali do Ameriky, tak do New Yorku tenkrát, tak všichni čekali Greenhorn, že ho vyčítal na mě, protože mu mi dali dotazník a já měl napsat do toho dotazníku všechny věci, jako že yes, takhle nějakou už fajfku a já jsem si to zpět, udělal jsem to na druhou stranu a ta černá Američanka příjemná se rozesmála a řekla, ukázala to kolegům a řekla, abych šel a já jsem napsal, že jsem narkoman, že nesmím tady do toho, že jsem byl, že mám zakaz v tomhle státu, že používám marihuany, kokain, že jsem byl trestaný, já to všechno udělal to na té druhé straně, místo ano, ne, tak jsem napsal ano.
3: Ano.
6: Teď tím, že jsem se učil jenom rusky a anglicky umím akorát yes.
3: Vidíte, koho tady máme před sebou. Kdo všechno může před mikrofon Českého rozhlasu.
6: A kdo se přiznává, víte?
3: Ano. Vážení, budeme za chvíli vybírat další ukázku, tedy bude vybírat Pepa Fousek a já doufám, že mu potom taky pomůžete. Tohle je pořad, který dobře znáte a já doufám, že máte rádi.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Koho odvysíláme, komu dáme prostor, koho vybereš?
2: Já bych myslel, že Tonda Prajza, protože jsem ho slyšel jednou dobrý vypravěč, klobouk dolů,
1: ano.
2: Ale málo ho znám, tak jsem zvědav sám.
1: Dobře, no tak jo, máme všechno možný, tak dáme i tohle.
3: Čili už to jaksi zaniklo, ale pamatujete si určitě všetci, že se dávali prvé ve fabrikách ty poukaze do lázní. U nás také jeden dostala Franska Hrstkova, její Lojza napřed trochu brbla, nech je ju pustit, baví však. Lojzí do teplů směroch s pojem a už jdeš do lázní a co já sám doma a kde si, co si, na nakonec upustí. A Lojzina už v těch lázniach byla týdeň a měla se dobře po všech stránkách. Který si deň odpovědně jde o koho výkladu a koho nevidí naproti. Lojza její chlap hned se objali, ptulali, Lojzíčku, kde se tady bereš? Ale Františko, co ti budu cigánit? Bylo mě smutno po tobě, to jsem dojel za tebou se trochu potěšit. Však od radosti jenom kvétu. Tož napřed šli pěkně něco pojest, popili, no a než se nadáli, už by večer. Tak se hned zebrali a už to hajdy do parku. Tam se hned stůlili pod první kest, na který trefili. Však se nebylo čen divý, týden spolu nebyli, já bych nebyl lepší. Když byli teprů roh svojí, ale v tom nejlepším se nad něma ozvalo. Co to tu vyváděte? Stál u nich policajt. Lojza začal cosi koktat jak kulomet, že dnes dojel a že toto pod ním je jeho žena. Ale policajt jenom má v ruku, to mě nezajímá, to je vaša věc. Měli jste jít někde dalej. A ne tady na kraji parku vyvádět jako svatební noci. Nebudu se s váma rýpat, zaplatíte pokutu. Lojza ten už držal radši hubu. A jenom čekal, jak to dopadne. Však chudák funěl jak divočák v pohodě. Policaj praví, podívajte se. Tady vy, pane, zaplatíte 50 korun pokuty a táto dáma pod váma 100. Lojza už vytahoval peněženku, vtedy se mu to v hlavě jaksi rozležalo. Praví si, hrdech, jak to je možné? Já 50 a moja 100. Ptá se toho policajta, počúvajte, jak je to možné, že já mám platit 50 korun a moja 100? Proč ona o 50 korun víc? On praví, to máte tak, pane, víte, vás je tu chytu poprvní. Ale tu robu pod váma už potřetí, abyste...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Lidový vypravěč, veselé příběhy, možná nějaký další vyberete i vy. Posluchači, zatím neřeknu to druhé jméno, budu ještě chvíli přemýšlet, koho proti nasadit, jestli nějaké silné jméno nebo muže, ženu, uvidím, budu přemýšlet. Ale chci se zeptat Pepi Fouska. Pepo, tak ty jsi autor mnoha textů, máš přichystán nějaký verš nebo něco, co si třeba v poslední době vytvořil, co bychom mohli teď ještě zmínit takhle při té příležitosti, když tě tu máme naživo?
2: No, můžu, já jsem teď udělal takový verš, protože Uršula Kluková, kdo se jí to líbil, Uršule Kluková, a to je moje taková, ta mi říká pravdu vždycky. Já jsem říkal, že taky zkusím, bych měl už ve svém věku 87 udělat derniéru. Nesmí tě ani napadnout, musíš dál pracovat, že u práce šlechtí člověka, tak jí věřím. A napsal jsem tenkrát, žádný den je špatný, pokud je člověk živ, i když vím, že už není všechno, jak bylo dřív. Leccos mi v těle bolí a slábne můj zrak a když si nevím rady, modlím se kolikrát, aby tu dole bylo lásky a štěstí víc. Když tohle lidem chybí, tak není vůbec nic. Aby tu stromy kvetly a sluncem voněl kraj, aby nebyly války a na zemi byl ráj.
1: Chvíle ticha. Já musím prozradit, že tohle všechno říká Pepa z patra. Hleděl mi do očí a citoval to, nic nečetl, všechno to má v hlavě. Jak ty to v té hlavě udržíš?
2: No, já se přiznám, že ve škole, odpustí mi to pedagogové, já jsem školu neměl rád, ale učitelema jsem vycházel. Já jsem neuměl matematiku, chemii, fyziku, nic, ale básně dlouhý, ty dodnes ještě si pamatuju. Takže jsem recitoval básně angažovaný, neangažovaný, starý klasiky a dostával jsem známku z matematiky, z chemie, z fyziky a dodnes tomu nerozumím. Já když měl tenkrát navigaci mi dali do auta.
1: Tak naučit se to jako básničku třeba něco z toho?
2: Nevím, já jsem viděl třikrát Křivoklát v noci v mlze.
1: Hele, já z té chemie si taky toho moc nepamatuju a to jsem uvažoval kdysi, že bych šel na chemicko-technologickou. Sešlo z toho, byla z toho jiná škola, ale já si takovou tu básničku, ne, básničku, poučku pamatuju z chemie, když byla taková ta tabulka těch prvků, kde ty plyny, tak abych jsme si to zapamatovali, tak laciné ceny prasat nedovolily Prométovi smésti Evropu, když té by dýchali horkou erotikou tmavého Ibišku Lučního.
2: Jo.
1: No, to je moje chemie celá.
2: No, a já jsem napsal teďko nedávno, když jsi mi takhle k tomu vyprovokoval, ano. V dobrém slova smyslu, je to školní, já vidím ty, jak chodí do škol s taškama těžkýma, tak jim přijde, vzdělaný národ je důležitý, hlupákem se vorá, tak jsem napsal, spočítat si nic neumím, sedím smutně u stolu, matiku jsem nemiloval a chodil jsem za školu, ale to jim nemůžu říct.
1: Pepa Pousek. Tak a já už jsem to zatím trochu vymyslel. Máme tady ve hře Tondo Prajzu a proti dáme Laďku Kozderkovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kovém čísle 90 01 04, humor mezera A či B a dohlíží na to dnes tedy Pepa Fousek je s námi ve studiu v pořadu nazvaném
0: Humoriáda.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pepa Fousek je s námi ve studiu. A kdo po telefonu doplňuje?
2: Já vás zdravím, tady Magdalena z Hradce Králové. A já si neodpustím se vás pozdravit, pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A hrozně mu poděkovat za jeho slova, protože jeho slova mě uzdravují jako kardiaka. Aspoň hodinu humoriády jsem šťastná, když vidím, že, nebo když slyším jeho slova. Moc mu děkuju a bouřlivý potles za to všechno.
3: A kardiak vám děkuje, Josef Fousek. Děkuju ze srdce.
1: Dobře, a co vybíráte?
2: Ačko.
1: Dobře, děkujeme za to, za slova i za hlasování a přepujeme dál po telefonu 731 800 900 si s vámi povídáme.
4: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva pánové.
1: Děkuji.
4: Pana Fouska, děkuji za jeho výkony, krásný. A prosím, abych Vlaďku Kozderkovo, děkuji.
3: Já děkuji také, naschledanou.
1: Halo, halo, kdo se teď ozve?
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím, tady je Radka Zlišová. Moc vás pozdravuju a byla bych ráda, kdybyste se zase objevili v Budějovicích, stejně tak zdravím Pepu Fouska za jeho krásná slova a za to umění, které prostě zvládá. Je to úplně senzační. Moc ho zdravím a aby se sem taky podíval na ty Budějčáky.
3: No, teď já se podívám, teď maminku jsem měl v Nemanicích.
5: Já vím, že se patříte. No.
1: Radko, a koho jste si vybrala? No.
5: Laťku Kozderkovou.
1: Dobře, tak jo, zapsáno.
3: Děkuju.
1: A ten váš hlas taky pomohl samozřejmě v řadě dalších Laťce Kozderkové vyhrát. Bude tu i s Jiřím Lírem, je tu jedna z jejich slavných scének. Budeme u doktora.
6: Další, prosím.
7: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
6: Ale jdete. Kam jdete?
7: No, že jste říkala.
6: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím. Protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařená. Posaďte se.
7: Děkuji vám.
6: Tak co vás trápí?
7: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná, ale letos jsem byla v lázních.
6: S manželem?
7: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
6: Ano. To chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
7: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
6: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle.
7: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
6: Ve vašem věku? Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
7: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali a vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
6: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
7: Láry možná, to připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvouletých techtlích i mechtl. Pochopitelně až po svatbě.
6: Ale to je zajímavé a manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
7: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
6: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
7: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu v lázních.
6: Ale prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
7: Jenomže on na mě žádá i mechtle.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Oceňuje nápad tehdy tyhle ty slovní spojení dát dohromady, tedy Pepa Fousek dnes ve studiu. Líbí se ti to i po letech?
3: Líbí se mi to i po letech. Já jsem teďko nedávno, ty slova krásný, tenkrát napsal Jiří Suchý písničku pro Zuzanu Stěrskou.
1: Ano.
3: A ta se jmenovala, tam bylo napsáno, já to dám dohromady, sice Fousku, kde to, kde má ta moje hlava, že by se lhala, to, no to je divný. Bylo to něco, tetelí se mraky.
1: Ano.
3: Tetelí se mraky. Že? A já si říkám, já jsem nevěděl tenkrát, co to je, to zpívala mladička Zuzana Stěrská, ta bude mít koncert v prosinci u hasičů, budu tam hostem, tak se na to zeptám znova, co to je tetelí se mraky. Protože já napsal koncert v nebi, to je zase z nebe, mraky, všechno, tak kde bych se zeptal, radši na zemi tady. Co to je, Patriku, tetelej?
1: Tetelej se mraky?
3: Ne, tak tetelej.
1: Tetelej.
3: Pan Suchý napsal tetelej.
1: No tak to je jako tetelej, tetelej se mraky. No asi se tak jako tak pohybují a hezky se tak jako, řekněme, zčuchli na tom nebi, ne?
3: A má to s teletem něco společného? Ne, no.
1: Že by se otelili jako.
3: Tak to ne. To
1: asi já ne. Do toho spíš s úsměvem a spíš s tím, jako že se zčuchli, ne? Tak nějak bráno.
3: To je česky řečeno.
1: No, hezky. Možná nám to vysvětlí někdo to, z posluchačů.
3: Byla to hezká písnička. Ano. Ale, jako všechny.
1: A ty si rád hraješ se slovy.
3: Hraju se rád ze
1: a kde ti to napadá, prosím tě, v leže, v sedě, sedíš u stolu, když spíš, když si jdeš lehnout, kde
3: já jsem si, no teď jsem si třeba mi napadlo, že chtěli, že nemám nic, ptají se mi vždycky, kde jsem studoval, když jsem napsal ty knihy a všechno. Ano. Já říkám Huti Koněv a teď on říkal, to by si měl mít, to je Krampol vždycky říkal, Šimka držel okolo ramena, říkal, my jsme museli studovat a Fousadlo to dostalo zadarmo od Pána Boha. A já jsem si řekl, že si udělám navštívenky. Tak mám navštívinky, David mi udělal navštívinky, můj příbuznej, a na ty navštívinky jsem napsal Indl Josef Fousek BV. A lidi přemýšlejí, co to je, a ono to je indiferent Josef Fousek bez vzdělání.
1: Náš host dnešní ve studiu. Laďka Kozderková je ve hře, můžeme ještě dokončit techtle mechtle, anebo budeme s policajtem hovořit s blondýnou. To ale s Oldřichem Navrátilem v jiné ukázce a scénce z Barandovského Silvestra. Budete-li chtít, varianta B. Takže Ačko techtle mechtle, Bčko policajt hovoří s blondýnou, jinými slovy Laďka Kozderková proti Oldřichu Navrátilovi. A vyberte si vy SMS-kou nebo telefonátem a telefonát do studia je přes linku 731 800 900. Tak do toho.
0: Humoriáda.
8: Když

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si z té nabídky, tak tedy Laďka Kozderková nebo Oldřich Navrátil. Ptá se vás Patrik Rozehnal s Pepou Fouskem dnes ve studiu. Kdo je tam?
2: Jaromír Stříbro, dobrý den.
1: I vám.
2: A víte, jak to bylo? Na obloze tetelej se vráčky a na louce tulák zahálí. Tulák je veselej, mráčky ano. Se tetelej. Dneska slunce nepálí, že jo?
3: Takhle to je. Takhle to už
1: se... Ještě, že vás máme, posluchače.
3: No, Zuzana Stěrská, už se jí nemusím ptát v prosinci.
1: A už víme, že je to taky vlastně chvění se z radosti, jsme zjistili i od jiných posluchačů to tetelení se. Děkujeme moc. A komu dáte bod?
3: Já děkuju moc.
2: Určitě, no samozřejmě zase Laděnku Kozderkovou pokračování.
1: Dobře, děkujeme. Mějte se pěkně, ať se daří a ještě někoho určitě stihneme, tedy po telefonu. Koho? Dobrý den, kdo bude hlasovat ještě narychlo?
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, zdravím vás a vašeho vzácného hosta.
3: Děkuju.
4: A? Nemáte zač a dám Ačko.
1: Dobře, no tak Ačko vyhrává, tedy techtle, mechtle.
5: A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle?
6: Oh, to byste mu křivdil, pane doktore. Přiznal se sice, že měl v lázních mechtle s jistou pacientkou s nabouranými játry. Ovšem pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. A jakmile poznal mne, mechtlí zanechal. Ačkoliv já jsem mu poskytla pouhé techtle.
5: Ale, prosím, paní, s pouhými techtlemi přece dospělí lidé nemůžou vystačit. To potom snad je lepší zabalit saky paky a odejít.
6: Saky bych snad zbalila. Ale paky bych nedokázala.
5: No ale co chcete dělat? Vždyť mechtle jsou zákonitým vývojem techtlí.
6: Tak vy se domníváte, pane doktore, že Hugo na mne mechtle požaduje právem?
5: No, právem. Právem sice ne, ale je docela přirozené, že ten váš Hugo Fugo se chce spokojit s pouhými techtlemi.
6: Ach, ano, ovšem. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr.
5: Snad na cimpr campr.
6: O ne, ne, ne, tak surový on zas není. Kvůli mechtlím by mě na campr nerosekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rozsekání na cimpr?
5: To musíte zvážit sama, milostivá paní. Já osobně se domnívám, že těm techtlím a mechtlím přikládáte příliš velký význam. Musíte se přece na všechno dívat, řekněme, tak lážo plážo.
6: To nedokážu. Lážo možná, ale plážo ne.
5: Prosím vás, právě to plážo je velice důležité. Když k lážu přidáte 2-3 mepromamáty, dostaví se plážo a od techtlí klidně přejdete k mechtlím a pak vám je úplně jedno, že vás váš manžel rozseká na cimpr.
6: Máte pravdu, pane doktore. Hlavně, že nedojdu k campru. A moc vám, opravdu moc vám děkuju za pochopení. Vidíte, přitom se o vás říká, že pacientky prohlížíte jen tak hala.
5: Cože? Já, že své pacientky prohlížím jen tak hala? Co, dovolte, prosím, pěkně, já náhodou své pacientky prohlížím důsledně hala bala.
1: Humoriáda. Ta dnešní je na konci. Zbývá ještě trochu času na to, abychom zakončili nějakým veršem, když tu máme básníka, aforistu, tedy Pepu Fouska, muže všech profesí. Pepo, jednak děkuji ti za to, že jsi přišel.
3: Já děkuji.
1: Těším se příště i s posluchači a prosím nějaký verš nakonec.
3: Děkuji vám, že roznášíte legraci, humor a naději. Všechněm dětem do škol přeji, skvělé známky pohodu, aby jednou mohli prospět vzdělanosti národu.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Zastupitelé Přerova schválili rekonstrukci zimního stadionu. Strážníci v Moravské Třebové začali častěji měřit dodržování rychlosti i v okolních obcích. Přerovská tenistka Linda Nosková skončila na US Open ve čtvrtfinále. Dnes bude slunečno s přibýváním oblačnosti a teploty do 32 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Zimní stadion v Přerově čeká rekonstrukce za 72 milionů korun. Investici schválili zastupitelé města. Obnovy se dočká například chladící zařízení a ledová plocha. Úpravy mají zajistit spolehlivější a energeticky úspornější provoz sportovní.

0: letiště. Co dál opravy přinesou, popisuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
1: Projekt počítá s vytvořením víceúčelové plochy, která umožní po skončení zimní sezóny využití stadionu také pro letní sporty. Stavba by měla být zahájena v první polovině roku 2027. Cílem je provést rekonstrukci tak, aby nebyla časově omezena zimní sezóna 2027 a 2028. Jako město cítíme povinnost vytvářet dobré podmínky pro naše hokejisty.
0: Městská policie v Moravské Třebové rozšiřuje kontroly rychlosti také do okolních obcí. Řidiči podle strážníků překračují povolenou 50 hlavně na rovných úsecích silnic. Místa pro měření vybírají náhodně, říká velitel městské policie Radovan Zobač.
2: Přesný plán není, máme udělané okruhy v rámci ORP a hlídka sama se rozhodne v rámci toho okruhu, kde aktuálně bude měřit. Peníze ze sankcí z těch uložených pokut zůstávají v rámci ORPčka městu Moravská Třebová.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je podle Evropské komise i nadále v potenciálním střetu zájmů, řekla to mluvčí Evropské komise Luis Bogeová. Unijní exekutiva proto pozastavila vyplácení části unijních dotací pro holding Agrofert.
3: Vložení Agrofertu do svěřenského fondu podle Evropské komise není dostatečným řešením, uvedla Bogeová. Pozastavení se týká zemědělských a kohezních dotací pro všechny podniky napojené na Babiše, ať už jsou ve svěřenském fondu nebo ne. Evropská komise peníze nebude proplácet, dokud české úřady situaci nenapraví. Pokračuje pouze vyplácení přímých zemědělských dotací odvozených od velikosti půdy. Premiér Babiš prohlásil, že ho postoj Evropské komise nezajímá a neřeší ho. Zopakoval, že Agrofert nevlastní a nemá z něj žádný prospěch. Porušení unijních pravidel odmítl i mluvčí společnosti Agrofert. Podle představitelů opozičních stran nynější situace ukazuje, že Babiš obelhal prezidenta i národ. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Sport. Přerovská tenistka Linda Nosková do semifinále US Open neprošla. Bělorusce Sabalenkové podlehla 1-2 na sety. I tak si česká wimbledonská vítězka účastí ve čtvrtfinále posledního Grand Slamu sezóny vytvořila v New Yorku nové maximum. Do semifinále 4 hry naopak prošel česko-americký pár Siniaková-Townsendová po výhře nad španělsko-americkým duem Bukšalová-Melicharová-Martinézová 2-0 na sety.
4: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě ráno a dopoledne jasno až polojasno, během odpoledne pak má přibývat oblačnosti a k večeru a v noci se přidá déšť, přeháňky, ojediněle i bouřky. Teploty 28 až 32 stupňů, v Jeseníkách kolem 23.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D35 u exitu 290 Velký újezd ve směru na Olomouc. Stojí tam porouchaná dodávka.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do středečního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 9. září a svátek má dnes Daniela. Vše nejlepší. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká? Těším se na vaše vzkazy na SMS čísle 723 70 33 51 také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli vzpomínky na léta minulá v kalendáři a čekají nás další písničky, které nestárnou. Chystá se Věra Špinerová a právě teď bude znít skupina Olympik a Želva. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 5:45. Dobré ráno, pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 9. září. Svátek mají Danieli. To je jméno z hebrejštiny a znamená Bůh je můj soudce. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nedaleko Veselí nad Moravou spadl v roce 1831 velký meteorit. Pod názvem Veseli je dnes uložený ve Vídni. Poslední veřejná poprava na území tehdejšího Rakouska-Uherska se konala v Plzni před 155 lety v roce 1871. Za městem blízko dnešní střední strojnické školy byl oběšen vrah a vůdce lupičské bandy Jan Janeček. Výstavba čistírny odpadních vod v Praze Bubenči byla zahájena před 125 lety v roce 1901. Dnes je to ekotechnické muzeum. První pravidelná letecká pošta na světě začala létat před 115 lety. Od 9. září 1911 vozila letadla poštu mezi Hendnem na severovýchodním předměstí Londýna a asi 30 kilometrů vzdáleným sídlem britské královské rodiny ve Windsoru. Velký kormidelník, čínský vůdce Mao Tse-tung zemřel v Pekingu před 50 lety v roce 1976. Spolu se Stalinem a Hitlerem se zařadil k nejkrutějším diktátorům 20. století. V důsledku jeho socialismu zemřelo více než 70 milionů Číňanů. Přesto je dosud vyobrazen na všech čínských bankovkách. Martina Navrátilová skončila s aktivním tenisem před 20 lety. Triumfem mixu na tenisovém US Open a zároveň ziskem svého 59. Grand Slamového titulu završila svou bohatou kariéru. Zakládající člen skupiny Katapult, bubeník Anatolij Kohout, by dneska oslavil kulatou 80. Kulatou 60. má dneska populární americký herec Adam Sandler a já přeju krásný den.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je středa 9. září, minuta po čtvrté na šest a svátek má dnes Daniela.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří. No dnes sluníčko, večer zaprší, teplota do 32 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Oskava 17 stupňů hlásí Ivana, přeje všem hezké ráno, zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 21,5 stupně, Jirka se raduje, že autobusy opět jezdí přes Stupkovu, práce na silnici byly dokončeny. No a Šumvald 18,5 stupně, píše Eva, která má na snídaní chleba s vajíčkem natvrdo. Dobrou chuť.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kytarista a zpěvák John Miles zazářil především svým debutem, ale vydařené bylo i jeho druhé album Stranger in the City. Očividná snaha dosáhnout úspěchu v Americe byla spíš na škodu, nicméně muzikantský grunt zůstal. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s dvojkou Johna Milese. Well, I'm a stranger in the city.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Nádorů v oblasti krku a dutiny ústní, takzvaných orofaringeálních karcinomů, v posledních letech výrazně přibývá, a to zejména u lidí ve věku nad 40 let. Nárůst odborníci připisují infekci lidským papilomavirem. V několika centrech v České republice v současné době probíhá screeningová studie, o které nám více řekne Vladimíra Koudeláková z Ústavu klinické a molekulární patologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc. Ve čtvrtek po 10. hodině v Apatice Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 17:30. Dobré ráno. Téměř všechny domácnosti v České Vsi na Jesenicku, které předloni zasáhly ničivé povodně, už dostaly finanční podporu na opravu svých domů. Ze státního programu Živel 3 získali víc než 150 milionů korun. Většina poškozených domů je i díky tomu opravená, nebo na jejich místě stojí nové.
1: Tak po povodní jsme přišli o přední stěnu domu plus jednu boční, takže vlastně byl obnažený celý obývák z kuchyní.
2: Vzpomíná na stav svého domu po povodních pan Jiří z České Vsi. Kvůli rozsahu škod nakonec statik rozhodl o jeho demolici.
1: Tak naštěstí se nám podařilo sehnat podnájem v Jeseníku v půlce jednoho domu a s celou rodinou jsme tam měli celkem důstojný zázemí a vlastně po dobu té stavby, tak jsme tam úplně v pohodě přežívali.
2: V současné době už má ale pan Jiří dům opravený a s rodinou v něm opět bydlí.
1: Jo, tak s novým domem jsme spokojení, nicméně je to, dá se říct, ten starý dům, protože my jsme půdorysy neměnili, ani dispozice baráku jsme neměnili, takže jsme se vlastně vrátili do v uvozovkách nového starého baráku.
2: Opravy pan Jiří stejně jako další obyvatelé České Vsi financoval z dotačního programu Živel 3.
1: Tak co se týká vyplacení Živlu 3, tak tam po splnění všech jako jejich zákonných povinností, co bylo potřeba, tak ty peníze přišly od podepsání smlouvy zhruba do týdne.
2: S vyřizováním administrativy pomáhali také pracovníci místního úřadu, říká starosta Petr Mudra, který v podzimních volbách kandiduje za hnutí Naše obec.
3: Pomáhali jsme vlastně od spuštění programu v únoru 25. Od té doby jsme měli pro občany přes 40 konzultačních dnů plus konzultační dny Centra pro regionální rozvoj a podali jsme okolo 180 žádostí, takže většinu žádostí z České Vsi jsme podávali tady na obecním úřadě.
2: Podle ředitele olomoucké pobočky Centra pro regionální rozvoj Aleše Marouska bylo v České Vsi podáno téměř 250 žádostí.
4: Tak Centrum pro regionální rozvoj eviduje v České Vsi celkem 248 žádostí, z toho 238 je v pozitivních stavech.
2: Kladně vyhodnoceno je tak téměř 100% žádostí.
4: Celkem bylo v České Vsi vyplaceno 156 milionů.
2: Podle starosty Petra Mudry se život v České Vsi vrací do normálu.
3: Nějakým způsobem postižených bylo 70% obyvatel, kolem 15% velmi těžce, tak si myslím, že ty, co byli postiženi míň, to byly sklepy, nějaké fasády, ty jsou spravené všechny a už i ty těžké případy už většinou jsou vyřešené a dodělávají se, opravují. I ti lidé po demolicích už většinou mají vyřešené nějakým způsobem bydlení.
2: To potvrzuje i pan Jiří.
1: Ten život se vrací zpátky do normálu, bych řekl, že se to i zlepšuje, protože domy, které byly v takových horších stavech, tak dneska se opravují, dělají se fasády a spravuje se toho víc než předpovodní.
2: Vyhodnotit zbývá ještě 5 žádostí za zhruba 9 milionů korun. Z České Vsi Sabina Millerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Samospráva Přerova bude investovat bezmála 40 milionů korun do oprav restaurace v historickém městském domě. Rozhodli o tom zastupitelé. Stávající prostory jsou podle vedení města zastaralé a provozu nevyhovují. Čeští žáci se od roku 2022 výrazně zhoršili v matematice a čtení. V přírodních vědách jsou jejich výsledky stabilní. Vyplývá to z mezinárodního šetření PISA 2025, které představilo ministerstvo školství. I přes velké zhoršení zůstávají čeští studenti úspěšnější než je průměr v zemích Evropské unie. V šumperském hotelu Perk je nově k vidění výstava fotografií Jadrana Šetlíka. Na snímcích se snaží představit řemesla jako perspektivní profesní cestu, která nabízí taky možnost seberealizace a tvůrčí rozměr. Vyplývá to z informací na sociálních sítích šumperské střední školy řemesel. Sport. Hokejisté Olomouce v závěru přípravy zvládli zápas s Kometou Brno na Jižní Moravě. Mora těžila ze své efektivity a dostala se na konci druhého dějství do vedení 3-0. Kometa dokázala v poslední části pouze snížit na konečných 3-1 z pohledu Olomouce. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji ráno a dopoledne jasno až polojasno, během odpoledne pak má přibývat oblačnosti, k večeru s deštěm nebo přehánkami. Teploty 28 až 32 stupňů, v jeseníkách kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor, stále na dálnici D35 u exitu 290 velký újezd ve směru na Olomouc. Stojí tam porouchaná dodávka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu náš pořad od pradědu na Hanou. 2 minuty po 17:30 přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté, dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Už o 9:45 nás čeká pořad od pradědu na Hanou, krajina skal a hor, ale také rybníků. I tak by se dalo nazvat okolí Černé vody na Jesenicku. Právě k tamní rybniční soustavě zamíří dnešní pohlednice Mirka Kobzy. Poslechnout si pořad od pradědu na Hanou budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 9. zářijového rána, je tady středa, svátek má dnes Daniela a za 2 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká pěkné růže v zahrádkách, věští pěkný podzimek a pozdní zimu. No dnes sluníčko, večer zaprší a teplota do 32 stupňů Celsia. Bude vedro. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Dobré ráno z Vidnavy přeje Alois, teplota 23 stupňů Celsia. Jeseník 21 stupňů, to už píše Dáša, která, jak udává tady ve zprávě, nerada vstává a půjde do práce, tak ať se v ní daří. A Olomouc, Chválkovice, 22 stupňů, vzkaz od Davida.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Každý si dnes může koupit know-how, ale nenahraditelné jsou vazby s lidmi, říká Tomáš Jelínek, prorektor pro vědu a výzkum na Moravské vysoké škole, ekonom, analytik, v minulosti poradce v kanceláři prezidenta Václava Havla. Část jeho rodiny prošla holokaustem a tato zkušenost přinesla poznání, že osobní vazby a přátelé jsou pro přežití klíčový. Tomáš Jelínek bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Ježkovou ve středu v 10 dopoledne.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 3:45. Dobré ráno, dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alexa Host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové neurokouč profesor Aleš Stuchlík. Dozvíte se například i to, co ho přivedlo ke studiu mozku.
1: Bylo to tak, že já jsem chtěl odjakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy a potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagoškou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vycpanej zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dal a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovali tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jistý míry i nepopsatelný. A já si to myslím, čím dál tím víc.
0: Celý rozhovor s profesorem Alešem Stuchlíkem si poslechněte dnes po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 6 hodin. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v srpnu mírně vzrostla. Více o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v srpnu mírně vzrostla. Olomoucké divadlo Tramtárie vstupuje do sezóny spojené se stěhováním. Přerovská tenistka Nosková ve čtvrtfinále US Open podlehla Sabalenkové. Dnes bude slunečno s přibýváním oblačnosti a teploty do 32 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v srpnu vzrostla oproti předchozímu měsíci o 10%. Práci hledalo na konci minulého měsíce téměř 21 900 uchazečů. Více ředitel krajské pobočky úřadu práce v Olomouci Vlastimil Přidal.
3: Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji mírně vzrostl na 5,3%. Třeba, že konkrétně okres Jeseník zaznamenal největší procentuální úbytek nezaměstnaných ze všech okresů v České republice. V posledních 5 letech dochází v tomto období pravidelně k nárůstu počtu nezaměstnaných.
2: V českých školách přibude technické výuky. Strategie ministerstev školství a průmyslu počítá například se zavedením polytechnické výchovy na základních školách. Ta by měla začít v září 2028 v 1. až 6. třídách a postupně se rozšířit do dalších ročníků.
4: Polytechnická výuka bude zahrnovat klasická řemesla v kombinaci s moderními technologiemi, popisuje zmocněnec ministra průmyslu pro technické

0: Kompetence a vzdělávání Tomáš Hamburger.
1: Je tam vlastně nějaká práce s programovatelnýma technologiemi, konstrukční a technologické dovednosti.
0: Stát taky bude víc podporovat praxe studentů středních technických škol přímo ve firmách. Svaz průmyslu a dopravy to vítá. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče, ale stávající systém stačí.
2: Máme vytvořen systém partnerských firem a máme s tím vynikající zkušenosti.
0: Ministerstvo školství taky chystá nový vysokoškolský zákon. Ten má víc podpořit školy, které vyučují obory, kde je nedostatek zaměstnanců, tedy i některé technické. Vít Andrle, Český rozhlas.
3: Olomoucké divadlo Tramtárie vstupuje do zlomové sezóny. Bude se totiž stěhovat. Novým sídlem nezávislé scény by se v lednu příštího roku měla stát Hanácká kasárna. Kapacita hlediště se přesunem zdvojnásobí. Divákům nabídne přibližně 170 míst. Moderní prostory by chtělo divadlo otevřít premiérou hry Cyrano z Bergeracu, řekl to ředitel divadla Vladislav Kracík. Sport. Přerovská tenistka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska podlehla ve třech setech. Utkání se hrálo na centrálním kurtu Artura Ashe a většinu času byl dvorec rozdělený na část ve stínu a na slunci. Pořadatelé se pak až v závěru třetí sady rozhodli zatáhnout střechu. Navíc s tím začali během rozehraného gemu. Podle Noskové šlo o velmi zvláštní rozhodnutí.
4: Já jsem se toho všiml až po tom míči, jak se to dohrálo, ale slyšel jsem vlastně zvuk, že se na hře něco děje, ale nikde nás o tom neinformoval, což bylo nejdivnější a hlavně při takovém stavu to se úplně jako nedělá.
3: Do semifinále debla prošel nasazený pár číslo 1 Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou. Počasí. Dnes na střední Moravě čekáme ráno a dopoledne jasno až polojasno, během odpoledne pak má přibývat oblačnosti a k večeru a v noci se přidá déšť, přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty 28 až 32 stupňů, v Jeseníkách kolem 23.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D46 teď neprojedete po výjezdu ani nájezdu na exitu 26 Držovice ve směru na Olomouc, a to kvůli stavebním pracím.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Známá dostala nedávno k narozeninám stroj na cvičení, takový ten vícefunkční rotoped. Přišla mi od ní fotografie, jestli ho nechci. No, na fotce byl onen stroj a na něm povyšené bundy, přiházené přes něj deky. I tak mohou dopadnout dárky. V této hodině nám bude přecvičovat Petr Péč, toho určitě nevyměníme, ani přes něj nebudeme házet deku. A za chvíli také otevřeme 100 let staré noviny. No a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Petr Spálený, jeho obyčejný muž, a právě teď Martin Maxa a Selaví. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 6:45. Dobré ráno. O ukončených závěrečných cvičeních 7. pěší divize v prostoru Kojetín Křenovice se psalo před 100 lety v novinách. Jak z článku vyrozuměla Dita Vojnarová, jistým způsobem se týkala i civilního obyvatelstva.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Cvičení dle článků otištěných v deníku Našinec měla zdařilý průběh. Obsahovala dlouhé a namáhavé pochody, ale díky dobrému stravování a ubytování je mužstvo dokončilo ve velmi dobrém zdravotním stavu. Zásluhu na tom mělo také občanstvo obcí, v nichž byli ubytovaní a kde jim vycházeli maximálně vstříc. Novináři zmiňovali, že závěrečná cvičení byla jak důstojnictvu, tak mužstvu aktivnímu i záložnímu vydatnou příležitostí, aby v praxi prodělali to, co po celý rok nebo za své dřívější činy služby v kasárnách a na cvičišti se naučili. Z článku vyplývalo, že civilní obyvatelé využívali pobytu vojáků ve svých obcích také k tomu, aby se dozvěděli podrobnosti o poměrech v československé armádě, na což měli navázat přednášky, setkání a koncerty v jejich okolí pořádané.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno, je tady středa 9. září a svátek má dnes Daniela.
1: Počasí.
0: Pranostika říká divoké husy na odletu, konec i babímu létu. No dnes sluníčko, večer zaprší a teplota do 32 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Uničov, 21 stupňů jasno, chystám se pracovat na zahradě, hlavně musím posekat trávu, napsala Helena. Prostějov, jasno, 22,5 stupně, píše Vlasta, ta se chystá snídat, dobrou chuť. Lucie z Jeseníku má na teploměru 21 stupňů a je v práci.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 6:30, dobré ráno. Čeká vás dnes cesta autem, jste před ní nervózní, vyrazíte třeba na silnici, kterou nemáte rádi, jste si jistí pravidly silničního provozu, no až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Pořad Řidičská abeceda nás čeká už 10 minut před 7:30 a dnes nám Václav Drážek ze Zelené vlny připomene, jak se na silnicích správně uplatňuje pravidlo ZIPu.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Policisté varují před podvodnými prodeji briket nebo pelet. Během posledních dnů zaznamenali na Olomoucku už 6 případů okradených lidí. Zájemci reagovali na výhodnou nabídku na internetu. Paliva se však nedočkali. Celková škoda je vyčíslena na 140 tisíc korun, řekl mluvčí olomoucké policie Jaroslav Herzán. Sněmovna znovu schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Senátní veto přehlasovala koaliční většina. Podle koalice má změna usnadnit pravidla pro zaměstnávání státních úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Odpůrci ale varují před politizací a destabilizací státní správy. Divadlo Šumperk uvede tuto sobotu první premiéru sezóny Moliérovu komedii Tartif. Režie inscenace se ujal Mikuláš Tic, ten klade důraz na nadčasovost textu o manipulaci a přetvářce, řekl to dramaturg divadla Michal Sodomka. Sport. Přerovská tenistka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Wimbledonská vítězka podlehla světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska 1-2 na sety. Naopak do semifinále 4 hry se dostal česko-americký pár Siniaková-Townsendová. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji ráno a dopoledne jasno až polojasno. Přechodně se objeví zvětšená oblačnost. Během odpoledne bude přibývat oblačnosti. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách kolem 22.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor při průjezdu mladší. Vozovka je tam kvůli opravě mostu zúžená na jeden pruh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Zhruba po 2 letech po povodní se život v České vsi vrací do normálu. Za chvíli se tam vypravíme. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 6:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl sedmé, dobré ráno. Téměř všechny domácnosti v České vsi na Jesenicku, které předloni zasáhly ničivé povodně, už dostali finanční podporu na opravu svých domů. Ze státního programu Živel 3 získali víc než 150 milionů korun. Většina poškozených domů je i díky tomu opravená, nebo na jejich místě stojí nové.
1: Dopoledne patří zimní stadion tréninkům prvoligového A týmu. Dvakrát týdně tady pak strojník Tomáš Běhal kontroluje výšku ledu.
2: 4,6.
3: Standardní výška ledu v zimě měla být někde mezi 3,5 a 4 cm. Teď ho držíme výš, protože je teplo, takže musíme někdy víc oblovat.
1: Chladící věž a kompresory ve strojovně led vyrábí už 30 let. Technologie jsou staré a poruchové. Vysvětluje mi Jiří Burian, marketingový ředitel klubu.
4: Já vám to jenom ukážu, jak to tady vypadá.
5: Toto je strojovna chlazení, kde vlastně se připravuje a ochlazuje to médium, které chladí ledovou plochu. No, je to z poloviny 90. let, kdy ta rekonstrukce proběhla. Od té doby vlastně funguje pořád tak, jak má, ale už prostě stárne a je potřeba i vyměnit. Druhá věc je samozřejmě celá ta betonová plocha, ta ledová plocha, kde jsou vlastně v tom betonu zalité trubky, kudy to chladivo prochází.
1: Nové zařízení zajistí i energeticky úspornější provoz stadionu a klub myslí i na bezpečnost hráčů. Ledová plocha proto bude obehnaná novými mantinely.
5: Ty pružné mantinely jsou od sezóny 2026-2027 povinné pro všechny profesionální sportovní hokejové soutěže. A takže tady musíme splnit tuto podmínku, aby jsme vůbec mohli na zimáku v Přerově hrát profesionální hokej. A ty pružné mantinely pochopitelně oproti těm, co tady jsou teď aktuálně, ty klasické tvrdé, dovolí vlastně uhnout trošičku tomu nárazu toho hráče, je to bezpečnější, je to zdraví bezpečnější nejenom pro ty dospělí chlapy, kteří se do toho mantinelu umí opřít, ale samozřejmě i pro ty mladší.
1: Podle mluvčí přerovského magistrátu Lenky Chalupové pak nově bude plocha po skončení hokejové sezony sloužit i pro letní sporty.
6: Jako město cítíme povinnost vytvářet dobré podmínky pro naše hokejisty. Stavba by měla být zahájena v první polovině roku 2027. Cílem je provést rekonstrukci tak, aby nebyla časově omezena zimní sezona 2027 a 2028.
1: V příštích letech město plánuje na zimním stadionu taky kompletně vyměnit celou střechu. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Jak jsme slyšeli, zimní stadion v Přerově má před sebou opravu za víc než 70 milionů korun. Investici schválili zastupitelé města. Obnovy se má dočkat především chladící zařízení a ledová plocha. Úpravy mají zajistit spolehlivější a energeticky úspornější provoz městského sportoviště.
7: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme dobré ráno. Za půl minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přeji do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Tomáš Ostrožlík. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Jaké bude dnešní počasí? Co nás čeká?
2: Dnes bude trošku více oblačnosti než včera, ale bude to opět velmi teplý den. Čekáme, že teď rána může být přechodně zvětšená oblačnost, ale během dne spíš převládne polojasno až jasno. Až později odpoledne bude od západu přibývat oblačnost studené fronty, která přes den bude ovlivňovat Čechy, ale do Olomouckého kraje se dostaví až spíš v těch večerních a pak nočních hodinách. Teploty dnes ještě vystoupí na 27 až 30 stupňů, na horách bude kolem 22. Vítr ten bude o něco silnější, teď ráno je ještě slabý, ale během dne může být až čerstvý jižního západní, lokálně z nárazy i 15 metrů za sekundu. Večer se bude měnit na západní až severozápadní.
0: A pojďme se podívat ještě na noc a zítřejší den.
2: Tak v noci očekáváme zataženo, déšť nebo přehánky, k ránu budou srážky od západu slábnout a ustávat. Noční teploty 14 až 10 stupňů, vítr ještě čerstvý, severozápadní, zpočátku z nárazy 15 metrů za sekundu, ale během noci bude slábnout. Zítra čekáme polojasné oblačné počasí, ale bude významně chladněji, maxima jenom 17 až 21 stupňů, na horách kolem 12 a vítr mírný západní až severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu, k večeru už bude jenom slabý do 4 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, hezký den a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Tomáš Ostrožlík z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
3: Každý si dnes může koupit know-how, ale nenahraditelné jsou vazby s lidmi, říká Tomáš Jelínek, prorektor pro vědu a výzkum na Moravské vysoké škole, ekonom, analytik, v minulosti poradce v kanceláři prezidenta Václava Havla. Část jeho rodiny prošla holokaustem a tato zkušenost přinesla poznání, že osobní vazby a přátelé jsou pro přežití klíčový. Tomáš Jelínek bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Ježkovou ve středu v 10 dopoledne.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvik cvičíme na zemi. Opřeme se o dlaně, kolena a špičky. Hlava v prodloužení s trupem. Záda rovná. S výdechem odlepíme pravou dlaň a levé koleno od země a posuneme se mírně vpřed. Položíme na zem a pak zase mírně vzad. Totéž provedeme levou dlaní a pravým kolenem. Cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. Fotbalisté Prostějova dnes hostí v poháru MOL Cup Sigmu Olomouc, více o tom ve zprávách v celou.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Vrchní soud projedná vraždu ženy v Mírově. Restauraci v městském domě v Přerově čeká rekonstrukce. Fotbalisté Prostějova dnes hostí v MOL Cupu Sigmu Olomouc. Bude slunečno s přibýváním oblačnosti a teploty do 31 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Olomoucký vrchní soud dnes projedná případ loňské vraždy ženy v Mírově na Šumpersku. 36-letý Patrik Cigoš za ní dostal trest 27,5 roku vězení. Výjimečný trest za ubodání partnerky muž dostal s ohledem na to, že se vraždy dopustil 3 týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice, kde si odpikával trest za obdobný čin. Muž sice prohlásil vinu, z výší trestu však nesouhlasil. Samospráva Přerova bude investovat bezmála 40 milionů korun do oprav restaurace v historickém městském domě. Rozhodli o tom zastupitelé. Stávající prostory jsou podle vedení města zastaralé a provozu nevyhovují. Jak budou opravy vypadat, popisuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
2: Výraznou proměnou projde také kuchyně, jejíž vybavení i dispozice jsou za hranicí životnosti. Rekonstrukce zahrne nové rozvody, moderní gastronomické technologie i efektivnější uspořádání provozu, vzniknou také nové sklady potravin, chladicí a mrazící boxy, přípravny, kancelář a zázemí pro zaměstnance. Z realizací se počítá v prvním pololetí roku 2027.
1: Velkoplošné malby ve veřejném prostoru, ale i výstavy a pouliční kulturu propojí letošní ročník Street Art Festivalu v Olomouci. Odehrávat se bude v ulicích města do konce září. 2 nové velkoformátové malby neboli murály vytvoří umělci na stěnách výdejních boxů v Brněnské a Peškově ulici.
3: Další přibude na kolejích generála Svobody Univerzity Palackého. Součástí programu bude komunitní hostina. V sobotu 12. září se v Tovární ulici uskuteční Graffiti Jam. Celodenní setkání nabídne společnou malbu, prostor pro místní scénu i postupnou proměnu zdejší legální plochy.

0: Návštěvníci budou moci sledovat celý proces vzniku jednotlivých děl a setkat se s jejich autory. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté druholigového prvního SK Prostějov dnes v 18 hodin na svém hřišti přivítají ligovou Sigmu Olomouc. Utkání třetího kola poháru MOL Cup startuje v 18 hodin. Prostějov do něj nebude moct nasadit zraněné hráče Kejře, Imranu a Kadlece, o čemž dále mluví i trenér Bohuslav Pilný.
2: Se nám to hrozně opakuje, co se týká těch zdravotních trablí. Ten zdravotní stav nás trošku začíná jakoby strašit. Budeme samozřejmě se snažit se dát co nejvíc dohromady. Samozřejmě očekává se velká návštěva. Nebudeme chtít být komparzisti v tom zápase. Budeme chtít být důstojným soupeřem a prostě tu si musí třeba i překvapit. Počasí.
1: Dnes čekáme na střední Moravě. Ráno a dopoledne jasno až polojasno, jen přechodně se objeví zvětšená oblačnost. Během odpoledne ale bude od západu přibývat oblačnosti a k večeru a v noci se přidá déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách kolem 22.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nohu splynu na D1 na 312. kilometru u Bělotína ve směru na Ostravu. Dodávka tam narazila do odstaveného vozíku.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Také se vám letos dařilo pěstovat dýně. Já jsem navíc ještě dostal jednu velkou darem, tak jsem včera dělal džem i zavařoval. Vidím to opět na dýňovou zimu. A jak to letos máte se zavařováním nejen dýní vy? Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51 nebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy uslyšíte už v této hodině a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Pavel Bobek a právě teď bude zpívat Petr Rezek. Dobré ráno.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno. Před 37 lety přišel Tomáš Kvoch po pádu pod vlak o obě nohy. Dokázal se ale vrátit k aktivnímu životu a také sportu. Stal se jednou z nejvýraznějších postav českého parahokeje. V roce 2020 dokonce získal zlatou hokejku pro nejlepšího českého parahokejistu sezóny. Teď se po 2leté pauze zaviněné zdravotními problémy vrací na led v dresu mistrovské Olomouce.
1: Je to šílené, když máš zdravotní problémy a 2 roky nemůžeš sportovat a ty prakticky celý život sportuješ, tak je to hodně jak na psychiku a to, a tak jsem rád, že můžu znova zkoušet.
2: Popsal nepříjemné okamžiky brzy 60-letý Tomáš Kvoch. Přiblížil pak, co ho drželo v těžkých chvílích.
1: Chtěl jsem být furt v akční, jo, prostě tě to táhne, parahokej mě baví a všelijaký sport, prostě co hrával jsem, tak chci pomalu zase zkoušet.
2: Je jasné, že návrat pořádně bolí.
1: No tak musí to bolet. Když chceš machat, musí to bolet. No.
2: Jen na střídačce pak mohl sledovat parádní cestu olomouckých parahokejistů za mistrovským titulem.
1: Bylo to šílený, jako kluci makali, jako neskutečně. Takhle jsem neviděl ještě, aby hráli, a tam jsem akorát já mohl fandit ze střídačky a podporovat kluky, sklidnit třeba některý, protože některý byli trošku nervózní, tak trošku sklidnit, takže to bylo dobrý.
2: Výraznou stopu pochopitelně zanechal také v reprezentaci. A tak vedle extraligové kariéry má na co vzpomínat. Například na mistrovství světa v Ostravě 2019, kdy se po tvrdém zákroku dokázal vrátit na ledovou plochu.
1: Ta Ostrava 2019, to byl pro mě největší top. No. Prakticky, když to řeknu, tak to bylo největší, jako na ukončení kariéry to bylo asi nejlepší. No.
2: Samozřejmě té reprezentační kariéry. Nakonec Ostrava je městem, kde parahokej má své místo. V květnu příštího roku se právě tam znovu představí nejlepší světové týmy.
1: Týmy tam rádi jezdějí, ale aby se opakovalo 2019, to ne. Nevěřím tomu, jako, ale přál bych to těm mladým, aby jednou prostě si to vyzkoušeli a měli ty mladý to největší zážitek z toho parahokeje.
2: Zmínil mladé hráče. Podmínky pro ně, především v otázce přípravy a reprezentace, se přitom od zmíněného roku 2019 výrazně změnily.
1: To se nedá srovnávat vůbec dneska. Dneska už jsou prakticky ty v reprezentaci profesionálové. Ten vývoj toho parahokeje fakt jde hodně, hodně rychle jde nahoru. Jo, ale nemyslím jenom tady u nás. Celý se vidíš ty týmy, které tady jsou, i co tady je ten turnaj, tak vidíme sami, že třeba Francie nebo tyhle, co tady jsou, Finsko, pomalu jdou, ale jdou nahoru.
2: Podotkl při povídání o parahokeji a návratu na led Tomáš Kvoch z Olomouce, Pavel Petr, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, tedy středa 9. září, minuta po čtvrté na 8 a svátek má dnes Daniela.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří. No dnes sluníčko, večer zaprší a teplota do 32 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 16 stupňů, zvláštně růžovou oblohu a zatím klidno, zdraví Naďa. Honza z Písečné napsal, dnes se mi z postele ani nechtělo, sluníčko se snaží vykouknout z mraků, je polojasno, teplota po ránu vysoká 21 stupňů, vítr fouká do 6 metrů za vteřinu, vlhkost vzduchu 66%, vypadá to, že nám zde odpoledne trochu poprší, bylo by to dobře. V Žárové je skoro jasno, na teploměru 15 stupňů, máme před sebou další letní den, napsal Tonda.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Mezi nejzajímavější osobnosti domácího hudebního světa patří Jakub Koenig. Měl řadu úspěšných projektů. Po sólovém debutu Hvězdy z roku 2023 pojmenoval kapelu a vystoupil s ní na loňském festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Jakuba Koeniga.
3: Hvězdy, hvězdy, tady mě má.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 7:30. Dobré ráno. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu. Ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak se na silnicích správně uplatňuje pravidlo ZIPu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zipování je jeden z nejjednodušších způsobů, jak udržet plynulý provoz, ale zároveň patří k pravidlům, která řidiči nejčastěji porušují. Stačí uzavřený pruh, kolona nebo zúžení a hned je vidět, kdo ví, jak to má fungovat. A kdo také ne. Dokážete odpovědět, jak správně by měl fungovat takzvaný zipový systém? Plukovník Jan Straka už nám vše vysvětlí.
3: Pakliže je jeden pruh, který zůstává průběžný a ten druhý je z nějakého důvodu omezen, vozidla se musí v tom místě dostat do jednoho jízdního pruhu, tak tam platí to, že se ta vozidla řadí jednotlivě za sebou střídavě, to znamená jeden z jednoho jízdního pruhu, druhý z druhého jízdního pruhu.
2: Platí tam nějaké pravidlo nebo předpis?
3: Ten řidič, který se řadí do toho průběžného pruhu, tak ten nesmí ohrozit toho, kdo v tom průběžném pruhu jede, ale zároveň ten, co jede v tom průběžném pruhu, by měl umožnit odbočení, respektive zařazení toho vozidla z toho druhého pruhu. Takže je to čistě o ohleduplnosti. Pravidla říkají, jak to má být, ale samozřejmě záleží na tom, jak se ty řidiči chovají na té komunikaci.
2: A může se řidič zařadit do průběžného pruhu třeba několik desítek nebo stovek metrů před zúžením?
3: Tak samozřejmě nic mu to nezakazuje, ale z pohledu plynulosti silničního provozu a můžeme teda říct, že vlastně i bezpečnosti je určitě lepší si to zařazení nechávat až na ten konec, kde skutečně je patrné, kdo je z levého, kdo je z pravého. Pokud se to začne míchat předtím, tak tam vznikají samozřejmě kolizní situace, protože v tu chvíli už ten řidič, který jede v tom průběžném pruhu, nemusí dávat ten prostor pro to zařazení a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, jak je to s jízdou a nehodou s autem bez platné technické kontroly.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Svačinka. Skrásna zdravá svačina.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
3: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v srpnu vzrostla oproti předchozímu měsíci o desetinu na 5,3%. Ve srovnání s ostatními kraji byla šestá nejvyšší. V regionu bylo na konci srpna téměř 21 900 uchazečů o zaměstnání, asi o 400 víc než v červenci. Vyplývá to z údajů úřadu práce. Poslanci se dnes znovu vrátí k zavedení elektronické evidence tržeb. Senát zákon vrátil s pozměňovacími návrhy. Z EET chce vyjmout například bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo u farmářů. Senátní úpravy odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. V kostele svatého kříže v Javorníku na Jesenicku dnes bude znít hudba kytarového virtuóze Štěpána Raka. Koncert začíná v 18 hodin. Další informace jsou na webu radnice. Sport. Hokejisté Olomouce v závěru přípravy zvládli zápas s Kometou Brno na Jižní Moravě. Od začátku sice byli domácí aktivnější, ale Mora těžila ze své efektivity a dostala se na konci druhého dějství do vedení 3-0. Kometa dokázala v poslední části pouze snížit na konečných 1-3. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji ráno a dopoledne jasno až polojasno, přechodně se objeví zvětšená oblačnost. Během odpoledne ale bude oblačnosti přibývat. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách kolem 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zpomalte na silnici 44 při průjezdu kolem Mohelnice. Cestáři tam v levém pruhu postupně uklízí odpadky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli se vypravíme do České Vsi. Vítek Šoukal přijede. Dobré ráno, 2 minuty po půl osmé na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do středečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl osmé. Dobré ráno, téměř všechny domácnosti v České Vsi na Jesenicku, které předloni zasáhly ničivé povodně, už dostaly finanční podporu na opravu svých domů ze státního programu Živel 3. Získali víc než 150 milionů korun. Většina poškozených domů je i díky tomu opravená, nebo na jejich místě stojí nové.
1: Tak po povodní jsme přišli o přední stěnu domu plus jednu boční, takže vlastně byl obnažený celý obývák s kuchyní.
2: Vzpomíná na stav svého domu po povodních pan Jiří z České Vsi. Kvůli rozsahu škod nakonec statik rozhodl o jeho demolici.
1: Tak naštěstí se nám podařilo sehnat podnájem v Jeseníku v půlce jednoho domu a s celou rodinou jsme tam měli celkem důstojný zázemí a vlastně po dobu té stavby tak jsme tam úplně v pohodě přežívali.
2: V současné době už má ale pan Jiří dům opravený a s rodinou v něm opět bydlí.
1: Jo, tak s novým domem jsme spokojení, nicméně je to, dá se říct, ten starý dům, protože my jsme půdorysy neměnili, ani dispozice baráku jsme neměnili, takže jsme se vlastně vrátili do v uvozovkách nového starého baráku.
2: Opravy pan Jiří stejně jako další obyvatelé České Vsi financoval z dotačního programu Živel 3.
1: Tak co se týká vyplacení Živlu 3, tak tam po splnění všech jako jejich zákonných povinností, co bylo potřeba, tak ty peníze přišly od psání smlouvy zhruba do týdne.
2: S vyřizováním administrativy pomáhali také pracovníci místního úřadu, říká starosta Petr Mudra, který v podzimních volbách kandiduje za hnutí Naše obec.
3: Pomáhali jsme vlastně od spuštění programu v únoru 25. Od té doby jsme měli pro občany přes 40 konzultačních dnů plus konzultační dny Centra pro regionální rozvoj a podali jsme okolo 180 žádostí, takže většinu žádostí z České Vsi jsme podávali tady na obecním úřadě.
2: Podle ředitele olomoucké pobočky Centra pro regionální rozvoj Aleše Marouska bylo v České Vsi podáno téměř 250 žádostí.
4: Tak Centrum pro regionální rozvoj eviduje v České Vsi celkem 248 žádostí, z toho 238 je v pozitivních stavech.
2: Kladně vyhodnoceno je tak téměř 100% žádostí.
4: Celkem bylo v České Vsi vyplaceno 156 milionů.
2: Podle starosty Petra Mudry se život v České Vsi vrací do normálu.
3: Nějakým způsobem postižených bylo 70% obyvatel, kolem 15% velmi těžce, tak si myslím, že ty, co byli postiženi méně, to byly sklepy, nějaké fasády, ty jsou spravené všechny a už i ty těžké případy už většinou jsou vyřešené a dodělávají se, opravují. I ti lidé po demolicích už většinou mají vyřešené nějakým způsobem bydlení.
2: To potvrzuje i pan Jiří.
1: Ten život se vrací zpátky do normálu, bych řekl, že se to i zlepšuje, protože domy, které byly v takových horších stavech, tak dneska se opravují, dělají se fasády a spravuje se toho víc než předpovodní.
2: Vyhodnotit zbývá ještě 5 žádostí za zhruba 9 milionů korun. Z České Vsi Sabina Millerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 9. zářijového rána, je středa, svátek má Daniela, vše nejlepší, je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká pěkné růže v zahrádkách, věští pěkný podzimek a pozdní zimu, no dnes sluníčko, večer zaprší, teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Zdena z Holubic napsala, u nás je 17 stupňů, brzy ráno bylo zataženo a teď je polojasno, chystám se do obchodu a potom budu vozit hlínu na nájezd. Rapotín 16 stupňů Celsia, zatím docela slunečno, napsal Pavel, a zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 21 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Každý si dnes může koupit know-how, ale nenahraditelné jsou vazby s lidmi, říká Tomáš Jelínek, prorektor pro vědu a výzkum na Moravské vysoké škole, ekonom, analytik, v minulosti poradce v kanceláři prezidenta Václava Havla. Část jeho rodiny prošla holokaustem a tato zkušenost přinesla poznání, že osobní vazby a přátelé jsou pro přežití klíčový. Tomáš Jelínek bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Ježkovou ve středu v 10 dopoledne.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8 hodin, dobré ráno. Dnes jsem zmiňoval, které jsem dostal darem dýni, a tak jsem včera zavařoval, džemoval. Co vy a zavařování, máte zásoby na zimu? O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Zdeňka z Rýmařova napsala: zavařuji všechnu zeleninu a ovoce, která mi přijde pod ruku, ale hodně mi chybí houby. Snad ještě budou, tak Zdeňko, držme si palce. To Zdena z Holubic píše: dýně jsme měli před několika lety obří, kvůli místu, které se zmenšilo, se už nepěstují. Monika z Litovle: letos mám zavařeno už 50 lahví dýňového kompotu a když volám někomu z rodiny, tak už mi ani neberou telefon, protože se bojí, že jim třeba budu nutit cuketu, dýni nebo patizon. Jiřina z Olomouce poradila, že dýně je skvělá nejen jako kompot, ale výborná i jako marmeláda. Je potřeba smíchat na půl z jablky a přidat citron. A Lukáš píše, že doma pečou Hokkaido s česnekem a bramborami. Někdy přidají i trochu muškátového oříšku. No co vy a dýně, jak ji zpracováváte? Těším se na vaše další tipy a uslyšíte je už v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 8 hodin. Odhadované náklady na stavbu bazénu v Olomouci vzrostly na 450 milionů korun. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Náklady na stavbu bazénu v Olomouci se zvýšily o 200 milionů korun. Muzeum v Šumperku zrušilo tradiční výstavu hub. Přerovská tenistka Linda Nosková skončila na US Open ve čtvrtfinále. Dnes bude slunečno s přibýváním oblačnosti a teploty do 31 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Plánovaná stavba nového krytého plaveckého bazénu vedle akvaparku v Olomouci bude stát podle nového odhadu zhruba 450 milionů korun bez daně. Oproti roku 2023 je to o 200 milionů víc. Ředitel akvaparku Dalibor Přikryl to zdůvodnil rozšířením původního projektu o další technologie a solární elektrárnu na střeše budovy.
4: Součástí toho byla samozřejmě řešení komplexu kolem té budovy, protože je tam spodní voda, je tam vlastně potřeba udělat infrastrukturu, dopravní, parkovací plochy. Trafostanice se řešila jako samostatný subjekt, musela být řešena na vedlejším pozemku. Takže další náklad, další projektová záležitost.
3: V Prostějovské základní škole Edvarda Valenty bude nová kontejnerová třída. Určená je pro školní družinu, se stávající budovou školy bude propojená dvěma koridory. Zároveň bude mít samostatný vstup z venkovního areálu. Vyplývá to z informací na webu města. Tradiční podzimní výstava hub letos ve vlastivědném muzeu v Šumperku nebude. Důvodem je nedostatek exponátů kvůli velkému suchu, vysvětluje mluvčí muzea Eva Valová.
5: Hub se letos kvůli horkému počasí a suchu bohužel moc neurodilo. Nebylo by tak zkrátka co vystavovat. Je to teprve podruhé v dlouhé historii naší mykologické výstavy. Poprvé byla kvůli nedostatku exponátů zrušena před zhruba 20 lety.
3: V posledních dnech ale houby na některých místech opět začaly růst, píše o tom například deník CZ.
2: Sport.
3: Tenistka Linda Nosková dohrála v singlu na US Open ve čtvrtfinále. Světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla 7-10 v super tiebreaku rozhodující sady. V ní se Češka dostala už do vedení 4-2, ale pak po druhé v zápase ztratila podání. Nosková to označila za klíčový moment.
6: To, že jsem měla break nahoru a potom jsem měla úplně čistý game na svém servisu, to mi teda hodně nepomohlo. Kdybych si držela furt ten distance od ní, tak myslím, že by to bylo jiný, možná na tom konci, ale tak ona odreturnovala skvěle.
3: Světová jednička v deblu Kateřina Siniaková naopak postoupila do semifinále. Společně s domácí Taylor Townsendovou porazili španělsko-americký pár Bukšaová, Melicharová, Martinezová 2-0 na sety.
2: Počasí.
3: Dnes na střední Moravě čekejte ráno a dopoledne.

0: ještě jasno až polojasno, jen přechodně se objeví zvětšená oblačnost. Během odpoledne ale bude od západu přibývat oblačnosti, jak večeru a v noci se přidá déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Teploty 27 až 31 stupňů, v jeseníkách kolem 22, foukat má čerstvý jižní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D55 na kilometru 7 u Majetína ve směru na Olomouc. Stojí tam porouchané auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno, pánové, vítečím naštveme ženu. No, když připravený oběd přináší na stůl a my řekneme, co to je, tak snídáte-li právě teď dobrou chuť. Víte, proč nebolí stříhání nechtů? I to se dozvíte už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Věra Martinová a právě teď bude znít skupina Turbo. Dobré ráno.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45. Víte, proč nebolí stříhání nehtů? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč stříhání nehtů nebolí? Protože viditelnou část nehtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nehtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nehtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nehty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nehtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nehty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro šplhání po stromech drápy. Primáti se ale začali pohybovat po tenkých větvích, kde jim drápy spíš překážely, a tak se postupně přeměnili v ploché nehty, na rukou i na nohou. Když prapředek člověka se stoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nehty nám však zůstaly dodnes. Nenadarmo se primátům říká také nehetnatci.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je minuta po čtvrt na devět. Dobré ráno, je tady středa 9. září a svátek má Daniela.
1: Počasí.
0: Pranostika říká divoké husy na odletu, konec i babímu létu. Hnud dnes a sluníčko, večer zaprší, teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji. Petr je ve Vyškově. Je zde slunečno a teplota 21 stupňů. 20,5 stupně u Ničov, jasno, tráva na zahradě posekána, snad letos naposledy, napsala Helena. A Lucie z Jeseníku hlásí 21 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kytarista a zpěvák John Miles zazářil především svým debutem, ale vydařené bylo i jeho druhé album Stranger in the City. Očividná snaha dosáhnout úspěchu v Americe byla spíš na škodu, nicméně muzikantský grunt zůstal. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s dvojkou Johna Milese. Well, I'm a stranger in the city.
1: Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
3: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 8:30, dobré ráno. Zimní stadion v Přerově má před sebou opravu za víc než 70 milionů korun. Investici schválili zastupitelé města. Obnovy se má dočkat především chladící zařízení a ledová plocha. Úpravy mají zajistit spolehlivější a energeticky úspornější provoz městského sportoviště.
1: Dopoledne patří zimní stadion tréninkům prvoligového A týmu. Dvakrát týdně tady pak strojník Tomáš Běhal kontroluje výšku ledu.
2: 4,6.
3: Standardní výška ledu by v zimě měla být někde mezi 3,5 a 4 cm. Teď ho držíme výš, protože je teplo, takže musíme někdy víc oblovat.
1: Chladící věž a kompresory ve strojovně led vyrábí už 30 let. Technologie jsou staré a poruchové. Vysvětluje mi Jiří Burian, marketingový ředitel klubu.
4: Já vám to jenom ukážu, jak to tady vypadá.
5: Toto je strojovna chlazení, kde vlastně se připravuje a ochlazuje to médium, které chladí ledovou plochu. No, je to z poloviny 90. let, kdy ta rekonstrukce proběhla. Od té doby vlastně funguje pořád tak, jak má, ale už prostě stárne a je potřeba i vyměnit. Druhá věc je samozřejmě celá ta betonová plocha, ta ledová plocha, kde jsou vlastně v tom betonu zalité trubky, kudy to chladivo prochází.
1: Nové zařízení zajistí i energeticky úspornější provoz stadionu a klub myslí i na bezpečnost hráčů. Ledová plocha proto bude obehnaná novými mantinely.
5: Ty pružné mantinely jsou od sezóny 2026-2027 povinné pro všechny profesionální sportovní hokejové soutěže. A takže tedy musíme splnit tuto podmínku, aby jsme vůbec mohli na zimáku v Přerově hrát profesionální hokej. A ty pružné mantinely pochopitelně oproti těm, co tady jsou teď aktuálně, ty klasické tvrdé, dovolí vlastně uhnout trošičku tomu nárazu toho hráče, je to bezpečnější, je to zdraví bezpečnější nejenom pro ty dospělí chlapy, kteří se do toho mantinelu umí opřít, ale samozřejmě i pro ty mladší.
1: Podle mluvčí přerovského magistrátu Lenky Chalupové pak nově bude plocha po skončení hokejové sezóny sloužit i pro letní sporty.
6: Jako město cítíme povinnost vytvářet dobré podmínky pro naše hokejisty. Stavba by měla být zahájena v první polovině roku 2027. Cílem je provést rekonstrukci tak, aby nebyla časově omezena zimní sezona 2027 a 2028.
1: V příštích letech město plánuje na zimním stadionu taky kompletně vyměnit celou střechu. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Bez filtrů a připravených odpovědí. Leoš Mareš hostem premiérového dílu talkshow Na jednoho. ČT2. Na návštěvě severské země s bohatou námořní tradicí. Premiéra dokumentu Evropa z výšky Dánsko. A ČT Art. Spisovatelka Radka Denemarková, nakladatel Karel Jodas a ředitel knižního veletrhu Radovan Auer hosty nové talkshow Knižní kód. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Olomoucký vrchní soud dnes projedná případ loňské vraždy ženy v Mírově na Šumpersku. 36-letý Patrik Cigoš si za ní má odsedět ve vězení 27,5 roku. Výjimečný trest za ubodání partnerky muž dostal s ohledem na to, že se vraždy dopustil 3 týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice, kde si odpykával trest za obdobný čin. Přístavba hasičské zbrojnice v prostějovské místní části Žešov se kvůli dodatečným pracím prodraží o 2 miliony korun. Informovala o tom vedení města na webu. O uvolnění peněz budou rozhodovat zastupitelé města na svém pondělním jednání. Stavba měla původně stát 31 milionů korun. Divadlo Šumperk uvede tuto sobotu první premiéru sezóny Moliérovu komedii Tartif. Režie inscenace se ujal Mikuláš Tic. Sport. Bývalý fotbalový reprezentant Radek Bejbl je novým asistentem trenéra českého národního týmu Santiho Denii. Se Španělem v minulosti nastupoval jako hráč za Atletico Madrid. Jmenování někdejšího záložníka schválil výkonný výbor fotbalové asociace. Počasí. Dopoledne bude v Olomouckém kraji jasno až polojasno, přechodně se objeví zvětšená oblačnost. Během odpoledne ale bude oblačnosti přibývat. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách kolem 22.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zdržíte se na dálnici D1 za exitem 311 Bělotín. Ve směru na Ostravu je uzavřený levý pruh. Dodávka tam narazila do odstavného vozíku. A silný provoz je i v Hranické ulici v Hranicích na silnici 35. A to kvůli nehodě 3 osobních aut.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Co nového nás čeká na odpočívce Osek na dálnici D1, uslyšíte za chvíli. Vítek Šoukal přije dobré ráno, 2 minuty po 8:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl deváté. Dobré ráno, teď se podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se chystá na odpočívce Osek, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Nabíjecí parky pro kamiony zatím nejsou běžnou součástí české ani evropské dopravní infrastruktury. Chceme ale být připraveni a setkali jsme se proto s potenciálními zhotoviteli a společně diskutovali podmínky výstavby a provozu vysoce výkonných dobíjecích stanic. Následně jsme mohli vyhlásit veřejnou soutěž na provozovatele dobíjecího parku na odpočívce Osek na dálnici D1 u Přerova. První dobíjecí stanice pro elektrické tahače plánujeme vybudovat ve směru na Prahu.
2: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká teplé září, říjen se mračí, no dnes sluníčko, večer zaprší, teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? To jste dnes ráno psali na naše SMS číslo a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za zprávy. Kouty nad Desnou 16 stupňů hlásí Honza, který bude otrhávat poslední letošní okurky. Michal z Dlouhé Loučky naměřil 21 stupňů, chystá se dělat šťávu z malin a Červená Voda 17 stupňů. Docela slunečno, napsala Eva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Každý si dnes může koupit know-how, ale nenahraditelné jsou vazby s lidmi, říká Tomáš Jelínek, prorektor pro vědu a výzkum na Moravské vysoké škole, ekonom, analytik, v minulosti poradce v kanceláři prezidenta Václava Havla. Část jeho rodiny prošla holokaustem a tato zkušenost přinesla poznání, že osobní vazby a přátelé jsou pro přežití klíčový. Tomáš Jelínek bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Ježkovou ve středu v 10 dopoledne.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno, dnes jsem zmiňoval, že mám dobrou úrodu dýní, dokonce jsem i jednu dostal. A tak jsem včera zavařoval a džemoval. A co vy a zavařování? Máte zásoby už na zimu? O tom jste mi dnes ráno psali na naše SMS číslo a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na další vzkazy. Petr z Lhoty u Pačlavic doporučuje zavařenou dýní s kapkou rumu. Praktikuje to tak už mnoho let. Nejlepší jsou chutná semínka z dýně. To už píše Jana z Vikýřovic. Dostávala je už jako malá od babičky a vždy jí udělali radost. Mně ještě dýně roste na zahradě. Marmeláda z dýně je dobrá, když se do ní přidá trestě meruňková. Každý myslí, že to potom meruňková marmeláda. Marie, Lukáš z Dubická, ten každý rok zavařuje dýně jako okurky a chutná mu víc jak klasické kyselé okurky. Máme rádi hranolky z dýně. Nejlepší, píše Ondra z Hranic. Dýni používáme do polévky, ale také z ní děláme kaši. Je to výborná příloha třeba k pečenému masu a je to docela zdravé, napsal Filip z Prostějova. Takové dobroty děláme z dýně, tak ať se nám její zpracování daří a úroda ať nám dělá radost.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v srpnu mírně vzrostla. Více o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno a za chvíli s vámi bude kolega Tomáš Kedzior. Přeji usměvavý.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v srpnu mírně vzrostla. Na webu Šumperské radnice teď najdete novou aplikaci s přehledem uzavírek. Fotbalisté Sigmy dnes hrají MOL Cup na hřišti Prostějova. Bude slunečno s přibýváním oblačnosti a teploty do 31 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v srpnu vzrostla oproti předchozímu měsíci o 10%. Práci hledalo na konci minulého měsíce téměř 21 900 uchazečů. Více ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Olomouci Vlastimil Přidal.
2: Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji mírně vzrostl na 5,3%. Třeba, že konkrétně okres Jeseník zaznamenal největší procentuální úbytek nezaměstnaných ze všech okresů v České republice. V posledních 5 letech dochází v tomto období pravidelně k nárůstu počtu nezaměstnaných.
1: Informace o uzavírkách, veřejných akcích a záborech veřejného prostranství obsahuje nová aplikace na webu radnice v Šumperku. Pomáhat by měla především motoristům. Podobný souhrn na jednom místě zatím lidé neměli k dispozici, říká mluvčí radnice Jana Kaněvová.
3: Aplikace na webu města vznikla na základě podnětu občanů, ale i potřeb městského úřadu a městské policie. Dosud totiž chybělo jedno společné místo, které by informace z různých zdrojů úřadu přehledně propojovalo. Nová aplikace je nyní soustřeďuje do jednoho přehledu a zároveň je zobrazuje přímo v mapě města.
1: Několik set běžců se v sobotu zapojí do benefičního běhu pro hospic na Svatém Kopečku. Podpoří ho nejen symbolicky, ale i finančně. Výtěžek z této akce půjde na provozování tohoto jediného zařízení svého druhu v Olomouckém kraji. Řekla to koordinátorka akce Klára Pospišilíková. Akce má dlouholetou tradici. Loni se do běhu zapojilo na 370 běžců a chodců. Sport. Fotbalisté Sigmy Olomouc dnes ve třetím kole poháru MOL Cup nastoupí na hřišti druholigového Prostějova. Sigma loni v této fázi vypadla na hřišti Nových Sadů až ze čtvrté ligy. Tým bude chtít tentokrát k utkání s týmem z nižší soutěže přistoupit mnohem zodpovědněji, jak potvrzuje útočník Václav Sejk.
4: Vždycky je to složitý, ale my hráči na to začneme taky apelovat jako český hráči, protože je to úplně jiný zápas. Jedeme na druholigový Prostějov, pro který to bude svátek fotbalu, pro který to bude derby a budou nás chtít nejenom porazit, ale ještě jako pokopat a všechno ostatní, takže musíme nejenom my se připravit na to, ale hlavně připravit i ty zahraniční hráče na to, co je čeká. Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě dopoledne jasno až polojasno, jen přechodně se objeví zvětšená oblačnost. Během odpoledne ale bude od západu přibývat oblačnosti a k večeru a v noci se přidá déšť, přehánky a ojediněla i bouřky. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách kolem 22. Foukat má čerstvý jižní až jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nohu z plynu na dálnici D35 na 296. kilometru u Bohuslávek za Dolním Újezdem ve směru na Ostravu. Stojí tam porouchané vozidlo a opatrně také na D46 na 26. kilometru v Prostějově ve směru na Olomouc. Na vozovce leží předmět.

0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Pěkné slunečné dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc přeje Tomáš Kedzior. Olomoucké divadlo Tramtárie vstupuje do své 23. sezóny a ta bude pro divadlo zlomová. Od ledna příštího roku bude působit v novém prostoru v Hanáckých kasárnách. Všechno si k tomu řekneme. Rozhlasová pohlednice od Pradědu na Hanou tentokrát navštíví rybniční soustavu v okolí Černé vody, to je na Jesenicku. No a chystáme také další tipy a reportáže. U mikrofonu je Tomáš Kedzior, přeji dobré dopoledne.

0: Nebude to lehké, s touhle písničkou uvádíme také následující reportáž Dopoledne Českého rozhlasu Olomouc, protože po 20 letech opustí na přelomu roku olomoucké divadlo Tramtárie své působiště ve Slovanském domě a začne novou éru v hanáckých kasárnách. Co na tuto zlomovou sezónu připravuje a jak se svým starým domovem naloží, to nám přiblíží ředitel divadla Tramtárie Vladislav Kracík.
1: Tady ve Slovanském domě jsme v podstatě s Tramtárkou začínali a ušli jsme tady jakoby velkou cestu a zažili jsme tady opravdu spoustu inscenací, v podstatě skoro 100 premiér tady proběhlo. Takže určitě to bude jakoby velký a s jistým sentimentem asi budeme prožívat ty následující 4 měsíce.
2: Plánujete odehrát vše, co máte na repertoáru během toho podzimu, ale připravili jste také dvě novinky do programu pro dospělého diváka.
1: Už se stalo zvykem, že tady v Tramtárii vždycky novou sezonu otevíráme nějakou premiérou. Letos to bude tedy inscenace Vše o mužích v režii Terezy Říhové a tím otevíráme v podstatě září. Inscenace Vše o mužích má takový speciální příběh, neb to není inscenace, kterou bychom naskoušeli u nás. Ta inscenace vznikla v divadle v Šumperku a jelikož herec, který hraje hlavního hrdinu, je už členem našeho souboru, tak jsme přetáhli sem nejenom jeho, Ondřeje Krále, ale i tuto inscenaci, takže od září už budou Vše o mužích inscenací Tramtarijní. My se na ně moc těšíme už proto, že je to inscenace pro tři muže a to není v Tramtárii úplně zvykem, že bychom hráli takhle komorní a výsostně mužské obsazení, takže se těším na mužskou energii, která samozřejmě nejenom pro muže, ale i pro ženy. A potom nás čeká hned druhá premiéra, to bude začátek října a to bude inscenace Čarodějky z Lipníku a je to taková autorská volná inspirace kulturním filmem z 80. let Čarodějky z Istviku. To bych řekl, že bude taková jako typická tramtarijní komedie, takže jsme na ní pracovali v takovým klasickým obsazení tramtarijním. To znamená, že já jsem psal hru, hudbu dělá Martin Peřina, scenografii Hinek Petrželka, takže to taková klasická sestava, která tady už vytvořila jako mnoho diváckých hitů a mnoho úspěšných inscenací, takže tohle je téma a tohle je inscenace, kterou se i tento tým jako rozloučí s tímto prostorem.
2: Jakým způsobem se plánuje Tramtárie proměnit v tom novém prostoru, ve kterém byste měli otevřít své dveře v lednu roku 2027?
1: Tak v tuhle chvíli bych řekl, že všechno takové teoretické. Máme samozřejmě nějaké plány, ale uvidíme, jak se situace vyvine. My, jak jsme malý soubor nezávislého typu, tak máme tu výhodu, že nemusíme věci plánovat na 2,5 roku dopředu, ale můžeme se opravdu jako orientovat v podstatě docela narychlo a trošku na to jakoby sázíme. Samozřejmě musíme trošku jednak repertoár přizpůsobit té nové situaci, v podstatě i trošku styl herectví a tak dále, protože divadelníci vědí, že zvětšit prostor dvojnásobně není jenom o tom, že tam je víc sedaček, ale je to, že se musí hrát trošku na větší dálku, trošku se ten repertoár musí udělat tak, aby se to naplnilo, což je pro nás klíčové, takže těch změn nás čeká více. Plánujeme taky dělat větší inscenace. Tady v Tramtárii jsme to dosázeli na komornější obsazení a teď najednou budeme mít jako větší jeviště a sál pro 170 lidí, takže větší obsazení, klidně i větší dílky těch inscenací a trošku jiná témata budeme volit. My v tuhle chvíli máme docela široký repertoár, hrajeme 13 inscenací pro dospělé diváky a spoustu těch inscenací už hrajeme mnoho let. A myslím si, že velkou část z nich už nebudeme stěhovat do toho nového prostoru. Takže nás v podstatě čekají 4 měsíce derniér, kdy se budeme s těma to inscenacema loučit. A zároveň to znamená, že s novým prostorem přibude celá řada nových inscenací, takže nás čeká spousta práce.
2: Už víte, čím zahájíte v polovině sezóny své nové působení v hanáckých kasárnách?
1: Repertoár z celého roku, který nás čeká, zatím docela tajíme, držíme pod pokličkou, nicméně určitě můžeme prozradit titul, se kterým začneme naši novou éru a novou kapitolu našeho divadla a tím bude Cyrano z Bergeraku.
2: Říká ředitel olomouckého divadla Tramtárie Vladislav Kracík z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nádorů v oblasti krku a dutiny ústní, takzvaných orofaringeálních karcinomů, v posledních letech výrazně přibývá, a to zejména u lidí ve věku nad 40 let. Nárůst odborníci připisují infekci lidským papilomavirem. V několika centrech v České republice v současné době probíhá screeningová studie, o které nám více řekne Vladimíra Koudeláková z Ústavu klinické a molekulární patologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc. Ve čtvrtek po 10. hodině v Apatice Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Dopoledne Českého rozhlasu Olomouc, kapela Činasky. Tomáš Kvoch je jednou z výrazných osobností českého parahokeje. Uslyšíte ho v našem vysílání za chvíli a má to svůj důvod.

0: Jakub Smolík v dopolední Českého rozhlasu Olomouc a jednoho takového opravdového chlapa, který by brečet mohl, ale nedělá, to vám představíme právě teď. Tomáš Kvoch přišel před 37 lety po pádu pod vlak o obě nohy. Dokázal se ale vrátit k aktivnímu životu a také sportu. Stal se jednou z nejvýraznějších postav českého parahokeje. V roce 2020 dokonce získal zlatou hokejku pro nejlepšího českého parahokejistu sezóny. Teď se po dvouleté pauze zaviněné zdravotními problémy vrací na led v dresu mistrovské Olomouce.
1: Je to šílené, když máš zdravotní problémy a dva roky nemůžeš sportovat a ty prakticky celý život sportuješ, tak je to hodně jak na psychiku a to, a tak jsem rád, že můžu znova zkoušet.
2: Popsal nepříjemné okamžiky brzy 60-letý Tomáš Kvoch. Přiblížil pak, co ho drželo v těžkých chvílích.
1: Chtěl jsem být furt v akční, jo, prostě tě to táhne, parahokej mě baví a všelijaký sporty, prostě co hrával jsem, tak chci pomalu zase zkoušet.
2: Je jasné, že návrat pořádně bolí.
1: No tak musí to bolet. Když chceš makat, musí to bolet. No.
2: Jen na střídačce pak mohl sledovat parádní cestu olomouckých parahokejistů za mistrovským titulem.
1: Bylo to šílené, jako kluci makali jako neskutečně. Takhle jsem neviděl ještě, aby hráli a tam jsem akorát já mohl fandit ze střídačky a podporovat kluky, sklidnit třeba některý, protože některý byli trošku nervózní, tak trošku sklidnit, takže to bylo dobrý.
2: Výraznou stopu pochopitelně zanechal také v reprezentaci. A tak vedle extraligové kariéry má na co vzpomínat. Například na mistrovství světa v Ostravě 2019, kdy se po tvrdém zákroku dokázal vrátit na ledovou plochu.
1: Ta Ostrava 2019 byl pro mě největší top. No. Prakticky, když to řeknu, tak to bylo největší jako na ukončení kariéry, to bylo asi nejlepší. No.
2: Samozřejmě té reprezentační kariéry. Nakonec Ostrava je městem, kde parahokej má své místo. V květnu příštího roku se právě tam znovu představí nejlepší světové týmy.
1: Týmy tam rádi jezdějí, ale aby se opakovalo 2019, to ne. Nevěřím tomu, jako, ale přál bych to těm mladým, aby jednou prostě si to vyzkoušeli a měli ty mladý to největší zážitek z toho parahokeje.
2: Zmínil mladé hráče. Podmínky pro ně, především v otázce přípravy a reprezentace, se přitom od zmíněného roku 2019 výrazně změnily.
1: To se nedá srovnávat vůbec dneska. Dneska už jsou prakticky ty v reprezentaci profesionálové. Ten vývoj toho parahokeje fakt jde hodně, hodně rychle jde nahoru. Jo, ale nemyslím jenom tady u nás. Celý svět, vidíš ty týmy, které tady jsou, i co tady je ten turnaj, tak vidíme sami, že třeba Francie nebo tyhle, co tady jsou, Finsko, pomalu jdou, ale jdou nahoru.
2: Podotkl při povídání o parahokeji a návratu na led Tomáš Kvoch z Olomouce, Pavel Petr, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Každý si dnes může koupit know-how, ale nenahraditelné jsou vazby s lidmi, říká Tomáš Jelínek, prorektor pro vědu a výzkum na Moravské vysoké škole, ekonom, analytik, v minulosti poradce v kanceláři prezidenta Václava Havla. Část jeho rodiny prošla holokaustem a tato zkušenost přinesla poznání, že osobní vazby a přátelé jsou pro přežití klíčový. Tomáš Jelínek bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Zorou Ješkovou ve středu v 10 dopoledne.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc za chvilku navštíví rychlebské stezky, ale hlavně okolí Černé vody, což nejsou jenom ty stezky nebo třeba krásné kopce, ale taky krajina rybníků, a právě k ním se vydáme za chvilku v naší rozhlasové pohlednici.

0: krajina skal a hor, ale také rybníků, i tak by se dalo nazvat okolí Černé vody na Jesenicku. Právě k tamní rybniční soustavě míří Mirek Kobza.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Krajina mezi Žulovou, Černou vodou, Kobylou nad Vidnávkou, Velkou Kraší a Vidnavou je neuvěřitelně členitá. Kromě lesů, luk, polí, skalních měst a dalších přírodních lokalit, zde lidé navíc postavili soustavu rybníků, která se už stala nedílnou součástí této oblasti. Lesní masiv mezi zmíněnými obcemi se nazývá Bažantnice. Zdejší lesy jsou zvláštní, střídají se smrkové pásy s listnatými až po jakýsi spíše neles, který pokrývá nejníže položená místa. Reliéf zdejší krajiny tvářil ledovec v době geologicky poměrně nedávné a jeho stopy jsou tady dodnes znatelné. Jedním z důsledků práce ledovců bylo i vytvoření jakýchsi pánví, které se zaplňovaly vodou a vytvářely tak nevyužitelné mokřady. V roce 1579 byla nově osazena vesnice Černá voda a právě v té době se patrně začalo i se stavbou rybníků. Přes 450 let starý dub u hráze rybníka u Dubu je toho důkazem. Byl vysazen patrně v době stavby hráze a obvod jeho kmene přesahuje 570 cm. Páteřním tokem rybniční soustavy se stal plavný potok. Z jeho názvu se dá usuzovat, že sloužil původně i jako dopravní tepna pro plavení dřeva k pilám. Rybníky tedy měly patrně i tu funkci, že v letních měsících, kdy bylo málo vody, ji nadržovali pro případné splavování dřeva. Plavný potok sbírá své vody na východním svahu Boží hory a Borového vrchu, nedaleko Dolního dvora. Už zde vznikly na plavném potoce a jeho přítocích první malé rybníčky, využívané zejména pro chov vodního ptactva. Největší stavbou svého druhu je však už zmíněný rybník u Dubu a hlavně Velký rybník. Ten je vůbec největším rybníkem na Jesenicku. Plocha jeho hladiny dosahuje 12 hektarů, ale kromě něj na soustavu navazují i další menší vodní plochy. Na rozdíl od Velkého rybníka, který skutečně neminete a je vidět i třeba z okolních hor, jsou tyto mnohdy tak skryté v lese, že pokud o nich člověk neví, minie je zcela bez povšimnutí. K rybniční soustavě u Černé vody můžeme připočítat ještě další rybníky, které byly vybudovány na menších tocích kolem masívu ostrovní hory Smolný, na níž najdeme unikátní venušiny misky. Horní a Dolní Křemen jsou jména největších z nich, ale najdeme zde také rybníky nad chatou Habina a třeba i Vidnavský rybník přímo u cesty ke Smolnému. Na katastru Kobyle pak leží rybník Šídava a další menší vodní plochy. Už krátce po stavbě rybníků se tyto kromě využití pro vodohospodářské účely a pro chov ryb začaly stávat také centrem chovu i přirozeného hnízdění vodního ptactva. I dnes zde najdeme stohlavá hyena kachen a jejich příbuzných, jsou zde však k vidění i plaché volavky, majestátní čápy, rákosník obecný a další zástupci pernatých zvířat. Kolem vody se zdržuje velké množství obojživelníků a své prostředí pro život tady našly třeba i užovky obojkové. Dnes se zde také vyskytují vzácné a chráněné druhy rostlin, jako například lilie zlatohlavá či oblíbená masožravka, rosnatka okrouhlolistá. Od přelomu milénia pak probíhají na rybnících postupné opravy a tak není vyloučeno, že občas návštěvníci místo lesklé vodní hladiny uvidí spíše travnatý porost na dně vypuštěného rybníka. To je nutné říct, protože oblast kolem Černé vody je doslova zaslíbená cyklistům a většina rybníků je také přístupná po lesních cestách, dokonce mnohdy asfaltových. Kolem některých navíc vedou i proslulé rychlebské stezky. Navíc například rybník u Dubu je uspůsoben i pro sportovní rybaření a je zde dokonce i přístřešek s krbem a udírnou, kde si můžete případný úlovek zrovna upravit. To už stojí za návštěvu, co říkáte. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát od rybníků nedaleko Černé vody, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Malka. Skrásna zdravá svačina.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Většina domácností z České vsi na Jesenicku už získala dotace z programu Živel 3. V Olomouci se chystá třídenní festival Letní náplavka. Přerovská tenistka Linda Nosková vypadla na US Open ve čtvrtfinále. Dnes bude jasno s přibýváním oblačnosti a teploty do 31 stupně. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Téměř 100% domácností z České vsi na Jesenicku, které zasáhly předloňské záplavy, už získalo státní dotace z programu Živel 3. Peníze z něj jsou určené na opravy poničených domů. Žadatelé získali víc než 150 milionů korun. Vyhodnotit zbývá ještě 5 žádostí. Více ředitel olomoucké pobočky Centra pro regionální rozvoj Aleš Marousek.
3: Celkem bylo v České vsi vyplaceno celkem 156 milionů. Aktuálně nám na centru zbývá vyhodnotit 5 žádostí. U těch zbývajících 5 žádostí záleží na tom, co všechno ti žadatelé budou muset dokládat, protože se většinou jedná o projekty, kde se řeší výstavba a tam je povinnost dodat projektovou dokumentaci a platné stavební povolení, takže tím se to může ten čas natáhnout, kdy to vlastně oni budou podávat.
1: Skončila rekonstrukce budovy mateřské školy Pramínek v Krnově. Školka v Hlubčické ulici byla mimo provoz od povodní v roce 2024. Děti se tam vrátily po 2 letech. Provizorní sídlo měla mateřská škola v bývalé budově základní umělecké školy na hlavním náměstí, říká ředitelka Alena Klohnová.
4: Snažili jsme se o maximální modernizaci, jak vybavení, i celkově prostředí. Snažili jsme se trošičku o takovéto strukturované prostředí, takové, aby se u nás cítili bezpečně a byli usměvavé a samozřejmě je bavilo s námi tady se vzdělávat a s námi tady být.
1: Olomoucká náplavka od pátku do neděle ožije třídenním festivalem. Ten nabídne několik kapel, sportovní aktivity i program na řece Moravě. Návštěvníci se budou moct vydat i na plavbu do olomoucké pevnůstky, soutěžit na raftech a paddleboardech nebo ochutnat nabídku místních gastronomických podniků. Součástí programu bude také dobročinná sbírka na pomoc lidem zasaženým povodněmi v Nepálu. Sdělil to spolupořadatel akce Šimon Pelikán. Sport. Přerovská tenistka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska podlehla ve 3 setech. Utkání se v New Yorku hrálo na centrálním kurtu a většinu času byl dvorec rozdělený na část ve stínu a na slunci. Pořadatelé se pak až v závěru třetí sady rozhodli zatáhnout střechu. Navíc s tím začali během rozehraného gemu. Podle Noskové šlo o velmi zvláštní rozhodnutí.
5: Já jsem se toho všimla až po tom míči, jak se to dohrálo, ale slyšela jsem vlastně zvuk, že se nahoře něco děje, ale nikde nás o tom neinformoval, což bylo nejdivnější a hlavně při takovém stavu to se úplně jako nedělá.
1: Do semifinále 4 hry prošel nasazený pár číslo 1 Češka Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou.
2: Počasí.
1: V Olomouckém kraji čekejte dopoledne ještě jasno až polojasno, jen přechodně se objeví zvětšená oblačnost. Během odpoledne ale bude od západu přibývat oblačnosti a k večeru a v noci se přidá déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách kolem 22.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pozor na křížení silnic 446 a 447 v Pňovicích. Osobní auto tam skončilo v příkopu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Každý si dnes může koupit know-how, ale nenahraditelné jsou vazby s lidmi.

Tak tohle říká Tomáš Jelínek, prorektor pro vědu a výzkum na Moravské vysoké škole Olomouc. Ekonom, analytik, v minulosti poradce v kanceláři prezidenta Václava Havla. Část jeho rodiny prošla holokaustem. Tato zkušenost přinesla poznání, že osobní vazby a přátelé jsou pro přežití klíčový. A právě Tomáš Jelínek bude dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Zora Ješková.

0: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: A v tom našem dnešním dopoledni vám krásný a příjemný den a vítá vás při poslechu a vše dobré přeje od mikrofonu Zora Ješková. Jsem ráda, že v tuhle chvíli už naše rozhlasové studio otevíráme pro našeho dnešního hosta. Při tom představování, jelikož je toho opravdu mnoho, co lze o něm říci a o čem si budeme povídat, začneme tak trošku od lesa. Inženýr Tomáš Jelínek, vzděláním technik a teoretický ekonom. Od roku 2021 členem výkonného výboru Centra česko-izraelských inovací a partnerství Moravské vysoké školy Olomouc, člen Rady česko-izraelské smíšené obchodní komory. Jako předseda židovské obce v Praze rozvíjel v letech 2001 až 2005 projekty domácí a institucionální péče pro přeživší holokaustu. Tady zmiňme projekt a domov pro seniory Hagibor, který stále pracuje, funguje. Ve funkčním období prezidenta Václava Havla působil Tomáš Jelínek od roku 1996 do roku 2002 v týmu poradců politického odboru kanceláře prezidenta republiky. Věnoval se ekonomickým otázkám a odškodnění obětí druhé světové války. Také zastupoval Českou republiku v Mezinárodní komisi pro pojistné nároky v období holokaustu. Také byl poradcem ministra hospodářství Karla Dyby, studoval v Praze ČVUT, CERGE, Georgetownskou univerzitu, tedy Spojené státy americké, samozřejmě také Vysoká škola ekonomická, působil desítky odborných populárních textů v oblasti ekonomie, historie, komunikace a je toho ještě mnoho, mnoho, mnoho, o čem bychom, nebo co bychom o Tomáši Jelínkovi mohli říci. Ale hlavně teď jsme také rádi, že ho máme tady v Olomouci na Moravské vysoké škole, kde působí jako prorektor pro vědu a výzkum. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, moc děkuju za pozvání.
1: Já jsem na mnohé zapomněla, něco možná bylo i nepřesné, ale to vy zase upřesníte a jsem moc ráda, že jste tady s námi. V jednom z článků, které jste publikoval, jsem našla tato vaše slova. Každý si dnes může koupit know-how, ale nenahraditelné jsou vazby s lidmi. My si o tom budeme povídat, proč vlastně právě tato slova od vás jako od ekonoma, ale zajímalo by mě, kde vlastně se ve vašem dětství a od koho a s jakými příběhy třeba vaší rodiny, kde se vlastně propojila ta vazba k tomu všemu, co vlastně děláte, tohle směřování, ta snaha o odškodnění, snaha vzdělávat, snaha neustále vzdělávat nejen druhé, ale také sám sebe a stále se učit a zkoumat.
2: Abych řekl pravdu, já úplně nevím, to já nedokážu sebe úplně tak dobře interpretovat, ale třeba ta otázka o odškodnění obětí nacismu, téma holokaustu, to je spojený i s rodinou. Moji vlastně dva prarodiče přežili holokaust, což mě vedlo vlastně k zájmu o toto téma. Já jsem pak zase další z prarodičů byl akademik, takže tam vlastně zase byla ta snaha se vzdělávat a sledovat ty věci z pohledu nějakého vědečtějšího. A s těmi mezilidskými vztahy, to je vlastně něco, co jsem si začal uvědomovat až mnohem později, protože vy jste říkali, že jsem začal jako technik. A technici mají většinou jakoby tu velkou radost čísel a z nějakých těch fyzikálních zákonů. A k těm vztahům já jsem se dostal poměrně později, ale vlastně to nejenom ukazují studie, který jsme vlastně s kolegy z CERGE publikovali právě o významu těch sociálních sítí pro přežití v extrémních podmínkách, kdy jsme to modelovali na příkladu Osvětimi. Ale vlastně jsou to i zcela praktické věci, které zažívám na MVŠO, kdy my jsme měli v letošním roce tady skupinu studentů z Jeruzaléma. Byli to muslimové, židé, jako z různých sociálních jako skupin. A pro ty naše studenty tady z Haný to nejdůležitější, co vlastně si z toho kurzu vzali, bylo to, že si uvědomili, jak ta druhá skupina jinak řeší problémy a vlastně my jsme jim nedokázali, oni vlastně sami díky tomu vztahu s těmi lidmi, s tím, že navázali s nimi partnerství, tak vlastně dokázali přijít na věci, co byste jim v rámci výuky nedokázali předat. Abych to takhle zkrátil.
1: A v čem jsou studenti z Jeruzaléma jiní v tom řešení problému? A nevím, trošičku mě v tom vyznělo, jestli možná lepší, anebo jsem to
2: pochopila. Ne, vůbec ne. Tam jde o to, my vlastně u nás věříme na škole k tomu, že ty interkulturní vztahy vlastně mám přinášejí hodně výhod a čím je ta kultura dál od vás, jakože když se bavíte s kolegy ze Slovenska nebo z Maďarska, tak tam ty benefity nejsou tak velký. A když máte někoho ze Středního východu nebo když máte někoho z Asie, tak vlastně ty kulturní rozdíly jsou natolik velký, že vám to umožní vlastně něco objevit sám u sebe. Já uvedu ten konkrétní příklad, co se stalo tady na tomhletom kurzu. Vlastně pro vývoj inovací je to zcela základní myšlenka. Tam jeden z těch kluků, který se toho kurzu účastnil, bylo, že on říkal, no my jsme dostali úkol a my jsme zvyklí na to, že vlastně tady u nás v Česku děláme rešerši, analyzujeme veškerý podklady a pak teprve se rozhodneme, kudy jít dál. Ale vlastně ty holky z Jeruzaléma, oni když dostali ten cíl, tak vyrazili. A vůbec jako by nečekali na to, že budou všechno analyzovat a hledali tu cestu vlastně aktivně. A oni nás donutili jít s nimi. A vlastně, když hledáte ty inovace, tak nejste schopni všechno vymyslet od stolu. Vy vlastně vyrazíte nějakým směrem a děláte chyby a upravujete tu cestu a tak dále. Takže vlastně oni díky tomu přístupu lidí z Jeruzaléma si uvědomili, že to podstatný pro ty inovace nebo pro to hledání řešení je vyrazit. Jo? Že prostě tušíte zhruba, kde ten cíl je a musíte jít a musíte mít samozřejmě tu výbavu, to znamená nějaký znalosti, nějaký technický dovednosti, ale v Česku máme většinou problém toho, že si myslíme, že něco perfektního vymyslíme od stolu a pak to teprve začneme realizovat. A to se ukazuje třeba v diskuzích o inovacích, o startupech a je to vlastně i celá taková jakoby teorie té cesty a ty naši studenti na to přišli vlastně díky tomu setkání s těmi studenty z Jeruzaléma.
1: Prorektor pro vědu a výzkum na Moravské vysoké škole Olomouc, doktor Tomáš Jelínek, je dnes hostem tady ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: doktor pro vědu a výzkum Moravské vysoké školy Olomouc, doktor Tomáš Jelínek, ekonom, analytik, v minulosti poradce v kanceláři prezidenta Václava Havla, je dnes naším hostem tady ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Já jsem se právě dozvěděla, že ekonomie vlastně nebyla původně tou vaší srdeční záležitostí, že to spíše byla historie. Proč historie nešla?
1: No já, když jsem se v 80. letech rozhodoval, co budu studovat, tak samozřejmě historie, která se tehdy učila, nebyla pro mě tím, co já bych chtěl studovat. A pak jsem taky uvažoval i o tom, že měl jsem řadu příbuzných v zahraničí, že třeba budu je emigrovat, tak jsem se chtěl naučit něco praktického. A ČVUT mě vlastně přišlo jako velmi dobrá škola a do určité míry mě vlastně začala otázka, já jsem studoval mosty, takže a velký konstrukce, statiku, takže mě začala bavit, ale když přišla revoluce, tak jsem vlastně si říkal, no já mám dobrý znalosti v tom inženýringu, tak bych je nechtěl úplně ztratit, tak když se přesunu těm společenským vědám, tak ekonomie je taková, že pracuje s těmi technickými nástroji a zároveň se zabývá společností, no tak jsem si našel takovou střední cestu.
0: A plánoval jste někdy, že byste pracoval právě pro kancelář prezidenta Václava Havla?
1: Ne, to jsem neplánoval, to zase byl takové postupné kroky. Já když jsem vlastně byl student na ČVUT, tak jsem vlastně s kamarády byl zapojen do takového lehkého odboje a sledovali jsme samozřejmě disent a sledovali jsme i Václava Havla. Byl jsem třeba na první demonstraci, kde on vystupoval, když byl Mitterrand v Praze v roce 88. Takže pro mě to bylo zajímavý, ale ten důvod, proč jsem tam začal pracovat, tak byl ten, že jsem si vlastně po tom, co jsem absolvoval rigorózní zkoušky na doktorátu z ekonomie, tak jsem měl možnost jako získat zaměstnání, tak jsem si napsal instituce, který bych preferoval, kancelář prezidenta jsem si dal na první místo a zavolal jsem tam. A oni zrovna někoho hledali, měl jsem velký štěstí, tak jsem začal chodit na pohovory a nakonec jsem to místo dostal.
0: Jaké to bylo? Co vám toto období práce pro prezidenta Václava Havla, co vám to přineslo?
1: No, pro mě to byl vstup trošičku jako na divadelní scénu, protože přece jenom Havel nebyl technik, on vlastně podle mě ekonomii neměl moc rád a vlastně držel si určitý odstup a pro mě to byla taková jako první škola, když jsem zjistil, že i to, jak se připraví emoce pro nějaké jednání, je důležité. Takže tam jsem se postupně učil i to, že existuje jiný svět, než ten, co jsem získal na ČVUT. A pak samozřejmě Havel byl nesmírně zajímavá osobnost a byl to vlastně takový, když to byl pro mě vzdálený šéf, tak když jsem třeba chodil na nějaké briefingy, tak prostě bylo něco nezapomenutelného, když vám vlastně prezident pomáhal přinést si křeslo k jeho stolu. Jo, takže to jsou takové zážitky, co já z toho mám a víceméně těch agent, co jsem dělal, tak bylo přímo, bylo velmi málo. Víceméně jsem pak měl agendy, které se dělaly v rámci kanceláře.
0: A co si máme vlastně představit pod tím, když říkáte, že pro úspěch jednání je potřeba připravit i ty správné emoce? Znamená to jakoby nějak nastavit sám sebe, přemýšlet o tom, jak se chovám, jak se tvářím, nějaká hra? Nebo co si pod tím máme představit?
1: Já si pamatuju do dneška to, já jsem třeba tím, že jsem byl ekonom, tak jsem se významně podílel na zasedání, na přípravných akcích, když bylo zasedání Světové banky měnového fondu v Praze v roce 2000. A prezident Havel vlastně měl snahu omezit takové ty násilné projevy proti tomu setkání a chtěl organizovat dialog. Takže my jsme třeba na Hradě organizovali vlastně setkání různých jako skupin, které spolu měli diskutovat a vlastně prezident nějakým způsobem schválil tu obsahovou část, na který já bych se úplně vyčerpal, to bylo pro něj jako něco jasně samozřejmě, a pak začal řešit, kdo kde bude sedět, jestli tam vlastně bude židlí tak akorát, aby aspoň někdo vzadu stál. Prostě byly tam takové ty, taková ta zkušenost divadelníka, který chce vytvořit dobrou atmosféru, aby představení, který má nějakou myšlenku a má něco sdělit, aby bylo přijato. Včetně toho, že řešil, jestli tam bude nějaká fanfára na úvod a podobně. Takže on nebyl absolvent ČVUT jako já, on byl divadelník, takže on se na to díval z toho svého profesního pohledu.
0: A tak mě napadá, jestli vlastně tohle všechno teď se vám hodí a přenášíte i do své profese vlastně pedagoga tady na Moravské vysoké škole.
1: Jo, ano, přesně tak. Jako, co je zajímavý, je vlastně ta integrace těch různých oborů. Já jsem samozřejmě zvládl jenom malinkou část, ale vlastně dneska je vidět, že ty velké příležitosti vznikají vlastně mezi těmi různými obory a je to takový i důležitý trend v tom, co se ve světě děje.
0: To znamená neulpívat jenom na jednom směru, ale snažit se mít široký záběr?
1: No, takhle, tam je nutná nějaká specializace vždycky. Nemůže to jakoby být příliš rozmělněn, což jsem někdy
0: době.
1: Já. Ale vlastně, že se vlastně najde něco mezi obory, který do té doby vlastně každý fungoval zvlášť, tak najednou se dělají překryvy. Já to třeba můžu uvést v tom, co jsem říkal už předtím, že my jsme třeba se snažili historikům ukázat, jak můžou interpretovat historii ekonomické modely. To bylo na tom významu těch sociálních vazeb pro přežití v Osvětimi, což se normálně historici neučí, ale význam sociálních vazeb se studuje vlastně v ekonomii.
0: A k tomu vám pomohla hodně vlastně statistika. I o tom si budeme povídat s doktorem Tomášem Jelínkem, který je dnes tady hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Zpívává Jirka Korn tady v dopoledni Českého rozhlasu Olomouc, kde si povídáme s prorektorem pro vědu a výzkum na Moravské vysoké škole Olomouc Tomášem Jelínkem. My jsme zmínili vaše působení v kanceláři prezidenta Václava Havla. Je celá řada osobností, o kterých my jsme jenom četli, vy jste se s nimi setkal osobně. Kdybychom zavzpomínali na jednu nebo dvě, které ve vás zanechaly opravdu, opravdu silný pocit osobnosti z té doby, se kterými jste se setkal. Kdo by to byl?
1: No, asi si zaslouží zmínit Ivana Metka, který byl vlastně kancléř. Já jsem ho znal z Hlasu Ameriky a byl to nesmírně takový elegantní člověk, který dokázal s citem řešit řadu takových protokolárních problémů na hradě. A měli velkou odvahu se postavit za věci, které podle něj dávaly smysl. A pak to třeba byl Pavel Tigrid, s kterým já jsem měl možnost se několikrát sejít, který vlastně byl jednu dobu poradcem v kanceláři prezidenta a právě on se zabýval česko-německými vztahy, česko-německou deklarací a s ním jsem třeba řešil otázku odškodnění, která vlastně v těch původních plánech vůbec nebyla. Jo, ta původní dohoda vlastně byla věc odškodnění obětí nacismu, tak jak tomu nakonec došlo.
0: Já bych tady pro naše posluchače připomněla, že také Český rozhlas právě teď žije měsíc s Václavem Havlem u příležitosti 90. nedožitých narozenin prezidenta Václava Havla 5. října. Takže pokud byste se chtěli dozvědět více, poslechnout si vlastně reprízu všech hovorů z Lán, podívejte se na naše webové stránky olomouc.rozhlas.cz a hned na titulce uvidíte měsíc s Václavem Havlem, slyšet Havla a můžete také vy. Pojďme se teď přesunout právě k tématu holokaustu, který se dotkl také vaší rodiny, členů vaší rodiny. Vy jste se rozhodli zpracovat vlastně téma holokaustu z jednoho úhlu pohledu, vlastně na který doposud zpracován nebyl. A to prostřednictvím statistických dat. Zpracování holokaustu a statistika. Co jste vlastně chtěli zjistit?
1: Takhle, statistika co se týká obětí a vlastně kolik lidí zemřelo a z jakých důvodů a tak dále, ty existovaly. To, co my jsme vlastně hledali, byly určitý kauzální vztahy, vlastně proč někdo dokázal přežít. Jo, takže třeba jedna z takových věcí byla, že lidé, kteří přežili v koncentrační tábory, dostali se do Osvětimi a dalších táborů smrti, tak vlastně říkali, to byla jenom náhoda. A my jsme vlastně statistickým modelem a díky tomu, že jsme měli přístup ke kompletní databázi Institutu Terezínské iniciativy, což vlastně jsou data o všech vězních, kteří prošli Terezínem a pak šli do dalších táborů, tak my jsme měli možnost na té části, co se dostala do Osvětimi, vlastně otestovat myšlenku, která se taky objevila v literatuře, že pro ně byli důležitý přátelé. Jo, protože každému někdy došly síly a ty sociální vazby udržovaly i tu psychiku člověka, třeba u žen víc než u mužů. Takže my jsme vlastně testovali, jaký byl efekt těch sociálních vazeb, když jste se ocitl v Osvětimi. A to jsme vlastně měli na základě toho, že jsme si říkali, když ty lidi se znali z dřívějška, to znamená, byli třeba předtím v nějakým pracovním táboře spolu nebo bydleli ve stejném městě a podobně, tak jsme vycházeli k tomu, že se mohli znát a vlastně modelovali jsme počet těch pravděpodobných známých, kteří byli v tom transportu s vámi do Osvětimi. A ukázalo se, že vlastně ten počet byl signifikantní, že to sice nevysvětluje jakoby všechny ty náhody, kterými neumíme vlastně popsat, ale že to mělo statisticky významný dopad na to přežití.
0: Jestli dovolíte, já bych tady ráda, abychom zmínili i příběh vaší babičky, která vlastně díky vztahům přežila.
1: Ano, tam vlastně je to taková ilustrace toho, co se vlastně dělo, kdy ona v určitém okamžiku v koncentračním táboře byla naložená na nějaký povoz,
0: ona
1: kde byli mrtví. Ona byla nemocná.
0: Ona měla tyfus.
1: Ano, ona měla tyfus a teďkon myslím, že to bylo v Bergen-Belsenu, Prostě ona měla tyfus a byla už daná na tu stranu těch mrtvých. Ale nějaká kolegyně, která ji znala, tak ji vlastně vytáhla z té hromady a přivezla ji pak v těch transportech, co jeli do Terezína. Takže to je přesně ten případ toho, že pokud by tam nebyla ta známá, která by řekla, jo, to je naše Markéta, a nevzala ji ven a s dalšíma holkama ji nenaložili na to správné místo, tak by ona nepřežila. A to jsou takový ty momenty, které ilustrují, kde ty vazby hrály roli. A vlastně je to role, která byla... Pak my jsme doložili statisticky významná, že to nebyla jenom věc absolutní náhody, ale že to byla i těch sociálních vazeb, který lidi měli, a toho, že vlastně udržovali ten kontakt a že se znali.
0: A přijde mi hodně zajímavé, že vy jste vlastně tento výzkum dělali právě v období lockdownu, kdy celá řada sociálních vazeb byla bohužel přerušena. Doplatili na to jak seniori, tak mladí lidé, děti, doplácejí na to možná dodnes, a mě by zajímalo, jakým způsobem, pokud vůbec, se vám daří vlastně to, co jste zjistili, třeba přenášet i mezi studenty třeba Moravské vysoké školy právě na tématy sociální vazby, nebo jak vůbec vnímáte to téma těch vazeb mezi dnešní společností?
1: Já si myslím, že ty sociální vazby, nebo aspoň je to taková moje představa, doufám, že to studenti slyší, že se jim snažím vlastně tyhle ty věci zdůraznit. Já už jsem o tom mluvil předtím, že jde o ty sociální vazby s těmi lidmi, kteří jsou z jiných kultur. Vlastně dokonce jsou i výzkumy, že lidé, kteří mají zkušenosti z těch distančních kultur, tak jsou pak daleko lepšími lídry v těch firmách. Jo, že vlastně získají zkušenosti nejenom z těch jiných kultur, o těch kulturách, ale i o sobě. Jo. Takže vlastně jako investovat do těch sociálních vazeb je něco, co je velmi jaksi důležitého, a v sociálních vědách mluvíme i o sociálním kapitálu, který z toho pak vychází a tak dále. Takže abych řekl pravdu, já z toho holokaustu se snažím už vycouvávat, to je takové těžké téma, o kterém se špatně hovoří. Vlastně já jsem ho začal řešit v roce 2014. Jo. A teďkon už tu kapitolu uzavírám a více posouvám k těm inovacím a k těm pozitivním příběhům, který vlastně taky mají v sobě důležitou složku těch sociálních vazeb a sítí.
0: A my se na ty pozitivní příběhy třeba i žen z podnikatelského světa podíváme. Za chvíli s Tomášem Jelínkem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dnes si tady s hostem ve studiu, doktorem Tomášem Jelínkem, prorektorem pro vědu a výzkum na Moravské vysoké škole Olomouc, povídáme o mnoha tématech, protože je toho skutečně velmi mnoho, co bychom mohli otevřít, ale já jsem zmínila, že teď nahlédneme do podnikatelského světa a vás zajímají jako velmi zajímavé téma ženy podnikatelky a jejich vůbec úspěchy a najdete jich hodně v tom podnikatelském světě a třeba i tady u nás, protože člověk má pocit, že ten podnikatelský svět válcují spíše muži. Proč jste se zakousl právě do tohoto tématu?
1: Takhle, já ještě jsem se do něj úplně nezakousl. Já jsem ho identifikoval jako velmi zajímavý téma, který je podhodnoceno. Vlastně zatím jsem k tomu udělal takovou přípravu. Ale to, co je důležité říct, že vlastně vychází to ze skutečnosti, že na přelomu 19. a 20. století v českých zemích docházelo k významnému sociálnímu posunu. Zlepšovala se životní situace, byly tady příležitosti k podnikání, vlastně i postavení žen se zlepšovalo a ten efekt byl vidět i v podnikání. Takže v podstatě to období komunismu nebo nacismu a komunismu pak vlastně překrylo ty možnosti výzkumu, nebo víceméně se zapomnělo na to. Ale já jsem se třeba nedávno díval, kolik žen za první republiky mělo patenty a vlastně je to skupina, která je významná, ještě nevím přesně to číslo, ale řada žen měla patenty v těch oborech, které bychom předpokládali, jako třeba sítky na vlasy nebo prostě v galanterii, ale byla třeba žena tady v Přerově, Arnoška Kulková, která založila továrnu na výrobu parních kotlů.
0: Což bychom nečekali.
1: Což mně přijde, že na ženu bylo, jako byl zajímavý obor. Nebyl to tehdy high-tech, jako parní jako kotle, jako byly v tehdy už technologií, která vlastně začala ustupovat té elektrifikaci. Ale ona vlastně měla i patent na lampu, na lokomotivu. Jo, takže to mě zaujalo a vlastně říkal jsem si, že bychom měli obecně připravit studii, která by se zaměřila na ženy podnikatelky právě na přelomu 19. a 20. století a za první republiky, protože je to významně podceňováno a vlastně lidé neznají ty zajímavé příběhy. Většinou jsou známy z oblasti mody, Podolská a spol, ale třeba prostě jsou příklady. Já jsem napsal nedávno takovou malinkou práci o Ireně Dodalové, která byla vlastně ženou, která se rozhodla založit vlastně první kancelář reklamního animovaného filmu v Československu ve 30. letech a pak se dostala i do Terezína, tam se u ní zkoumal i ten sociální kapitál jako podnikatelky a pak jako osoby, která přežila v Terezíně, takže tam se mi ty příběhy propojily. Takže jsou to vlastně případy žen, které měly odvahu jít do nových oborů, kde vlastně překonali i soutěž mužů, nebo dokonce muži pak jako vzpomínali nedoutklivě poměrně na to, jak se střetávali na tom tehdejším trhu. Takže vlastně téma žen v podnikání v této době mně přijde, že si zaslouží větší pozornost a uvedu jeden příklad, který mám více rozpracován a to je to, že vlastně československou firmu ve Spojených státech od roku 1921 do roku 1950, už to teda nebyla československá firma, ale byla to firma ze skupiny Valdez, která vyráběla patentky, kohinorky, tak vlastně byla žena, která ji vedla, která byla vlastně do té pozice uvedena v roce 1921. Takže v českých zemích vlastně žádný podnik, který by měl přes 1000 zaměstnanců, nebyl řízen ženou, ale vlastně tato dáma, která se narodila někde ve vesnici Ulón, pocházela z velmi nuzného prostředí, tak vlastně se v rámci té firmy dostala až na tu příčku generální manažerky a vlastně s pomocí jejich vnuků se snažím vlastně ten její příběh nějakým způsobem dopsat.
0: Já vzpomínám si jedno téma úspěšných podnikatelů a jejich vzdělání. My se tady spolu, připomenu našim posluchačům, nesetkáváme poprvé. Už jsme tady hovořili o Moravské vysoké škole, je to tuším 2 roky zpátky, A pamatuju si, že vy jste mi i tehdy říkal, že lidé s vysokou úrovní vzdělání nepatří většinou k řadě úspěšných podnikatelů, že ti jsou často, anebo v historii byli často bez titulů. Skutečně to platí?
1: Takhle k tomu. Vlastně, když se dneska podíváte po těch úspěšných podnikatelích ve světě, tak řada z nich nedostudovala vysokou školu, šli vlastně podnikat. Ta první generace, o které teď koncem hovořil, třeba ty Valdésové, tak ty měli vlastně střední školy. Oni pak nechávali studovat své děti, tam už vlastně byl třeba požadavek, aby měli nějaké technické vzdělání v oblasti chemie nebo i ekonomie, ale ta generace těch zakladatelů to vlastně si vystačila s tím zdravým rozumem a vlastně s tou odvahou a s tou schopností vzít na sebe risk.
0: No a dnes? Dneska
1: to platí stále, ale samozřejmě tam hodně záleží, jestli jste vlastně ten podnikatel, který je i nositel té inovativní myšlenky, což může být ten případ, že vy jste ten vědec, který má patent, že vy jste vlastně i ten, který táhne tu jakoby vědeckou část, ale nemusí to tak být. Jo? To vlastně může být někdo v té firmě, kdy ten podnikatel vlastně toho člověka najme a je to jeho klíčový zaměstnanec nebo partner nebo podílník v té firmě, ale ten biznis vlastně přichází od toho člověka, co není tak velmi vzdělaný.
0: Si se tady dostáváme zase k těm vztahům a vazbám, jak není dobré být na věci sám.
1: Ano, to je další věc. A je vlastně v tomhle tom se těžko hledá nějaká dobrá rada, protože jsou vlastně najdete vždycky ten protipříklad. Takže proto pomáhá statistika, která vám pak může někde říct, jestli je nějaká věc jaksi zlomová, ale v oblasti třeba těch, co se teďkon dělá, tak je zajímavá ta kompozice těch týmů, které stojí za úspěšnými startupy nebo inovacemi. Jo? A tam je důležitá ta pestrost a jaký obory a tak dále.
0: Ne, my se za malou chvíli i k tomuto tématu ještě vrátíme v té poslední části našeho povídání a taky si povíme, co se vlastně chystá v rámci Moravské vysoké školy ještě tady v Olomouci, tak zůstaňte s námi.

0: Pavel Bubek byl ještě chvilku s námi a ještě chvilku s námi tady také je v dopoledni Českého rozhlasu Olomouc doktor Tomáš Jelínek, prorektor pro vědu a výzkum na Moravské vysoké škole Olomouc. A mě by zajímalo, čím vlastně teď Moravská vysoká škola hodně žije a případně třeba, co se vám hodně povedlo v těch uplynulých měsících, možná o prázdninách, loňském školním roce. Zkrátka, jak to teď u vás vypadá a funguje?
1: No my teďko ladíme rozvrh, to je takový jako hodně horký téma, ale v letošním roce my jsme založili Business Innovation Lab, což je takový projekt, který vedu, který má vlastně nebýt ani tolik vědecký, jako spíš umožnit zajímavým kreativním myšlenkám, které by mohly mít rychlou cestu do biznisu, aby se na škole dali otestovat. Budeme to nabízet i studentům, aby se třeba do toho zapojili. Lidé, kteří mají vztah k biznisu, tak by tam mohli třeba odladit svoje nějaké nápady. Pak jsme měli v červenci tady velkou významnou konferenci o vzdělávání. Tam je samozřejmě zásadním tématem AI a vzdělávání vůbec proměňuje tu scénu vysokých škol. Scénu celoživotního vzdělávání tam vlastně bylo nejzajímavější, že tím hlavním partnerem té konference byla Turecká univerzita a pro nás byla největší zkušenost právě v tom komunikovat s tureckými partnery a pak, když vlastně přijde na tu konferenci, tak tam byla řada velmi zajímavých i osobních setkání a i zajímavých prezentací, ať už to třeba byli i lidi z Číny nebo ze Spojených států a z dalších míst. Takže to je ta minulost a v té mé oblasti my chystáme v pátý česko-izraelský inovační den zaměřený na smart rehabilitation, který budeme dělat společně tady s lidmi z fakultní nemocnice Olomouc, s první lékařskou fakultou v Praze a tak dále. A bude to vlastně zaměřený na určité definované úzké specializace v oblasti rehabilitace. Bude tam propojení virtuální reality a rehabilitace a dalších nových technologií.
0: Takže mnohé zajímavé. Na co se hodně těšíte vy osobně ve svém životě, v tom, co je před vámi?
1: No, já se teda těším, že to všechno ve zdraví přežiju, včetně rodiny a tak dále, ale já jsem ještě v době covidu začal včelařit, tak to byla taková moje politika, jak se bránit vlastně tomu splínu. A včelařím na Křivoklátsku a vlastně doufám, že i moje včely přežijou do dalšího roku a budu moct s nima nastartovat to příští jaro a zase mě obdarují a celou rodinu medem tak jako letos.
0: My jsme ten dnešní rozhovor s vámi začali vlastně sociálními vazbami a jejich důležitostí a nenahraditelností vazby mezi lidmi a tak trošku dostali jsme se k tomu, ano, vazby budujeme, snažíme se je budovat i mezi mladými lidmi, ale jak to vnímáte z pohledu celospolečenského, možná úplně na závěr? Takový třeba vzkaz lidem.
1: Když se třeba vrátíte k tomu Havlovi, o kterého jste taky několikrát zmínila, tak on vlastně měl tu teorii té atomizace společnosti, že to vlastně to ovládání těch lidí vlastně tehdy bylo dáno tou atomizací a tak dále. Dneska vlastně vidíme, že ta atomizace jakoby není tím hlavním nebezpečím, že je to vlastně takový jenom zahánění lidí do nějakých názorových skupin a to, co je vlastně důležitější, aby se ty lidi překrývali, aby spolu komunikovali, že ty nejextrémnější skupiny mají mnohem víc společného než rozdílného. To je moje zkušenost. Takže já bych si přál, aby se vlastně ty lidi více a více dívali kolem sebe a nenechávali se zatláčet do těch sociálních bublin.
0: Já jsem moc ráda, že tahle slova zazněla na závěr našeho dnešního povídání s prorektorem pro vědu a výzkum na Moravské vysoké škole, doktorem Tomášem Jelínkem. Moc děkuji za to, že jste byl tady s námi a přeji hodně zdraví, ať se vám moc daří. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání.
0: Zora Jižková pro vás dnešní povídání s hostem ve studiu připravila a my se blížíme k 11. hodině. Čekají nás nové zprávy.
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
4: Co dělali Hanáci v minulosti?
5: A jak se baví dnes?
4: Kořeny lidových tradic a současný folklor.
5: Největší národopisné oblasti na Moravě.
4: Představí seriálek
5: Hanácké rok. Poslouchejte každou sobotu ve 14.45
4: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Zimní stadion v Přerově čeká rekonstrukce za víc než 70 milionů korun. Schválili to zastupitelé města. Práce začnou na jaře příštího roku a zahrnovat budou výměnu chladícího zařízení nebo mantinelů. Úpravy mají zajistit spolehlivější a energeticky úspornější provoz městského sportoviště. Uvedl to marketingový ředitel hokejového klubu Zubr Jiří Burian.
1: Hlavní, co je teďka, že ta rekonstrukce, která proběhne, tak vlastně vylepší tu technologii. To chlazení bude jednodušší, bude se vlastně líp ten led mrazit i v těch teplých dnech. A i když je to vlastně jakoby neviditelná rekonstrukce pro běžný oko fanouška, který se přijde podívat na hokej, tak co se týče ledního hokeje, je extrémně důležitá.
0: Olomoucký vrchní soud dnes pravomocně potvrdil 12 let vězení 32-letému Martinu Vyoralovi za vraždu jeho známého v Provodově na Zlínsku. Podle rozsudku letos v únoru petardou zapálil dřevěnou stavební buňku, v níž o 13 let starší muž uhořel. Za vraždu Vyoralovi hrozilo až 20 let vězení. Řidiči v Moravské Třebové přijdou o možnost parkovat na odstavné ploše po zbourané bývalé tržnici. Tu začne město letos na podzim předělávat. Teď tam parkuje kolem stovky vozidel. Náhradní parkoviště ale radnice nenabízí, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
2: Nemáme na tuhle plochu náhradní variantu a je potřeba si říct, že tahle plocha, kterou budeme teďka rekonstruovat, byla původní tržnice, která parkování také neumožňovala. Sport.
0: Basketbalisty Olomoucka dnes čeká třetí přípravný zápas. V 18 hodin se představí na hřišti Opavy. Oproti předešlým utkáním už by měla nastoupit ustálenější sestava. Hanáci ale zatím nemůžou počítat s rozehrávačem Lemem Otrim, se kterým klub v létě prodloužil smlouvu. Vysvětluje to trenér Matěj Musil.
3: Lem Otry odjel do Ameriky zpátky z vážných rodinných důvodů a ten důvod je nemoc v rodině. Měl by se připojit k týmu týden před začátkem ligy. Teďka ty poslední dva zápasy už máme v plánu nastavit ten ligový mod, takže už tu rotaci určitě snížíme. Počasí.
0: Odpoledne čekáme na střední Moravě polojasno, od západu ale bude přibývat oblačnosti a k večeru a v noci se přidá déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Teploty 26 až 29 stupňů, na jihu až 31, v Jeseníkách 20 až 24 stupňů Celsia a pované mírný jižní vítr.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržení očekávejte na dálnici D35 na 296. kilometru u Bohuslávek ve směru na Ostravu. Stojí tam porouchané auto. A nohu z plynu i na dálnici D46 na 21. kilometru u Žešova ve směru na Brno. Je tam uzavřený pravý pruh kvůli opravě vodorovného dopravního značení.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pěkné slunečné dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc přeje Tomáš Kedzior. Velká pěší pouť za Jesenicko vznikla původně jako akce organizovaná pro poutníky, kteří chtějí projít jesenická poutní místa. Ovšem v současnosti se proměňuje v trasu i pro individuální poutníky. Více vám o ní řekneme za chvíli a možná tak trošku třeba inspirujeme na následující víkend a něco z toho si projdete. Ještě tip k rubrice Babské rady. Lednička není zdaleka ideálním místem pro všechny druhy zeleniny. Jaké ano a jaké ne, řekneme vám krátce předpolednem. No, přeji pěkný poslech.

0: Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Chcete si projít Jesenicko netradičním způsobem a zároveň absolvovat poutní procesí po 14 zastaveních rozesetých po celém Jesenicku a ještě jednom navíc na hranici Moravy a Slezska? Nabízí se vám trasa Velké pěší pouti za Jesenicko, která původně vznikla vlastně náhodou. Více nám řekl jeden ze zakladatelů této tradice Tomáš Hradil.
1: To vzniklo tak, že historička Michaela Neubauerová zpracovala poutní místa Jesenicka. Říkala, že jí bylo 16. Vybrala 14 nejvýznamnějších. Přidala se Vřesová studánka. A ona sama říkala, tyjo, to je jak zastavení křižové cesty. Jo? Takže vlastně vznikla myšlenka, to chodí takovou křižovou cestu, to je Jesenicko celý. A pak jsme se zkušenýma poutníkama, kteří už jako něco šli, jsme vzali mapu, ty místa jsme zaznačili a nějak jsme mezi to udělali nejzajímavější jako průchod tím Jesenickem. A zajímavé je, že opravdu tím projdeme celé Jesenicko od Zlatých hor Maria Hilf přes prostě Vidnavu, Bílou vodu, Rychlobské hory, vrací se to přes Žulovou, Boží horu na Jeseník a končí to na Vřesové studánce, která je 15. jako z mrtvých stání, že křižová cesta má 14 zastavení. A ta Vřesová studánka do toho patří i nepatří. Ona vlastně už není ve Slezsku, ona je za hranicí 30 metrů za hřebenem, je konec pouti.
2: Zároveň je to jedno z nejstarších poutních míst vůbec tady v téhle oblasti, přes. Takže i to je důvod. Ta pouť má dvě podoby. Jednak je to taková, řekněme, organizovaná věc, kdy vlastně jdou poutníci tuhle trasu v určitý čas, ale ona vlastně má i tu podobu, že si to může každý projít sám, vlastně kdykoliv, jakémkoliv čase a vlastně udělat si takovou pouť, jako mě napadá, když se chodí třeba do Santiago de Compostela nebo různě po italských poutních místech, tak takhle to může vypadat.
1: No je to tak, s tím, že my jsme začínali s těma organizovanýma poutěma a bylo to obrovský zájem. Jo. Vyhlásili jsme v lednu termín pro 40 lidí a v tom lednu to bylo plné. Tak nám to bylo líto a začali jsme čím dál víc rozvíjet myšlenku individuálních poutí. Ona víceméně plné kvalitě teďka se dokončuje, to znamená, že na každém poutním místě je takový sloupek, tam si může člověk potvrdit razítkem, pěknou ikonkou do kredenciálu, je to takové knížečky, kterou si může vyžádat. A takhle obejde celý ten region, trvá to týden, je to 180 km. A takhle tak se vlastně individuálně účastníte pouti, což je velmi podobné, jako když je do Santiago de Compostela.
2: My jsme se tady bavili a tak jsme vlastně řešili, jestli je to hlavně pro věřící, nebo jestli je to i pro lidi, kteří třeba dar víry úplně nemají. Je to pro ně možnost, jak kontemplovat, nebo možná spíš se zamyslet jenom nad tím, kam jejich život spěje, protože Jesenicko je nesmírně inspirativní tím, že jak je to kraj drsný, odlehlý, v mnoha směrech i třeba divoký, tak vlastně nabízí možnost jako podívat se na svůj normální život úplně jinak.
1: No je to přesný. Pouť sama o sobě by neměla být turistiku. Už jenom, že poutník jde po poutní trase a třeba není věřící, tak už jako nějak mám pocit podle ohlasu, to na něho nějak působí. Třeba mi jedna paní říkala, že se cítí stišena, takže to je prostě jiný prožívání. Jo? Takže od toho, že ten člověk jde a vlastně neví o víře nic, neví možná nic o pořádně ani o historii těch poutních míst, stejně to na něho nějak působí, protože si uvědomuje, že tam šli před ním tisíce, možná statisíce lidí na ty poutní místa a něco tam očekávali, něco tam dokonce zažili duchovního, modlili se tam a ono to patrně je vepsáno na tom místě, v té krajině. Nebo naopak je to místo, kde se nějakým způsobem dotýká země a nebe a ti lidi, co tam někdy si vycítili, něco tam prožili, nějaký v archivech jsou různé popsané zázraky, uzdravení nebo nějaká záchrana před nějakým nebezpečím, před švédskými vojsky, že jo, na Maria Hilf a podobně a ty místa tohle mají to vyzařování a ten člověk potom prostě jde a něco vnímá. No a věřící se u toho třeba modlí a já mám takovou představu, že kdo od toho očekává málo a je zvědavý, tak tam něco speciálního může objevit, vždycky mu to něco dává. A kdo to očekává hodně a hodně do toho investuje, takového nějakého stišení, takového nějakého otevřeného srdce, nebo někdo třeba i modlitbu, tak z toho zase o to víc dostane. Takže ta škála, jak lze prožít pouť, je velmi otevřená, velmi široká.
0: Na trasu Velké pěší pouti za Jesenicko se s Tomášem Hradilem vydáme ještě jednou za chvíli a prozradíme, kudy a proč se vlastně poutníci vydávají.

0: Kytarista a zpěvák John Miles zazářil především svým debutem, ale vydařené bylo i jeho druhé album Stranger in the City. Očividná snaha dosáhnout úspěchu v Americe byla spíš na škodu, nicméně muzikantský grunt zůstal. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s dvojkou Johna Milese. Well, I'm a stranger in the city.
1: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: dopolední Českého rozhlasu Olomouc se vracíme na velkou pěší pouť za Jesenicko. Je to nejen organizovaná cesta poutníků, ale může to být i tip na to, jak prožít Jesenicko netradičním způsobem. Právě tato cesta nabízí možnost stišit se, zamyslet a oprostit od problémů všedního dne. Jako i jinde se zde putuje po jednotlivých zastaveních. S Tomášem Hradilem, který je jedním ze zakladatelů této poutní cesty, si povíme, kudy se vlastně jde.
1: Začíná se na Mariahilf a v okolí Zlatých hor je hnedka 5 poutních míst. Za Mariahilf je svatá Anna v horním údolí, takový prosklený, krásný, opravený kostel, který vypadá jak v Neratově. Potom je zaniklá kaple u Erlštejna, taky svatá Anna, to byla hodně patronka horníků. Potom je zajímavé, nad městem Zlaté hory je kaple svatého Rocha, což je patron vlastně taky poutníků. On vypadá úplně stejně jak svatý Jakub, jo? Ale současně to ochránce před morem, protože on jako na svý pouti prožil uzdravení z moru. Jo? Další poutní místo ve Zlatých horách za Rožmitálem je už jenom zvonička tam zůstala, možná se to bude obnovovat, kaple svatého Antonína. Ten svatý Antonín je taky velmi zajímavý, taky to hodně naputoval v životě, žil v chudobě, ačkoliv pocházel ze Zlaté Mládeže. A tak se jde dál, ze Zlatohorska se jde do Vidnavy, většinou se přespí v Mikulovicích nebo Ondřejovicích. Po cestě jsou další tři poutní místa, Nízká hora u Supíkovic, velmi zajímavé a krásné poutní místo, Stará červená voda, kostel a potom Lacelova kaple u Vidnavy. To máme druhý den. Třetí den je hodně dlouhý, je to 34 km a je tam pouze jedno poutní místo, to svatý Antonín v Račím údolí. Čtvrtý den Bílá voda, to je významné poutní místo. Jednak je tam zajímavá soška v kostele, ale celkově je to historicky zajímavé místo, protože tam byly internované řádové sestry, zajímavý hřbitov, kde je pohřbeno 700. Další den, čtvrtý, se jde do Travné. Travná je kouzelné poutní místo, i celý střed obce je takový tam obrovský kostelík, krásný, a fara a pramen, o kterém se říká, že když se tím umí lidé oči, tak a modlí se tam, může dojít k uzdravení zraku, jsou doloženy některé případy v kronikách. Potom se jde Rychlebskýma horama po hřebení přes Korošice do Žulové. Žulové je nádherná boží hora, které jde krásně vidět do krajiny, nahoře je kaple Mariánská. Další den jdeme do Jeseníku, tam je křížový vrch.
2: Z kaplí svaté Anny.
1: Z kaplí svaté Anny, přesně tak. Většinou poutníci pak ještě do Domašova, to už mají teda hodně unavení. Tam přespí, kde je domluveno, většinou to bývá na faře nebo ve škole v tělocvičně. A další den dokončí pouť, že jdou pramenu, to je 14. zastavení ve Slezsku. Někdo tomu říká u drátovny, ale tam pramen Lourdeská jeskyně a odpočívadlo.
2: Krásná socha Pavla Štadlera, pod kterou vlastně pramení ta voda.
1: Ono se říká, že tam byl ještě nějaký zvyk, že tam křtili ještě po druhé novorozeněta, aby byli horolové.
2: Ano.
1: Na Otama se jde na Černohorské sedlo a na Vřesové Studánce je to zmrtvých stání. Tam se můžete napít vody a uzdravit se jako ten nejlen 15. století. A říká mi víc lidí, i tamní farář Velký Losin, že má pocit, že se mu tam uzdravilo srdce z nějakého zranění. Je to krásné místo a tam končí naše pouť, ale my říkáme, ona nekončí. Poutník pak jde domů a tam pokračuje jeho křížová cesta.
2: Je to tak. Konec konců, tahle pouť je vlastně takovou možností pro každého, kdo by si chtěl i poznat Jesenicko, protože projdeme velkou část Jesenicka, kde najdu informace, pokud bych chtěl se třeba vydat sám na vlastní pěst.
1: Všechny informace jsou na webu pěšípoutzajesenicko.cz a nebo Brontosauru Slezsko. Chceme to udělat ještě jednodušší. Chceme, aby to bylo možné začít tak, že lidi dojdou na Mariahilf a tam si prostě vyzvednou všechny potřebné věci, což je v zásadě kredenciál, a když budu chtít, tak mapu a nějaký základní návodník, protože neorganizovaná pouť bude potřebovat jiné věci než organizovaná, třeba seznam ubytování nebo přístřešku, když to někdo půjde na drsno, tak aby věděl, kde je pramen vody a mimo jiné, kde jsou hodní lidi, kteří poutníky mají rádi a vítají je, tak doporučujeme na ně se usmívat a kráčet Ukrajinou s pokorou, protože to se pak vrací. Ti místní pak mají rádi poutníky a poutníci mají rádi místní lidi. A to chceme.
2: Z Rychlebských hor, Mirek Obza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Svěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
2: Mezi nejzajímavější osobnosti domácího hudebního světa patří Jakub Koenig. Měl řadu úspěšných projektů. Po sólovém debutu Hvězdy z roku 2023 pojmenoval kapelu a vystoupil s ní na loňském festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Jakuba Koeniga.
3: Hvězdy, hvězdy, tady mě má.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc s malou pozvánkou k tomu, jací hosté ještě dnes přijdou do našeho studia. No, bude jich více, tak doporučím alespoň dva, ta povídání budou velmi zajímavá. Neurovědec profesor doktor Aleš Stuchlík bude hostem po 13. hodině. Ve studiu s ním také bude kolegyně Alexandra Minářová. No a ten druhý host je znatelně veselější, ale o to tak nejde, je to jiný typ pořadu, neboli humoriáda. Tu pro vás vysíláme každý všední den. Společně s vámi vybíráme scénky a hlavně se všichni dobře bavíme. Josef Dvořák nás navštíví. Těšíme se na dnešní humoriádu. Startujeme s moderátorem Patrikem Rozehnalem právě dneska v 16:05.

0: Český rozhlas Olomouc a Tomáš Kedzior.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Než půjdete na oběd nebo než si uvaříte, poslechněte si krátké povídání o zelenině, o tom, která má být v lednici a která ne. Babské rady Českého rozhlasu Olomouc za chvíli.
1: Má vlasy dlouhý do půl pasu.

0: Lipské rady.
1: Některým druhům zeleniny se daří lépe v lednici, jiné to naopak neprospívá. Když už v lednici zeleninu uchováváte, použijte speciální přihrádku k tomu určenou. A co do lednice nepatří? Brambory a batáty jsou poměrně citlivé na nízké teploty. Zesládnou, bramborový škrob se mění na cukry a naopak při vyšších teplotách změknou a klíčí. Ideálním místem na skladování brambor je tmavý a dobře větraný sklep s teplotou do 8 stupňů Celsia. Pobyt v lednici nesvědčí ani rajčatům, která při nízkých teplotách moučnatí a přichází o svoji chuť i vůni. Podobné je to i s paprikami. A co dýně, cukety a lilky? Ani tyto zeleninové kousky nedávejte do lednice. Vyhovuje jim tmavé, dobře větrané a studené místo, kde vám vydrží i 3 měsíce. Česnek a cibule mají v lednici tendenci zgumovatět a navíc by od nich mohly načichnout ostatní potraviny. Obě zeleniny v chladničce také rády klíčí.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: 12 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Nový bazén v Olomouci přijde na více než 450 milionů korun. Sněmovna by měla znovu rozhodnout o stavebním zákonu. Fotbalisté Prostějova přivítají v Molkapu Sigma Olomouc. Odpoledne bude většinou polojasno s teplotami do 31 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Projekt nového krytého bazénu v Olomouci.

0: Pirátů z řad senátorů nahrává návrh developerům a jde proti veřejným zájmům. Koalice si od změn naopak slibuje rychlejší povolování staveb. Senát chce přehlasovat. Novela zavádí centralizovanou síť státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno řízení zakončené jedním razítkem. Návrh dál kritizuje opozice, například předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
1: Místo chytrých a cílených úprav tady vláda se snaží zlikvidovat systém, který tady funguje.
0: Bývalý dobrovolný strážce Národního parku Jiří Lobotka nenese vinu za založení požáru v Českém Švýcarsku. Pražský vrchní soud pravomocně potvrdil lednový verdikt nižšího soudu. Lobotka měl podle obžaloby před 4 lety založit v Národním parku největší lesní požár v historii Česka. Podle soudu se jeho vina nepodařila prokázat. Přestože se k činu původně dvakrát přiznal, svou výpověď ale později zrušil s tím, že byl pod vlivem léků. Lidé s účtem ve školním systému bakaláře by se měli zkontrolovat zabezpečení svých účtů, vyzývá je k tomu policie. Ta teď řeší případ, kdy někdo zřejmě překonal zabezpečení uživatelského účtu a poslal přes systém výhrušku do jedné z pražských škol. Kriminalisté to prověřují jako podezření z vyhrožování, šíření poplašné zprávy a zásahu do počítačového systému. Poslední době jde podle nich už o druhý podobný případ. Sport. Fotbalisté druholigového Prostějova dnes Mol Cupu přivítají Sigmu Olomouc. Utkání začne v 18 hodin. Prostějov do něj nebude moci nasadit zraněné hráče Kejře, Imranu a Kadlece. Potvrdil to prostějovský trenér Bohuslav Pilný.
2: Se nám to hrozně opakuje, co se týká těch zdravotních trablí. Ten zdravotní stav nás trošku začíná jakoby strašit. Budeme samozřejmě se snažit se dát co nejvíc dohromady. Samozřejmě očekává se velká návštěva. Nebudeme chtít být komparzisti v tom zápase. Budeme chtít být důstojným soupeřem a prostě tu si musíme třeba i překvapit. Počasí.
0: Odpoledne bude většinou polojasno, postupně čekáme přibývání oblačnosti a déšť nebo přehánky, výjimečně bouřky. Teploty 26 až 31 stupňů, v Jeseníkách kolem 22. Fouká mírný, místy nárazový jižní vítr, který se večer změní na severozápadní až severní. Zítra čekáme polojasno až oblačno, k večeru přibývání oblačnosti. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane mírný západní až severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Ve Štomborku v ulici Bezručová havarovala motorka, jeden jízdní pruh je uzavřený.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Mnozí lidé říkají, že dnes se nám možná opravdu láme léto, že tento den, to znamená středa 9. září, je skutečně možná už úplně ten poslední opravdu velmi teplý a letní. Tak někdo se možná z toho raduje, někdo si možná tak trošku posteskne. V každém případě vám přejeme, abyste si ten dnešek užili co možná nejvíce s příjemnými lidmi, s příjemnou činností a třeba i s hezkými písničkami, které ostatně můžete vybírat a také někomu mu poslat právě teď v písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc. Právě dnes mnozí slavíte svátek. Je to Daniela, ale může to být také Omar, Neklan či Gordana, ale hlavně tedy Danielkám, jejich jméno znamená Bůh je můj soudce. Přejeme všechno jen to nejlepší. Blahopřejeme i vám, kteří dnes máte narozeninový den a také hlavně hodně zdraví a všem vám teď už posíláme jednak hezkou písničku, ale jednak také telefon do studia 221 555 444. To je telefon, na kterém můžete skladby vybírat a posílat je svým milým. Zora Ješková je u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc a když dnes svátek slaví Daniela, tak tedy posíláme Danielu a Lucie.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Ještě jedno telefonní číslo dlužíme, a to SMS-kové 723 70 33 51. No a na našem telefonu přímo ve studiu už je teď s námi pan Břeťa ze Štítů a připomeneme si ještě jedno důležité výročí, důležitý svátek. Pane Břeťo, je to na vás. Dobrý den.
2: Dobrý. Dneska právě jsem si vzpomněl, že za starý času 1970 jsem fáral ve skladě u Karvine, Erdvíka dvě, takže je ten horníků. I páde všechny zdravím, co žijou a nežijou, a taky tu písničku pozdravím všem známým, protože jich mám hodně. Malu se do Hraběštína tady Zákové Zence ve Štítu, tam mi pomohla s něčím. A vlastně vám taky do rozhlasu, aby jsme si připomněli, jaké časy to byly krásné 70. roky. Děkuji moc krát. Nastranou, mějte se hezky, díky.
1: Děkujeme také, vy jste vybral Michala Tučného, tak už nevňukej, písnička je připravená, nashledanou.
2: Děkuji, nastranou.
1: No a k těm horníkům určitě stojí za to připomenout ještě něco mnohem víc. Slaví se pravidelně, ano, 9. září k uctění té těžké a nebezpečné práce při dolování podzemního bohatství. V minulosti se havířské svátky slavily v souvislosti s patrony, kteří je měli chránit při práci, což v českém prostředí byl svatý Prokop 4. července a svatá Barbora 4. prosince. No a roku 1949 byl poprvé stanoven tento svátek právě na 9. září u příležitosti 7. výročí vydání Jihlavského horního řádu. Ten byl nejstarším sepsaným souborem hornických norem v Evropě a vůbec na světě. Původně stanovoval pravidla pro dolování rud na Jihlavsku. Postupně se rozšířil na celé České království i do dalších zemí. Takže Den horníků si připomínáme právě dnes a Michal Tučný k tomu.

0: Michal Tučný dospíval a písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc míří do Ludmírova, do domova seniorů. Paní Tonička je s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych dnes prosila nechat zahrát k narozeninám panu Milánkovi Koupilovi z Vilémova. Jeho sestra Maruška má v sobotu svátek. Tak oběma přejem hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a božího požehnání přeji všichni z domova, z Ludmírova. A v sobotu ještě 11. má svátek narozeniny naše sestřička Petruška Rozmanová. A pak mají svátek v sobotu Marušky. Je to sestřička Maruška Kvapilová, paní Maruška Fajstlová, Maruška Mrňková a Maruška Šišmová. Všem jmenovaným přejem hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky od svých nejbližších a boží požehnání přeji jak všichni zaměstnanci, tak všichni seniori z domova Ludmírova. A vám moc krát děkuji a naschledanou.
0: Věru Špinerovou pouštíme, blahopřejeme a pozdrav velký do domova seniorů Ludmírov. Naschledanou, paní Toničko.
1: Vám moc krát, naschledanou.
0: 9.9. tedy právě v tento den slaví nádherné 90. narozeniny naše drahá maminka, babička a prababička paní Marie Kubišová z Gedřichova nad Bystřicí. Přejeme ti, naše drahá maminko, do dalších let hlavně pevné zdraví a pohodu. Máme tě moc rádi, celá tvá rodina. Blahopřejeme paní Marii Kubišové z Gedřichova nad Bystřicí. Pěkný pozdrav po rozhlasových vlnách posíláme a přejeme stále a nehoršící se zdraví paní Helence z Uhelné, Aničce do Vápené, paní Lidušce Uchytilové do Jeseníku, Zdeničce s Kočenkou do Proskyjova, Lidušce Loničkové do Olomouce a Marušce do Kroměříže. Všechny pozdravuje paní Milada z Přáslavic. A další pozdravy, tak ty už si dopřejeme za chvíli po písničce Věry Špinarové. Pro vás je tady opět telefon k nám do studia 221 555 444.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nádorů v oblasti krku a dutiny ústní, takzvaných orofaringeálních karcinomů, v posledních letech výrazně přibývá, a to zejména u lidí ve věku nad 40 let. Nárůst odborníci připisují infekci lidským papilomavirem. V několika centrech v České republice v současné době probíhá screeningová studie, o které nám více řekne Vladimíra Koudeláková z Ústavu klinické a molekulární patologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc. Ve čtvrtek po 10. hodině v Apatice Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Písničky na přání, ty polední jsou s vámi dál a na telefonu 221 555 444 paní Anička z Březců. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a hlavně vás, paní Zorinko.
3: Děkuji.
4: A všechny posluchače. Tuto písničku bych chtěla poslat paní Daně Šplichalové, jenom tak pro potěšení a pro radost a jako poděkování za knihy, které mi věnovala. Děkuji.
3: Písničku paní Danušce rádi posíláme. Vy jste vybrala Karla Gotta s dcerou Charlotou. Srdce nehasnou je i pro vás. Nashledanou.
4: Nashledanou, děkuju.
3: Hudební pozdrav posíláme také dalším, které oslovujete SMS-kově. Pěkná písnička pro zdraví a pro potěšení letí pro paní Elišku z Václavova, Františkovi od Brna, Jirkovi do Litovle, Jirkovi do Jeseníků, Dáši do Šumperka a všem, kterým nikdo nezahraje. Krásnou písničku posílá paní Milada z Přáslavic. Zahrajte prosím pěknou písničku také panu Antonínu Foltýnovi z Písečné. Pan Antonín Foltýn dnes slaví krásné narozeniny. Přejeme všechno jen to nejlepší. Hodně zdraví a spoustu pohody do dalších dnů. Za Senior klub Písečná, pane Foltýne, blahopřeje Honza.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: co Bůh chystá.
1: Český rozhlas Olomouc je tady pro vás a s vámi v písničkách na přání a na telefonu 221 555 444. A já už vítám mezi námi paní Zdeničku z Prostějova. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Zorinko, ještě jednou já zdravím celý Český rozhlas Olomouc, všechny milé moderátory a pracovníky a vám děkuji za milé přivítání a se zlatičko. Písničku posílám Marušce do Kroměříže, Marušce do Kelčíc. Marušky, přeji vám štěstí, zdraví, ať se vám vše daří a na co sáhnete, ať se daří a chrání vás andělci strážní. A za písničky děkuji Jendovi s milujícím pejskem. Ze Štětovic, Milatce do Přáslavic, Zdeničce do Holubic a Janičce a Jiřímu do Roščení. Ještě jednou všem vám přeji hodně zdravíčka. No a už nebudu volat a klidné víkendové dny, ať si užijete a všechno, ať se vám daří. Zorinečko, vám děkuji, písnička i pro vás. A někdy opět naslyšenou se
1: budeme
2: těším.
1: Se těšit, naslyšenou. A v tuhle chvíli budeme s Josefem Zímem, písnička i pro vás, paní Zdeničko, do Prostějova. Naschledanou.
2: Děkuju.
1: Pěkný hudební pozdrav letí také od paní Zdeny z Holubic, která píše: chtěla bych nechat zahrát panu Jakubovi Koenigovi, kterého jsem dnes nemohla poslouchat, Evičce a Františkovi do Strukova, Haničce a Jarouškovi z Předmostí. Štěstí, ať se kolem vás točí, i když babí léto pomalu končí, ať vás vždycky potěší rozhlas, slunce přístřeší, radost, ať vám udělá hezká písnička a rychle máte napsaná přáníčka. Volání, ať je snadné a z linky vám to nevypadne. To vše a mnohem víc přeje Zdena z Holubic. Hezkou písničku posíláme také k sobotnímu svátku všem Maruškám. Milé Marušky, přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. To přeje paní Ludmilka Gavlasová. No a máme tady také pozdrav k významnému životnímu jubileu pro paní Vladimíru Vlhovou ze Sobotína a také pro její sestru. Je to Zdeňka Korytářová, která také oslavila nádherné kulatiny. Oběma uslavenkyním, paní Vlaďce Vlhové i Zdeňce Korytářové, přejeme jen to nejlepší a hlavně hodně zdraví. Přejí Bouzováci a mamka Růženka Tejkalová. Podívejme se na ty svátky, které jsou tento týden ještě před námi. Dnes je to tedy Daniela, zítra oslaví Irma svátek, v pátek Denisa, Denis, Marie a Mia slaví v sobotu a Lubor v neděli. No a teď už Josef Zíma.
0: Český rozhlas Olomouc,

0: jestli pak chodíš ještě někdy tančit?
1: Nechodíš?
0: A tak, ty jsi vdaná. No já už jsem taky ženatej. To se nedá nic dělat, musíme tam všichni. Poslyš, a máš ještě ten obrázek? Pamatuješ, byli jsme tenkrát spolu na plovárně. No, já tam nejsem moc vidět, mám takhle trošku hlavu pod vodou.
1: Nemáš.
0: Ty jsi ho spálila.
1: A tak, manžel.
0: No to chápu. Koukej, a tu pihu vedle nosu máš porád, jenom ti trochu povyrostla.
1: A co děti, máš?
0: Jo, to je tvoje, tady ten malinkatej drobeček.
1: Taky Maruška?
0: A tak, to je Kája. Promiň, Karle, promiň. Vzpomín si, že kdysi psal jsem ti dopisy, srdce jsme chtěli si dát. Ty čas jemine, nikdy se nikdy nevrátí. Co bylo, skončilo, začalo, co

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Písničky Josefa Zímy, ty jsou zkrátka nestárnoucí. Ty populární melodie i ty dechovky, které také hojně naspíval. No a teď už míříme za panem Robertem z Olomouce. Dobrý den.
2: Dobrý den. Bylo by to pro vás do rádia. Vybral jsem Cikády od Petra Spáleného. Tak by to bylo pro všechny šuplikáře, linkaře. No a měl bych takové přání. Můžete klidně, protože se mě strašně líbilo jeho písničky, dát panu Robertu Křesťanovi můj telefon. A moc rád bych si s ním zaspíval písničku Dilema od Myšu Tučnýho. Kdyby byla ta možnost, tak by mě to strašně potěšilo. A když nebude, tak se smířím s tím, že nebude. Moc vám děkuju za krásnou výhru v žebík. A to je všechno.
1: Tak nás těší, že máte radost a pozdravujeme. Naschledanou. Pan Robert Solomouce vybral nám tedy Petra Spáleného. Tuhle písničku posíláme také do klubu našim všem oslavencům ve Vápené, kteří slaví v měsíci září své narozeniny. Všechno jen to nejlepší. Pevné zdraví, štěstí, spokojený život srdečně přeje klub seniorů ve Vápené. Dobrý den, zahrajte prosím holkám do Vápené, Marci a Jitce do Žulové, Helence z Úhelné, Vlastičce z Krnova, Standovi z Bernardic a Miladce z Přáslavic. Děkuju za písničky, hezký den a hlavně hodně zdravíčka všem přeje Anička z Vápené. A ještě pozdravím. V písnička letí také pro pana Františka z Vlčic. Pane Františku, do Vlčic vás pozdravuje Marie.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Vesničky na přání, zdraví paní Vlaskyčku z Krnova, dobrý den.
3: Dobrý den, paní Zorinko. Jste moje soudničko a děkuji za vybrané písničky. A chtěla bych poděkovat moje pečovatelce Jižince, která se o mě vzorně stará. Moc za to děkuju. A chtěla bych taky poslat Aničce Bartošové, děkuju, Aničko.
2: Paní Vlaskyčko, vy máte puštěné rádio. Vy máte puštěné rádio, pravidelně to opakujeme. Tak už je to teďka v pořádku, vidíte.
3: S Milanem, no, i trošku s Milanem, a celku spolužáky do Černé vody a Jiříka do Litovle. A do Olomouce Ježišmarja.
2: Panu Robertovi jste
3: myslili. Posílají taky.
2: Dobře.
3: A to je všechno, paní Zorinko. A vám krásný den přeju.
2: Písničku posíláme také vám, paní Vlaskyčko. A písnička samozřejmě doufáme, že potěší. Naschledanou, opatrujte se.
3: Děkuji moc krát.
2: Pěkný hudební pozdrav posíláme také všem posluchačům. Posílám písničku pro potěšení, dobrou náladu paní Zdeničce Dohrochova, Věrušce Halouskové s Adámkem, Zdeničce do Proskyjova s Kočenkou, Lidušce do Olomouce a Milatce do Přáslavic. Všechny jmenované zdraví Marie z Kroměříže. Zahrajte prosím krásnou písničku do jeseníku drahé babičce. Je to paní Boženka Šimečková. Zahrajte jí pro radost, pro potěšení a odpolední pohodu. Přeje syn Petr, Maruška a vnoučata. Zdravíme babičku Boženku Šimečkovou. A pěkný pozdrav letí také paní Věrušce s vnukem Adámkem, Zdeničce z Proskyjova s Kočenkou, Zdeničce z Hrochova, Marušce z Kroměříže, Stanice z Lomnice. Písničku posílají Jana a Jiří z Roštění.

0: Jaroslav Samson Lenk, Slávek Janoušek a také Vlasta Redla se sešli, aby naspívali tuhle písničku, která se jmenuje Naděje a touhy. A vy jste ji slyšeli v Českém rozhlase Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Do Lipníku nad Bečvou teď zdravíme paní Zdeničku a pana Václava. Dobrý den.
2: Dobrý den, my bychom chtěli nechat zahrát Petrovi do Přerova a potom sousedovi Kudovi, on nás byl tak ochoten a odvezl nás v pondělí na pohřeb od sestry, manžel umřel. Až do Havířova, do Hory Suché. Tak bychom mu dali tu písničku Belindu obom. Oni jsou oba Petři, tak jim to bude pasovat.
0: Dobře, vybrali jsme tedy Jiřího Štědroně pro oba Petry, Petrovi do Přerova i Petrovi Kudovi písničku posíláme a také vám do Lipníku. Držte se, nashledanou.
2: Ano, a i vám, moc vám
0: děkujeme.
2: Děkujeme.
0: Moc, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Paní Zdenička a pan Václav z Lipníku. A máme tady další vzkazy, zahrajte prosím také do Křemačova paní Janě Sedláčkové. Je to pro radost, pro potěšení od manžela. Zdravíme Janu Sedláčkovou. Zahrajte písničku pro pana Milana Mojžíše pro dobrou náladu. Milane posílá manželka. Do Olomouce Holice hrajeme milované Julce Přikrylové. Julka slaví krásné narozeniny. Drahá a milovaná Julko Přikrylová, přejeme ti všechno jen to krásné, šťastné, zdraví, moře rodinné lásky, příjemné životní okamžiky s tvými zlatíčky, splněná přání, boží požehnání, přeje Hela s celou velkou rodinou. Pozdravujeme Julku Přikrylovou. No a ještě jeden vzkaz tady máme. Babi Helena prosí, paní Helenka z Uhelné, zahrajte hezkou písničku paní Miladce z Přáslavic, Aničce z Vápené, paní Marci Dožulové, také naši básnířce, paní Zdeničce z Holubic a té přeji, aby ji můza neopouštěla. Pozdravuje babi Helena z Uhelné.

0: Takové tedy dnes byly písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc, ty polední ve středu 9. září. Další písničky na přání vám nabídneme po 18. hodině, ale to už budou lidovky a dechovky na přání, tak pokud jste nestihli pozdravit své Daniely nebo narozeninové oslavence anebo zkrátka někoho, koho máte rádi, tak nezapomeňte, i po 18. hodině máte příležitost na telefonu 221 555 444. A pokud jste to své přání neslyšeli nebo vaši blízcí, můžete je slyšet znovu na našem internetu. Tady je adresa.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
0: Tak to nebyla ta správná adresa, to bylo telefonní číslo. Tak zkusíme ten internet.
1: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí. Na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Poslechněte si také nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc za 5 minut ve 13 hodin. No a pak už povídání s neurovědcem, profesorem doktorem Alešem Stuchlíkem. Povídat si s ním bude Alex Minářová. Vy, kteří máte přístup k internetu a podíváte se na naše stránky olomouc.rozhlas.cz, tak tam najdete ještě něco. Najdete tam, že právě tento měsíc až do 5. října probíhá měsíc s Václavem Havlem. Ano, připomínáme si 90. výročí jeho nedožitých narozenin Václava Havla. Vy se na našich webovkách dozvíte další podrobnosti. No a ještě jedna zajímavost k tomu. U příležitosti nedožitých 90. Václava Havla památník národního písemnictví vystavuje originály dopisů o lze, a to ode dneška. Jsou to dopisy, které už v 80. letech sice vyšly knižně, teď to budou tedy originály. Jsou to dopisy, které Václav Havel adresoval své manželce z vězení v letech 1979 až 1983. No a tak jednu písničku, která je také pro Olgu a kterou naspívala Aneta Langerová, tady v Českém rozhlase Olomouc.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
3: O svačině to roztočíš.
4: Amálka. Krásná zdravá svačina.
5: 13 hodin.
6: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Krajští zastupitelé projednají dohodu o provozování nemocnic. Radnice v Šumperku nabízí na svém webu novou aplikaci, slouží především řidičům. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila v deblu na US Open mezi nejlepší 4. Zítra čekáme polojasno až oblačno a maximálně 22 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomoucký kraj a zdravotnická skupina AGEL plánují založit společný podnik. Ten by provozoval nemocnice v Přerově, Prostějově, Štemberku a Jeseníku. AGEL se má ve smlouvě zavázat, že během 10 let poskytne 3 miliardy korun na investice v nemocnicích. Návrh dohody projednají 21. září krajští zastupitelé. Pokud smlouvu schválí, měl by společný podnik vzniknout příští rok v létě. Radnice v Šumperku nabízí na svém webu novou aplikaci. Nejen řidičům nabízí přehled o uzavírkách, veřejných akcích a záborech. Podobný souhrn na jednom místě zatím lidé neměli k dispozici, říká mluvčí šumperské radnice Jana Kaněvová.
7: Aplikace na webu města vznikla na základě podnětu občanů, ale i potřeb městského

0: letošní podzimní výstava Hub letos ve Vlastivědném muzeu v Šumperku nebude. Důvodem je nedostatek exponátů kvůli velkému suchu, vysvětluje mluvčí muzea Eva Valová.
1: Hub se letos kvůli horkému počasí a suchu bohužel moc neurodilo. Nebylo by tak zkrátka co vystavovat. Je to teprve podruhé v dlouhé historii naší mykologické výstavy. Poprvé byla kvůli nedostatku exponátů zrušena před zhruba 20 lety.
2: Sport.
0: Tenistka Linda Nosková skončila na US Open ve čtvrtfinále. Světové jedničce Sabalenkové z Běloruska podlehla ve třech setech. To Kateřina Siniaková v deblu po boku Taylor Townsendové uspěla. Česko-americké duo porazilo španělsko-americký pár Bukšaová, Melicharová, Martinézová 6-4-6-2 a postoupilo do semifinále, které odehraje už dnes večer českého času. Siniakové ale systém co den to zápas vyhovuje.
3: Často jsem si stěžovala, že vlastně ten druhý týden je roztáhlý, že mám vlastně jeden zápas, pak den volno, ne-li dva dny volno a vlastně, že se tak nějak člověk nemůže dát ani volno a musí se udržovat, takže já jsem s tím spokojená.
2: Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno až oblačno, k večeru přibývání oblačnosti. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 13, povane mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: A v tuto chvíli nehody hlášeny nemáme.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
4: Specializuje se na výzkum učení, paměti a neurovědy. Je profesorem Karlovy univerzity, působí i jako neurokouč, kdy pomáhá manažerům v profesním rozvoji. Sám si prošel zkušeností s vyhořením. Neurovědec Aleš Stuchlík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás a děkuju za pozvání.
2: Alex a host.

vědcem, profesorem Karlovy univerzity Alešem Stuchlíkem, který také působí ve Fyziologickém ústavu Akademie věd. Pane profesore, já vím, vy jste mi řekl před natáčením, že vám klidně mohu říkat Aleši, tak já uvidím, jak mi to půjde, ale začnu tím oslovením pane profesore. Než se dostaneme blíže k vašemu

0: oboru a budeme si povídat o trénování paměti, stresu, o snech. Tak prozraďte, co vás přivedlo ke studiu mozku?
1: No to je hrozně zajímavá historka, kterou už jsem vyprávěl tolikrát, že se skoro zdráhám jí říkat znova, ale bylo to tak, že já jsem chtěl od jakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagoškou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vycpanej zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dal a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovaly tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jistý míry i nepopsatelný. A já si to myslím čím dál tím víc, že ho do detailů úplně skrz naskrz nepopíšeme vůbec nikdy, že to není v našich silách, protože ho poznáváme zase tím naším mozkem.
0: A není to tak trochu frustrující, když víte, že ho nikdy detailně neprobádáte?
1: No, to záleží na tom, jak to pojmete. Jestli to pojmete jako, že to je frustrující, anebo že to je na tom to hezký. Že
0: to, máte to druhé.
1: Tak, tak. Možná na to narazíme, až si budeme povídat o stresu, ale ono hrozně záleží na tom, jak se k té dané situaci, že ta daná situace je většinou neutrální, ale hrozně záleží na tom, jak se k tomu postavíte. Takže já přes všechny zkušenosti, traumata a různý zranění z minulosti, tak vlastně pořád jsem asi svým způsobem optimista, idealista, takže se na to dívám takhle.
0: Je něco právě v tom mozku, co vy jako neurovědec sledujete, zkoumáte a blížíte se třeba k nějakému novému poznání, nebo přál byste si, abyste to poznání získal?
1: Díky tomu, že můžeme pracovat i experimentálně s využitím nějakých laboratorních modelů, tak se vlastně stále lépe a lépe popisuje to, a pracujeme na tom i my, to, jak je vlastně v mozku kódovaná vzpomínka. Co to znamená, že si pamatujeme a co se v tom mozku odehrává. Já si myslím, že neurovědy nikdy neobjasní úplně, co to je duše, protože to je doména spirituality, ale to, jak třeba je tam někde uložená vzpomínka na synapsích, na těch nervových spojích, to si myslím, že tomu bychom se mohli aspoň trochu přiblížit. A hodně těch výsledků máme díky tomu, že u těch laboratorních modelů se můžeme přeci jenom do toho mozku podívat s větším vhledem nebo ve větším detailu, tak jak to u třeba lidí, který ten výzkum mají přežít a odejít po svých, tak není z technologických, ale zejména etických důvodů možný. Ale i přesto si myslím, že zdaleka nesmíme všechno, co dokážeme. Jo, že jako není to tak, že bychom směli úplně všechno, čeho jsme technologicky schopni.
0: Dobře, tak vy jste sám nastolil další téma, kterému se budeme věnovat, a to je tedy vzpomínka. Tak za malou chvíli o vzpomínkách budeme mluvit. Naším hostem je profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je neurovědec Aleš Stuchlík. Pane profesore, když je vzpomínka, když dva lidé vzpomínají na jednu věc, kterou společně prožili, tak každý si ji třeba vybavuje jinak a skutečná vzpomínka je ta, kterou si zapíšeme třeba do deníčku. Tam je opravdová vzpomínka. Čím to, že po letech se daná věc, daná událost každému vybavuje jinak?
1: Upřímně, já si myslím, že i v tom deníčku ta vzpomínka je subjektivní. Je to právě proto, že vzpomínky jsou subjektivní a náš mozek si často zapamatuje jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě dotvoří. Jo, málo kdo, je to opravdu asi pár lidí, říká se jim mnemonisti, má takovou fenomenální dlouhodobou paměť, že si pamatuje jako neuvěřitelné věci, ale často to bývá tak, i když nám jakoby ten mozek namluví, že si pamatujeme úplně všechno do posledního detailu, tak ve skutečnosti ty paměťové okruhy si uloží jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě při tom vybavení dopočítají. Navíc je to komplikovaný ještě tím, že se často stává, že ty vzpomínky, když si je vybavíme, tak se stanou znova takový, já bych tak, to nehezký slovo, jako labilní, jo, takový jako nestálý a znova se vlastně přeukládávají, což může mít jako jednak negativní důsledky, třeba takhle vznikají pravděpodobně některé falešné vzpomínky, že vlastně vzpomínáme na to, jak jsme si na, nespomínáme si na tu situaci, ale vzpomínáme si na to, jak jsme si na to vzpomněli minule, jo. Ale zároveň to má docela dobrý využití třeba v terapii. Já myslím, že spousta druhů terapie pracuje s tím, že když má člověk nějakou jako zraňující vzpomínku, která ho nějak trápí nebo mu způsobuje třeba psychické obtíže, takže si ji vybaví třeba v tom bezpečném prostředí s tím terapeutem a pak si ji vlastně přeskládává, takzvaně se to odborně tomu říkají, se tomu říkáme rekonsolidace a tímhletím jako přeformátováváním, přeskládáváním může docílit toho, že ta vzpomínka pro něj tak zraňující není. Říká se tomu restrukturalizace, přerámování, jo, takový jsou na to různý termíny.
0: Takže je paměť skutečně milosrdná nebo sama od sebe, nebo jí musíme pomoct právě prostřednictvím té terapie?
1: Třeba u těch traumat je to asi potřebný často jí jakoby pomoci, že jo. V něčem je paměť milosrdná, popisuje se vzpomínkovej optimismus, u kterého se teda musím přiznat, že jsem se teď sám nachytal, protože neznám moc studií, který by se tomu vzpomínkovému optimismu věnovali, ale v něčem ta paměť milosrdná je. Tam je to třeba zajímavý, když člověk onemocní nějakou neurodegenerativní poruchou, která se projevuje ztrátou paměti, jako je třeba Alzheimerova nemoc, tak tam se říká, že v něčem je tam vlastně taková milosrdnost v tom, že ten dotyčnej si ten svůj stav neuvědomuje. Ale z mojí zkušenosti to jako neplatí úplně stoprocentně a hlavně se to dá říct spíše o těch pozdějších fázích té nemoci, kdy už se vlastně nějakým způsobem rozpadá ta integrita toho jedince. Jo, takže paměť na jednu stranu je milosrdná, ale na druhou stranu člověka dovede i pěkně potrápit. Jako právě třeba v případě traumat. Mm-hmm.
0: Takže ale dá se s tím nějak pracovat prostřednictvím tedy terapií a jakoby zvrátit tu paměť nebo ji ošálit.
1: Jo, v podstatě změnit trochu ten emoční náboj, že se jako trošičku otupí ta emoce, která je s tím traumatem spojená, taková ta negativní. A takhle se pracuje třeba u posttraumatu, se takhle jako pracuje s těma paměťovejma stopama. Já někdy říkám vzpomínka, ale myslí se tím vlastně paměťová stopa, že jo, protože vzpomínky vlastně, paměťové stopy jsou třeba i dovednosti, kompetence. Takže a to už není úplně vzpomínka, že jo, jako vědomá, to je nějaká něco, co demonstrujeme tím, že to děláme. Tanec třeba, nebo jízda na skateboardu, která mi nikdy moc nešla.
0: Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je neurovědec Aleš Stuchlík. My si povídáme teď zejména o vzpomínkách, o paměti. Vy jste zmínil paměťové stopy a občas to možná, nevím, jestli řeknete vy, ale já třeba ano, že si nevzpomenu například, co jsem včera měla k večeři, ale vzpomenu si, co se stalo před 20 lety. A čím to, že mozek si pamatuje něco mnohem vzdálenějšího než to, co se stalo nedávno? Co je takovým jako impulzem k tomu, že ten mozek si prostě zapamatuje události XX let dozadu?
1: To můžou být různý věci. Z mýho pohledu třeba výborným štítkem, který si člověk může dát nebo často dává i nevědomě na tu vzpomínku, je nějaká emoce. Jo? Nějaká jako emoce, která vlastně slouží jako štítek na té paměťové stopě nebo na té vzpomínce, že je pro nás nějakým způsobem důležitá. A je teda třeba tady dát zapravdu možným škarohlídům, který, když to budou poslouchat, tak budou jako říkat, že člověk si často pamatuje ty největší hlouposti a je to vážně tak, já to můžu potvrdit jako ze svojí vlastní životní zkušenosti, že často si pamatuju úplný jako hlouposti, ale myslím si, že i ta nějaká jako hloupost nebo bizarnost té dané situace může vlastně vyvolat tu emoci. Jo, to může být nějaký pobavení, překvapení, nebo to zabrnká na něco v nás, co vlastně nemáme třeba zpracovaný a díky tomu si to pamatujeme, že tam právě s tím máme hodně spojenou tu emoci. Jinak jsou i zajímavý případy, byl třeba takový pacient, jmenoval se Henry Molaison, dlouho byl znám jako HM, jako HM, pacient HM, protože on žil docela dlouho a tomu odebrali hippocampus kvůli epilepsii, to je ta struktura, kde ty vědomí vzpomínky právě sídlej. A on si třeba nebyl schopný uložit vůbec nový vzpomínky a vlastně každý ráno v té nemocnici se znova s těma lidma představoval, protože od včerejšího večera neznal. Prostě ta noc jakoby mu tu vzpomínku vymazala. Tohle se zpracovává i ve filmech. Ale zajímavý bylo, že některé staré vzpomínky, které si třeba uložil v časném dětství nebo v mládí, tak si pamatoval, jo? Že pravděpodobně některé ty paměťové stopy se přesouvají z toho hypokampu, který oni mu odebrali, tak se přesouvají někam do kůry nebo se prostě časem objevují v mozkové kůře a ta kůra tu on měl neporušenou, takže to by zatím taky mohlo stát, jo? To, že některé ty naše paměťové stopy jsou jakoby ještě silný v tom hypokampu, v tom mořském koníkovi v našem mozku a některé už máme v mozkové kůře, v té vývojově takzvaném tom neokortexu a tím pádem taky nám můžou třeba lépe naskočit do vědomí. Co se často, že jo, jako takový výrazný vyvolávač vzpomínek slouží nějaká vůně, že se říká, že ten čichový systém hodně komunikuje s vlastně s paměťovým systémem mozku.
0: Mm-hmm. Ale když si třeba někdo pamatuje přesně ty pocity, kdy porodí dítě, protože to je bez pochyby spojeno s emocemi, přesně v kolik hodin, co měl na sobě a tak dále, a někdo jiný si třeba to vůbec nezapamatuje, tak můžeme z toho něco usuzovat? Když si nikdo nevzpomene třeba?
1: Já bych asi do toho netahal žádnou velkou vědu a usoudil bych z toho, že jsme každý úplně jiný. Jo, že někdo si to prostě, nebo to může mít spojený s nějakou bolestí, že jo, nebo ty emoce jsou naopak natolik silný, že to může být tím, že prostě je tak zahlcený tou emocí, že se ta vzpomínka jako neuloží, jo, že to se taky stává. Když jsme jako přehlcení a k tomu se možná toho se možná dotknem, toho stresu, tak vlastně nám to moc nemyslí, když jsme jako přehlcený, ať už podnětama, anebo zaplavený těma emocema. Mm-hmm. To se taky stává, že vlastně ten emocionální systém převezme kontrolu.
0: Tak pojďme si povídat o stresu, nebo budeme si povídat o stresu za malou chvíli. Naším hostem je neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Přes 20 let se vědecky zabývá mozkem, zejména učením a pamětí. V Alex a host je neurovědec, profesor Karlovy univerzity Aleš Stuchlík. Vy sám jste před lety prošel svou zkušeností s vyhořením. Jak to, že vy, odborník, jste nerozeznal ty signály, nečelil jste tomu, když to přicházelo?
1: No, já jsem vlastně v té době už dělal neurovědy docela dlouho, že jo? Já jsem začal někdy v roce 97 a tahle ta etapa, kdy jsem měl to vyhoření nebo nějakou jakoby reaktivní depresi, nebo prostě jsem byl přestresovaný, jo, úplně zahlcený, tak to bylo v době, kdy jsem moc tohleto neřešil a to, co já dneska dělám vlastně jako svýho koníčka, a to je to uplatňování neurověd do nějaký praxe, popularizování, mluvení o tom, jak ten mozek používat nějak inteligentně, to jsem vlastně nedělal. Já jsem byl zaměřený čistě úzce na ten vědecký problém. Věda jde dneska hrozně do detailů a když se zaměříte, v podstatě dneska může vědec si udělat kariéru na tom, že studuje jeden jediný protein, jednu jedinou bílkovinu. Nějakou, myslím, konkrétní bílkovinu, jo. Takže je to, ta věda dá se, podle mě se v ní dá vyhořet jako v každém jiném povolání. A taky je takový mýtus, že vyhořet, nebo někdo si to myslí, některým zas přijde logicky, že to tak není, že se dá vyhořet i z práce, která nás naplňuje, kterou milujeme. Jo, že to je spíš o tom, že neventilujeme ten stres, neumíme se uvolnit, nemáme třeba nějaký ostatní zájmy a tak. Jo, že a zase najdete lidi, kteří vám řeknou, no to je přece jasný, že vyhoříte zejména z toho, co milujete, protože právě nemáte tu klapku. Jo, že
0: a to byl váš případ?
1: To byl můj případ, no. Já jsem hodně usilovně pracoval na té kariéře, že dělal jsem všechny ty akademické kvalifikace, docenturu, profesuru, jo, takže to se nějak všechno sesunulo. Teď jsem jako se snažil enormně svědomitě plnit i ty pedagogické povinnosti. Ostatně při vší skromnosti asi těch studentů jsem už jako vyškolil docela dost, včetně těch doktorských, takže jako vlastně jsem nějak neznal míru, jo, že jsem postupně jsem opouštěl všechny ty věci v životě jako koníčky i jako od rodiny jsem se trochu odpojoval, jakoby, že jsem byl takovej, stál jsem se takovým víc uzavřeným, víc zafokusovaným na tu práci a to nikdy není dobrý, jo, ono jako jistě, no, vědci se někdy tak popisujou, že jsou to takový jako autisti, který si tam bádají a nejsou schopni ničeho jiného, ale správně, nevím, no, pro nějaký jako duševní pohodu si myslím, že je lepší, když ten náš život je pestrej a když živíme i ostatní kořeny toho svýho stromu života.
0: A byl jste to vy sám, kdo si uvědomil, že je něco špatně?
1: Byl, já jsem jako vybuch, dostal jsem nějakou negativní zprávu, která se týkala financí pro náš tým a já jsem nějak jako vybuchnul, všechny jsem poslal někam s prominutím, ještě písemně, jako po e-mailu a odjel jsem z toho zaměstnání a už jsem říkal, tam už nepáchnu, no a pak jsem si našel lékaře, který se věnuje duši a ten lékař mi dal neschopenku a nařídil mi celý vycházky na té neschopence strávit procházkama. Takže jsem chodil prostě. A postupně nějak jsem se z toho zotavil, uzdravil. Naštěstí už se mi od té doby tohle to nestalo. Myslím, že už se to jako ani nestane, nebo aspoň tak jako snažím se žít tak, aby se to nestalo, jako mít ten život pestrej, prostě dělat různé věci v životě. A znám ale lidi, co mi říkají třeba z korporátu, že vyhořejí i dvakrát za rok, jo? Že vyhořívají opakovaně, ale pro mě to bylo tak nepříjemný, že ten stres už byl tak jako k nevydržení, že jsem najednou prostě schořel jako papír.
0: Říká Aleš Stuchlík, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio.

0: Mám s neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity a také neurokoučem Alešem Stuchlíkem. Vy jste jednu nemoc už zmiňoval, a to Alzheimerovu chorobu. Je také ale Parkinsonova choroba. Jsou to vlastně strašáci nemocí v pokročilejším věku. Dá se jim nějak bránit? Je nějaká univerzální rada, něco, co by měl člověk dodržovat, aby jim předešel, nebo udělal všechno pro to, aby jim předešel?
1: Tomu rozumím, co říkáte, protože to dává smysl, že vlastně si trochu polepšíme tím, jak žijeme, že třeba dobře spíme, že s tím stresem pracujeme, že ho nenecháme hromadit, že se nějak přiměřeně stravujeme, občas si třeba necháme trochu vyhládnout, že se hejbeme, jo, že ten mozek zaměstnáváme, a to je něco, co může tomu pomoct. Jo? Zdá se, že ty jako lifestyleový opatření mají vliv na minimálně třeba na to, v jakým věku by nás to mohlo postihnout. Ale zase férově je třeba říct, abychom nevzbuzovali nějaký úplně planý naděje, že 100% bezpečí se obávám, že nám to úplně nezaručí, jo? Že si to sice o nějaký procenta ty šance vylepšíme, ale třeba v případě té Alzheimerovy nemoci je opravdu takovým jako nejhutnějším rizikovým faktorem ten věk, jo? Že se ukazuje, že ten věk, že to je vlastně tak trochu daň za tu naši dlouhověkost. Vezměte si, že dříve, že jo, lidi se nedožívali takhle vysokého věku, i když byly samozřejmě výjimky, že jo? Že jako třeba i v 19. století se někteří, ale to byli většinou lidi, kteří byli třeba ve vyšších společenských třídách a měli to štěstí, že ani nepostihla nějaká banální infekce, protože antibiotika nebyly. Takže do jisté míry je to vlastně trochu daň za to, že se nám prodlužuje život, ale můžeme s tím pracovat, no, tím, že budeme nějakým způsobem se pokoušet aspoň trochu zdravě žít a dobře spát, zaměstnávat hlavu, zaměstnávat tělo. A to jsou takový univerzální rady, které fungují nejen na oddálení Alzheimera, ale i na duševní pohodu, že?
0: Takže nejen jakoby procvičovat ten mozek, ale opravdu i ten fyzický pohyb je důležitý. A když se zeptám na procvičování toho mozku, tak jak často, jak intenzivně a co má ten mozek rád? Co konkrétně, jaké aktivity?
1: Já bych řekl, že by to mělo být co nejpestřejší, že to pak splňuje dvě vlastně, dává to dvě výhody, když je to pestrý, ten trénink mozku. A jedna ta výhoda je, že nás to baví, takže nám to dává tu dobrou emoci a dobrou náladu, a ono je to fakt hodně o té hlavě. A že nám to, a druhá věc, že se procvičují různý jako mentální, zase ošklivý slovo, domény, jako různý mentální vlastně stránky toho mentálního fungování, jo. Takže hodně to jako, aby to bylo pestrý, aby to byly třeba paměťové testy. Já rád doporučuju paměťové techniky, takový ty, to jsou takový ty mnemotechniky, pomocí kterých vidíte potom na olympiádách paměťových ty šampiony, jak jsou schopni si zapamatovat řady prostě desítek čísel, jo, náhodně jako vybraných. A zatím stojí právě ty paměťové techniky, takže ty doporučuju moc rád. Já jsem sám jako nějaký kurzy paměťový absolvoval. Jsem vlastně i certifikovaným trenérem paměti prvního stupně, protože jsem byl v kurzu u paní inženýrky Štajnový, která to školí tyhle ty trenéry, a je to fantastický. A člověk je vlastně mladý, i když je starý.
0: A co třeba výuka jazyka, učení se cizích slovíček?
1: Taky to pomáhá, samozřejmě, ale tam jako dokonce se ukazuje, že třeba kdysi, to už je, to, já myslím, že tak 10 let jsem zachytil studii, že bilingvní děti, který se naučí současně dva mateřské jazyky, tak mají vlastně pozdější taky, jako pravděpodobnost pozdějšího nástupu těch neurodegenerativních onemocnění, než děti, který umějí jenom jeden mateřský jazyk. Jo? Takže ono opravdu to učení se těm věcem, ať už je to v podstatě cokoliv, tak tomu mozku vlastně pomáhá.
0: A ještě mi řekněte, čím to, že někdo má takzvaně paměť jako slon a někdo si špatně prostě pamatuje, všechno zapomíná. Čím
1: každý
0: to je způsobeno?
1: Každý jsme trochu jiný, a ono asi taky ta kvalita těch spojení v těch paměťových oblastech mozku může se lišit co do jako tý propojenosti, jo? Že já si myslím, že to není tak, že by člověk s menším mozkem byl jako méně inteligentní. Ostatně ani Einstein neměl nějaký nadměrně velký mozek, jo? Ale že se ukazuje ukazuje, že to je spíš o tom propojení, o tom, jak si ty mozkové buňky a ty mozkové struktury mezi sebou povídají, než o tom, že by tam bylo třeba těch neuronů, těch buněk víc, že spíš je to o té komunikaci a o nějaký té plasticitě, jo? Protože ta plasticita je i na synapsích.
0: Profesor Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Profesor Aleš Stuchlík je přední neurovědec a náš dnešní host. My jsme trochu vytěsnili ten stres. Mě by zajímalo, jak se stresem pracovat, ale vlastně vůbec může i neurovědec být ve stresu?
1: Určitě, já taky bývám ve stresu, ale vždycky se snažím, aby ten stres pokud možno netrval dlouho, jo, aby pokud je to možný, tak abych tu situaci, která mě stresuje, která ve mně ten stres vyvolává, tak ji třeba aspoň na chviličku přerušil. To potom umožní hladině toho stresového hormonu, toho našeho kortizolu, vlastně poklesnout a tím to trošku se to přepne do toho, do té roviny toho, že se otužujeme. Takhle stejně, že jo, kortizol třeba, ten stresový hormon se vylučuje třeba i při cvičení, nebo při milování se, jo, takže tam jde spíš o to, za prvý, jak to vnímáme v duši, jestli je to pro nás něco nepříjemného, anebo naopak něco, co je fajn. A když je to něco, co je fajn, nebo to může to být třeba jako výzva, jo, že někdo má rád adrenalinový sporty, tak tam se taky uvolňuje určitě kortizol, nebo studii jsem neviděl, ale dá bych za to ruku do ohně. Takže je to jednak o té hlavě a jednak je to o té délce toho trvání. Že když ten stres je dlouhodobý a ten kortizol nemá čas jakoby klesnout, tak nás může poškozovat. On je opravdu neurotoxický.
0: A řekněte mi, jak přerušujete stres?
1: Tak je třeba možný, pokud jste v situaci, kdy třeba jste v nějakém konfliktu, tak můžete si vzít třeba time out. Můžete si říct, teď prostě potřebuju chvíli jako čas a teď se potřebuju jako sebrat, jo, že to tak, jako ono se zdá, že to nejde, ale překvapivě, když takhle mluvím s lidma, tak v mnoha případech to jde, jo, že prostě můžete tu situaci na chvilku přerušit nebo ji úplně ukončit, jo. I třeba to, že nejsem ve společnosti nebo nevyhledávám společnost lidí, se kterýma mi není dobře, že jo, takový to, že jako se snažím být tvůrcem svého vlastního života. Pak jsou samozřejmě věci jako na práci se stresem, že jo, hodně se mluví o mindfulness. Pěkně prosím, mindfulness není žádná ezoterika, to je jako fakt osvědčená technika, ta všímavost, která se pro práci se stresem, pro dlouhodobý zvládání stresu používá. Můžou to být, já rád třeba učím nástroje z oblasti inner games, oblasti vnitřní hry, to jsou takový nástroje, který učej pracovat s tím vlastním postojem k té situaci. Jo, že často to, co v nás dělá ten stres, není ta samotná situace, ale to, jak se k tomu vlastně uvnitř postavíme. Takže ty techniky z vnitřní hry, to je taková škola, tak vlastně učej jako změnit ten postoj k té dané situaci. A spousta těch technik je jednoduchých, to by se dalo říct, že jsou vlastně intervence a dá se použít. A může to být třeba to přerušení nebo práce s dechem, ukazuje se, že jenom několik hlubokých nádechů a výdechů to stresové vypětí výrazně snižuje.
0: Může nám pomoci i ono psaní tří věcí, za které jsme vděční, nasměrovat ten mozek tím pozitivním směrem?
1: Rozhodně.
0: Hezkým, milým.
1: Rozhodně. Já rád o té listině vděčnosti mluvím. To jste mi připomněla, že už jsem nějaký pátek zase nepsal, takže zase si to osvěžím. Já píšu tak jako s přestávkama dost často. Většinou si jich dokonce píšu 10. A pomáhá to, protože to vlastně vytrénovává ty filtry vnímání, abychom si všímali i těch hezkých věcí v našem životě. Obecně je mozek dost vytrénovaný na to vnímat hodně ty negativní věci. A to má svůj dobrý evoluční důvod. To prostě je tak proto, abychom přežili, abychom ty ohrožení dokázali včas zachytit a vyhnout se jim. Ale tím, že si reflektujete nebo nějakým způsobem pracujete s tou vděčností, tak vlastně si trošku přeladíte ty svoje filtry na těch svých očích, uších a tak, abyste vlastně dokázala si všímat i těch hezkých věcí, které kolem nás rozhodně jsou, jenom je někdy třeba tak dobře nevidíme.
0: Tak já myslím, že to hezké bylo dnes tady s vámi. Moc děkuji, že jste tu byl a budu se těšit zase někdy příště. Neurovědec Aleš Stuchlík.
1: Moc krát vám děkuji. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Příští rok začnou v Přerově opravy zemního stadionu. Mladí lékaři by mohli získat víc peněz od státu na školící místa. Hokejisté Přerova zahájí nový ročník Maxa ligy v Pardubicích. Zítra má být polojasno až oblačno, naměříme až 22 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Zimní stadion v Přerově čeká oprava za více než 70 milionů korun. Schválili to zastupitelé. Obnově se má dočkat především chladící zařízení a ledová plocha. Po úpravách bude provoz stadionu energeticky úspornější.
2: Chladící věž a kompresory ve strojovně LED vyrábí už 30 let. Technologie jsou staré a poruchové. Vysvětluje mi Jiří Burian, marketingový ředitel klubu.
3: Je to z poloviny 90. let, kdy ta rekonstrukce proběhla. Už prostě stárne a je potřeba i vyměnit.
2: Podle mluvčí přerovského magistrátu Lenky Chalupové pak nově bude plocha po skončení hokejové sezony sloužit i pro letní sporty.
4: Stavba by měla být zahájena v první polovině roku 2027. Cílem je provést rekonstrukci tak, aby nebyla časově omezena zimní sezona 2027 a 2028.
2: V příštích letech město plánuje na zimním stadionu taky kompletně vyměnit celou střechu. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Dotace na tzv. Rezidenční místa pro mladé lékaře by příští rok mohla vzrůst ze současných 50 na 70 tisíc korun měsíčně. Ministerstvo zdravotnictví s tím počítá v návrhu státního rozpočtu. Dotace je určená pro absolventy, kteří se školí u zkušenějších kolegů a má pomoc s nedostatkem lékařů v některých oborech. Zkrátit čekací doby na vyšetření by v budoucnu mohly i elektronické žádanky, říká za ministerstvo Renata Povolná.
5: Od elektronických žádanek si slibujeme především lepší přehled o tom, kam jsou pacienti odesíláni a jaká je tím pádem reálná dostupnost jednotlivých vyšetření.

0: V potenciálním střetu zájmů Babiš řekl, že ho postoj komise nezajímá. Poslední rozloučení se zpěvákem Richardem Tesaříkem bude příští středu 16. září ve Strašnickém krematoriu v Praze. Frontman skupiny Jojo Band zemřel v neděli po dlouhé nemoci ve věku 80 let. Tesařík patřil k českým průkopníkům reggae a kromě Jojo Bandu vystupoval i v řadě muzikálů. Sport. Podvečer odstartuje nový ročník Maxa ligy, tady druhé nejvyšší hokejové soutěže. Na programu je kompletní sedmizápasový program prvního kola. Obhájci titulu a účastníci baráže o extraligu z Jihlavy na úvod přivítají Frýdek Místek. Hokejista Přerova zahájí novou sezónu na ledě soupeře. Od 18 hodin se představí v Pardubicích proti zdejšímu B týmu. Počasí. Zítra čekáme polojasno až oblačno, k večeru přibývání oblačnosti. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Ve Štamberku v ulici Jílavská se řeší nehoda motocyklu, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tady je Český rozhlas Olomouc, přejeme vám krásné středeční odpoledne. Dnes budeme v této hodině hodně cestovat. Vydáme se na Jesenicko a navštívíme okolí Černé vody. Také budeme mluvit o oblastech, kde mají farmáři problémy s výskytem vlků a budeme hovořit na téma proplácení náhrad farmářům. Tak na to si také určitě počkejte, no a můžete s námi také cestovat, tak říkajíc, vědomostně, protože už za chvíli otevřeme hřebíky, náš vědomostní kvíz. Dnes tady máme pro vás knihu herce Stanley Tucciho, je to herec známý z filmu třeba Ďábel nosí Prádu, Chuť mého života. Máme tady i plechový hrníček Českého rozhlasu, máme tady audioknihu Temná dcera, máme tady CDčka, anebo i narozeninové bonbonky Českého rozhlasu Olomouc. Je toho opravdu hodně. Těšíme se na vás na telefonu 221 555 444. Český rozhlas Olomouc přeje dobré odpoledne.

0: dostanete hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Vítejte při poslechu, zdraví vás hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Ceny jsou připraveny, včetně knížek, včetně hrníčků, včetně audioknih nebo CDček. Tak pojďme vstoupit do hry. Ještě jednou připomínám telefon 221 555 444. A hlavně pozor, máme tady 10-vteřinový časový limit, ve kterém musíte vždy odpovědět. Ano, takže nezapomenout, nezdržovat zbytečně odpovědět. Pověď, abyste to stihli. No a prvního už máme na telefonu a kdo pak to asi bude? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Leoš Rymařov.
2: Dobrý den, pane Leoši, vítejte. 1 až 10, tolik otázek pro vás máme připraveno.
3: Tak jedem jedna.
2: Číslo 1 se ptá, jak se nazývá jeden z nejstarších dochovaných zákoníků vytvořený v Babylonu? Tak, tento nejstarší zákoník, který byl sepsán kolem roku 1750 před naším letopočtem, se nazývá za A. Chamurapiho zákoník, za B. Magna Charta, za C. Justinianův kodex. Co myslíte?
3: Tak, to nevím. No, zkuste Bčko.
2: Říkáte Magna Charta, že by to mohla být zákonník. Nechal sepsat babylonský král Chamurapi právě kolem roku 1750. Takže z Chamurapiho.
0: Škoda.
2: Nevadí. Byla to těžká otázka. Děkujeme za hru. Mějte se hezky.
3: Nashledanou.
2: A pokračujeme dál v hřebících s kým. Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Alena ze Zlína.
2: Dobrý den, paní Alenko, vítejte ve hře. Kromě jedničky je to vaše.
4: Tak dvojku.
2: Otázka číslo 2. Které plemeno je typickým ovčáckým psem z Velké Británie? Je známý svou inteligencí, pasteveckými schopnostmi, no a je mezi lidmi velmi oblíbený, i když třeba zrovna žádná pastevecká zvířata lidé nechovají. Takže to plemeno se jmenuje za A. Border Collie, za B. Boloňský pes, za C. Retriever.
4: No, tak já nevím. Já si myslím, že Ačko a Cčko jsou, nejsou
2: honem,
4: vrčáci.
2: Odpověď. Honem.
4: Bčko, Bčko.
2: Boloňský pes, říkáte. Tak jednak já. Boloňa, tady mluvíme určitě ne jo. O Velké Británii. Ovčátský pes je border collie, borderka, pasteve.
4: To se nevyznám. Chamurapiho jsem věděla.
2: Vy jste si to trošku popletla s možná s německým ovčákem, ale tady mluvíme opravdu o ovčáckém pasteveckém plemeni. Škoda.
4: No, tak jo, já nevadí. Já se nevyznám, tak nic.
2: Těšíme se příště, nashledanou.
4: Nashledanou.
2: Pokračujeme v hřebicích Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den, kdo je teď s námi na telefonu?
5: Dobrý den, tady Zdeněk Budišov, pěkně vás zdravím.
2: Dobrý den, vítejte pane Zdeňku, od trojky nahoru můžeme hrát.
5: Tak můžu teda zkusit trojku?
2: Jak se jmenuje karetní hra, kterou hraje jenom jeden hráč? Za A taroky, za B pasiáns, za C sedma.
5: Za B pasiáns.
2: To je jasné, první bod pro vás. Pojďme dál.
5: Tak mohl bych čtyřku.
2: Na kterém okraji Prahy leží letiště Václava Havla? Tak, je to severní okraj Prahy, nebo za B, západní okraj Prahy, za C, že by jižní okraj Prahy, letiště Václava Havla, Praha Ruzině?
5: Západní.
2: Je to západní, ano, určitě. A do třetice?
5: Tak jestli bych mohl pětku.
2: Tak tahle otázka se ptá na klasický silový trojboj. Silový trojboj neboli také powerlifting. Která disciplína, budu jmenovat, nepatří do toho klasického silového trojboje? Takže nepatří tam za A vzpírání, nebo za B mrtvý tah, nebo za C bench press. Co nepatří?
5: To vzpírání, Ačko.
2: Powerlifting se skládá ze tří, ano, disciplín. Je to dřep, bench press a mrtvý tah, takže říkáte správně, vzpírání tam nepatří.
5: Děkuju.
2: Ano.
5: Já už jsem se lekl, že jsem nějak něco zase zaváhala takhle.
2: Omlouvám, děkuji, že jsem vás trošku napínala, ale přece jenom, aby to bylo dramatičtější. Jste naším prvním výhercem. Blahopřejeme, pane Zdeňku. Krásná hra. Děkujeme.
5: Děkuju. Hezký den. Naschledanou.
2: Krásný den i vám a našeho prvního výherce, pana Zdeňka, předáváme do režie. Další je na telefonu Hřebíku Českého rozhlasu Olomouc. Kdo? Dobrý den.
6: Dobrý den, Aleš Brno.
2: Dobrý den, vítejte, pane Aleši, od šestky nahoru.
6: Takže začneme tou šestkou.
2: Číslo šest. Tak teď budeme vzpomínat na největší tankovou bitvu druhé světové války. Ta největší tanková bitva se odehrála roku 1943 a byla to bitva, která za A bitva u Kurska, za B bitva u Stalingradu, za C bitva v Ardenách. Tanková bitva, pozor.
6: Tak já zkusím to Kursko.
2: Střetu u Kurska se zúčastnili tisíce tanků na obou stranách. Šlo o zlom ve válce ve prospěch tehdejšího Sovětského svazu. Ano. Dobře, první bod máte, pojďme dál.
6: No, takže sedmičku, budeme pokračovat.
2: Jak velká šelma se v Česku vrátila do volné přírody a je chráněná? Takže vrátila se nám šelma buď bobr, nebo za B rys, nebo za C psík mívalovitý.
6: Já myslím, že ten rys vrátil.
2: Rys ostrovit vrátil se do české přírody opravdu po 100 letech od jeho bení. A můžeme ho potkat na Šumavě, v Beskydu, ale i v Jeseníkách. Ano. Do třetice.
6: No a teď teda budeme pokračovat osmičkou.
2: Tak teď zavzpomínáme na amerického prezidenta Jimmyho Cartera. A já se ptám, ve kterém století byl ve své funkci tento americký prezident, tedy Jimmy Carter. Bylo to století za A 19., za B 20., za C 21.
6: No, rozhodně to bylo století 20. a myslím si, že vládl 1976 až 80 nebo 84,
2: téměř přesně 1977 až 1981. Výborně. Skvělá odpověď. A pokud dobře počítám, tak třetí správná. Máme tady dalšího výherce. Tak to bylo velmi rychlé. Blahopřejeme.
6: Super, po dlouhé době, tak děkuju.
2: Krásně se vám to povedlo, pane Aleši. Blahopřejeme. Také máme radost, že můžeme rozdávat dárečky. Předáme vás do režie, ať se vám dobře daří. Naschledanou.
6: Děkuju, naschledanou.
2: Sláva, sláva. Dobře dopadly dnešní hřebíky hned se dvěma výherci, tak moc blahopřejeme. No a zůstaňte s námi i dál, pokud byste opět chtěli hrát, tak můžete zítra znovu po 14. hodině. No a za chvilku už se budeme věnovat vlkům.
7: Posloucháte odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: velmi milé, mě to překvapilo, je to tady moc hezké a určitě sem přijdu zas.
1: Obdivuju tady ten personál, jako mají i s námi teď trpělivost a opravdu nedovedu si představit bez rádia živo.
2: Máme se tady dobře, tady krásně, máme den otevřených dveří a je to tady pohoda, děkujeme moc krát.
3: Dobrý den, jmenuji se Luďa, já jsem z Uničova a zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: se teď v odpolední Českého rozhlasu Olomouc o 14:30 podíváme tam, kde lidé žijí spolu s vlky, kteří je svým způsobem ohrožují, nebo respektive jejich stáda. Farmáři teď aktuálně v této době a na těchto místech nedostávají peníze za opatření proti vlkům. Stát proplácení náhrad totiž zastavil, vyčleněný balíček z rozpočtu je už rozebraný. Na úhradu újmy za ztížené hospodaření přitom stále čekají stovky žadatelů.
1: Jak to zavírám do ty vysoké železné ohrady, tak mě se zatím ty útoky vlků vyhly. Je to pracnější a hlavně mám mnohem horší výsledky, protože když ty ovečky by se pásly v noci, tak já je zavřu do omezené ohrady, kde se tolik nepasou. Nemají přírůzky a další problém je, že nemůžu mít rozdělený to stádo podle potřeby. Mladý beránky, jehničky, matky, jo, že to mám všechno pohromadě.
2: Popsal potíže spojené s vlky chovatel Tomáš Haverland z Vernéřovic u Broumova. Stát složitě podmínky farmářům kompenzuje, jenže peníze na letošní rok došly.
3: Ta komplikace je tam obrovská, ať jsou to předpisový ohradníky, ať jsou to ploty, ať jsou to pastavecký psy, i v podstatě jejich zaměstnanci, které ty stáda hlídají, tak jsou to velké finanční prostředky.
2: Vysvětluje předseda Svazu chovatelů ovcí a koz Richard Konrád. Řádově jde o stovky milionů korun. Kromě opatření proti vlkům, ale program zahrnuje třeba také úhrady za omezení těžby nebo chovu ryb v chráněných oblastech. Žádosti administruje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.
4: V roce 2026 bylo zatím proplaceno 814 žádostí za 415,5 milionů korun. Na proplacení čeká nyní 199 žádostí za 162 miliony. Posuzuje se 396 žádostí za 405,6 milionů korun. Agentura ochrany přírody a krajiny nemá zprávu, kdyby potřebnou částku mělo ministerstvo financí uvolnit.
2: Dodává její mluvčí Karolína Šůlová. Podle ministerstva financí jsou platby záležitost čistě rezortu životního prostředí.
5: Z důvodu aktuálního dočerpání finanční alokace určené na tyto náhrady bylo dočasně pozastaveno jejich proplácení. Došlé žádosti jsou však nadále klasicky administrovány a přiznané náhrady budou propláceny po obdržení finančních prostředků ze státního rozpočtu v pořadí, v jakém byly žádosti přijaty. Mnozí žadatelé zákonné nároky splnili, čeká se tedy na uvolnění peněz.
2: Popsala současný stav mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Šilerová. Kdy a jak vysokou částku bude možné na úhrady uvolnit, ale jasné není. Josef Kopecký, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

vypravit s Mirkem Kobzou na další putování krajem od pradědu na Hanou. Černá voda na Jesenicku, to je nejen místo, kde se dá jezdit po rychlebských stezkách či putovat po horách, ale je to také krajina rybníků a tak je fajn, když se tam vypravíme i ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli teď posíláme Leška Semelku.

0: kytarista a zpěvák John Miles zazářil především svým debutem, ale vydařené bylo i jeho druhé album Stranger in the City. Očividná snaha dosáhnout úspěchu v Americe byla spíš na škodu, nicméně muzikantský grunt zůstal. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s dvojkou Johna Milese. Well, I'm a stranger in the city.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nádorů v oblasti krku a dutiny ústní, takzvaných orofaringeálních karcinomů, v posledních letech výrazně přibývá, a to zejména u lidí ve věku nad 40 let. Nárůst odborníci připisují infekci lidským papilomavirem. V několika centrech v České republice v současné době probíhá screeningová studie, o které nám více řekne Vladimíra Koudeláková z Ústavu klinické a molekulární patologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc. Ve čtvrtek po 10. hodině v Apatice Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

Dallas. Ja, Dennis. Mám van úplnou fialek. Mám van úplnou fialek. Mám van úplnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací.

kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví?

0: Hana Hegerová. No a teď už míříme do krajiny skal a hor, ale také rybníků. I tak by se dalo nazvat okolí Černé vody na Jesenicku. Právě k tamní rybniční soustavě. Dnes míří pohlednice Českého rozhlasu Olomouc a Mirka Kobzy.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Krajina mezi Žulovou, Černou vodou, Kobylou nad Vidnávkou, Velkou Kraší a Vidnavou je neuvěřitelně členitá. Kromě lesů, luk, polí, skalních měst a dalších přírodních lokalit, zde lidé navíc postavili soustavu rybníků, která se už stala nedílnou součástí této oblasti. Lesní masiv mezi zmíněnými obcemi se nazývá Bažantnice. Zdejší lesy jsou zvláštní, střídají se smrkové pásy s listnatými až po jakýsi spíše neles, který pokrývá nejníže položená místa. Reliéf zdejší krajiny utvářel ledovec v době geologicky poměrně nedávné a jeho stopy jsou tady dodnes znatelné. Jedním z důsledků práce ledovců bylo i vytvoření jakýchsi pánví, které se zaplňovaly vodou a vytvářely tak nevyužitelné mokřady. V roce 1579 byla nově osazena vesnice Černá voda a právě v té době se patrně začalo i se stavbou rybníků. Přes 450 let starý dub u hráze rybníka u Dubu je toho důkazem. Byl vysazen patrně v době stavby hráze a obvod jeho kmene přesahuje 570 cm. Páteřním tokem rybniční soustavy se stal plavný potok. Z jeho názvu se dá usuzovat, že sloužil původně i jako dopravní tepna pro plavení dřeva k pilám. Rybníky tedy měly patrně i tu funkci, že v letních měsících, kdy bylo málo vody, ji nadržovali pro případné splavování dřeva. Plavný potok sbírá své vody na východním svahu Boží hory a Borového vrchu, nedaleko Dolního dvora. Už zde vznikly na plavném potoce a jeho přítocích první malé rybníčky, využívané zejména pro chov vodního ptactva. Největší stavbou svého druhu je však už zmíněný rybník u Dubu a hlavně Velký rybník. Ten je vůbec největším rybníkem na Jesenicku. Plocha jeho hladiny dosahuje 12 hektarů, ale kromě něj na soustavu navazují i další menší vodní plochy. Na rozdíl od Velkého rybníka, který skutečně neminete a je vidět i třeba z okolních hor, jsou tyto mnohdy tak skryté v lese, že pokud o nich člověk neví, minie je zcela bez povšimnutí. K rybniční soustavě u Černé vody můžeme připočítat ještě další rybníky, které byly vybudovány na menších tocích kolem masívu ostrovní hory Smolný, na níž najdeme unikátní venušiny misky. Horní a Dolní křemen jsou jména největších z nich, ale najdeme zde také rybníky nad chatou Habina a třeba i vidnavský rybník přímo u cesty ke Smolnému. Na katastru Kobyle pak leží rybník Šídava a další menší vodní plochy. Už krátce po stavbě rybníků se tyto kromě využití pro vodohospodářské účely a pro chov ryb začaly stávat také centrem chovu i přirozeného hnízdění vodního ptactva. I dnes zde najdeme stohlavá hyena kachen a jejich příbuzných, jsou zde však k vidění i plaché volavky, majestátní čápy, rákosník obecný a další zástupci pernatých zvířat. Kolem vody se zdržuje velké množství obojživelníků a své prostředí pro život tady našly třeba i užovky obojkové. Dnes se zde také vyskytují vzácné a chráněné druhy rostlin, jako například lilie zlatohlavá či oblíbená masožravka rosnatka okrouhlolistá. Od přelomu milénia pak probíhají na rybnících postupné opravy a tak není vyloučeno, že občas návštěvníci místo lesklé vodní hladiny uvidí spíše travnatý porost na dně vypuštěného rybníka. To je nutné říct, protože oblast kolem Černé vody je doslova zaslíbená cyklistům a většina rybníků je také přístupná po lesních cestách, dokonce mnohdy asfaltových. Kolem některých navíc vedou i proslulé rychlebské stezky. Navíc například rybník u Dubu je uspůsoben i pro sportovní rybaření a je zde dokonce i přístřešek s krbem a udírnou, kde si můžete případný úlovek zrovna upravit. To už stojí za návštěvu, co říkáte. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát od rybníků nedaleko Černé vody, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Miri Kobza.
0: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Vrchní soud v Olomouci potvrdil jeden výjimečný trest. Pro koho a za co? I to se dozvíte v dalších zprávách Českého rozhlasu Olomouc v 15 hodin.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: 15 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Muž, který loni v Mírově ubodal svoji partnerku, dostal výjimečný trest. Soud osvobodil muže podezřelého za zapálení českého Švýcarska. Basketbalisté Olomoucka dnes přípravě nastoupí na hřiště Opavy. Zítřejší počasí má být polojasné až oblačné s teplotami do 22 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Vrchní soud Olomouce potvrdil výjimečný trest za vraždu v Mírově na Šumpersku. Patrik Cigoš dostal 27,5 let za to, že vloni brutálně ubodal svou partnerku. Stalo se tak 3 týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice. Tam seděl také kvůli vraždě. Muž si tak navíc bude muset odpěkat ještě zhruba 5 let předchozího trestu. Pražský vrchní soud pravomocně zprostil viny muže, který se přiznal, že před 4 lety zapálil Národní park České Švýcarsko. Jiřímu Lobotkovi hrozilo až 15-leté vězení. Podle soudce se ale nepodařilo prokázat, že by park skutečně zapálil. A to i přesto, že se Lobotka v minulosti opakovaně přiznal. Pak ale přiznání odvolal a vysvětlil to tím, že bylo pod vlivem léků, řekl jeho obhájce Vít Pavko.
4: Ta doznání byla učiněna v psychiatrické nemocnici pod nějakými medikamenty. Následně si klient své doznání rozmyslel, uvědomil si váhu svých slov a rozhodl se tedy vyřknout pravdu, to jest, že České Švýcarsko nezapálil.
3: Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Hrad to oznámil na svém webu. Oba politici budou jednat o koordinaci zahraniční politiky, hlavně o účasti prezidenta na valném shromáždění OSN. To začíná za 2 týdny v New Yorku. Pavel se s Babišem sejde po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory svatovítské katedrály. V průběhu celého září se v Olomouci koná Street Art Festival. Nabízí výstavy, pouliční kulturu a velkoplošné malby ve veřejném prostoru. Umělci například vyzdobí stěny výdejních boxů v Brněnské a Peškově ulici.
5: Další přibude na kolejích generála Svobody Univerzity Palackého. Součástí programu bude komunitní hostina. V sobotu 12. září se v Tovární ulici uskuteční Graffiti Jam. Celodenní setkání nabídne společnou malbu, prostor pro místní scénu i postupnou proměnu zdejší legální plochy. Návštěvníci budou moci sledovat celý proces vzniku jednotlivých děl a setkat se s jejich autory. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Sport.
3: Basketbalisté Olomoucka dnes čeká 3. přípravný zápas. V 18 hodin se představí na hřišti Opavy. Oproti předešlým utkáním už by měla nastoupit ustálenější sestava.

0: hlasu Olomouc.
1: V Olomouci v ulici Dlouhá havarovalo osobní auto s dodávkou. Je to silný provoz, buďte opatrní.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tady je Český rozhlas Olomouc. Přejeme vám dobré odpoledne, také 4 minuty po 15. hodině. Olomoucké arcibiskupství získalo darem 2 historické artefakty a je mezi nimi i peček ze španělského vosku z druhé poloviny 17. století. U převzetí byl také náš reportér a určitě nám v této hodině do vysílání přinese další podrobnosti, možná, že dokonce i nějaké fotografie, které budete moci už brzy vidět na našich webových stránkách. olomouc.rozhlas.cz. No a do té doby si dáme třeba řidičskou abecedu. Možná i vy nejste spokojeni s tím, jak se jezdí, jak se řidiči častokrát chovají na silnicích. No a tak si budeme radit až do konce září, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých často chybujeme. Tentokrát se zaměříme na pravidlo ZIPu a to už za chvíli. Dobrý poslech přeje i dál Zora Ješko.

0: Chystáte se vyrazit někam na cesty? Tak pozor, osvěžte si s námi právě teď pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám Český rozhlas Olomouc každý den nabízí jednu situaci z provozu na cestách, ve které se často chybuje. My si dnes povíme, jak se na silnicích správně uplatňuje pravidlo ZIPu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zipování je jeden z nejjednodušších způsobů, jak udržet plynulý provoz, ale zároveň patří k pravidlům, která řidiči nejčastěji porušují. Stačí uzavřený pruh, kolona nebo zúžení a hned je vidět, kdo ví, jak to má fungovat. A kdo také ne. Dokážete odpovědět, jak správně by měl fungovat takzvaný zipový systém? Plukovník Jan Straka už nám vše vysvětlí.
3: Pakliže je jeden pruh, který zůstává průběžný a ten druhý je z nějakého důvodu omezen, vozidla se musí v tom místě dostat do jednoho jízdního pruhu, tak tam platí to, že se ta vozidla řadí jednotlivě za sebou střídavě, to znamená jeden z jednoho jízdního pruhu, druhý z druhého jízdního pruhu.
2: Platí tam nějaké pravidlo nebo předpis?
3: Ten řidič, který se řadí do toho průběžného pruhu, tak ten nesmí ohrozit toho, kdo v tom průběžném pruhu jede, ale zároveň ten, co jede v tom průběžném pruhu, by měl umožnit odbočení, respektive zařazení toho vozidla z toho druhého pruhu. Takže je to čistě o ohleduplnosti. Pravidla říkají, jak to má být, ale samozřejmě záleží na tom, jak se ty řidiči chovají na té komunikaci.
2: A může se řidič zařadit do průběžného pruhu třeba několik desítek nebo stovek metrů před zúžením?
3: Tak samozřejmě nic mu to nezakazuje, ale z pohledu plynulosti silničního provozu a můžeme teda říct, že vlastně i bezpečnosti je určitě lepší si to zařazení nechávat až na ten konec, kde skutečně je patrné, kdo je z levého, kdo je z pravého. Pokud se to začne míchat před tím, tak tam vznikají samozřejmě kolizní situace, protože v tu chvíli už ten řidič, který jede v tom průběžném pruhu, nemusí dávat ten prostor pro to zařazení a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, jak je to s jízdou a také nehodou s autem, které nemá platnou technickou kontrolu.
1: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

je Český rozhlas Olomouc. Dva vzácné artefakty spojené s církevními dějinami na Moravě dnes dostalo darem Olomoucké arcibiskupství. Je to pergamenová listina a také peček ze španělského vosku. My si o tom povíme víc s naším reportérem za chvíli v našem vysílání.

0: Co dělali Hanáci v minulosti?
1: A jak se baví dnes?
0: Kořeny lidových tradic a současný folklor?
1: Největší národopisné oblasti na Moravě?
0: Představí seriálek
2: Hanácké rok.
1: Poslouchejte každou sobotu ve 14.45
2: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Happy Simeon is there. Že chtěl bych jenom mít.

0: zdravím všechny posluchače.
1: Hola, buenos días, soy Marcela. Estoy aquí en visita en Český rozhlas.
2: Jsem na návštěvě Českého rozhlasu Olomouc a tímto zdravím všechny jeho věrné posluchače.
3: A je to tady vážně úžasný a chtěla bych dělat reportérku.
4: Zdravím všechny posluchače, tady je to hrozně fajn.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc, teď budeme hovořit o vzácnostech. Dva vzácné artefakty spojené s církevními dějinami na Moravě totiž právě dnes dostalo darem Olomoucké arcibiskupství. Jedná se o pergamenovou listinu z roku 1893 a pečeť ze španělského vosku z druhé poloviny 17. století. Předměty pochází ze soukromé pozůstalosti a už měl možnost je vidět. A teď nám k tomu také více poví náš reportér Josef Čermák. Je s námi v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Vítej.
1: Hezké odpoledne.
0: Řekni nám něco víc k těm historickým předmětům.
1: Jak už bylo řečeno, jde o pergamenovou listinu a pečeť. Předměty k sobě ovšem přímo nepatří. Ta listina je z roku 1893. Vydalo ji CK Ministerstvo vnitra ve Vídni. Tehdejšímu arcibiskupu olomouckému Teodoru Konovi dovoluje užívat šlechtický znak. Pokračuje archivář Štěpán Kohout.
2: Je to dost cenné, samozřejmě takových znakových privilegií pro olomoucké arcibiskupy není mnoho, protože většinou arcibiskupové byli šlechtici a svoje znaky už měli. Ne? Takže teprve počínaje Teodorem Kónem, jeho nástupcem Františkem Sáleským Bauerem a tak dále, začíná řada občanských arcibiskupů, kteří ovšem potřebovali k výkonu své funkce užívat znaku. A ten jim udělalo právě ministerstvo vnitra rakouské, protože tehdy si nemohl nikdo užívat tak jako dnes, každý si může, že podle své libovůle vytvořit vlastní znak a užívat ho, ale tehdy to možné nebylo.
1: Tím druhým artefaktem je vosková pečeť olomouckého biskupa Karla Lichtenštejna Kastelkorna. Je pravděpodobné, že ta pečeť byla původně součástí nějaké listiny, ta se ovšem nedochovala. Už od 18. století se totiž začaly sbírat historické pečeti takto odděleně. Doplním, že oba zmínění církevní hodnostáři se významným způsobem zapsali do církevních dějin na Moravě a taky třeba ovlivnili podobu zámku a zahrad v Kroměříži zapsaných v UNESCO.
0: Kdo vlastně ty historické předměty objevil?
1: Artefakty objevila paní Hana Daňková se svým vnukem Jakubem Mrkosem, vyklízela pozůstalost po svém bratrovi Zdeňku Mahelkovi. Mrkose předměty zaujaly, jejich vzácnost mu potvrdila jeho vyučující na katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Jana Opeltová.
3: Já jsem moc šťastná, že naši studenti už po nějakých 5 měsících studia jsou schopni poznat, že ty věci mají cenu a že vědí, kam se jít poradit. To je ta důvěra a ten zájem o to je to pro mě možná ještě cennější než ty dokumenty sami, byť samozřejmě úplně jinak.
1: Rodina předchozího majitele se podle Jakuba Mrkose shodla poměrně snadno a rychle, že cenné předměty by mělo získat olomoucké arcibiskupství.
4: Jsme rádi, že to je tam, kde to patří a kde se o to postarají správně, aby tento dokument byl uschován i nadále. A jsme šťastní, že to může být tam, kde to má být.
1: Podobně reagoval i olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, který dnes listinu i pečeť za arcibiskupství oficiálně převzal.
5: Je to opravdu vzácné, že v dnešní době, kdy roste a kvete individualismus, každý chce mít něco pro sebe, nechce dávat něco jinému už instituci, tak jsem z toho byl překvapený a byl jsem rád, že vlastně i tento nález nějak tak pozitivně zarezonoval i v tom světě mediálním, protože je to dobré, když se ta historie, mozaika té historie skládá třeba i nalezením takovýchto předmětů.
0: Tak to byl olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Josefe, co se teď bude s těmi předměty dít dál?
1: Péče o historické artefakty se ujme olomoucká pobočka Zemského archivu v Opavě. Tato instituce spravuje i tisíce dalších cenných listin olomouckého arcibiskupství a dalších olomouckých církevních institucí, říká archivář Štěpán Kohout.
2: Budeme mít u nás archivu v naší pobočce, která tyto historické dokumenty olomouckých církevních institucí uchovává. Budou uloženy v klimatizovaných prostorech, ve speciálních obalech a časem budou v digitální formě zpřístupněny ve veřejnosti.
0: Jak jste slyšeli, tedy Olomoucké arcibiskupství získalo darem dva historické artefakty, peček ze španělského vosku, no a také pergamenová listina z roku 1893. Budou se moci lidé podívat alespoň na fotografie?
1: Ano, určitě na webu irozhlas.cz.
0: A také posléze na stránkách Českého rozhlasu Olomouc, na našem webu olomouc.rozhlas.cz. Josef Čermák, děkujeme, hezký den.
1: Naslyšenou.
6: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Věřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
2: Mezi nejzajímavější osobnosti domácího hudebního světa patří Jakub Koenig. Měl řadu úspěšných projektů. Po solovém debutu Hvězdy z roku 2023 pojmenoval kapelu a vystoupil s ní na loňském festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Jakuba Koeniga.
3: Hvězdy, hvězdy, tady mě máte.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tak tohle byl také Petr Naď v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Chtěli byste si užít trochu muziky dnes večer, třeba na Jesenickou? No tak navštivte zrcadlový sál Prysnicových léčebných lázní. Čeká vás tam od 19. hodiny koncert Michaely Vašíčkové s kapelou Chvilka volna. Zpívají písně a hrají písně, které v 80. letech proslavila zpěvačka Eva Olmerová. Tak tedy zrcadlový sál Prysnicové lázně v Jeseníku. Pokud byste chtěli naopak spíše trampskou muziku, tak to vás čekají určitě v kavárně Vinskovo kafe. Jeseničtí muzikanti Dvořák, Hanulík a Juřena hrají a zpívají trampské hity Rivoli a Žalmana, prý opravdu v profesionálním podání, tak pokud byste si to chtěli ověřit, můžete v Jeseníku ve Vinskově kafe právě dnes od 19. hodiny. No a pokud jste na Proskějovsku a ještě hledáte pro své dítě nějaký hezký, zajímavý kroužek, který by navíc měl být spojen i s přírodou, tak vás zveme na zítřek na den otevřených dveří Ekocentra Iris. Nabízí ukázku z bohaté činnosti, pro děti budou připraveny tvořivé aktivity, dospělým posazení s kávou na zahradě a pro všechny pak zdravé grilování. Takže pokud byste se chtěli seznámit s Ekocentrem Iris a třeba i zjistit, zdali by se v tamních kroužcích dětem líbilo, můžete na tuhle akci přijít zítra od 15. do 18. hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc a Zora Ješková.
0: Ještě připomínám, že Ekocentrum Iris sídlí v Proskějově. No a co můžete dál slyšet tady u nás v odpolední Českého rozhlasu Olomouc? Tak my vám už za malou chvíli nabízíme další rubriku s Martinem Písaříkem, co v učebnicích nebylo. A tentokrát se podíváme na to, proč nebolí stříhání nehtů. Věděli byste? Pokud ne, poslechněte si za chvíli.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč stříhání nechtů nebolí? Protože viditelnou část nechtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nechtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nechtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nechty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nechtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nechty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro šplhání po stromech drápy. Primáti se ale začali pohybovat po tenkých větvích, kde jim drápy spíš překážely, a tak se postupně přeměnili v ploché nechty, na rukou i na nohou. Když prapředek člověka se stoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nechty nám však zůstaly dodnes. Ne nadarmo se primátům říká také nehet nadci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Martin Maxa dospíval a před námi už je 15. hodina a také nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc. No tak si poslechneme, co je nového, co se děje, také jak to vypadá s počasím. Ostatně o tom zlomu, který se na nás chystá, si více povíme po 17. hodině ve Dni v kraji s meteorology. Ještě předtím humoriáda, dnes s Pepou Dvořákem. A Zora Ješková vám přeje krásné a pohodové odpoledne z Českého.

0: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Česká Ves se rozdělila lidem, kterým povodeň zničila dům přes 150 milionů korun. Na zdi v Přerově vznikají další podoby z neslavných rodáků. Tenistku Siniakovou čeká na US Open semifinále v Deblu. Zítra čekáme polojasná, žoblačno a maximálně 22 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Téměř všechny domácnosti z České Vsi na Jesenicku, které zasáhly předloňské záplavy, už získaly státní dotace z programu Živel 3. Peníze z něj jsou určené na opravy poničených domů. Žadatelé získali více než 150 milionů korun. Vyhodnotit zbývá ještě 5 žádostí, říká ředitel olomoucké pobočky Centra pro regionální rozvoj Aleš Marousek.
2: U těch zbývajících 5 žádostí záleží na tom, co všechno ti žadatelé budou muset dokládat, protože se většinou jedná o projekty, kde se řeší výstavba a tam je povinnost dodat projektovou dokumentaci a platné stavební povolení, takže tím se to může ten čas natáhnout, kdy to vlastně oni budou podávat.
1: Olomouc nechá postavit cyklostezku mezi městskými částmi Slavonín a Nedvězí. Téměř 2-kilometrová trasa umožní cyklistům vyhnout se frekventované silnici, která obě městské části spojuje, řekl to náměstek primátorky a kandidát v říjnových komunálních volbách Miloslav Tichý za ANO. Stavba za 14,5 milionu korun má být hotová příští rok květnu. Část nákladů pokryje dotace z evropských fondů. Na street artové zítce na třídě 17. listopadu v Přerově přibývají další grafity. Podoby z neslavných osobností města tam maluje výtvarník Michal Filák. Aktuálně dokončil portrét skladatele a hudebníka Jaroslava Vikrenta. Na místě máme reportérku Lenku Kratochvílovou.
3: Tady na frekventované třídě 17. listopadu výtvarník Michal Filák už dokončil taky portréty malíře Augustina Mervarta, spisovatelky Amálie Vrbové a teď pracuje na podobizně čtyřnásobného mistra světa ve hře na foukací harmoniku Lubomíra Plevy. Doplňuje ji taky obrázek střední školy Šířava, kde celý život působil co by učitel. Grafitové výzdobě dominují tlumené barvy, hlavně žlutá, okrově hnědá a zelená. Kompletně hotové celé dílo bude veřejnosti představené 18. září. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Městský hospic ve Frýdku-Místku bude poskytovat i terénní služby. Dnes o tom rozhodli tamní zastupitelé. Náklady na provoz mají pokrýt hlavně platby zdravotních pojišťoven a případné dotace. Pokračuje mluvčí magistrátu Jana Musálková-Jekelová.
4: Reagujeme tak na rostoucí poptávku obyvatel města Frýdku-Místku a okolního regionu po této formě péče. Městskému hospici to umožní pružně reagovat na měnící se zdravotní stav pacienta a v odůvodněných případech zajistit návaznost na lůžkovou hospicovou péči.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až oblačno, k večeru přibývání oblačnosti. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane mírný západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D46 u obce Držovice směr Brno se řeší nehoda 2 vozidel. Opatrně také v Prostějově v ulici Šafaříkova havarovala 2 osobní auta. Je to silný provoz a v Olomouci v ulici Dlouhé.

0: No, a už jsme se vrátili z chalupy a zvykáme se na velkou město zase.
1: Mění se ti nějak smysl pro humor s podzimem?
0: No, tak neříkám, ne. Že by se to nějak stupňovalo s podzimem, že on ten ubrečený podzim a listí, který padá dolů, ale podívej se, když máš kolem sebe dobrý lidi, jako to máme my teď, tak je vždycky dobře. Humoriáda.

0: To tak?
1: No tak, vážení, my jsme si teď tak krásně medili, jak jsme si povídali o tom, jaký bylo léto na Chaloupce, protože oba dva žijeme v přírodě. Mně napadla ještě jedna věc, přátelé a Patriku.
0: Ano.
1: Já večer, když se já chodí koupat do té studené vody, jo, já večer ne, čo večer ráno, jo, ale večer ne, průtoková voda z potoka.
0: No počkej, ale za den se ohřeje, ne, ráno ještě studenější.
1: Já nevím, já jsem si zvyk ráno, člověče, já bych nešel tam večer, potom do postele, ona jde rovno a jde si lehnout a normálně spí, to já bych byl zase, to bych musel mít noční hlídku. Ale my jak tam máme velkou louku, já svítím baterkou, tak najednou se něco otočí, nějaký hlavičky a vidím reflektory, očička, který se lesknou v tom světle a tam jsou srnky nebo nějaký zvířátka, který tam, no, no to je taková nádhera, tak já vám řeknu, co vás čeká, jo, teď. Tak Iva Janžurová je miláček.
0: Dobře.
1: Ivuška, skvělá Ivuška. Co je doma, to se počítá.
0: Ano,
1: přednesou nám tuto řeč, tuto myšlenku s Františkem Peterkou.
0: Ano, v režii Petra Šuhofa, filmová ukázka.
2: Haló?
3: Haló?
2: No prosím, koho voláte?
3: Haló?
2: No co je?
3: Je doma Kája?
2: Ne, není. A že byste se mi takhle představila? Jo, Bartáčková, mohla byste mi dát k telefonu manžela?
3: Ráda, jenže to není. To nevím. Ale v 6 večer má ještě schůzi. Ano, prosím. Vyřídím.
4: Janíčko, tady máš ty výkazy, no, a nezapomeň to založit.
3: Počkej. Právě ti volala tvoje stíhačka. Tak jsem jí řekla, že tu nejsi.
4: A, fajn.
3: Slíbil jsi mi, že si jednou přijdeš podívat ke mně do garzonky. Dneska máš možnost.
4: Jak to?
3: Řekla jsem té tvé, že máš schůzi.
4: No, tak jo.
3: Budu tě čekat v 6, hm?
5: Jdeš akorát. Právě ho začíná vyslíchat.
2: Tak. A teď mluv. Žádný zapírání, všechno ven.
6: Alenko, prosím tě, jsem strašně utahaný.
2: Tak znova. Dneska ti třikrát volala nějaká ženská, pokaždý chtěla Kájinka a pokaždý zavěsila. Chci vědět, kdo to byl.
6: Claudia Kardinálová.
2: Kdyby to byla Claudia Kardinálová, tak to by mě neuráželo, víš? To by měla aspoň úroveň, jenomže já bych dala krk na to, že to byla ta zrzavá koza, co tě tak dojemně v kanceláři vaří kafe.
6: Proč zrovna ona?
2: Protože ona tvrdila, že máš dneska 6 schůzi. A žádná není. Volala jsem do podniku. Tak co?
5: Krucita válí.
7: Tak za prvé.
5: Bezva. Ale nápad to byl můj.
2: Teď mluvím já.
8: Ticho, počkejte, já neslyším.
2: Mě nebo blafneš. Starou bábu by si v kanclíku k mašině neposadil, co?
7: Prosím tě, posadili tam z osobního oddělení.
2: Já vím, ale určitě jí říkáš Brouku, nebo Beruško.
7: Ale neříkám mi Beruško, říkám mi Janičko.
2: Já tak? Tak ty říkáš Janičko. Ty snad dokonce už i tykáš.
7: Prosím tě, přestaň. Přestaň! No, hoď se 25! Tak já jí mám stát vykat, když mě je 40!
2: 45! A máš už pupek a dvojitou bradu, jenomže Janičce, Janičce to nevadí. Tátě obdivuje, co?
7: Kruči! Tak ty s tím žárlením nepřestaneš!
2: Já žárlím, jo, já žárlím, a na koho, prosím tě? Na koho? Na tu tvoji Janičku, která nemá ve očích žádný jiný výraz, než akorát... Ty tři dioptrie!
7: No, ty jsi tak viděla!
2: Neviděla, ale viděla jí rosta! Víš, co řekla?
7: No.
2: Že by se s takovou ordinární cochtou styděla jít po ulici!
7: Že ty jsi taková parmetína!
0: Když se do toho Iva Janžurová opře, tak no. Na to může rozhodně zazpomínat i Pepa Dvořák. No. Vidět to rozhořčení v roli v očích, co?
1: Říkal jsem milá, laskavá, teď mi tuhnul úsměv, když jsem slyšel ten rachot. No ne, ale v nemocnici mi měli tu scénu,
0: no.
1: kde
0: Se řeší dítě?
1: No, ano, já teď jsem si, když jsem bloumal v paměti. A ona se na mě vrhla s tím dortem, a tak jsem viděl, že to vodně lítá teda, že jsem měla radost, že dostala takovýhle úkol od pana režiséra, jo. Já před ní zdrhal, a to jsem nemusel nějak přehánět tohle, zdrhal jsem doopravdy, ale bylo naskoušený to, že v jednu chvilku mi nadběhne teda, jo, prázko, dostal jsem jí dortem. Opravdu, ona si na tom dala záležet, věď Ivuško, že si na to vzpomínáš. A na plný pecky mi ten dort nalepila na pusu teda.
0: Jak se změní výraz Ivy Janžurové, když pak se řekne stop? Teď je to rozhoření v té roli a pak
1: já neviděl, já to měl zalepený v ale já si myslím, že se usmívá. Jo. Že má radost, že se to povedlo.
0: Jo.
1: Má v sobě určitě raracha, dítě je to kašpar, dítě je to člověk, který se humorem a srandou baví.
0: Hmm. Takže i v téhle té, řekněme, vážné chvíli jste se bavili při natáčení.
1: Určitě, já jsem jako měl jako takový trochu pochyby, trošku obavy, protože jsem nikdy jako dortovou bitvu nezažil, jo. Obdivoval jsem jízky, teď už můžu říct, že jsem ji zažil teda, jo. Je to zvláštní pocit, když ti někdo hněte dort do obliče. Přátelé, zkuste si to, kupte si jeden šlehačkový dort.
0: Prosím tě, ale ty jsi známý tím, že když něco točíš, tak nerad zkoušíš, rád improvizuješ, tak no. Tahle scéna točila se jednou, dvakrát, třikrát, byla v různých verzích?
1: To si přesně nepamatuju, myslím, že jenom jednou jsme dělali.
0: Prostě jeden dort a musíte
1: jeden dort, no. To měli rekvizitáři radost a produkce, že tam neutrácíme peníze. Ale myslím si, že to bylo jenom jednou.
0: Vzpomíná na natáčení Nemocnice na kraji města, vyvolán ukázkou s Ivou Janžurovou, tedy Pepa Dvořák. Tak vyberete Ivu ještě jednou po boku Jiřího Lábusej, který máme ve scénce, anebo dáme prostor anekdotám o Slovensku od Tomáše Tepfra. Nabízím já proti variantu B. Vy si tu správnou variantu pro sebe vyberte a pak nám o tom zavolejte nebo napište SMSku, tak se lze dostat do Humoriády. SMSkové číslo 90 01104, stačí poslat heslo SMSkou Humor mezera A nebo B, anebo nám zavolejte. Telefon do studia 731 800 900.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Eva Jindžurová nebo Tomáš Tepfra, tihle dva zejména stojí proti sobě v tom dnešním prvním souboji v Humuriádě a vy se můžete vyjádřit na telefonu 731 800 900, koho byste rádi dál slyšeli. S Pepou Dvořákem přejeme dobrý den.
4: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Patriku.
5: Dobrý den. Miroslav
4: Karviné. A já hlasuju pro anekdoty.
3: Tomáš Tepfra získal bod. Dobře, kdo další?
6: Dobré odpoledne, panové. To je vás, Petr Spačlavic.
3: Ano.
6: Rád bych som počul slovenské anekdoty.
3: Dobře, Tomáš teprve dostává bod. Dobrý den.
5: Dobrý den.
7: Tady Roma, myslím, vysoký pan, já zdravím pana Dvořáka. Dávám Ačko a dávám tři hlasy a mě se vždycky líbí, jak vždycky chvaletí se uhlí.
5: No, že jo. Topíte, topte.
3: Tak a rozhodnuto, vážení. Iva Jindžurová to vyhrála, s Jiřím Lábusem dohromady dáváme ve stence nazvané Rande v přírodě.
8: To je ale, to by se mu hodilo zkazit mi rande. Tak to ne, máme naopak krásné počasí. Slyšíte, jak ptáčkové krásně zpívají, slečno Alžběto? Sama příroda oslavuje, že po dvou letech jste se konečně uvolila víc se mnou do přírody.
9: Prosím vás, takhle nezačínejte. Váš hlas se tak chvěje. To je děsné.
8: Promiňte, promiňte. To jen ta krásná chvíle zahrála na mé struny. Pochopte, známe se už 2 roky. A za ty 2 roky jste mě seznámila se stovkami receptů teplé a studené kuchyně, ale jinak nic.
9: A vám se to snad zdá málo?
8: Ale naopak, ale výjimečnost dnešní chvíle mě jaksi opravňuje, abych pohovořil o tématu tak zanedbávaném, totiž o našich srdcích.
9: Aha, ano. Tedy záleží na tom, o jaké srdce jde. Srdce hovězí je nejlepší na špeku. Srdce vepřové zase chutně připravíme na sardely.
8: A prosím vás, ne! Nechci srdce na špeku ani na sardely.
9: Aha, v tom případě bych vám ho radila podusit. A když je měkké...
8: Já už dál nemůžu.
9: Co je vám, prosím vás? Nejste nemocný? V tváři jste úplně červený? Co je to španělský ptáček?
8: Jídlo. Obvykle ho podáváme z rýží.
9: Chvála Bohu, nezbláznil jste se.
8: Proč mě tak trápíte? Hleďte, jak je tu krásně. Všechno voní. No cítíte? To je mateří douška.
9: Ukažte. Voní jako lizol. Lizolu užíváme jako prostředku k hubení hmyzu. Zítra vám dám lahvičku, abyste ho mohl použít, kdybyste snad potřeboval.
8: Ale já nechci lizol. No co pak v těchto místech, kde se kdysi dávno procházeli sliční rydířové se svými půvabnými dámami, tady, kde hradní pán lovil kance.
9: Tele.
8: Lovil tele? Proč by lovil tele?
9: Tajemství hradního pána. Ano, tajemství hradního pána, to je vlastně telecí. Hezky ho naklepeme, potřeme kapiemi, vyválíme, pozor, vyválíme v mouce.
8: Mouce.
9: Ano, správně. A podáváme z brambory na perský způsob.
8: Perský?
9: Ano, ano, to se vaří s bobkovým listem a s novým kořením. Ale pozor, ne moc, jen tak hrstičku.
8: A to je strašné, to, za hrstičku. No, to je úděsné.
9: Ale můžete si ho dát i víc, ale uvidíte, že vám nebude chutnat.
8: Ne, nedám si víc. Já bobkový list, já ho přímo nenávidím. A telecí taky. Mně se dělá špatně.
9: V tom případě je vám něco? Ano, tady máte kapesník. V tom případě vám mohu poradit skopové a labažant. To ze všeho nejdříve namočíte do láku.
8: Nenamočíme.
9: Vy jste dneska takový divný. Co to s vámi je?
8: A vy se divíte? Všecko kvete, tady růžička, tamhle kopretina, tady zase bělá, sexe bělá, tam včelička si pobrukuje, skřivánci pějí píseň lásky.
9: Skřivánek není k jídlu.
8: Není k jídlu, není, ale zpívá a miluje.
9: A to už je lepší taková koroptev. Takhle s brusinkami, ale to je stejný recept jako na zajíce. Raději vám poradím, jak si připravíte vepřový mozeček na divoko.
8: Proboha, vždyť vy snad ani nejste žena, vy jste pekáč.
9: Ale co to povídáte, kde pak na pekáči, na pánvičce, do zlatova spěníme cibulku.
8: Já už nemůžu, to je konec. Vždyť vy mě zabijete, zamoučíte v mouce a napíhnete na rožeň v jedna sušenko.
9: Znám výborný recept na slané tyčinky. Uvidíte, to si budete olizovat prsty. Haló? No, haló, počkejte, kam utíkáte?
8: Já nevím, já prostě někam musím, jdu do hospody.
9: Co pak se vám už nelíbí v přírodě? Zrovna jsem vám chtěla říct si výborný recept na houbové buchtičky. Neodcházejte!
8: Jdu do hospody! Mám hlad! A dám si bursty s cibulí!
3: Humoriáda. Pepo, no, co jste měli s Jájou na prvním rande? K jídlu. Tedy rande, kde by jídlo proběhlo. Třeba na tom prvním bezprostředně to nebylo.
10: No, pozor, ale já jsem ti to asi vyprávěl, tohle stane. Já jsem ji pozval na fotbal.
3: Já jsem... Takže párky, jo?
10: No, ale počkej, to, ne, to, no ne, no, já jsem jim, dobře, nebylo to první rande naše, bylo to několikátý a já jsem byl filmovat, říkal jsem jí, hele, ona... Uvidíme se v neděli, já jsem říkal, no, já mám jenom takový problém, já jsem si vzpomněl, že Bohemka hraje. A já, fanda Bohemky, jsem jí nechtěl tahat na fotbal, jo. A on říká, a teď hned ženská podezřívavá, a kde budeš, kam jdeš, kdo tam bude? Já jsem říkal, ale na fotbal jdu. Říkám, aha, a nemohla bych já jít na fotbal? On říkal, mohla, samozřejmě. Ale já mám filmování a oni mě přivezou na poslední chvilku. On říká, to mi nevadí vůbec. A kde se sejdeme? Já jsem říká, u hlavního vchodu. Kde je hlavní vchod? To mě mělo upozornit, že to děvče ještě na fotbalovém hřišti nebylo. No ale sešli jsme se tam, ona byla krásně vyštajfovaná, to byl Tuzex. Vidíš, jak je to dávno? To byl Tuzex. A tak jsem jí čapnul a šli jsme, sedli jsme si na tribunu a jak jsme vycházeli do tribunu, tam je strašně kolmá, strmá tribuna, jak jsme šli nahoru, tak všichni mý kamarádi nás zaznamenali, jo. A teď měli takový ty soucitný pohledy, jako a je, jo. No já jsem na ně kašlal. Sedli jsme si a koukal na fotbal a zjistil jsem, že ona má dalekohled a kouká na druhou stranu úplně. Jí fotbal nezajímal, ale pauza a já na bušta. To musíš, to je obřad, to je součást. Jo. Mí kamarádi se zvedli a šli kolem nás. Ahoj Pepo. Dáme si, máme ti koupit pivko a to. A on říká, počkej Pepo, já jsem věděl, že ty si nejet, víš, ještě. Odevřela tašku. Patriku, ta hrůza, která následovala, ona vyndala zabalenou svačinu, řízek v chlebu a vyndala termosku a nalývala mi kafe. To nikdo takovýhle ubožák neseděl na tom stadioně. A já to musel ukosat. A jak to zaregistrovali ty mý kamarádi? Hele, tak veselý oči jsem dlouho neviděl. Ale bylo to pěkný.
3: Pepa Dvořák je naším.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Čím potěšíme posluchače v Humoriádě teď? Ptám se Pepi Dvořáka.
2: Jo, a já rád odpovídám. Pánové, Uhlíř a Šíp, tadle skvělá dvojice, přátelé, ententíky, jak se dělá hit, a oni teda to umějí. Ty dva jsou sehraný, ty dva jsou skvělí. Pojďte si je poslechnout.

0: Ty budeš dělat hudbu, já udělám text, jo?
1: Vážení přátelé, my, skladatelé populární hudby, tvoříme hit tak, že si sedneme ke klavíru a nezávazně preludujeme. Ovšem, přitom bedlivě sledujeme, jestli se mezi prsty nemihne náhodou zárodek budoucího hitu.
0: Už se mihnul?
1: Ještě nemihnul, Karle. Čekej.
0: No, přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententýky, vašpalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl si nos.
1: Tak já si to hned píšu. Ententýky, vašpalíky.
0: No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententýky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé.
1: Tak hmoždinky.
0: Správně, hmoždinky. Tak.
1: Takže ententýky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky.
0: To tady... Tak čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo, nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk, bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když dnes může použít metra?
1: Ano,
0: jo?
1: Takže teď to máme.
0: A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím pěkně.
1: Takže teď to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra.
0: Ano.
1: Bez klobouku. Text. Bez klobouku bos.
0: Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo.
1: U všech čertů.
0: Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý.
1: Tak já už to mám takhle.
0: A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici.
1: Dobře. Jo? Tak teďkon to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý,
0: ano.
1: Natloukl si nos.
0: Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlout si nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví?
1: Myslím, že už to mám. Ententýky...

0: Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Aha, tak s pozor. tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vznikalo v době, kdy Metro bylo ještě poměrně mladé, novinkou vlastně i v Praze. Pamatuješ ty si, Pepo, kdy jsi jel poprvé metrem?
4: No, já vím, že jsem jako bral vážně ty zvěsti, které se nesly, že
3: Jaké? Tam
4: vzniká podtlak, když ten vlak odjede, že se musíš držet něco, aby tě to nevtáhlo na ty koleje.
3: Do tunelu.
4: Do tunelu. Ježišmarja, takovýhle blbosti. Já jsem tam jednou viděl, člověče, táhli jsme z divadla. Máme chviličku čas, abych vás, posluchače, neokrad. My jsme se vraceli ze semaforu s nádvorníkem a byla půlnoc, vrátná už nás vyprovodila a šli jsme do metra, nějak metro končilo v té době a tam stál pán, který hrál na housle a měl tam klobouk a do toho tam byli nějaký němčouři, nějaký kluci a házeli mu tam peníze do toho. A já jsem se na to koukal a nesem to strašně nelibě tohle. Já jsem sociál tohle. Tak jsem počkal, až odešel, já jsem říkal, otče, prosím vás, já vám ty peníze takhle dám, ať si to dáte do kapsy, jo, a pojďte, ať se vyspíte doma, ať máte klid. A hodil jsem tam taky do toho nějakou bankovku,
3: ano,
4: jako tým ostatní, a on to takhle držel v ruce a říkal, dal si to do kapsy a vzal houslenka. A jakou si dáš ty, synáčku? Podívej, dneska ty kšefty jedou. Já myslím, že je to chudá, který nemá na večeři.
3: Pepa Dvořák je naším hostem. Tak jak to bude dál? Budeme mít ještě ententýky a skládání hitu ve vysílání s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem, nebo se ocitneme u fotografa, což nabízím já ve scénce, s Jiřím Sovákem a Jaroslavou Adamovou. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMS-ku na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, tak je ctěte, hlasujte a do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Hlasujete, vybíráte Jaroslav Uhlířka, další ve hře, na té druhé straně proti Jaroslava Adamová a Jiří Sovák. Vy jste na telefonu, dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem.
2: Já také, Patriku, přeji vám hezké odpoledne, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Dvořáka.
3: O, děkuji
2: který...
3: vám.
2: Který byl a je stále mým oblíbeným hercem a člověkem, a proto mu přeji hodně pevné zdraví.
3: Vydržte u toho rozhodnutí.
2: Stále, budu.
1: A co máme vysílat podle vás?
2: Ano, už vám to chci říct, Patriku, Bčko. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkujeme moc. Kdo se teď přidá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, Patriku, i pana Bedu Hudečka.
3: Dobrý den.
4: Přišla mi knížka od vás, Kulišárny, perfektní. Je tam i paní Nevělová, jak její manžel tráví většinu času na cestách. A dneska nevědí ani děti, co jsou hmoždínky, takže by to museli předělat. Zase znova.
1: Takže co hlasujete pro Uhlíře se šípem? Chápu to dobře?
4: Samozřejmě.
1: Dobře. Ale zklamu vás, nezískali tolik bodů, aby vyhráli. Mm-hmm. Zaujala víc Jaroslava Adamová a Jiří Sovák podle součtu hlasů, takže teď jsme u fotografa.
5: Tak, co byste si přála, mladá paní?
6: Fotku, ale aby byla hezká.
5: Dáma má smysl pro humor. Tak jaká by to měla být fotografie?
6: Svatební.
5: Výborně, mladý pán je ženich.
6: Prosím vás, co si to o mně myslíte? To je můj syn.
5: Pořádku, ale kde je manžel?
6: Jaký manžel? Žádnýho manžela nemám. Pane, já jsem vdova.
5: Ale v tom případě ovšem vám nemůžu svatební fotografii vyhotovit. Bez manžela to prosím nejde. Pokud byste náhodou chtěla svou fotografii věnovat muži vašeho srdce, tak bych vám navrhoval...
6: Co si to o mně myslíte? Pro mě jsou všichni muži aligátoři.
5: Prosím, jen se nerozčilujte. Já jsem vám nechtěl žádného mužského vnucovat. Neměl jsem na mysli ani akt, který takového muže jako David zajímá.
6: Akt? A co je to takový ten akt?
5: No totiž to je, jak bych to jenom řekl, to
6: ano?
5: Je zkrátka, když se žena nechá fotografovat jen tak bez.
6: Ha? Jen tak bez?
5: Ano, bez. Prostě jaký Bůh stvořil.
6: Jen tak bez. A tohle se opovažujete navrhovat mně? Takovéhle prasečinky?
5: Pardon, já jsem vám přece nic nenavrhoval. Ve vašem případě by stejně nešlo o nic takového, ale pouze o, nebojím se to říci, odhalenou ctnost.
6: Rudolfe, tady tohle nemožné individuum uráží tvou matku a ty k tomu mlčíš. Jednej jako mužskej.
5: Ale pane, to je nedorozumění, já se omlouvám. Vaše paní matka to zřejmě špatně pochopila.
7: No vidíš, omlouvá se ti.
6: Na jeho omluvu mu kašlu. Kdyby tady na tomhle místě stál tvůj otec, to bys viděl rodeo. Teď by už všechno leželo popelem a tenhle chlap by ležel bradou vzhůru a ve hrudi by se mu blýskala dýka.
7: Ale maminko...
6: Mlč! Ty nejsi dítě svých rodičů. Dobře. Udělejte mi tedy ten akt Ať tady tenhle vidí svou matku zneuctěnou. Tak na co ještě čekáte?
5: No totiž, tedy pokud na tom trváte, tak to byste se musela svléci.
6: Co? Co? Ne, tak to ne. Svlíkat se nebudu. Udělejte mi oblečenej akt.
5: No všem, to tedy nebude akt. No, jak si přejete. Jen se prosím nerozčilujte. Tak, prosím, usmějte se hezky a neotáčejte se zády.
6: Počestná ženská se k mužskému jako vy vždycky otočí zády.
1: Tady rovnou cudně vyhlašujeme další souboj, abychom to stihli. Budeme pokračovat s touhle ukázkou u fotografa, anebo nám něco řekne třeba Vladimír Menšík o natáčení filmu?
7: No tak to je těžký tohle.
1: Jo, jo, je to těžký. A do toho si dáme jednu písničku od skupiny Krištof, ať na to máte taky dost času. Takže Jaroslava Adamová, Jiří Sovák, Ačko, Bčko, Vladimír Menšík, SMSky na číslo 90 01 04, přímé volání do studia, linka 731 800 900. Tak tohle je váš zábavný pořad.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Sovák, Jaroslava Adamová nebo Vladimír Menčík, komu byste dali rádi přednost? Dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem Humoriádě.
2: Dobrý den, Patriku, a zdravím Pepu.
3: Dobrý den.
2: Ahoj, Patriku, máte uhlí?
1: A co pro nás máte vy, Ačko nebo Bčko?
2: Já mám Ačko,
1: dobře,
2: Alena.
1: Dobře, Ačko jako Alena. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla taky Ačko, pokračování.
1: Dobře, tak ano, jo, tak jo.
4: Hezký den.
1: Vám taky, no tak tedy máte to mít, budeme ještě pokračovat.
5: Tak mi prosím vás řekněte, jak vás mám fotit?
6: Záda. Nebo mě vůbec nefoťte, no stejně to asi neumíte.
5: Já nechápu, proč tedy tohle všechno?
6: Kdybyste mi nedělal nechutné návrhy, tak jsme si tyhle trapnosti mohli ušetřit.
5: Ale já vás ujišťuju, že šlo o nedorozumění.
6: No v to doufám, protože jinak, pane, vás ujišťuji, že jsem žena, která se o svou pověst dovede postarat. Ty teď neposlouchej.
7: Ano, maminko, já si ucpávám uši.
6: Jednou mě pronásledoval ulicemi takový ohnivý Španěl. Oči jako talíře a měl v nich chtíč. Chlapisko jako vrata od hospody. A ptám se vás, kde je teď? Na hřbitově leží.
5: To vy?
6: Já. Nebo ten Japonec Yoshimoto, úskočnej jako pardál, co se o mě jenom otřel v temnu noční ulice. A kde je teď?
5: Na hřbitově leží. Paní, já mám slabé nervy.
6: Nebo ten Mexikánec.
5: Ježíš Maria, já to nechci slyšet. To je horší jako detektivce.
6: Dobře, nechám uschnout svou dýku. Pojďte se postavit sem ke mně. Máte takový hezký krček.
5: Kam? No to mě ani nenapadne. Když nechcete fotku, no tak...
6: Nebo ten Mexikánec, takhle v podvečer. Psi zavili, protože ve vzduchu cítili krev. U pasu mačety. Tak ten se na mě jenom chlípně usmál. A kde je teď?
5: On taky.
6: Taky. Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru poslal whisky. Kde je teď? Na hřbitově leží. Nebo ten boxer Černoch.
5: Ježiš, dost. Udělám všechno, jak si budete přát. Vždyť tolik mužských nepadlo ani v dívčí válce. Kam se mám postavit?
6: Sem ke mně a obejmi mě.
5: No to ne, no to opravdu nemůžu, no to raději.
6: Nebo ten boxer Černoch, ruce jako lopaty. Jsem jenom uklonil do hlediště a kde je ten?
5: Ne.
6: Na hřbitově leží. Nebo ten malajec žlutý jako kachňa.
5: Proboha, dyť je to mrtvek jako u Verdunu.
6: Nebo ten houslista, ručičky jako z porculánu.
5: Ježíš Maria, i houslistu jste taky to. Já vás raději obejmu.
6: Rudolfe, představuju ti tatínka.
5: Tatínko! Co to má znamenat?
6: No přece jsem chtěla svatební fotografii, ne? A ty si říkal, že bez ženicha to nejde. Ale musím uznat, že jsi chlap. Můj první manžel přestal vzdorovat už u Číňana. Druhý byl padavka, položil se už u Mexikánce. Ty jsi vydržel nejdýl. Budeme spolu šťastní.
5: Ale já nechci.
6: Rudolfe, na co čekáš? Zmáčkni přece ten fotoaparát. Vidíš, že tatínek je štěstím indisponován. Manželé musí být na svatební fotografii zachyceni v okamžiku vrcholného štěstí.
0: Humoriáda.
1: Stop ten kousek humoru. Děkuju dnes Pepovi Dvořákovi, ať se daří. Děkuju moc, Pepo.
8: Vážení a milí, užívejte si. Patriku, ahoj.
1: Ať se daří i vám a poslouchejte Humoriádu i zítra. Bude tu Martina Hudečková.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Krajští zastupitelé projednají dohodu o provozování nemocnice. Sněmovna by měla znovu rozhodnout o stavebním zákonu. Fotbalisté Olomouce dnes hrají v Molkapu na hřiště Prostějova. Zítra má být polojasno až oblačno, naměříme až 22 stupňů. Hezké odpoledne vám, u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomoucký kraj a zdravotnická skupina AGEL plánují založit společný podnik. Ten by provozoval nemocnice v Přerově, Prostějově, Štembrku a Jeseníku. AGEL se má ve smlouvě zavázat, že během 10 let poskytne 3 miliardy korun na investice v nemocnicích. Návrh dohody projednají 21. září krajští zastupitelé. Pokud smlouvu schválí, měl by společný podnik vzniknout příští rok v létě. Poslanci dál jednají o novele stavebního zákona, kterou do sněmovny vrátil Senát. Návrh má podle vládní koalice hlavně zrychlit stavební řízení a zřídit centrální stavební správu. Opozice namítá, že předloha povede k destabilizaci stavebního řízení a přispěje taky k legalizaci černých staveb. Premiér Andrej Babiš za ANO argumenty opozice i Senátu odmítl. Návrh zákona pak označil za revoluční.
3: Tady se čekalo na územní rozhodnutí v Praze někdy 10 let. Teďka díky tomu, co jsme udělali, a je to revoluční zákon, od 1. ledna 2028 všichni občané, když si požádají o stavební povolení, tak dostanou do 30 dnů jedno razítko, jedna žádost. Ano.
2: Kvůli loňskému tragickému požáru restaurace v Mostě půjdou před soud 2 lidi. Z obecného ohrožení z nedbalosti obžaloval mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka, řekl to České televizi. Požár loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Při tragédii zemřelo 7 lidí a dalších 10 se zranilo. Obviněným v případě odsouzení hrozí až 10 let za mřížemi. 2 unikátní historické předměty dostalo darem Olomoucké arcibiskupství. Jedná se o listinu z roku 1893, spojenou s arcibiskupem Teodorem Kohnem a voskovou pečeť biskupa Karla II. Z Lichtenštejna Kastelkorna ze 17. století. Předměty pochází ze soukromé pozůstalosti. Uložené budou v olomoucké pobočce zemského archivu v Opavě, říká archivář Štěpán Kohout.
4: Budeme mít u nás archivu v naší pobočce, která tyto historické dokumenty olomouckých církevních institucí uchovává. Budou uloženy v klimatizovaných prostorech, ve speciálních obalech a časem budou v digitální formě zpřístupněny ve veřejnosti.
0: Sport.
2: Fotbalisté Olomouce se ve 3. kole Molkapu představí na hřišti druholigového Prostějova. Utkání začne v 18 hodin. Sigma loni v této fázi vypadla na hřiště Nových Sadů až ze 4. ligy. Tým chce proto k dnešnímu utkání přistoupit zodpovědně, říká útočník Václav Sejk.
5: Vždycky je to složitý, ale my hráči na to začneme taky apelovat jako český hráči, protože je to úplně jiný zápas. Jedeme na druholigový Prostějov, pro který to bude svátek fotbalu, pro který to bude derby a budou nás chtít nejenom porazit, ale ještě jako pokopat a všechno ostatní, takže musíme nejenom my se připravit na to, ale hlavně připravit i ty zahraniční hráče na to, co je čeká.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až oblačno, k večeru pak přibývání oblačnosti. Teplot je 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane mírný západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Prostějově v ulici Šafaříková se řeší nehoda dvou osobních aut. Je to silný provoz, dejte pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: 17 hodin 4,5 minuty, středa 9. září a s vámi Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Dnes se vydáme mezi lidi, kteří kvůli předloňské povodni

0: Rozbývaly buty a máme tady souhrn událostí tohoto dne 9. září a Gabrielu Adámkovou.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Muž, který v loni oboral partnerku v Mírově na Šumbarsku, dostal výjimečný trest. Rozhodl o tom vrchní soud. Patrik Cigoš vraždil 3 týdny po propuštění z mírovské věznice, kde seděl také kvůli vraždě. Soud mu uložil 27,5 let za mřížemi. Muž se navíc odpíká ještě asi 5 let předchozího trestu. Plánovaná stavba nového krytého plaveckého bazénu vedle akvaparku v Olomouci bude stát podle nového odhadu více než 450 milionů korun. Oproti roku 2023 je to o 200 milionů víc. Proč se náklady tak razantně zvýšily, řekneme ve zprávách 18. Radnice v Šumparku nabízí na svém webu novou aplikaci. Nejen řidičům nabízí přehled o uzavírkách, veřejných akcích a záborech. Podobný souhrn na jednom místě zatím lidé neměli k dispozici, říká mluvčí šumperské radnice Jana Kaněvová.
3: Dosud totiž chybělo jedno společné místo, které by informace z různých zdrojů úřadu přehledně propojovalo. Nová aplikace je nyní soustřeďuje do jednoho přehledu a zároveň je zobrazuje přímo v mapě města.
2: Tradiční podzimní výstava Hub letos ve vlastivědném muzeu v Šumperku nebude. Důvodem je nedostatek exponátu kvůli velkému suchu. Mluvčí muzea Eva Valová řekla, že za dobu pořádání výstavy se expozice rušila jen jednou, a to zhruba před 20 lety. Důvodem byl také nedostatek hub.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
0: Tak to vypadá, že dnešní den, respektive večer a noc, přinesou také velký zlom v počasí. Co se chystá? Zeptáme se za chvíli meteorologů. Medicine man.

0: počasí.
1: Tak jsem dnes v ulicích Olomouce slyšela takové názory, že dnes nám končí léto, ten dnešní den je přelomový, poslední krásný letní den. No, fakt je, že dnes si to počasí opravdu užíváme, my, kteří máme rádi vysoké teploty. Jestli pak někde v Olomouckém kraji opět padaly i nějaké teplotní rekordy a jak vlastně bylo? Ptáme se meteorologa Tomáše Ostrožlíka. Dobrý den, jaké pro nás máte zprávy?
2: Hezké odpoledne, tak bylo opravdu velmi teplo. Samozřejmě v porovnání třeba s červencem nebo srpnem hodnoty 30 až 31,7 nezní nějak jako dramaticky, no ale ty rekordy nebo maximální hodnoty musíme srovnávat vždycky pro ten konkrétní den, takže pro 9. září ty dosavadně platné jsou samozřejmě nižší než v létě a na některých stanicích také dnes byly překonány.
1: A třeba? Například.
2: Tak nejvíc, co se týče překonání, tak na stanici Dubicko, tam dnes naměřili 30,7 a rekord tam byl doposavat 29,3 z roku 2016. Potom v Olomouci Holicích tam byla teplota vyrovnaná s tím 30,6 z roku 1928. Potom ještě byla teplota, nový rekord na stanici Bělotín 29,3, Luka 29,2, Protivánov 27,8. Ale vůbec nejvyšší teplota v kraji dnes byla v Přerově 31,7. Nicméně tamní rekord 32,0 ten odolal a ten je z roku 1928. Takže 9. září bylo na mnoha místech nejteplejší od začátku pozorování.
1: No ale čeká nás prý velký zlom. Tak kdy to přijde? Jaká bude noc a potažmo dnešní večer?
2: Ano, je to tak. Studená fronta již postupuje přes východní Čechy, teďka dokonce už i jihozápadní Moravu. Ale jsou tam i nějaké bouřky, sice nejsou extra silné, ale jsou a postupují přes Jihomoravský kraj, přes Brněnsko dále k severovýchodu. No a za pár hodin se dostaví i do Olomouckého kraje, kde už sice třeba bouřky v takové síle být nemusí, nicméně bude tam pršet i přechodně i vydatně a v podstatě celou půlku noci bude spíš deštivo. Během noci na středu až ta druhá půlka noci bude ve znamení slábnutí a od západu gránu i ustávání srážek. Ranní teploty 14 až 11, takže to ochlazení zatím po ránu nebude tak citelné. Nicméně zítra bude za frontou již chladné západní proudění. Na obloze čekáme polojasno oblačno a maximální teploty pouze kolem 20 stupňů, takže v podstatě dnešní ranní teploty budou zítřejší odpolední maxima.
1: Můžeme alespoň stručně naznačit, jak se to počasí pak bude vyvíjet dál ještě v pátek?
2: V noci na pátek od jihu začne nás ovlivňovat ještě frontální vlna nad Maďarskem a Slovenskem. Pro Olomoucký kraj to znamená, že v pátek už bude zase zataženo a na jihu Olomouc, Přerov, Prostějov, tam se může během dne vyskytnout i slabý občasný déšť, ale postupně během dne bude od západu oblačnosti ubývat. Olomoucký kraj to tolik nezasáhne, ta vlna. Nicméně v teplotách ráno v pátek kolem 10-11 stupňů a odpoledne zůstanou teploty jen v rozmezí 16 až 20, takže to bude ještě o něco chladnější den než čtvrtek. A potom v sobotu už bude oblačnosti ubývat, stejně tak v neděli. Rána budou chladná, většinou kolem 8-10 stupňů, ale odpoledne už se teploty dostanou lehce přes 20 stupňů v pátek, možná i k 25. Ale to ještě uvidíme.
1: To ještě uvidíme a samozřejmě také upřesníme. No kéž by alespoň pořádně zapršelo v těch dnech se studenou frontou, ale samozřejmě necháme se překvapit a zítra budeme opět rekapitulovat, jak to dopadlo. Tomáš Ostrožlík, meteorolog, děkujeme moc za váš čas. Naschledanou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Zhruba 2 roky po ničivých povodních se život v České Vsi na Jesenicku postupně vrací k normálu. Většina lidí už má své domy opravené a to také díky podpoře z programu Živel 3, ze kterého obec získala přes 150 milionů korun. Jak se žije lidem v domech, které byly některé úplně zničené, a to doslova. Jak se žije v České Vsi? Navrátil se tam život? Podrobnosti nabídneme za chvíli.

0: Kytarista a zpěvák John Miles zazářil především svým debutem, ale vydařené bylo i jeho druhé album Stranger in the City. Očividná snaha dosáhnout úspěchu v Americe byla spíš na škodu, nicméně muzikantský grunt zůstal. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s dvojkou Johna Milese. Well, I'm a stranger in the city.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
1: No a my se teď ve Dni v kraji vydáme do České vsi na Jesenicku. Také Českou ves před 2 lety postihly ničivé povodně. A my se teď pojďme podívat mezi lidi, kterým povodeň vzala dům, vzala jim vše. Dostali už peníze z programu Živel 3, mají už domy opraveny, žije to opět v České vsi. Pojďme se tam podívat.
2: Tak po povodní jsme přišli o přední stěnu domu plus jednu boční, takže vlastně byl obnažený celý obývák s kuchyní.
3: Vzpomíná na stav svého domu po povodních pan Jiří z České vsi. Kvůli rozsahu škod nakonec statik rozhodl o jeho demolici.
2: Tak naštěstí se nám podařilo sehnat podnájem v Jeseníku v půlce jednoho domu a s celou rodinou jsme tam měli celkem důstojný zázemí a vlastně po dobu té stavby tak jsme tam úplně v pohodě přežívali.
3: V současné době už má ale pan Jiří dům opravený a s rodinou v něm opět bydlí.
2: Jo, tak s novým domem jsme spokojení, nicméně je to, dá se říct, ten starý dům, protože my jsme půdorysy neměnili, ani dispozice baráku jsme neměnili, takže jsme se vlastně vrátili do v uvozovkách nového starého baráku.
3: Opravy pan Jiří stejně jako další obyvatelé České vsi financoval z dotačního programu Živel 3.
2: Tak co se týká vyplacení Živlu 3, tak tam po splnění všech jako jejich zákonných povinností, co bylo potřeba, tak ty peníze přišly od podepsání smlouvy zhruba do týdne.
3: S vyřizováním administrativy pomáhali také pracovníci místního úřadu, říká starosta Petr Mudra, který v podzimních volbách kandiduje za hnutí Naše obec.
4: Pomáhali jsme vlastně od spuštění programu v únoru 25. Od té doby jsme měli pro občany přes 40 konzultačních dnů plus konzultační dny Centra pro regionální rozvoj a podali jsme okolo 180 žádostí, takže většinu žádostí z České vsi jsme podávali tady na obecním úřadě.
3: Podle ředitele olomoucké pobočky Centra pro regionální rozvoj Aleše Marouska bylo v České vsi podáno téměř 250 žádostí.
5: Tak Centrum pro regionální rozvoj eviduje v České vsi celkem 248 žádostí, z toho 238 je v pozitivních stavech.
3: Kladně vyhodnoceno je tak téměř 100% žádostí.
5: Celkem bylo v České vsi vyplaceno 156 milionů.
3: Podle starosty Petra Mudry se život v České vsi vrací do normálu.
4: Nějakým způsobem postižených bylo 70% obyvatel, kolem 15% velmi těžce, tak si myslím, že ty, co byli postiženi míň, to byly sklepy, nějaké fasády, ty jsou spravené všechny a už i ty těžké případy už většinou jsou vyřešené a dodělávají se, opravují. I ti lidé po demolicích už většinou mají vyřešené nějakým způsobem bydlení.
3: To potvrzuje i pan Jiří.
2: Ten život se vrací zpátky do normálu, bych řekl, že se to i zlepšuje, protože domy, které byly v takových horších stavech, tak dneska se opravují, dělají se fasády a spravuje se toho víc než předpovodní.
3: Vyhodnotit zbývá ještě 5 žádostí za zhruba 9 milionů korun. Z České vsi Sabina Millerová, Český rozhlas.
1: No a jak to v České vsi vypadalo přímo po povodni, jak to tam vypadá dnes? Podívejte se na fotografie také na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz.
0: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Za chvíli se vydáme na Přerovský zimní stadion. Ten čeká modernizace, která bude opravdu hodně drahá, ale ono se to vyplatí, protože tenhle zimní stadion bude sloužit i v létě. Více vám povíme za chvíli v Českém rozhlase Olomouc.

0: kraji.
1: Tak a teď už si připravte teplé ponožky, třeba i nějakou dušálu, nebo alespoň svetřík a pojďte se s námi vypravit na zimní stadion v Přerově. Ten má před sebou opravu za více než 70 milionů korun, ale ona se skutečně vyplatí. Tak pojďme se tam podívat, mimochodem navštívíme společně i starou strojovnu, která už má opravdu něco za sebou, patří totiž dokonce do první poloviny 90. let.
2: Dopoledne patří zimní stadion tréninkům prvoligového A týmu. Dvakrát týdně tady pak strojník Tomáš Běhal kontroluje výšku ledu.
3: 4,6.
4: Standardní výška ledu by v zimě měla být někde mezi 3,5 a 4 cm. Teď ho držíme výš, protože je teplo, takže musíme někdy víc oblovat.
2: Chladící věž a kompresory ve strojovně led vyrábí už 30 let. Technologie jsou staré a poruchové. Vysvětluje mi Jiří Burian, marketingový ředitel klubu.
5: Já vám to jenom ukážu, jak to tady vypadá. Toto je strojovna chlazení, kde vlastně se připravuje a ochlazuje to médium, které chladí ledovou plochu. No, je to z poloviny 90. let, kdy ta rekonstrukce proběhla. Od té doby vlastně funguje pořád tak, jak má, ale už prostě stárne a je potřeba i vyměnit. Druhá věc je samozřejmě celá ta betonová plocha, ta ledová plocha, kde jsou vlastně v tom betonu zalité trubky, kudy to chladivo prochází.
2: Nové zařízení zajistí i energeticky úspornější provoz stadionu a klub myslí i na bezpečnost hráčů. Ledová plocha proto bude obehnaná novými mantinely.
5: Ty pružné mantinely jsou od sezóny 2026-2027 povinné pro všechny profesionální sportovní hokejové soutěže. A takže tady musíme splnit tuto podmínku, aby jsme vůbec mohli na zimáku v Přerově hrát profesionální hokej. A ty pružné mantinely pochopitelně oproti těm, co tady jsou teď aktuálně, ty klasické tvrdé, dovolí vlastně uhnout trošičku tomu nárazu toho hráče, je to bezpečnější, je to zdraví bezpečnější nejenom pro ty dospělí chlapy, kteří se do toho mantinelu umí opřít, ale samozřejmě i pro ty mladší.
2: Podle mluvčí přerovského magistrátu Lenky Chalupové pak nově bude plocha po skončení hokejové sezony sloužit i pro letní sporty.
6: Jako město cítíme povinnost vytvářet dobré podmínky pro naše hokejisty. Stavba by měla být zahájena v první polovině roku 2027. Cílem je provést rekonstrukci tak, aby nebyla časově omezena zimní sezona 2027 a 2028.
2: V příštích letech město plánuje na zimním stadionu taky kompletně vyměnit celou střechu. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Už jste někdy slyšeli o pouti za Jesenicko? Tak pozor, skutečně, tahle pouť je připravena. Měří asi 180 kilometrů, má trvat týden a někteří lidé se na ní opravdu chystají. Tak my se zeptáme, proč vlastně vůbec takovouhle pouť za Jesenicko připravili. Za chvíli v Českém rozhlasu Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Velká pěší pouť za Jesenicko. Ano, tak ta se koná, a to především jako duchovní, společenská a kulturní obnova regionu. Podle zakladatele Tomáše Hradila z hnutí Brontosaurus a podle organizátorů má ta pouť několik hlavních cílů a hlubší smysl, ale samozřejmě také se snaží účastníky této společně organizované poutě provést po nejzajímavějších místech a památkách na pomezí Moravy a Slezska. Kudy vlastně tato pouť vede? Prozradí právě jeden ze zakladatelů akce a tradice, Tomáš Hradil.
2: Začíná se na Mariahilf a v okolí Zlatých hor je hnedka 5 poutních míst. Za Mariahilf je svatá Anna v Horním údolí, takový prosklený, krásný, opravený kostel, který vypadá jak v Neratově. Potom je zaniklá kaple u Erlštejna, taky svatá Anna, to byla hodně patronka horníků. Potom je zajímavé, nad městem Zlaté hory je kaple svatého Rocha, což je patron vlastně taky poutníků. On vypadá úplně stejně jak svatý Jakub, jo? Ale současně to ochránce před morem, protože on jako na svý pouti prožil uzdravení z moru. Jo? Další poutní místo ve Zlatých horách za Rožmitálem je už jenom zvonička tam zůstala, možná se to bude obnovovat, kaple svatého Antonína. Ten svatý Antonín je taky velmi zajímavý, taky to hodně naputoval v životě, žil v chudobě, ačkoliv pocházel ze Zlaté Mládeže. A tak se jde dál, ze Zlatohorska se jde do Vidnavy, většinou se přespí v Mikulovicích nebo Ondřejovicích. Po cestě jsou další tři poutní místa, Nízká hora u Supíkovic, velmi zajímavé a krásné poutní místo, Stará červená voda, kostel a potom Lacelova kaple u Vidnavy. To máme druhý den. Třetí den je hodně dlouhý, je to 34 km a je tam pouze jedno poutní místo, to svatý Antonín v Račím údolí. Čtvrtý den Bílá voda, to je významné poutní místo, jednak je tam zajímavá soška v kostele, ale celkově je to historicky zajímavé místo, protože tam byly internované řádové sestry, zajímavý hřbitov, kde je pohřbeno 700. Další den, čtvrtý, se jde do Travné, Travná je kouzelné poutní místo, i celý střed obce je takový tam obrovský kostelík, krásný, a fara a pramen, o kterém se říká, že když se tím umí lidé oči, tak a modlí se tam, může dojít k uzdravení zraku, jsou doloženy některé případy v kronikách. Potom se jde Rychlebskýma horama po hřebení přes Korošice do Žulové. Žulové je nádherná boží hora, které jde krásně vidět do krajiny, nahoře je kaple Mariánská. Další den jdeme do Jeseníku, tam je křížový vrch.
3: Z kaplí svaté Anny.
2: Z kaplí svaté Anny, přesně tak. Většinou poutníci pak ještě do Domašova, to už mají teda hodně unavení, tam přespí, kde je domluveno, většinou to bývá na faře nebo ve škole v tělocvičně. A další den dokončí pouť, že jdou pramenu, to je 14. zastavení ve Slezsku, někdo tomu říká u drátovny, ale tam pramen Lourdeská jeskyně a odpočívadlo.
3: Krásná socha Pavla Štadlera, pod kterou vlastně pramení ta voda.
2: On se říká, že tam byl ještě nějaký zvyk, že tam křtili ještě po druhé novorozeněta, aby byli horolové.
3: Ano.
2: Na Otama se jde na Černohorské sedlo a na Vresové Studánce je to zmrtvých stání. Tam se můžete napít vody a uzdravit se jako ten nejlen 15. století. A říká mi víc lidí, i tamní farář Velký Losin, že má pocit, že se mu tam uzdravilo srdce z nějakého zranění. Je to krásné místo a tam končí naše pouť, ale my říkáme, ona nekončí. Poutník pak jde domů a tam pokračuje jeho křížová cesta.
3: Je to tak. Konec konců tahle pouť je vlastně takovou možností pro každého, kdo by si chtěl i poznat Jesenicko, protože projdeme velkou část Jesenicka, kde najdu informace, pokud bych chtěl se třeba vydat sám na vlastní pěst.
2: Všechny informace jsou na webu pěšípoutzajesenicko.cz a nebo Brontosaurus Slezsko. Chceme to udělat ještě jednodušší. Chceme, aby to bylo možné začít tak, že lidi dojdou na Mariahilf a tam si prostě vyzvednou všechny potřebné věci, což je v zásadě kredenciál, a když budu chtít, tak mapu a nějaký základní návodník, protože neorganizovaná pouť bude potřebovat jiné věci než organizovaná, třeba seznam ubytování nebo přístřešku, když to někdo půjde na drsno, tak aby věděl, kde je pramen vody a mimo jiné, kde jsou hodní lidi, kteří poutníky mají rádi a vítají je, tak doporučujeme na ně se usmívat a kráčet Ukrajinou s pokorou, protože to se pak vrací. Ti místní pak mají rádi poutníky a poutníci mají rádi místní lidi. A to chceme.
3: Z Rychlebských hor, Mirek Kobza, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Olomoucké divadlo Tramtárie čeká letos velký zlom. No nebojte se, divadlo nekončí, nezavírá, ale skutečně ta sezóna bude zlomová. V čem konkrétně? Tak to si povíme za chvíli v reportáži, tak si dáme vítr do plachet a Marka Ztraceného.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nádorů v oblasti krku a dutiny ústní, takzvaných orofaringeálních karcinomů, v posledních letech výrazně přibývá, a to zejména u lidí ve věku nad 40 let. Nárůst odborníci připisují infekci lidským papilomavirem. V několika centrech v České republice v současné době probíhá screeningová studie, o které nám více řekne Vladimíra Koudeláková z Ústavu klinické a molekulární patologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc. Ve čtvrtek po 10. hodině v Apatice Českého rozhlasu Olomouc.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jak jsme slíbili, tak činíme v 17 hodin a 50 minut. Navštívíme divadlo Tramtárie tady v Olomouci, které vstupuje do své 23. sezóny, ale pozor, ta bude pro divadlo opravdu zlomová. Po 20 letech totiž Tramtárie opustí na přelomu roku své působiště ve Slovanském domě a začne novou éru v Hanáckých kasárnách. Takže určitě dobrý nápad se zeptat, co na tuhle zlomovou sezónu Tramtárie připravuje a jak se svým starým domovem rozloučí. Přiblíží ředitel divadla Tramtárie Vladislav Kracík.
1: Tady ve Slovanském domě jsme v podstatě s Tramtárkou začínali a ušli jsme tady jakoby velkou cestu a zažili jsme tady opravdu spoustu inscenací, v podstatě skoro 100 premiér tady proběhlo. Takže určitě to bude jakoby velký a s jistým sentimentem asi budeme prožívat ty následující 4 měsíce.
2: Plánujete odehrát vše, co máte na repertoáru během toho podzimu, ale připravili jste také dvě novinky do programu pro dospělého diváka.
1: Už se stalo zvykem, že tady v Tramtárii vždycky novou sezonu otevíráme nějakou premiéru. Letos to bude tedy inscenace Vše o mužích v režii Terezy Říhové a tím otevíráme v podstatě září. Inscenace Vše o mužích má takový speciální příběh, neb to není inscenace, kterou bychom naskoušeli u nás. Ta inscenace vznikla v divadle v Šumperku a jelikož herec, který hraje hlavního hrdinu, je už členem našeho souboru, tak jsme přetáhli sem nejenom jeho, Ondřeje Krále, ale i tuto inscenaci, takže od září už budou Vše o mužích inscenací Tramtarijní. My se na ně těšíme už proto, že je to inscenace pro tři muže a to není v Tramtárii úplně zvykem, že bychom hráli takhle komorní a výsostně mužské obsazení, takže se těším na mužskou energii, která samozřejmě nejenom pro muže, ale pro ženy. A potom nás čeká hned druhá premiéra, to bude začátek října a to bude inscenace Čarodějky z Lipníku a je to taková autorská volná inspirace kulturním filmem z 80. let Čarodějky z Istviku. To bych řekl, že bude taková jako typická tramtarijní komedie, takže jsme na ní pracovali v takovým klasickým obsazení tramtarijním. To znamená, že já jsem psal hru, hudbu dělá Martin Peřina, scenografii Hinek Petrželka, takže je to taková klasická sestava, která tady už vytvořila jako mnoho diváckých hitů a mnoho úspěšných inscenací. Takže tohle je téma a tohle je inscenace, kterou se i tento tým jako rozloučí s tímto prostorem.
2: Jakým způsobem se plánuje Tramtárie proměnit v tom novém prostoru, ve kterém byste měli otevřít své dveře v lednu roku 2027?
1: Tak v tuhle chvíli bych řekl, že všechno takové teoretické. Máme samozřejmě nějaké plány, ale uvidíme, jak se situace vyvine. My, jak jsme malý soubor nezávislého typu, tak máme tu výhodu, že nemusíme věci plánovat na 2,5 roku dopředu, ale můžeme se opravdu jako orientovat v podstatě docela narychlo a trošku na to jakoby sázíme. Samozřejmě musíme trošku jednak repertoár přizpůsobit té nové situaci, v podstatě i trošku styl herectví a tak dále, protože divadelníci vědí, že zvětšit prostor dvojnásobně není jenom o tom, že tam je více daček, ale je to, že se musí hrát trošku na větší dálku, trošku se ten repertoár musí udělat tak, aby se to naplnilo, což je pro nás klíčové, takže těch změn nás čeká více. Plánujeme taky dělat větší inscenace. Tady v Tramtárii jsme to dost sázeli na komornější obsazení a teď najednou budeme mít jako větší jeviště a sál pro 170 lidí, takže větší obsazení, klidně i větší dílky těch inscenací a trošku jiná témata budeme volit. My v tuhle chvíli máme docela široký repertoár, hrajeme 13 inscenací pro dospělé diváky a spoustu těch inscenací už hrajeme mnoho let. A myslím si, že velkou část z nich už nebudeme stěhovat do toho nového prostoru. Takže nás v podstatě čekají 4 měsíce derniér, kdy se budeme s těma to inscenacema loučit. A zároveň to znamená, že s novým prostorem přibude celá řada nových inscenací, takže nás čeká spousta práce.
2: Už víte, čím zahájíte v polovině sezóny své nové působení v Hanáckých kasárnách?
1: Repertoár z celého roku, který nás čeká, zatím docela tajíme, držíme pod pokličkou, nicméně určitě můžeme prozradit titul, se kterým začneme naši novou éru a novou kapitolu našeho divadla a tím bude si ráno z Beržeraku.
2: Říká ředitel Olomouckého divadla Tramtárie Vladislav Kracík z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Den v kraji je ve finále. Zítra si povíme o tom, že nejstarší univerzita třetího věku v Česku, tedy ta olomoucká, slaví 40 let a pozveme na oslavy a navštívíme polygon traktorů všech značek, polygon postřikovačů, prohlédneme si odrůdy různých plodin, zkrátka to vše na dni zemědělce v Unčovicích. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: No a v tuhle chvíli už se blížíme k 18. hodině, před námi jsou aktuální zprávy a pak už vás čekají dechovky na přání, provázet bude Bořek Volný. A Zora Ješková vám přeje krásný podvečer s Českým rozhlasem.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Bez filtrů a připravených odpovědí. Leoš Mareš hostem premiérového dílu talkshow Na jednoho. ČT2. Na návštěvě severské země s bohatou námořní tradicí. Premiéra dokumentu Evropa z výšky Dánsko. A ČT Art. Spisovatelka Radka Denemarková, nakladatel Karel Jodas a ředitel knižního veletrhu Radovan Auer hosty nové talkshow Knižní kód. Středeční večer s Českou televizí.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: Svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
4: Osmnáct hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Nový bazén v Olomouci přijde na více než 450 milionů korun. Mladí lékaři by mohli získat víc peněz od státu na školící místa. Prezident Pavel v pondělí přijme premiéra Babiše. Jednat budou o zahraniční politice. Zítřejší počasí má být polojasné až oblačné s teplotami do 22 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Projekt nového krytého bazénu v Olomouci se prodražil. Stavba areálu vedle akvaparku přijde na více než 450 milionů korun. To je o 200 milionů víc, než ukazoval původní odhad z roku 2023. Ředitel akvaparku Dalibor Přikryl to zdůvodnil rozšířením původního projektu o další technologie a solární elektrárnu na střeše budovy.
5: Součástí toho byla samozřejmě řešení komplexu kolem té budovy, protože je tam spodní voda a je tam vlastně potřeba udělat infrastrukturu, dopravní parkovací plochy. Trafostanice se řešila jako samostatný subjekt, musela být řešena na vedlejším pozemku. Takže další náklad, další projektová záležitost.
4: V Česku chybí ambulantní specialisté, málo je třeba diabetologů nebo očních lékařů. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se situace zhoršuje i ve velkých městech. Ministerstvo zdravotnictví proto plánuje pro příští rok navýšit dotaci na tzv. Rezidenční místa, tedy školící místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů.
6: Peníze by mohly získat praktici, psychiatři a dětští neurologové, říká za ministerstvo Renata Povolná.
7: O konečném nastavení podpory se ještě jedná. S ohledem na potřeby jednotlivých oborů a krajů.
6: Dotace má pomoct s nedostatkem lékařů, který je ale v Česku i v jiných oborech. Třeba v diabetologii, pokračuje diabetoložka Renata Arias z Písku.
8: Už jsem několikrát musela zastavit příjem nových pacientů a musím říct, že jsme už z toho unavení.
6: Lékaři totiž stárnou a ti mladí jdou radši do nemocnic, vysvětluje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko.
9: Jsou obory, kde nadpoloviční většina lékařů jsou v důchodovém věku.
6: Až u pětiny ambulantních specialistů proto čekají pacienti na úvodní vyšetření až půl roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
4: Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Hrad to oznámil na svém webu. Oba politici budou jednat o koordinaci zahraniční politiky, hlavně o účasti prezidenta na valném shromáždění OSN. To začíná za dva týdny v New Yorku. Pavel se s Babišem sejde po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory svatovítské katedrály. Lidé s účtem ve školním systému bakaláři by se měli zkontrolovat zabezpečení svých účtů, vyzývá je k tomu policie. Ta teď řeší případ, kdy někdo zřejmě překonal zabezpečení uživatelského účtu a poslal přes systém výhrušku do jedné z pražských škol. Kriminalisté to prověřují jako podezření z vyhrožování, šíření poplašné zprávy a zásahu do počítačového systému. V poslední době jde podle nich už o druhý podobný případ.
3: Sport.
4: Tenistka Linda Nosková skončila na US Open ve čtvrtfinále. Světové jedničce Sabalenkové z Běloruska podlehla ve třech setech. To Kateřina Siniaková v deblu po boku Taylor Townsendové uspěla. Česko-americké duo porazilo španělsko-americký pár Bukšaová, Melicharová, Martinézová 6-4, 6-2 a postoupilo do semifinále, které odehraje už dnes večer českého času. Siniaková ale systém co den to zápas vyhovuje.
10: Často jsem si stěžovala, že vlastně ten druhý týden je roztáhlý, že mám vlastně jeden zápas, pak den volno, ne-li dva dny volno a vlastně, že se tak nějak člověk nemůže dát ani volno a musí se udržovat, takže já jsem s tím spokojená.
3: Počasí.
4: Zítra čekáme polojasno až oblačno, k večeru přibývání oblačnosti, teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 13, povane mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Nehodu vozidla máme hlášenou na D1 u Přerova směr Ostrava. Pravý jízdní pruh je neprůjezdný.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Máme 9. září, máme 5 minut po 18. hodině. Od pondělí do pátku, už po 18., tedy až po 18. v tomto čase hrajeme pro radost. Můžete napsat 723 70 33 51. Můžete zavolat a vybrat píseň z Lidovek, Dechovek, Cymbálek na lince telefonní 221 550.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: A v kalendáři dneska tedy ta Danka Daniela, tak to 9.9. 18 hodin 9 minut. A tak bychom si v zápětí mohli třeba jednu Danku Danielu taky zahrát i s přáteli, myslím, že od cymbálu tentokrát, a popřát krásný podvečer a taky hezkou, krásnou oslavu o víkendu. Čert ví, jaké bude počasí. Moc zdravíme kamaráda Toníka, který bude slavit kulaté narozeniny. Jsme zváni, tak rádi zahrajeme písničku, ale nevíme, jestli bude čas a jestli se to všechno vydaří stran počasí. No ono se ochladí, ale snad dneska v noci večer kránu vyprší, tedy ochlazení bude notné, ale oslavy ty proběhnou, to je jasná věc, takže zdravíme kamaráda. Pozdravíní posíláme babičce Jarce za to, že je skvělá babička a že má skvělé a dobré srdce. Zdraví za celou rodinku, Luděk. A ještě písničku rádi posíláme také všem posluchačům, ať si dneska opět krásně zahrají, ať se ozvou, pokud se dlouho neozvali, ať o nich také něco víme. Nebudu všechny jmenovat, ale všechny zdravím. Zdraví Mira. A ještě písničku pošleme pro pana Antonína z Bedihoště. Zlepšení zdravíčko přeju, boží požehnání též. Pohodové dny, hodně zdravíčka všem od Evy z Modřic u Brna. A dál třeba i písnička, třeba právě od vás, jestli jste se dlouho neozvali.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

rozjuchaná Danka Daniela Magálová s Helpou a dalšími písněmi ve čtvrt na sedm. A další písemná přání 723 70 33 51 od Marušky. Pozdravení všem posluchačům a pro potěšení, pro dobrou náladu, pro radost a s přáním stálého zdravíčka písnička Miladce do Přáslavic, taky Zdeničce do Prostějova i Laďovi do Tovačova a Jindřišce do Chropině, Jirkovi do Litovle i Františkovi od Brna. Pozdravení srdečná z Kroměříže od paní Marušky. A ještě prosíme zahrát písničku taky tatínkovi, který se vrátil z práce. Uvařili jsme s mamkou skvělou, výbornou, voňavou dobrotu. Tatínkovi zahrajte krásně k večeři, rádi vyřizujeme. Ještě máme určitě pozdravovat všechny milé posluchače a popřát jim, ať zdravíčko a taky hezká písnička slouží a k potěšení, tak to přeje Libuška, kterou taky moc zdravíme a rádi potěšíme.

0: krásně připomínka třeba té majovanské verze písně Neber si synečku. A teď taky oprášíme studánku, jak tam seděla, ale dál už sestry Petrovi s pražskou kapelou Petra Finka a hlavně vyslyšená výzva, kdo jste se dlouho neozvali. No možná tak ještě za půlkou srpna naposledy. Litovel, pan Jiří, rádi vás slyšíme, pěkně vítáme, dobrý den.
1: Já vám srdečně děkuji, pane moderátore, za velice krásné přivítání. Srdečně zdravím všechny milé posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Máte naprosto pravdu. 17 dní jsem se neozval, 17 dní jsem byl mimo střední Moravu, tak možná i říci mimo Českou republiku. A máte naprosto pravdu, v srpnu to bylo naposledy, 22. ano. Takže ještě jednou hezký dobrý večer, přátelé, jsem opět na scéně. Umlouvám se všem těm, kteří mě teda nechali hrát, psali mi SMSky a já jsem teda nereagoval, jak už jsem uvedl, byl jsem mimo, ale já to všechno napravím, takže tenhle hudební pozdrav ze srdce a upřímně posílám paní Vlaštýce do Krnova, paní Janě a Jiřímu do Roštění, paní Lidušce do Olomouce, Marušce do Prostějova, ano, Marušce do Kroměříže, Milace do Přáslavic a panu Ledičkovi do Tovačova a Jiřímu do Kunštátu. Přátelé, já vám moc krát děkuji za milé SMS zprávy a pozdraví hudební. Přeji vám krásný zbytek středečního podvečera. Pěkné prožité dny, které budou následovat po středě. Prožité ve zdraví, ve štěstí a v lásce. Mějte se pěkně, dávejte na sebe pozor a hlavně hodně zdraví a hodně štěstí. Pane moderátore, písnička je pro vás, ať vás taky potěší a povzbudí. A děkuji vám pěkně za milé přivítání. Budu se zase těšit někdy naslyšenou.
0: Hodný jste, rádi jsme, děkujeme, pozdravujeme. Tak, to byli Navrátilci. Vítejte, vítejte. A teď také ještě písnička třeba pro Miloška, kterého moc zdraví Jarka a taky Vlastík. Bude mít narozeniny, určitě mu ještě zahrajeme, ale už teď, že na něj myslíme, zahrajte mu též. A hezká písnička pro radost míří i panu Karlovi Konštatskému Jeseník. A ať mu stavba rychle roste, kolegové z práce pěkně zdraví, ho třeba i pomůžou. Písnička ta udělá, doufám, radost také z dalšího přání, to je adresováno od Českoveských, a to oslavenci Míšovi do garáže v České Vsi k narozeninám. A taky všem ostatním díky moc, kamarádi z České Vsi, a určitě i pro Ladíka se tam něco najde, pár tónů z Jesenicka. No a ještě máme moc pozdravovat taky skvělou babičku Vlastičku, tu moc zdraví rodinka z východních Čech prostřednictvím skvělého olomouckého rozhlasu. Díky.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Zálivka je zapotřebí a je očekávána teď tedy hodně, hodně intenzivně hned v okolí Brna, jižní Morava, pak to z části jde z východních Čech z hora, zase spíš k nám do hor v Olomouckém kraji a už to vypadá, že už někde asi začíná. Jak intenzivní, jak dlouho tady bude, uvidíme. Chtělo by to tak akorát zálivku, určitě i v roštění. Zatím čekají, ale dočkají se. Zdravíme pana Jiřího, zdravíme paní Janu, dobrý den.
3: Pěkný dobrý den, pane Bořečku. Taky čekáme na tu vodu, jak na smilování. Srdečně vás zdravím, pane Bořečku, a všechny posluchače a rozhlasoví přátelé. A přáníčko dnes posíláme, v sobotu bude mít krásné narozeniny paní Liduška Sídlová z Doubravice. Milá paní Liduško, my vám přejeme všechno nejlepší k vašim narozeninám. Hlavně hodně a pevné zdraví, štěstí, spokojený život plný lásky a radosti. Co si přejete, ať se vám splní. Hojnost Božího požehnání a panenka Maria Svatohostýnská, ať vás všude ochraňuje. To vám z lásky a z celého srdce posílá a přeje Jana a Jiří z Roštění. Pane Bořečku, vám moc krát děkuju za pěkný přivítání. Písnička je i pro vás a pro všechny posluchače. Děkuji a nashledanou.
2: Děkujeme pěkně a garantujeme, že už ty zrážky opravdu jdou a míří, tak spíš teďka, jsou tak schovývavé. Tak akorát dočkáme se, co by dup. No, písnička udělá radost a taky hned, co by dup. Bude to jedna ze zahrádky s Jasmínem, třeba s Doubravankou a doufám, že potěší nejenom na zahrádce, kde si pod kopečkem Hostýnem, určitě udělá radost i babičce, která se vrátila ze zahrádky, protože bude pršet. Ano, předpovídáme všichni, už to se míří do všech částí toho Olomouckého kraje. Babičku pěkně zdravíme po práci. No a taky písnička míří i dneska do Skřípova u Konice kamarádce Janě Dlouhé dneska ke krásným narozeninkám a přejeme pevné zdravíčko, rodinnou lásku, pohodové dny, plné příjemných okamžiků a Božího požehnání. Hela, zdraví do Skřípova milou kamarádku Janu Dlouhou. Ještě písničku pošleme dědovi Martinovi zase od vnoučat a zase zapsal Luky za všechny ostatní a my moc děkujeme jemu i ostatním z rodinky.
1: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žije.

0: určitě i 9.9. nejenom pro Lidonky do zahrádečky v 18.33 do Hrála, Doubravanka, možná i do Doubravice. A teď třeba Surfovská, Evo Vaškovská, Mariana. Mariana taky může oslovovat klidně v září oficiálně v úterý, včera, dneska ta Danka, ale paní Zdenička vybírá písničku a posílá kam pak. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer, pane Božku, srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla by Lika zahrát. 12. září mají svátek Marie, a to Maruška z Kroměříže, Maruška z Hrabučína, Maruška z Koločova. Všem Maruškám přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, spokojenosti, radosti a dobrou náladu. To vám přeje Zdenka a Jarmilka. A jestli bych chtěla nechat zahrát jen tak pro radost a pro potěšení Lidušce Rovniškové do Olomouce a Lidušce u Kytilové do Jeseníku. A se mají dobře. Díky, pane Božku, a zase někdy nashledanou.
0: Děkujeme pěkně, paní Zdeničce Zarochová. Dál rádi zahrajeme podle vás po telefonní lince 221 555 444 a čerpáme také z písemných pozdravení. Ještě tu máme k vyřízení krásné přáníčko, krásných narozenin bratranci Jiříkovi, kterého zdraví sestřenka, oba bratranci a vlastně celá rodinka taktéž. My se přidáváme také ještě jedno přání pro moc hezký podvečer s nějakou akorát závlahou, jak říkali v rádiu, to pro babičku, pro dědu, taky po údržbě a sklizni ze zahrádky, tak akorát, ať to pěkně zalije ten deštík po delší době také u nás. Moc zdravíme babi a dědu a vůbec všechny hospodáře, šikovné zahradníky a zahrádkáře.
2: Český rozhlas Olomouc.

0: všichni, kteří se ozývají po té delší době, rádi vás slyšíme, rádi vás uslyšíme, jako určitě paní Janu, kterou pěkně zdravíme. Vítáme teď ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Jana ze Štáplovy. Chtěla bych zahrát písničku Cesta životem od Progresu. Zdravím celý rozhlas Olomouc. Perfektní radio, písničky, všechno. A chtěla by celé mojí velké rodině popřát zdraví, štěstí, pohodu vnoučatům i pravnoučatům. Ať se mají dobře, ať se jim všecko splní. Děkuju moc.
0: Děkujeme, posíláme pár tónů podle vašeho výběru do Štáplovic. To byla paní Jana. A ještě samozřejmě pár minut tady máme třeba i pro vás a váš výběr na 221 555 444 a teď ještě ten druhý písemný a psací zdroj SMS-kový. A tady ještě zdravíme další babičku u příležitosti jejího nadcházejícího životního půlkovatého jubilea a těšíme se na víkendové setkání s rodinkou na krásné oslavy. Moc zdraví Jarek, Vašek a vůbec celá rodinka. Zahrajte krásně z vesela naší babičce oslavenkyni a těšíme se na víkend na všechny členy rodiny ze všech koutů světa. Máme pozdravovat všechny, kdo si krásně hrají, pozdravovat ale také všechny do služby, a to třeba do zdravotnictví, do obchodu a tak dále, ať to zvládají, kdo se vrací z práce, ať to stihne ještě před deštíkem nebo velkým deštěm, anebo ať ho nepotká něco nepříjemného. Jsme rádi, že myslíte i na ty, kteří teď budou asi cestovat opravdu v možná někde trošku se závlahou, někde možná i docela i náběhem na bouřku a silnější deštík. Tak to vypadá podle radarů, podle srážkové činnosti nad Českou republikou. Ta akorát míří teď do toho Olomouckého kraje. Vypadá to tak nejvíc asi na severu v horách, ale trošku zase intenzivněji zase od jihu, z jeho moravského kraje a tak dále. Buďme na to připraveni a třeba i na tu závlahu do zahrádky. Tak akorát.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Mezi nejzajímavější osobnosti domácího hudebního světa patří Jakub Koenig. Měl řadu úspěšných projektů. Po sólovém debutu Hvězdy z roku 2023 pojmenoval kapelu a vystoupil s ní na loňském festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Jakuba Koeniga.
2: Hvězdy, hvězdy, tady mě máte.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: A vaše písničky na vaše přání. Teď teda neapolská klasika a kapel, které ji natočili hromada. Jedna verze krásnější než druhá. Od Vltavanky, Karlička Hegnera, Krajanky, kapely Bedřicha Čuby. Tam to mají krásně sespívané v trojhlasech. I Eva a Vašek hráváme. A tentokrát třeba triumfální slavnostní trumpety z Vaceňovky a Santa Lucia pro paní Lidušku. Podělí se. Dobrý den.
4: Krásný podvečer, pane Bořínku, vám přeji všem do Českého rozhlasu Olomouc. Dnes bych chtěla poslat tuhle písničku pro pěkný večer všem mým milým přátelům. Poděkování panu Jiřímu Dolitovle, Zdeničce Šínové s Jarmilkou, Lidušce Uchytilové s Alenkou, Elišce z Václavova, Ládičkovi Stovačova, Jiřímu z Kunštátu a Jendovi ze Štětovic a všem milým přátelům. Vám pěkně děkuji, mějte se hezky a šťastný návrat domů vám přeji a někdy naslyšenou.
3: Děkujeme moc za všechny. Přidáváme také pro všechny pozdravení, ale speciálně pro prodavačku Mirku a prodavačku Jarušku. Ať se také v pořádku dostanou domů, ať je ta závlaha, ty srážky, tak akorát posílá Vojta a malý Vojtíšek. Moc máme pozdravovat také rodinku od Jarušky a hlavně babičku, která taky bude brzy oslavovat. Ještě napíšem, ozveme, zahrajeme ji k oslavě. No a moc hezký podvečer pro mého miláčka, písnička ke krásnému výročí. 11 pusinek na dobrou noc posílá tvá Anička, rádi vyřizujeme. No a líbezně, krásně, až italsky, neapolsky, zamilovaně zahrajeme.
0: Posloucháte podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

No, jak říkám, krásně, troubějí Vacenoviáci triumfálně až do konce Santa Lucia a ještě jedna aspoň melodie s věnováním a možná pak ještě nějaká odeštíku by se hodila. Pošlete prosím něco moc pěkného, moc hezkého, vzpomínkového, nostalgického pro Liborka, kterého zdraví Jaruška. A ještě máme moc pozdravovat taky Mariánku Gejmu, krásnému zářijovému svátku od Vašíka.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Příští rok začnou v Přerově opravě zimního stadionu. Olomouc postaví cyklostezku mezi Slavonínem a Nedvězím. Soud osvobodil muže podezřelého ze zapálení českého Švýcarska. Zítra čekáme polojasno, žoblačno, maximálně 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Zimní stadion v Přerově čeká oprava za více než 70 milionů korun. Schválili to zastupitelé. Obnovy se má dočkat především chladící zařízení a ledová plocha. Po úpravách bude provoz stadionu energeticky úspornější. Uvedl to marketingový ředitel hokejového klubu Zubr Jiří Burian.
2: Hlavní, co je teďka, že ta rekonstrukce, která proběhne, tak vlastně vylepší tu technologii. To chlazení bude jednodušší, bude se vlastně líp ten led mrazit i v těch teplých dnech. A i když je to vlastně jakoby neviditelná rekonstrukce pro běžný oko fanouška, který se přijde podívat na hokej, tak co se týče ledního hokeje, je extrémně důležitá.
0: Olomouc nechá postavit cyklostezku mezi městskými částmi Slavonín a Nedvězí. Téměř 2-kilometrová trasa umožní cyklistům vyhnout se frekventované silnici, která obě městské části spojuje, řekl to náměstek primátorky a kandidát v říjnových komunálních volbách Miloslav Tichý za ANO. Stavba za 14,5 milionu korun má být hotová příští rok květnu. Část nákladů pokryje dotace z evropských fondů. Bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka nenese vinu za založení požáru v Českém Švýcarsku, potvrdil to pražský vrchní soud. Lobotka měl podle obžaloby před 4 lety založit v Národním parku největší lesní požár v historii Česka. Podle soudu se jeho vina nepodařila prokázat, přestože se k činu původně 2x přiznal. Svou výpověď ale později zrušil s tím, že byl pod vlivem léku, řekl jeho obhájce Vít Pavko.
3: Ta doznání byla učiněna v psychiatrické nemocnici pod nějakými medikamenty. Následně si klient své doznání rozmyslel, uvědomil si váhu svých slov a rozhodl se tedy vyřknout pravdu, to jest, že České Švýcarsko nezapálil.
0: Městský hospic ve Frýdku Místku bude poskytovat i terénní služby. Dnes o tom rozhodli tamní zastupitelé. Náklady na provoz mají pokrýt hlavně platby zdravotních pojišťoven a případné dotace. Pokračuje mluvčí magistrátu Jana Musálková-Jekelová.
4: Reagujeme tak na rostoucí poptávku obyvatel města Frýdku Místku a okolního regionu po této formě péče. Městskému hospici to umožní pružně reagovat na měnící se zdravotní stav pacienta a v odůvodněných případech zajistit návaznost na lůžkovou hospicovou péči. Sport.
0: Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů končí. Nahradí ho současný místopředseda Petr Pála, někdejší dlouholetý kapitán českého fedcupového týmu. Kotrba byl zvolen do čela tenisového svazu v červnu 2024 poté, co funkci kvůli stíhání za podvody s dotacemi opustil dlouholetý šéf českého tenisu Ivo Kaderka.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno až oblačno, k večeru přibývání oblačnosti. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Prostějově v ulici Karalická se řeší nehoda motorky, jezdí se tou jedním pruhem a opatrně i na Šumperesku u Nového Malína havaroval traktor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Legendy. Pořad, ve kterém si připomínáme desky, které i po desítkách let stojí za slyšení. To jsou legendy Českého rozhlasu Olomouc.

Hezký večer všem příznivcům legend od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Dnes se společně vydáváme do roku 1977, kdy britský muzikant a zpěvák John Miles vydal své druhé studiové album Stranger in the City. Stejnojmenná písnička ho také otvírala a rovněž i dnešní pořad. Ta deska sice nezaznamenala úplně ty nejvyšší pozice, pronikla sice do první čtyřicítky britského žebříčku, bodovala v nějakým způsobem i v zámoří, ale poté, co John Miles o rok dřív vydal fenomenální single Music, za který získal i prestižní ceny a jeho první deska byla v desítce britské hitparády, tak to byl určitý ústup. Přesto poslouchá se to skvěle. Stand up and give me a reason.

Stand up and give me a reason. Hudební laskomina z druhého alba Johna Milese, desky Stranger in the City, která vyšla v roce 1977 a kterou si dnes hrajeme v legendách Českého rozhlasu Olomouc. Jako první single z téhleté desky byla vydána skladba Remember Yesterday už v roce 1976, tedy v předchozím. A to z prostého důvodu, ona totiž byla natočena už při tvorbě debutového alba Rebel.

Remember Yesterday, písnička, kterou věnoval John Miles svému souputníkovi, se kterým skládal písničky, Bobu Marshallovi, se kterým udělali vlastně s výjimkou jediné všechny písničky pro desku Stranger in the City ze 77., kterou si dnes hrajeme v legendách Českého rozhlasu Olomouc. Jestli byl někde problém u téhleté desky, tak to bylo pravděpodobně hlavně v tom, že byla lehce roztříštěná a že tam byl ten jasný cíl vepsat se do paměti především Američanů a získat si americký trh, což po úspěchu v Anglii a v Evropě s první deskou je otázka, jestli byl úplně nejšťastnější tak. Také je faktem, že John Miles předskakoval Eltonu Johnovi a na téhleté desce se to podepsalo. Ty stopy eltonovské tam najdete minimálně ve dvou, třech skladbách a jednou z nich je Manhattan Skyline, což je skladba, kterou oba kluci, tehdy kluci, napsali v okamžiku, kdy se objevili v New Yorku a žasli, co to tam stojí za velký baráky.

Manhattan Skyline, úplně vidím, jak tahle ta písnička je na nějaké desce Eltona Johna z poloviny 70. let. Tady ale John Miles a album Stranger in the City, na kterém byl jeden velký americký hit, diskotéková Slow Down, ale protože je to fakt tucka, tak tu vynecháme. A my se s touhletou jinak docela krásnou deskou rozloučíme písničkou, která je také krásná, Time.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Poslanci znovu schválili stavební zákon, přehlasovali veto Senátu. Česko dnes zažilo velké teplotní rozdíly. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stavební řízení by mohlo zrychlit. Počítá s tím koaliční návrh stavebního zákona, který schválila sněmovna. Přehlasovala tak veto senátorů, kteří novelu poslancům o prázdninách vrátili. Sněmovna o změnách ve stavebním řízení jednala celé odpoledne. Opozice změny kritizovala. Upozorňovala třeba na to, že umožní legalizaci černých staveb. Podle poslance hnutí STAN Lukáše Vlčka novela taky pomůže developerům.
2: Oni možná urychlí některé developerské projekty, protože to bude fungovat, takže se tak říkají zhasne bez nějakých základních pravidel. Povolí se věci v národních parcích, na půdách té nejvyšší ochrany, aby se možná některé projekty povolily, které by se za standardní situace třeba ani nepovolily, tak to možná je ale i cílem předkladatelů.
0: Koalice naopak tvrdí, že stavební řízení zrychlí díky vzniku nové centrální stavební správy. Přes 100 tun pískovce odpadlo ze skal při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko před 4 lety. Podrobná analýza vzorků z Dlouhého a Pravčického dolu podle odborníků zároveň ukázala, že oheň způsobil ve skále mikrotrhliny. A to přesto, že pískovec odolával výrazně nižší teplotě než okolní stromy. Jak potvrzuje Michal Filipi z Geologického ústavu Akademie věd.
3: V těch laboratorních studiích se ukazují nějaké přeměny, které v tom pískovci by měly nastat až po 1000 stupňů. Zaznamenali jsme pouze změny právě do těch 300 zhruba stupňů Celsia, takže je pravděpodobné, že skutečně vyšší teploty tam přímo na tom pískovci nebyly, a pokud tak pouze na krátkou dobu.
0: Olomoucký vrchní soud potvrdil Patriku Cigošovi výjimečný trest 27,5 roku za loňskou vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. Rozsudek je pravomocný. Muž svou partnerku brutálně ubodal 3 týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice. Tam seděl taky kvůli vraždě. Muž si tak navíc bude muset odpykat ještě zhruba 5 let předchozího trestu. Česko dnes rozdělili velké teplotní rozdíly. Mohla za to postupující studená fronta. Na západě republiky pršelo a teploty se nedostaly přes 18 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bylo naopak horké slunečné počasí s tropickými teplotami i přes 32 stupňů Celsia. Teplotní rekordy tam přepsaly zhruba 2/3 stanic. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal 32,5 stupně. Sport. Fotbalisté Jablonce zvítězili v dohrávce 5. kola šance ligy proti Baníku Ostrava 3-0. Za domácí skórovali Novák, Růsek a Polidar. Pro Jablonec je to první ligová výhra po 3 zápasech. V tabulce je teď 5. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno. Na horách se výjimečně vyskytnou slabé přeháňky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Na jihu Moravy až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 175 ve směru na Brno je po nehodě 2 nákladních aut neprůjezdný pravý jízdní pruh. A na dálnici D11 na 35. kilometru směrem do Prahy stojí porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Specializuje se na výzkum učení, paměti a neurovědy. Je profesorem Karlovy univerzity, působí i jako neurokouč, kdy pomáhá manažerům v profesním rozvoji. Sám si prošel zkušeností s vyhořením. Neurovědec Aleš Stuchlík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás a děkuji za pozvání.
1: Alex a host.

0: jako že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagoškou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vycpaných zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dál a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovaly tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jistý míry i nepopsatelný. A já si to myslím čím dál tím víc, že ho do detailů úplně skrz naskrz nepopíšeme vůbec nikdy, že to není v našich silách, protože ho poznáváme zase tím naším mozkem.
1: A není to tak trochu frustrující, když víte, že ho nikdy detailně neprobádáte?
0: No, to záleží na tom, jak to pojmete. Jestli to pojmete jako, že to je frustrující, anebo že to je na tom to hezký. Že
1: to je takový, máte to druhé.
0: Tak, tak. Možná na to narazíme, až si budeme povídat o stresu, ale ono hrozně záleží na tom, jak se k té dané situaci, že ta daná situace je většinou neutrální, ale hrozně záleží na tom, jak se k tomu postavíte. Takže já přes všechny zkušenosti, traumata a různý zranění z minulosti, tak vlastně pořád jsem asi svým způsobem optimista, idealista, takže se na to dívám takhle.
1: Je něco právě v tom mozku, co vy jako neurovědec sledujete, zkoumáte a blížíte se třeba k nějakému novému poznání, nebo přál byste si, abyste to poznání získal?
0: Díky tomu, že můžeme pracovat i experimentálně s využitím nějakých laboratorních modelů, tak se vlastně stále lépe a lépe popisuje to, a pracujeme na tom i my, to, jak je vlastně v mozku kódovaná vzpomínka. Co to znamená, že si pamatujeme a co se v tom mozku odehrává. Já si myslím, že neurovědy nikdy neobjasní úplně, co to je duše, protože to je doména spirituality, ale to, jak třeba je tam někde uložená vzpomínka na synapsích, na těch nervových spojích, to si myslím, že tomu bychom se mohli aspoň trochu přiblížit. A hodně těch výsledků máme díky tomu, že u těch laboratorních modelů se můžeme přeci jenom do toho mozku podívat s větším vhledem nebo ve větším detailu, tak jak to u třeba lidí, který ten výzkum mají přežít a odejít po svých, tak není z technologických, ale zejména etických důvodů možný. Ale i přesto si myslím, že zdaleka nesmíme všechno, co dokážeme. Jo, že jako není to tak, že bychom směli úplně všechno, čeho jsme technologicky schopni.
1: Dobře, tak vy jste sám nastolil další téma, kterému se budeme věnovat, a to je tedy vzpomínka. Tak za malou chvíli o vzpomínkách budeme mluvit. Naším hostem je profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je neurovědec Aleš Stuchlík. Pane profesore, když je vzpomínka, když dva lidé vzpomínají na jednu věc, kterou společně prožili, tak každý si ji třeba vybavuje jinak a skutečná vzpomínka je ta, kterou si zapíšeme třeba do deníčku. Tam je opravdová vzpomínka. Čím to, že po letech se daná věc, daná událost každému vybavuje jinak?
1: Upřímně, já si myslím, že i v tom deníčku ta vzpomínka je subjektivní. Je to právě proto, že vzpomínky jsou subjektivní a náš mozek si často zapamatuje jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě dotvoří. Jo, málo kdo, je to opravdu asi pár lidí, říká se jim mnemonisti, má takovou fenomenální dlouhodobou paměť, že si pamatuje jako neuvěřitelné věci, ale často to bývá tak, i když nám jakoby ten mozek namluví, že si pamatujeme úplně všechno do posledního detailu, tak ve skutečnosti ty paměťové okruhy si uloží jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě při tom vybavení dopočítají. Navíc je to komplikovaný ještě tím, že se často stává, že ty vzpomínky, když si je vybavíme, tak se stanou znova takový, já bych tak, to nehezký slovo, jako labilní, jo, takový jako nestálý a znova se vlastně přeukládávají, což může mít jako jednak negativní důsledky, třeba takhle vznikají pravděpodobně některé falešné vzpomínky, že vlastně si vzpomínáme na to, jak jsme si na, nespomínáme si na tu situaci, ale vzpomínáme si na to, jak jsme si na to vzpomněli minule, jo. Ale zároveň to má docela dobrý využití třeba v terapii. Já myslím, že spousta druhů terapie pracuje s tím, že když má člověk nějakou jako zraňující vzpomínku, která ho nějak trápí nebo mu způsobuje třeba psychické obtíže, takže si ji vybaví třeba v tom bezpečném prostředí s tím terapeutem a pak si ji vlastně přeskládává, takzvaně se to odborně tomu říkají, se tomu říkáme rekonsolidace a tímhletím jako přeformátováváním, přeskládáváním může docílit toho, že ta vzpomínka pro něj tak zraňující není. Říká se tomu restrukturalizace, přerámování, jo, takový jsou na to různý termíny odborní.
0: Takže je paměť skutečně milosrdná nebo sama od sebe, nebo jí musíme pomoct právě prostřednictvím té terapie?
1: Třeba u těch traumat je to asi potřebný často jí jakoby pomoci, že jo. V něčem je paměť milosrdná, popisuje se vzpomínkovej optimismus, u kterého se teda musím přiznat, že jsem se teď sám nachytal, protože neznám moc studií, který by se tomu vzpomínkovému optimismu věnovali, ale v něčem ta paměť milosrdná je, tam je to třeba zajímavý, když člověk onemocní nějakou neurodegenerativní poruchou, která se projevuje ztrátou paměti, jako je třeba Alzheimerova nemoc, tak tam se říká, že v něčem je tam vlastně taková milosrdnost v tom, že ten dotyčnej si ten svůj stav neuvědomuje. Ale z mojí zkušenosti to jako neplatí úplně stoprocentně a hlavně se to dá říct spíše o těch pozdějších fázích té nemoci, kdy už se vlastně nějakým způsobem rozpadá ta integrita toho jedince. Jo, takže paměť na jednu stranu je milosrdná, ale na druhou stranu člověka dovede i pěkně potrápit. Jako právě třeba v případě traumat. Mm-hmm.
0: Takže ale dá se s tím nějak pracovat prostřednictvím tedy terapií a jakoby zvrátit tu paměť nebo ji ošálit.
1: Jo, v podstatě změnit trochu ten emoční náboj, že se jako trošičku otupí ta emoce, která je s tím traumatem spojená, taková ta negativní. A takhle se pracuje, třeba u posttraumatu se takhle jako pracuje s těma paměťovejma stopama. Já někdy říkám vzpomínka, ale myslí se tím vlastně paměťová stopa, že jo, protože vzpomínky vlastně, paměťové stopy jsou třeba i dovednosti, kompetence. Takže a to už není úplně vzpomínka, že jo, jako vědomá, to je nějaká něco, co demonstrujeme tím, že to děláme. Tanec třeba, nebo jízda na skateboardu, která mi nikdy moc nešla.
0: Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckeleto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host je neurovědec Aleš Stuchlík. My si povídáme teď zejména o vzpomínkách, o paměti. Vy jste zmínil paměťové stopy a občas to možná, nevím, jestli řeknete vy, ale já třeba ano, že si nevzpomenu například, co jsem včera měla k večeři, ale vzpomenu si, co se stalo před 20 lety. A čím to, že mozek si pamatuje něco mnohem vzdálenějšího než to, co se stalo nedávno? Co je takovým jako impulzem k tomu, že ten mozek si prostě zapamatuje události XX let dozadu?
1: To můžou být různý věci. Z mýho pohledu třeba výborným štítkem, který si člověk může dát nebo často dává i nevědomně na tu vzpomínku, je nějaká emoce. Jo, nějaká jako emoce, která vlastně slouží jako štítek na té paměťové stopě nebo na té vzpomínce, že je pro nás nějakým způsobem důležitá. A je teda třeba tady dát zapravdu možným škarohlídům, který, když to budou poslouchat, tak budou jako říkat, že člověk si často pamatuje ty největší hlouposti a je to vážně tak, já to můžu potvrdit jako ze svojí vlastní životní zkušenosti, že často si pamatuju úplný jako hlouposti, ale myslím si, že i ta nějaká jako hloupost nebo bizarnost té dané situace může vlastně vyvolat tu emoci. Jo, to může být nějaký pobavení, překvapení, nebo to zabrnká na něco v nás, co vlastně nemáme třeba zpracovaný a díky tomu si to pamatujeme, že tam právě s tím máme hodně spojenou tu emoci. Jinak jsou i zajímavý případy, byl třeba takový pacient, jmenoval se Henry Molaison, dlouho byl znám jako HM, jako HM, pacient HM, protože on žil docela dlouho a tomu odebrali hippocampus kvůli epilepsii, to je ta struktura, kde ty vědomí vzpomínky právě sídlej. A on si třeba nebyl schopný uložit vůbec nový vzpomínky a vlastně každý ráno v té nemoci se znova s těma lidma představoval, protože od včerejšího večera neznal. Prostě ta noc jakoby mu tu vzpomínku vymazala. Tohle se zpracovává i ve filmech. Ale zajímavý bylo, že některé staré vzpomínky, které si třeba uložil v časném dětství nebo v mládí, tak si pamatoval, jo? Že pravděpodobně některé ty paměťové stopy se přesouvají z toho hypokampu, který oni mu odebrali, tak se přesouvají někam do kůry nebo se prostě časem objevují v mozkové kůře a ta kůra tu on měl neporušenou, takže to by zatím taky mohlo stát, jo? To, že některé ty naše paměťové stopy jsou jakoby ještě silný v tom hypokampu, v tom mořském koníkovi v našem mozku a některé už máme v mozkové kůře, v té vývojově takzvaném tom neokortexu a tím pádem taky nám můžou třeba lépe naskočit do vědomí. Co se často, že jako takový výrazný vyvolávač vzpomínek slouží nějaká vůně, že se říká, že ten čichový systém hodně komunikuje s vlastně s paměťovým systémem mozku.
0: Mm-hmm. Ale když si třeba někdo pamatuje přesně ty pocity, kdy porodí dítě, protože to je bez pochyby spojeno s emocemi, přesně v kolik hodin, co měl na sobě a tak dále, a někdo jiný si třeba to vůbec nezapamatuje, tak můžeme z toho něco usuzovat? Když si nikdo nevzpomene třeba?
1: Já bych asi do toho netahal žádnou velkou vědu a usoudil bych z toho, že jsme každý, že jsme prostě každý úplně jiný. Jo, že někdo si to prostě, nebo to může mít spojený s nějakou bolestí, že jo, nebo ty emoce jsou naopak natolik silný, že to může být tím, že prostě je tak zahlcený tou emocí, že se ta vzpomínka jako neuloží, jo, že to se taky stává. Když jsme jako přehlcení a k tomu se možná, toho se možná dotkneme, toho stresu, tak vlastně nám to moc nemyslí, když jsme jako přehlcený, ať už podnětama, anebo zaplavený těma emocema. Mm-hmm. To se taky stává, že vlastně ten emocionální systém převezme kontrolu.
0: Tak pojďme si povídat o stresu, nebo budeme si povídat o stresu za malou chvíli. Naším hostem je neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Přes 20 let se vědecky zabývá mozkem, zejména učením a pamětí. V Alex a host je neurovědec, profesor Karlovy univerzity Aleš Stuchlík. Vy sám jste před lety prošel svou zkušeností s vyhořením. Jak to, že vy, odborník, jste nerozeznal ty signály, nečelil jste tomu, když to přicházelo?
1: No, já jsem vlastně v té době už dělal neurovědy docela dlouho, že jo. Já jsem začal někdy v roce 97 a tahle ta etapa, kdy jsem měl to vyhoření nebo nějakou jakoby reaktivní depresi, prostě jsem byl přestresovaný, jo, úplně zahlcený. Tak to bylo v době, kdy jsem moc tohleto neřešil a to, co já dneska dělám vlastně jako svýho koníčka, a to je to uplatňování neurověd do nějaký praxe, popularizování, mluvení o tom, jak ten mozek používat nějak inteligentně, to jsem vlastně nedělal. Já jsem byl zaměřený čistě úzce na ten vědecký problém. Věda jde dneska hrozně do detailů a když se zaměříte, v podstatě dneska může vědec si udělat kariéru na tom, že studuje jeden jediný protein, jednu jedinou bílkovinu, nějakou, myslím, konkrétní bílkovinu, jo. Takže je to, ta věda dá se, podle mě se v ní dá vyhořet jako v každém jiném povolání a taky je takový mýtus, že vyhořet, nebo někdo si to myslí, některým zas přijde logický, že to tak není, že se dá vyhořet i z práce, která nás naplňuje, kterou milujeme. Jo, že to je spíš o tom, že neventilujeme ten stres, neumíme se uvolnit, nemáme třeba nějaký ostatní zájmy a tak. Jo, že a zase najdete lidi, kteří vám řeknou, no to je přece jasný, že vyhoříte zejména z toho, co milujete, protože právě nemáte tu klapku. Jo, že
0: a to byl váš případ?
1: To byl můj případ, no. Já jsem hodně usilovně pracoval na té kariéře, že dělal jsem všechny ty akademické kvalifikace, docenturu, profesuru, jo, takže to se nějak všechno sesunulo. Teď jsem jako se snažil enormně svědomitě plnit i ty pedagogické povinnosti, ostatně při vší skromnosti asi těch studentů jsem už jako vyškolil docela dost, včetně těch doktorských, takže jako vlastně jsem nějak neznal míru, jo, že jsem postupně jsem opouštěl všechny ty věci v životě jako koníčky i jako od rodiny jsem se trochu odpojoval, jakoby, že jsem byl takovej, stál jsem se takovým víc uzavřeným, víc zafokusovaným na tu práci a to nikdy není dobrý, jo, ono jako jistě, no, vědci se někdy tak popisujou, že jsou to takový jako autisti, který si tam bádají a nejsou schopni ničeho jiného, ale správně, nevím, no, pro nějaký jako duševní pohodu si myslím, že je lepší, když ten náš život je pestrej a když živíme i ostatní kořeny toho svýho stromu života.
0: A byl jste to vy sám, kdo si uvědomil, že je něco špatně?
1: Byl, já jsem jako vybuch, dostal jsem nějakou negativní zprávu, která se týkala financí pro náš tým a já jsem nějak jako vybuchnul, všechny jsem poslal někam s prominutím, ještě písemně, jako po e-mailu a odjel jsem z toho zaměstnání a už jsem říkal, tam už nepáchnu, no a pak jsem si našel lékaře, který se věnuje duši a ten lékař mi dal neschopenku a nařídil mi celý vycházky na té neschopence strávit procházkama. Takže jsem chodil prostě. A postupně nějak jsem se z toho zotavil, uzdravil. Naštěstí už se mi od té doby tohle to nestalo. Myslím, že už se to jako ani nestane, nebo aspoň tak jako snažím se žít tak, aby se to nestalo, jako mít ten život pestrej, prostě dělat různé věci v životě. A znám ale lidi, co mi říkají třeba z korporátu, že vyhořejí i dvakrát za rok, jo? Že vyhořívají opakovaně, ale pro mě to bylo tak nepříjemný, že ten stres už byl tak jako k nevydržení, že jsem najednou prostě schořel jako papír.
0: Říká Aleš Stuchlík, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: host si dnes povídám s neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity a také neurokoučem Alešem Stuchlíkem. Vy jste jednu nemoc už zmiňoval, a to Alzheimerovu chorobu. Je také ale Parkinsonova choroba, jsou to vlastně strašáci nemocí v pokročilejším věku. Hmm. Dá se jim nějak bránit? Je nějaká univerzální rada, něco, co by měl člověk dodržovat, aby jim předešel, nebo udělal všechno pro to, aby jim předešel?
1: Tomu rozumím, co říkáte, protože to dává smysl, že vlastně si trochu polepšíme tím, jak žijeme, že třeba dobře spíme, že s tím stresem pracujeme, že ho nenecháme hromadit, že se nějak přiměřeně stravujeme, občas si třeba necháme trochu vyhládnout, že se hejbeme, jo, že ten mozek zaměstnáváme, a to je něco, co může tomu pomoct. Jo? Zdá se, že ty jako lifestyleový opatření mají vliv na minimálně třeba na to, v jakým věku by nás to mohlo postihnout. Ale zase férově je třeba říct, abychom nevzbuzovali nějaký úplně planý naděje, že 100% bezpečí, se obávám, že nám to úplně nezaručí, jo? Že si to sice o nějaký procenta ty šance vylepšíme, ale třeba v případě té Alzheimerovy nemoci je opravdu takovým jako nejhutnějším rizikovým faktorem ten věk, jo? Že se ukazuje, že ten věk, že to je vlastně tak trochu daň za tu naši dlouhověkost. Vezměte si, že dříve, že jo, lidi se nedožívali takhle vysokého věku, i když byly samozřejmě výjimky, že jo? Že jako třeba i v 19. století se někteří, ale to byli většinou lidi, kteří byli třeba ve vyšších společenských třídách a měli to štěstí, že je ani nepostihla nějaká banální infekce, protože antibiotika nebyly. Takže do jisté míry je to vlastně trochu daň za to, že se nám prodlužuje život, ale můžeme s tím pracovat, no, tím, že budeme nějakým způsobem se pokoušet aspoň trochu zdravě žít a dobře spát, zaměstnávat hlavu, zaměstnávat tělo. A to jsou takový univerzální rady, které fungují nejen na oddálení Alzheimera, ale i na duševní pohodu. Že?
0: Takže nejen jakoby procvičovat ten mozek, ale opravdu i ten fyzický pohyb je důležitý. A když se zeptám na procvičování toho mozku, tak jak často, jak intenzivně a co má ten mozek rád? Co konkrétně, jaké aktivity?
1: Já bych řekl, že by to mělo být co nejpestřejší, že to pak splňuje dvě vlastně, dává to dvě výhody, když je to pestrý, ten trénink mozku. A jedna ta výhoda je, že nás to baví, takže nám to dává tu dobrou emoci a dobrou náladu, a ono je to fakt hodně o té hlavě. A že nám to, a druhá věc, že se procvičují různý jako mentální, zase ošklivý slovo, domény, jako různý mentální vlastně stránky toho mentálního fungování, jo. Takže hodně to jako, aby to bylo pestrý, aby to byly třeba paměťové testy. Já rád doporučuji paměťové techniky, to jsou takový ty mnemotechniky, pomocí kterých vidíte potom na olympiádách paměťových ty šampiony, jak jsou schopni si zapamatovat řady prostě desítek čísel, jo, náhodně jako vybraných. A zatím stojí právě ty paměťové techniky, takže ty doporučuji moc rád. Já jsem sám jako nějaký kurzy paměťový absolvoval. Jsem vlastně i certifikovaným trenérem paměti prvního stupně, protože jsem byl v kurzu u paní inženýrky Štajnový, která to školí tyhle ty trenéry, a je to fantastický. A člověk je vlastně mladý, i když je starý.
0: A co třeba výuka jazyka, učení se cizích slovíček?
1: Taky to pomáhá, samozřejmě, ale tam jako dokonce se ukazuje, že třeba kdysi to už je, to, já myslím, že tak 10 let jsem zachytil studii, že bilingvní děti, který se naučí současně dva mateřské jazyky, tak mají vlastně pozdější taky jako pravděpodobnost pozdějšího nástupu těch neurodegenerativních onemocnění než děti, který umějí jenom jeden mateřský jazyk. Jo? Takže ono opravdu to učení se těm věcem, ať už je to v podstatě cokoliv, tak tomu mozku vlastně pomáhá.
0: A ještě mi řekněte, čím to, že někdo má takzvaně paměť jako slon a někdo si špatně prostě pamatuje, všechno zapomíná? Čím to je způsobeno?
1: Každý jsme trochu jiný a ono asi taky ta kvalita těch spojení v těch paměťových oblastech mozku může se lišit co do jako té propojenosti. Jo? Já si myslím, že to není tak, že by člověk s menším mozkem byl jako méně inteligentní. Ostatně ani Einstein neměl nějaký nadměrně velký mozek. Jo? Ale že se ukazuje, že to je spíš o tom propojení, o tom, jak si ty mozkové buňky a ty mozkové struktury mezi sebou povídají, než o tom, že by tam bylo třeba těch neuronů, těch buněk víc, že spíš je to o té komunikaci a o nějaký té plasticitě, jo? Protože ta plasticita je i na synapsích.
0: Profesor Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Profesor Aleš Stuchlík je přední neurovědec a náš dnešní host. My jsme trochu vytěsnili ten stres. Mě by zajímalo, jak se stresem pracovat, ale vlastně vůbec může i neurovědec být ve stresu?
1: Určitě, já taky bývám ve stresu, ale vždycky se snažím, aby ten stres pokud možno netrval dlouho, jo, aby pokud je to možný, tak abych tu situaci, která mě stresuje, která ve mně ten stres vyvolává, tak ji třeba aspoň na chviličku přerušil. To potom umožní hladině toho stresového hormonu, toho našeho kortizolu, vlastně poklesnout a tím to trošku se to přepne do toho, do té roviny toho, že se otužujeme. Takhle stejně, že jo, kortizol třeba, ten stresový hormon se vylučuje třeba i při cvičení, nebo při milování se, jo, takže tam jde spíš o to, za prvý, jak to vnímáme v duši, jestli je to pro nás něco nepříjemného, anebo naopak něco, co je fajn. A když je to něco, co je fajn, nebo to může to být třeba jako výzva, jo, že někdo má rád adrenalinový sporty, tak tam se taky uvolňuje určitě kortizol, nebo studii jsem neviděl, ale dá bych za to ruku do ohně. Takže je to jednak o té hlavě a jednak je to o té délce toho trvání. Že když ten stres je dlouhodobý a ten kortizol nemá čas jakoby klesnout, tak nás může poškozovat. On je opravdu neurotoxický.
0: A řekněte mi, jak přerušujete stres?
1: Tak je třeba možný, pokud jste v situaci, kdy třeba jste v nějakém konfliktu, tak můžete si vzít třeba time out. Můžete si říct, teď prostě potřebuju chvíli jako čas a teď se potřebuju jako sebrat, jo, že to tak jako ono se zdá, že to nejde, ale překvapivě, když takhle mluvím s lidma, tak v mnoha případech to jde, jo, že prostě můžete tu situaci na chvilku přerušit nebo ji úplně ukončit, jo. I třeba to, že nejsem ve společnosti nebo nevyhledávám společnost lidí, se kterýma mi není dobře, že jo, takový to, že jako se snažím být tvůrcem svého vlastního života. Pak jsou samozřejmě věci jako na práci se stresem, že jo, hodně se mluví o mindfulness. Pěkně prosím, mindfulness není žádná ezoterika, to je jako fakt osvědčená technika, ta všímavost, která se pro práci se stresem, pro dlouhodobý zvládání stresu používá. Můžou to být, já rád třeba učím nástroje z oblasti inner games, oblasti vnitřní hry, to jsou takový nástroje, který učej pracovat s tím vlastním postojem k té situaci. Jo, že často to, co v nás dělá ten stres, není ta samotná situace, ale to, jak se k tomu vlastně uvnitř postavíme. Takže ty techniky z vnitřní hry, to je taková škola, tak vlastně učej jako změnit ten postoj k té dané situaci. A spousta těch technik je jednoduchých, to by se dalo říct, že jsou vlastně intervence a dá se použít. A může to být třeba to přerušení nebo práce s dechem, ukazuje se, že jenom několik hlubokých nádechů a výdechů to stresové vypětí výrazně snižuje.
0: Může nám pomoci i ono psaní tří věcí, za které jsme vděční, nasměrovat ten mozek tím pozitivním směrem?
1: Rozhodně.
0: Hezkým, milým.
1: Rozhodně. Já rád o té listině vděčností mluvím. To jste mi připomněla, že už jsem nějaký pátek zase nepsal, takže zase si to osvěžím. Já píšu tak jako s přestávkama dost často. Většinou si jich dokonce píšu 10. A pomáhá to, protože to vlastně vytrénovává ty filtry vnímání, abychom si všímali i těch hezkých věcí v našem životě. Obecně je mozek dost vytrénovaný na to vnímat hodně ty negativní věci. A to má svůj dobrý evoluční důvod. To prostě je tak proto, abychom přežili, abychom ty ohrožení dokázali včas zachytit a vyhnout se jim. Ale tím, že si reflektujete nebo nějakým způsobem pracujete s tou vděčností, tak vlastně si trošku přeladíte ty svoje filtry na těch svých očích, uších a tak, abyste vlastně dokázala si všímat i těch hezkých věcí, které kolem nás rozhodně jsou, jenom je někdy třeba tak dobře nevidíme.
0: Tak já myslím, že to hezké bylo dnes tady s vámi. Moc děkuji, že jste tu byl a budu se těšit zase někdy příště. Neurovědec Aleš Stuchlík.
1: Moc krát vám děkuji. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Prezident Pavel v pondělí přijme premiéra Babiše. Jednat mají o koordinaci zahraniční politiky. Státní zástupce obžaloval dva lidi kvůli tragickému požáru restaurace v Mostě. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel v pondělí přijme premiéra Andreje Babiše z ANO. Řešit by měli koordinaci zahraniční politiky, hlavně pak účast prezidenta na zářijovém valném shromáždění OSN. Vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií v posledních týdnech poznamenalo několik sporů.
2: Zhruba před 10 dny se premiér s prezidentem shodli, že chtějí obnovit společné schůzky, jak potvrdil Pavel v televizi Prima.
3: Konflikt mezi vládou a prezidentem primárně nepomůže této zemi, ale nepomáhá ani premiér. Ani mě.
2: Vztahy mezi vládou a Pavlem byly napjaté mimo jiné kvůli summitu NATO v Ankaře. V srpnu ale Babiš na svých sítích řekl, že si oba politici vše vyjasnili.
4: Nemáme žádný problém, tady není žádný boj.
2: Prezident by měl zářijovou delegaci na valném shromáždění v New Yorku vést. Vláda o tom rozhodla na začátku června. Do Spojených států se chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
1: Kvůli loňskému tragickému požáru restaurace u Kojota v Mostě půjdou před soud dva lidé. Z obecného ohrožení z nedbalosti je obžaloval mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka. Řekl to České televizi. Požár loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Při tragédii zemřelo 7 lidí a dalších 10 se zranilo. Obviněným v případě odsouzení hrozí až 10 let za mřížemi. Za květnovým úmrtím dvou psů na břehu Lipenské nádrže mohly synice. Potvrdili to výsledky zkoumání odborníků z několika vědeckých institucí. Analýzy potvrdily vliv synic po odběru vzorků z několika míst nádrže a žaludku zvířat. Jihočeští policisté podle jejich mluvčího Miloslava Šupíka původně prošetřovali i možnost otravy psů lidmi.
5: Vlivem poklesu hladiny vodní nádrže došlo k odkrytí dna, které je za běžného stavu pod vodou. Bentické synice se za normálních okolností vyskytují na dně. Psi se tak mohli dostat do přímého kontaktu s biomasou, která obsahovala bentické synice produkující toxické látky. Sport.
1: Hradec Králové remizoval v dohrávce pátého kola nejvyšší fotbalové soutěže z Plzní. V druhém dnešním zápase dohrávky pak fotbalisté Jablonce porazili Baník Ostrava 3-0. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna přibrzdíte za sjezdem na Domašov. Po nehodě dvou kamionů na kilometru 175 se projíždí pouze jedním pruhem a v koloně naberete až půl hodiny. Vyhnout se jí můžete exitem 168 a po souběžné silnici 602 dojedete do Ostrovačic, kde se napojíte zpět na dálnici. A na dálnici D48 směrem z Bělotína do Frýdku místku zbystřete u Polomy. V omezení u sjezdu na Polom na 7. kilometru tam policisté vyšetřují nehodu a dobržďuje se do kratší kolony. Ztratíte asi 5 minut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: tenkrát stavebnicí a bylo to pro mě moc složité.
1: Hrála jste si se stavebnicí Merkur? Co všechno se z ní dá postavit?
2: Já si pamatuji, že ještě s mojí kamarádkou jsme si s ní dost často hráli a dá se z ní postavit skoro všechno. Ku podivu, my jako děvčata jsme si nejvíc libovali ve stavění jeřábu.
3: Stavebnice je hračka složená ze skupiny dílů, které se mohou sestavovat do 3 rozměrných sestav. Díly mohou být dřevěné, plastové, kovové, elektrotechnické, kamenné, ale například i z extrudovaného škrobu či papíru. Stavebnice rozvíjí motorické schopnosti, prostorovou představivost i fantazii. Tolik slovníkové heslo. Už řecký filozof Platón věděl, že pro budoucího architekta je nejlépe, když si v dětství hraje tak, že si staví. Stavebnice jako takové ale nemají tak dlouhou historii, jak byste možná čekali. Jejich duchovním otcem je významný německý pedagog Friedrich Froebel. Tento muž se zaměřoval především na předškolní výchovu. Dokonce založil Ústav pro pěstování snahy po činnosti u dětí a mládeže. Zde vyráběl různé učební pomůcky a hračky, například soubory geometrických tvarů, krychle, kvádry, koule, jehlany, které se podle vývoje dítěte dále dělily na menší části. No a první stavebnice byla na světě. Ke konci 19. století nechal Otto Lilienthal, ano, ten slavný průkopník letectví a konstruktér, patentovat stavebnici ze dřeva a kartonu, kterou vymyslel jeho bratr Gustav, úspěšný stavitel a inovátor. Dostala název Lilienthal Baukasten, tedy Lilienthalova stavebnice. O pár let později vznikají v Německu a ve Velké Británii stavebnice kovové a ve 30. letech minulého století se datuje vznik slavné stavebnice Lego. Založil ji chudý dánský tesař se jménem Ole Kirk Christiansen. Původně pracoval se dřevem a název vytvořil z dánského výrazu Leg God, což znamená hraj si dobře. Tou dobou si už ale děti v České Kotlině hráli s Merkurem.
1: Když přijdu sem do muzea Merkur, tak bych tipla, že ty nejstarší stavebnice to vůbec nejsou ty barevné, červeno, modro, zelené, ale takováhle omšelá stavebnička.
4: S majitelem firmy Merkur Toys Jaromírem Křížem si povídala Světlana Levičková.
1: Ta je nejstarší?
5: Ano, ta byla v roce 1920. Tohle to bylo malinko jiným způsobem a postupně se to změnilo a od roku 1925 se to jmenuje Merkur a je to prakticky ve stávajícím systému, jako to je letos.
1: Ty stavebnice překonaly desetiletí úplně hravě. Stavebnice je pořád moderní a pořád populární.
5: Ano, celá veřejnost uznává. Já jsem začínal na Merkuru a proto jsem technik. A mohu vám říct, že pan Vancel, který založil Merkura, za první republiky kolem roku 1930, kdy byla světová krize, prosadil, aby Merkur byla povinná učební pomůcka ve školách a říkal, když ta mládež se naučí všem technickým záležitostem, tak odoláme té krizi a budeme nejlepší. Třeba teďka byla vydána kniha Za svědky minulosti, která byla ke stému výročí Československa, tak tam je uváděno 22 firem a my jsme tam uváděni jako jedni z nejvýznamnějších, protože díky Merkuru bylo několik objevů i vědeckých a dokonce pan Wichterle na tom udělal ty kontaktní čočky, které dneska používají desítky milionů lidí na celém světě. A pak dva získali tím, že začínali na Merkuru a využívali, tak získali až Nobelovu cenu, konkrétně třeba pan Peter Greenberg, který pochází z Plzně. A když byl v Plzni vyznamenáván jako čestný občan Plzně, tak tam zdůraznil. Já jsem rád, že jsem vyrůstal v Plzni a hrál jsem si s Merkurem, protože Merkur mě dotáhl až na Nobelovu cenu a vím, že takových věcí je hodně, které se vynalezly právě s pomocí Merkuru.
1: Jak využíval právě Merkura pan profesor Otto Wichterle?
5: Pan profesor Otto Wichterle byl jeden z nejvýznamnějších českých vědců za celé historie, protože on vymyslel prakticky veškeré punčochy, také spolupracoval ve Zlíně s panem Baťou a vyvinul především kontaktní čočky tak, že si sestrojil z Merkuru takové zařízení. On totiž svým dětem dal Merkura, oni si tím hráli a on, když je pozoroval, tak si míchal kafe a nejenom viděl, že tam

ta odstředivá síla udělala najednou ten tvar a říká, aha, tak tohle to využiju, no a tak se strojil zařízení a na tom opravdu získal první ukázku, jak by se měly kontaktní čočky vyvíjet. A jinak se o něm ví, že on zhruba vynalezl asi 220 různých světových vynálezů a když byl se svými syny třeba ve Spojených státech a vzal si sebou Merkura a tam jim to ukazoval, tak všichni se divili, ježíš, to je zajímavý, jak se to dá všechno modelovat z Merkuru.

0: U kontaktních čoček se ještě na chvíli zastavíme. Vůbec první měkké kontaktní čočky z hydrofilního gelu byly v Praze vyrobeny v roce 1957. Za to, že u jejich vzniku byla právě stavebnice Merkur, mohou komunisté. Ti totiž Otto Wichterleho neměli rádi. Geniální nápad, který vdechl kontaktním čočkám život, se zrodil ve vlaku. Naprosto náhodou. Prostějovský rodák Otto Wichterle cestuje roku 1952 z Olomouce do Prahy. A tu si všimne, že jeho spolucestující doktor Pur si při jízdě čte odborný článek zabývající se možnostmi, jak chirurgicky nahradit oko. Dají se do řeči a Wichterle ho napadne, že mnohem lepší než použít implantát z ušlechtilého kovu bude umělá hmota. Přemýšlí o použitelném trojrozměrném polymeru. Vyhodnotí, že nejlepší pro jeho záměry by byl hemagel, tedy polyhydroxyletylmetakrylátový gel. V roce 1957 vyrobí a vyzkouší úplně první měkké kontaktní čočky z hydrofilního gelu. Ale vynález je zatím pouze v plenkách. Čočky jsou drsné a v oku řežou. K tomu, aby vědci potvrdili, že se vydal správnou cestou, ale postačí. Wichterle si experimentálně, sám na sobě, ověří, že čočky je skutečně možné vyrobit a že se s jejich pomocí dá opravdu dobře korigovat zrak. Teď už ho čeká pouze spousta práce, koumání a zdokonalování. K tomu ale nedostane příležitost. Z politických důvodů musí odejít z Vysoké školy chemicko-technologické, ale nevzdá se. Ve svých výzkumech pokračuje po večerech doma. Věrně mu přitom pomáhá jeho žena Linda a sama se stává pověstným pokusným králíkem. Na vlastních očích čočky zkouší. Sofistikovaný přístroj na jejich výrobu vzniká v domácích podmínkách z už zmíněné stavebnice Merkur, také dynama vypůjčeného z jízdního kola a dobře poslouží i motorek z gramofonu. Píše se rok 1961 a plně využitelné kontaktní čočky jsou na světě. O čočky zanedlouho projeví zájem cizina, především americké firmy. Ačkoliv si Wichterle svůj vynález nechává patentovat, firmy začnou spochybňovat jeho zásluhy o vynález a jeho patent různě obcházejí. Než federální soud ve Spojených státech vydá rozhodnutí o tom, že Wichterle je v právu, uplyne bezmála 20 let. A protože je vědec u komunistů v nemilosti, donášejí na něj agenti STB, kontrolují mu korespondenci i telefon.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: teď jsem asi v ráji všech, kteří mají rádi vláčky.
1: Ano, tak jsme teďka na ukázce kolejiště, které jsme sestrojili, aby návštěvníci byli motivováni k tomu, jak krásné je modelovat. A mohu vám říct, po 32 letech jsme obnovili výrobu vláčků velikosti 0, což je měřítko 1:45, které se vyráběly od roku 1930 až do roku 1968. A tam tenkrát bohužel RVHP řeklo, vláčky budeme vyrábět v NDR. A když jsem říkal, a obnovíme po těch 32 letech ty vláčky, tak všichni říkali, ne, to je riziko. Já jsem říkal, ne. Tak jsme udělali pár modelů, udělali jsme to, jak se říká, ručně, protože veškeré zařízení se tenkrát hodilo do sběru. No a my jsme vymysleli něco, co by se dalo dělat jako podstatně laciněji a konstruktivně. A když jsem byl s kolegou v Německu u jedné firmy, která vyrábí Hanulky a TTčka, byl jsem tam představitel Merkuru, tak on říkal, no jo, vy děláte stavebnice Merkur, ale dělali jste taky vláčky. A já jsem řekl, ano. A my teďka budeme obnovovat výrobu vláčků. On říkal, ježiš, to bude naše konkurence. Já jsem říkal, nebojte se, my začínáme dělat nulku, což je kovový, ocelový, že jo, a je to pevné. A hlavně si ty děti můžou stavět různé baráčky, různé doplňky, různé schodiště a tak dále a naučí se všemu. A hlavně je to všechno kovové, tak to vydrží. A vidíte, že tady se naučí jak stavařině, tak železniční dopravě a tak dále.
0: Od vláčků jsme se dostali k jiné technice. Dostali jsme se ke stavbě z Merkuru, která je zapsaná dokonce v Guinnessově knize rekordů.
1: Jsme teďka u modelu ocelového města podle románu Žila Verna. To udělal pan Mládek a je to opravdu zapsáno jako největší stavba, která byla postavena z Merkuru nebo z podobné stavebnice.
0: Dobře, tak řekněte přesně, kolik je tam třeba těch dílků merkurových? Dá se to vůbec spočítat? Protože to je ohromný rozměr, to má nějakých 3x5 metrů?
1: No to je víc, to je 8x5 metrů. Těžko dneska zjistíme, kolik těch součástek tam je. Váží to kolem 1 tuny, jo, opravdu to je něco unikátního. Jules Verne, kdo to čet jeho romány, tak si vzpomene, ano, on měl vždycky takové představy, jak se bude všechno vyvíjet. A tady je ten Merkur úplně ideální na to, že se dá všechno, jak se říká, modelově udělat a ukáže se, jak se to vyvíjí a jak se připravuje k tomu dalšímu vývoji.
0: Jsou tady i všechny ty bojové stroje, které zločinný pan profesor vymyslel v tom ocelovém městě.
1: No, je tady spousta jako modelů. Velmi zajímavé je to, že se dá tady krásně všechno z toho Merkuru postavit. A je to, samozřejmě se dá říct, i takový základ architektury. Každý, kdo chce si něco vymyslet, tak si to může sestrojit z Merkuru a pak to třeba i zdokonalovat, rozvíjet a tak dále. A ty základy naučí všem těm činnostem.
2: Stavebnici Merkur asi není třeba podrobně představovat. No ale pro jistotu. Základem jsou pásy a profily různých délek a tvarů z lakovaného ocelového plechu se sítí předvrtaných otvorů s roztečí 1 cm. Dílky se spojují šroubky a matičkami. Stavebnice obsahuje také další součástky, různé hřídele, ozubená i neozubená kola, k některým sadám náleží kladky, buldozerové pásy, dokonce i elektromotorky. Umožňuje tak stavbu realistických konstrukcí a různých strojů. Vynalezl ji pan Jaroslav Vancl. Jaroslav Vancl se narodil 31. července 1890 v Benátkách nad Jizerou, kde jeho otec vlastnil menší strojírenský podnik. Byl nejstarším ze 4 synů. Vyučil se v tátově dílně a pak se vydal na zkušenou do světa. Cesta ho zavedla do Police nad Metují. Tam se usadil a začal pracovat jako zámečník u firmy Kačner, která vyráběla různé drobné kovové zboží, šrouby a také ve své době vyhledávané brusle vysoké kvality. Protože mu šla práce od ruky, brzy se vypracoval na dílo vedoucího. Jenže v roce 1914 byl propuštěn za to, že zorganizoval stávku dělníků. Začal podnikat na vlastní pěst, pracoval v hradecké automobilce, po skončení první světové války si založil vlastní firmu Artesia a živil se vrtáním artéských studní a děr do železa. Oporou mu byla otcova strojírna, od které získával strojní zařízení, ale přesto se mu dobře nevedlo. Pak dostal jiný nápad. Hračky. Právě hraček byl v poválečném Československu totiž velký nedostatek. Předchůdce Merkuru, stavebnici Inventor, představil Wanzl už v roce 1920. Jednotlivé plechové dílky se tehdy spojovaly pomocí háčků, obdobně jako dnešní stavební lešení, a u dětí si velkou oblibu nezískali. Wanzl se však nevzdal a v roce 1925 přišel s inovací, kde háčkový systém nahradili šroubky a matičky. Nová stavebnice s barevně lakovanými díly, která dětem umožnila přiblížit se reálnému konstruování, dostala i nový název – Merkur. Slavila velký úspěch a stala se i výborným vývozním artiklem. Řada stavebnic se rozrůstala. Vznikly i stavebnice budov, Metropol, či stavebnice elektrických modelů Merkur Electrus. A protože jednou z nejžádanějších hraček ve 30. letech minulého století byly elektrické vláčky, pustil se pan Wanzl i do nich. Vzal si na pomoc svého zetě Františka Jirmana, který se stal hlavním konstruktérem. Společně vytvořili ucelenou kolekci modelů plechových elektrických vláčků, která šla na dračku u nás i v cizině. Inspiraci našli v tehdy populární rychlíkové lokomotivě Mikado a hračku pojmenovali po ní. Své výrobky s úspěchem předvedli na světové výstavě v Chicagu a od té doby se staly historické vláčky, lokomotivy Mikado a stavebnice Merkur sběratelským artiklem.
0: Co bylo nejtypičtější stavbou, která se dala vytvořit z Merkura?
1: No tak to byly spíš jenom takové ty konstrukční věci, to byly jako ukázky, jak ty děti se mají naučit konstruovat, jak mají se naučit montovat, aby si jako vymysleli různé modely. Když si to postaví, aby hledali další řešení, to znamená základům inovace.
0: Tady je třeba i krásné obří kolo, to by se dalo rozpohybovat.
1: Ano, tohle to je model ruského kola. Je to model, který je ve Vídni.
0: Autíčka jezdí, kola se točí, mlýn klape, jenom ten Karlštejn, ten nám tady stojí a nic nedělá.
1: No jo, tak to je ukázka stavby, protože přišel za mnou profesor ČVUT v Praze, kde se dělali různé stavby, učili se studenti stavět a on říkal, oni mají dobré nápady, co by se mělo postavit, ale nemají ty praktické zkušenosti, jak se mají věci navrhnout, jak je mají konstruovat, a tak si od nás vzali velké mimořádné součástky, kde se naučili statice, kinematice, dynamice a tak dále. A tady máme třeba ten Karlštejn a tamhle vidíme ještět. To byl model, který byl vybudován jedním studentem fakulty a pak tady máme ukázku brněnské vily Tugendhat. Tak se ty studenti opravdu učí, jak se říká, prakticky navrhovat, vykonstruovat, postavět a tak dále.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za protektorátu byla firma Inventor začleněna do programu válečné výroby. Hračky vyráběla dál, ale ve velmi omezeném množství. Vznikla pouze limitovaná série vlakových vozů s dvojjazyčným protektorátním označením Českomoravských drah. V souvislosti s poválečným nedostatkem barevných kovů byla výroba obnovena až v roce 1947. To už se ale blížil únor 1948 a znárodnění. Výrobu převzal okresní průmyslový podnik Police nad Metují. Počátkem 50. let byla zrušena soukromá firma pana Vancla a výroba se stala součástí okresního kombinátu v Broumově. Až v únoru roku 1955 byla podána nová žádost k registraci ochranné známky Merkur na stavebnici a vláčky s kolejnicemi a transformátorem. Panu Vanclovi, zakladateli slavné značky, se komunisté odvděčili po svém. Nejenže musel odevzdat továrnu a opustit byt, ale soud mu dokonce nařídil splatit všechny faktury za materiál, který si objednal ještě jako ředitel. To však z vlastních peněz nezvládl a tudíž si dluh musel odsloužit. Až do svých 80 let tak pracoval jako soustružník ve své bývalé továrně. V podniku s ním zůstali také jeho dva zeťové, pánové Jirman a Peluněk. Jejich zásluhou se kvalita stavebnice udržela na dobré úrovni. V 60. letech přišla móda umělých hmot a pro Merkur tím nastalo nešťastné období náhrad kovů za plasty.
2: Vcházíme do mechanotronické učebny, tak jsem zvědavá, co všechno si tady budu moct vyzkoušet.
3: Tady máme třeba různé typy mechanických modelů, Vankulův motor, písty dvoudobého, čtyřdobého motoru.
2: Takže když zatočím tou kličkou, tak zjistím,
3: jak pracují ty stroje. Tady je třeba princip parního stroje, tady je princip lisu. Pak tady máme učební pomůcky na to, že tady máme laboratorní stůl, kde si mohou udělat různé elektrické obory, mechaniku, pak si mohou tady měřit napětí, proud v těch sestrojených obvodech a tak dále.
2: Ale sem už musí jít s někým, kdo jim tak trochu poradí a kdo také na ně dohlíží, aby to všechno správně fungovalo.
3: Ale tohleto my máme udělané hlavně proto, aby sem jezdili školy na exkurze a tadyhle máme ukázky různých pokusů, kde si mohou naučit jako opravdu všem těm základům. Máme tady ukázku CNC fresky, soustruhu malého, pak tady vytváříme jako ukázku i různých typů elektromotorů z Atasu, z Náchoda, aby ty děti opravdu byly motivovány a viděli, co všechno se dá dělat. No a pak tady vám ukážu jednu krásnou fotografii. Tady vidíte přední pracovník NASA ze Spojených států, doktor James Rees, který byl v České republice na 4 vysokých školách, já jsem se s ním setkal. On to je člověk, který připravuje první let člověka na Mars v roce 2022 až 2023. A když viděl toho našeho robota, ten robotický podvozek s tou robotickou rukou, tak žasnul a říkal, Ježíš Mariáne, tohle nemáme ani ve Spojených státech, ale já jsem byl technik od mládí a proto dneska připravuju ten let. A protože dneska na Marsu jsou už tři roboti, Spirit, Opportunity a Curiosity, tak říkal, až my poletíme na Mars, tak si vezmeme toho vašeho robota a ten vám tam bude předjíždět a ukazovat, kam máme jít a tak dále.
2: Takže robot Merkur se dostane až na Mars.

0: Stavebnice Merkur, to je dnes už rodinné stříbro. Od 60. let minulého století byla exportována přes Pragoexport nejen do Sovětského svazu a zpřízněných komunistických satelitů, ale i do Dánska, Holandska, Španělska nebo Saúdské Arábie. Jeden ze španělských fandů se na fotografiích chlubí téměř dvoumetrovým řetízkovým kolotočem, který z několika stavebnic zkonstruoval. Oslavuje stavebnici článek, který vyšel v listu Pochodeň v roce 1981. Stavebnice v dobách socialismu zlidověla a rostla. V roce 1965 se vyrábělo 7 druhů. O 15 let později už 17 druhů, včetně verze elektro. Zájem je takový, že kdyby to možnosti provozovny a jejího strojového vybavení dovolili, mohlo by se bez starostí o odbyt vyrábět dvojnásobek, psalo se v Pochodni. Co je na tom pravdy, se nedozvíme. Jisté však je, že značka se dostala pod kůži mnoha generacím od našich dědů až po dnešní kluky. Výroba vláčků Merkur však byla definitivně zastavena v roce 1968. V dalších letech byly bohužel zlikvidovány nástroje na jejich výrobu. Po roce 1989 podnik zprivatizovali bývalí zaměstnanci. Vznikla firma Komep, která nějaký čas setrvačností pokračovala ve výrobě stavebnic Merkur, ale už v roce 1993 byla u konce s dechem a ukončila výrobu. Poté továrnu zakoupila firma Cross pana Jaromíra Kříže. V roce 2006 vzniklo v Polici nad Metují Muzeum stavebnice Merkur, kde mohou všichni návštěvníci zhlédnout celou řadu historických i současných exponátů.
1: Problém výchovy dítěte a jeho zaměstnání nebyl snad nikdy tak důležitý a spletitý jako právě v dnešní době stálých bojů o životní existenci. Nároky, jež současný život klade na zdatnost jednotlivce, jsou daleko větší než v dobách dřívějších a je tudíž zcela přirozeno, že i výchova dětí, tedy příprava jejich pro budoucí život, musí se brát takovým směrem, aby nové generace vstupovaly do života pevné, rozhodné, s jasným reálným nazíráním na život a jeho problémy. Proto jest třeba, aby otázce hraček byla věnována náležitá pozornost ze strany rodičů i školy a vůbec těch, kteří jsou pověřeni výchovou budoucích generací. Jaroslav Vancl, vynálezce stavebnice Merkur.
0: Pan Jaroslav Vancl, osobnost hodna světových géniů, umírá v 90 letech v březnu 1980 v úplném zapomnění. Jeho hrob je na hřbitově v Polici nad Metují.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Poslanci přehlasovali Senát a znovu schválili stavební zákon. Těžařská firma a stát se neshodnou na způsobu rozdělení peněz po těžbě v lomu ČSA. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Novela stavebního zákona míří k podpisu prezidentovi. Koaliční poslanci přehlasovali Senát, který novelu zamítl v srpnu. Návrh hlavně centralizuje soustavu státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Opoziční poslanci návrh opakovaně označují například za paskvil, který nahrává developerům. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO za novelou i přes kritiku stojí. Tvrdí, že i po zavedení změn budou mít úřady dostatek pracovníků, i přesto, že část z nich zvažuje svůj odchod.
2: My připravujeme velkou náborovou kampaň, abychom těch úředníků měli dostatek. Samozřejmě pracujeme i s nějakou krizovou variantou, kdy víme, že oproti tomu dnešnímu počtu úředníků, kteří jsou v té stavební správě, by nám mělo stačit, aby celý systém fungoval zhruba 2/3.
0: Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního zákona Hana Landová má od ledna, kdy vznikne úřad rozvoje území, podle Mrázové vést expertní a kontrolní panel při ministerstvu. Těžařská firma Pavla Tykače, Severní energetická a Ministerstvo životního prostředí se přou o to, kdo rozdělí přes 200 milionů korun obcím na Mostecku. Jde o peníze, které těžařská společnost ušetřila při obnově lomu ČSA po konci těžby uhlí. Firma je chce rozdělit obcím sama, třeba na výstavbu školek. Ministerstvo ale trvá na tom, že to má udělat stát přes Státní fond životního prostředí.
3: Ty prostředky, těch 200 nebo něco přes 200 milionů korun, poskytneme těm obcím napřímo.
4: Říká prezident skupiny Seven Luboš Pavlas. Po 50 milionech mají dostat Most, Vrskmaň a Vysoká Pec. 30 milionů Krušnohorský svazek obcí a 20 Ústecký kraj. Ministerstvo životního prostředí by ale chtělo vyjednat vyšší částku, říká Igor Červený z Motoristů.
5: Co se týče konečné částky, tak my tam samozřejmě stále s ním jednáme o dvou problematikách, které teďka ještě nebudu prozrazovat, protože čekáme, jak se ta situace celá vyvine.
4: Seven chce všechny peníze rozdělit nejpozději do konce listopadu. Mostecká Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Policisté vyzývají rodiče, žáky i učitele, aby v školním systému bakaláři používali silná a jedinečná hesla. Kriminalisté teď v Praze vyšetřují případ, kdy škole přišla přes bakaláře výhrůžka z účtu jednoho ze studentů. Tu podle dosavadních zjištění rozeslal zatím neznámý pachatel, kterému se povedlo překonat zabezpečení studentova účtu. Jde už o druhý podobný případ v poslední době.
1: Sport.
0: Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů rezignoval. Ve funkci bude do konce listopadu. Svaz po něm povede bývalý český tenista Petr Pála.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 dejte pozor na kilometru 258 směrem na Hradec Králové. Došlo tam k nehodě dvou osobních aut. A opatrně taky na silnici 35 u Poclířova na Svitavsku. Havarovalo tam nákladní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer vám všem, kteří si proto naše rozhlasové divadlo najdete v týdnu svůj čas. A tahle hodinka je pro vás, věřte, stejně jako pro mě, po každé výletem za vzpomínkou. Je to příležitost k setkání s lidmi, kteří už sice mezi námi nejsou, ale díky rozhlasovým archivům si můžeme jejich hlas občas připomenout.

František Nepil. Jméno, které patří k rozhlasovému vysílání naprosto neodmyslitelně. A jeho měkké oslovení, no, jako by k vám z rádia mluvil přímo pohádkový dědeček. A pokaždé krásnou češtinou. I ve chvíli, kdy František popisoval, jak to tehdy v 90. letech po ránu

0: Ne, ale hlavně je tu stůl trochu se podobající kulečníkovému stolu, protože je pokrytý zeleným suknem. To sukno tlumí nežádoucí zvuky, například ťukání mých knoflíčků na rukávech od košile nebo cvaknutí, když upustím tušku a podobně. Přede mnou je mikrofon, pak krabička s několika tlačítky a hlavně s červeným světýlkem. To, když se rozsvítí, musím začít mluvit. Kdybych nezačal, vypadalo by to na to, že stanice Praha byla vyřazena z provozu. Kdybych nezačínal velmi dlouho, mysleli byste si, že je převrat. Začnu-li mluvit a během mluvení mě začne ukrutně škrábat v krku, zmáčknu tlačítko zvané kašlátko a vy neuslyšíte ani mé sípění, ani mé odkašlávání, neuslyšíte chvilku vůbec nic a řeknete, táto, to naše rádio nějak blbne, musíš ho odnést do opravy. A táta vám odpoví, odnes si ho tam sama, já ho nemusím poslouchat, jak je rok dlouhej. A než mu odpovíte zase vy, já uvolním kašlátko a začnete mě zase slyšet.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Z mého uctivého tónu a z toho, že jsem na prvním místě jmenoval paní režisérku, jste jistě pochopili, že paní režisérka je jak pro mne, tak pro celý vysílací tým Dobrého jitra nejdůležitější. Má toho na starosti přemnoho, musí mě například upozornit, když mi cvakají přes kina k šandách o opěradlo židle, bere telefony a vyřizuje mi vaše příjemné vzkazy a nevyřizuje mi vaše nepříjemné vzkazy, abych se jí uprostřed vysílání nezhroutil. Paní režisérka však hlavně ví, kdy a co se vy, vážení posluchači, chcete a máte v příštích chvílích dozvědět, aby byl pořádek. Protože se to zpravidla dozvídáte přes mne, musí mě paní Pechová k tomu nasměrovat a přivést s přihlédnutím k mé mentální úrovni. O těchto věcech se proto dohodneme podrobně před vysíláním a pak každou hodinu, ale protože paní režisérka zná svého Pappenheimského, vysvětlí mi to pro jistotu ještě i krátce před tím, než k vám promluvím. Pane Nepil, řekne mi například tak, abyste to vy neslyšeli. Po této písničce bude ještě jedna a po ní oznámíte pouze správný čas. Nic víc. Pak zahraje znělka a po znělce vy posluchače krátce přivítáte a pozdravíte a pan Švehla pustí další písničku. Rozumíte mi? Samozřejmě, že rozumím, odpovím. Buďte úplně klidná, paní Pechová. Paní režisérka, aby mohla být opravdu klidná, mi tento prajednoduchý pokyn zopakuje pro jistotu ještě jednou, sdělí mi, že přijdu na řadu asi za 5 minut a uvede se vůči mě do klidu. Já sebe rovněž, já si v klidu poslouchám, jakou pěknou písničku to pan Švehla vybral a za 4,5 minuty se nadechnu a v tu chvíli si uvědomím, že jsem zapomněl, co vlastně mám po písničce udělat. Zmáčknu tedy dorozumívací knoflík a zeptám se, paní režisérko, prosím vás, co jste mi to říkala, že mám teď říct? Paní Pechová není sice překvapena, ale není ani potěšena, nasadí si na tvář psychiatrický výraz a zopakuje mi

0: tu rozhlasu jedinečnou a vlastní intimní blízkost, kdy je rozhovoru vlastně přítomen jenom nenápadný mikrofon, tak tohle doufám rádiu nikdo nikdy nevezme, protože i ty všudy přítomné kamery ve studiu se dají přece vypnout. No a v dobách, kdy ještě rozhlas byl opravdu jen zvukovým médiem, tak v té době se potkali malíř Oto Janeček a František Nepil. Kamarádi, přátelé. A rázem se zastavil čas. Nikdo nikam nepospíchal a my z toho vzácného setkání máme třeba i tenhle záznam.
1: My jsme se nejdříve seznámili přes rozhlas a pak nad dílkem, teda nad dílem, ale vynikajícím, teda mým. Přes rozhlas jednoho dne, v to, že jsem v rozhlase byl, tak tam jsme ve vysílání pro děti tam píšou a redakce musí odepisovat, tak jsme potřebovali obrázky, které bychom těm dětem dávali jako drobný dárkový předmět, aby to nebylo považováno za uplácení dětí, že to se nemá. Tak jsme se obrátili na několik výtvarníků, na ten čelný a špičkový byl právě Ota Janeček, tak jsme zašli sem. Tady jsme se viděli poprvně, vybrali jsme si pár obrázků, ale to hlavně, ještě jsme si říkali, vy sem, vy tam, dovolte a tak. Ale pak jsme se sešli skutečně nad prací, která byla nesmírně těžká teda pro mě, zatímco pro Otu Janečka byla hrozně lehká a jednoduchá, že ano. Protože nakladatelství Artia pro některé státy ven, pro cizojazyčné vydání, to dělalo takovou knižnici z obrázků známých českých malířů, teda malířů, kteří jsou známí venku. Mezi ně patří samozřejmě a na prvém místě Ota Janeček. Čili oni sebrali obrázky nebo obrazy a teď bylo potřeba k ním dopsat a dovymyslet příběhy, si představte. Normálně se to dělá v obráceně, normálně já napíšu pohádky, příběhy nebo tak a dá se to malíři, který si je někdy i přečte a pak je zilustruje, pak to zilustruje. A teďko já z naprosto různorodých obrázků jsem musel vymýšlet, jak vlastně je dát dohromady, takže to mi dalo zabrat a samozřejmě těžká práce, krev a pot lidi zbližuje. No a tak nám vznikla knížka, která se v češtině, v česky to vyšlo asi po 4-5 letech, po těch francouzských a japonsky nám to taky vyšlo. Zobáček mi namalujte červeně, se to jmenuje česky. Nejhezčí se to jmenuje francouzsky, v každém jazyce jmenuje jinak, to je na tom to hezký. A nejhezčí se to nejmenuje, ale píše ve francouzštině, protože to má tak česky znějící titulek, ten se píše vole, penso, vole. Jo, což se čte vol, penso, vol, nebo jak se
2: to... Ano, vol, penso, vol. No, já když jsem poprvé tu knihu vyšel, když mi přišly autorský výtisky, tak čtu vole, vole. Říkám, no to nemůže být kniha ode mě. A než jsem si uvědomil, že to je francouzský.
1: Hned si říkal, že bude spíš ode mě.
3: Výsledky vaší práce potěší spoustu lidí, nebudeme je počítat, ale při ní se zotavujou a odpočívají. Máte vy vůbec někdy čas, nebo jak vy odpočíváte? Já když vás slyším, tak vy vlastně to třeba ani nepotřebujete odpočívat, protože vy si takhle hezky popovídáte a mezi tím pracujete. Nebo jak je to?
1: No, my si popovídáme, když nás přijete natáčet rozhlas, viď?
2: Na to není čas.
1: A nebo ale... když přijedu na mlejn za Otou Janečkem, to je jednou, dvakrát do roka, asi tak, že jo. No, mluv o tom, jak ty odpočíváš, já za sebe, já nevím.
2: Ne, já jsem celý život neměl čas na odpočívání.
3: Takže byste...
2: Takže já nevím, co to je. Jsem vás zřejmě zklamal teď.
3: Ne, nesklamal, no tak my jsme si zase mysleli, kdyby jste zjistil, že jste neměl čas odpočívat. A když by tohleto naše setkání mělo vás přimět k tomu, že byste měl začít přemýšlet, že přeci jenom je dobrý si občas odpočnout, jestli, jo, aby jste mohl, ale vy vlastně odpočíváte třeba cestou z Londýna do Prahy, nebo při čekání na klíče.
1: To je to, posluchači netušej, co tahle něžná bodlinka znamená. Že, já to vím moc dobře, protože tak jako dneska, tak už asi před měsícem, když jsme si dali schůzku u Oty Janečka v ateliéru, dneska s vámi, před měsícem s Kolínskými tiskárnami, tak v obojím případě Ota Janeček zapomněl klíče od ateliéru a nejdřív jsme museli úřadovat na chodbě a na chodníku a to než teda je rychlý posel přivez. No ale hezky něžně to říkáte.
2: No u mě vždycky, ano, to si uvědomuji, že bych si měl odpočnout, jo, ale vždycky zůstane jenom u toho jako uvažování o tom, jak by se mělo odpočívat a tak, ale nikdy k tomu nedojde.
3: A jak vás získává František Nepil ke spolupráci, třeba když přijde s prvním textem, nebo když...
2: No přinese si harmoniku. Ano, to mi hraje, no. A já podlehnu kouzelným tónu, jo.
3: Řekněte.
2: Asi pěti dírkové harmoničky.
1: Tak to
2: má
1: je...
2: vůbec celou oktávu ta harmonika, to je?
1: No já nevím, co je to oktáva, ale asi má.
2: Jo, no měla by mít aspoň 8 dírek.
1: To je harmonika, kterou jsem dostal v Chlumu u Třeboně. Tam jsme natáčeli na Kus řeči a s kapelou a já za odměnu dostal takovouhle fukací harmoniku, která se dá spolknout, taky malinká.
2: A to se ti ještě nestalo? Ale,
1: ne, já na ní hraju málo kdy, já na ní hraju účelově, protože neumím hrát. No jak to bylo? A bylo to tak, že já mám rozepsaný text, který mu říkám tělověda. A já v něm rozebírám tak jako lidské tělo, že ano, čet se mi po několika besedách, abych si ověřil, jako co lidi na to. To jsou takové krátké črty na téma lidské ruce, nohy, srdce, hlava a tak dále. A v těch črtách jako vlastně povídám o lidských slabostech, přednostech, snažím se o to, aby to bylo veselý. Vždycky lidi se smějou tam, kde to veselý není a naopak. A tak jsem si říkal, no tak, když píšu takovýhle slabý texty, tak je musí zachránit ilustrátor. A tak jsem si vzpomněl právě na Otu Janečka, ale ten přede mnou prohlásil jednu závažnou svého času, teda jednu hrozně závažnou věc. Jo, on řekl, že ilustruje jenom nežijícím autorům, jo. Já nevím, jestli je to pravda, ale tenkrát to řekl, já si byl na to chvíli
2: pišný. S těmi živými je potíž, jo, ty mají svoji představu. Já vždycky říkám, tak si to zilustrujte sám, proboha.
1: Tak jsem si říkal, já ho musím vlastně získat nejenom silou toho textu, ale i něčím jiným. Vzpomněl jsem si na to, jak se to dělá v rozhlase, že ano, že když je slabý text, tak se pustí hudba, posluchač se tak jako zotaví, znova se pustí ten text, nahradí, doplní se hudbou a tak to běží dál a najednou je z toho hodina, že jo. Tak jsem si říkal, takhle budu postupovat s Otou Janečkem a vzal jsem si text, té knížky, že mu jako přečtu ukázky a pak mu řeknu, jestli by to byl ochoten ilustrovat. A vzal jsem si ta foukací harmoniku, no a teď jsem mu přečet vždycky, já nevím, o lidské ruce, zahrál jsem Kolíne, Kolíne, přečetl jsem o lidském srdci, zahrál jsem Ovčáci, Čtveráci, teda to jsem věděl já, co hraju, já neumím hrát.
3: A vy jste měl představu, o jaká díla jde?
2: Ne, já jsem měl jednu chvíli představu, že hraje prodanou nevěstu, a pak jsem ji jednou vzal, jako slyšel jsem tam i Štrauze, já nevím, co...
1: No, to ani Štraus, ani prodaná nevěsta přeci jenom... Já se nebudu vyjadřovat.
2: On ve své skromnosti. To.
1: No a výsledek teda byl ten, že Otáneček byl tak okouzlen, to jakmile se na lidský organismus, na lidské smysly působí, teda na několik lidských smyslů se působí, nejenom na zrak, ale i třeba na sluch, chuť a tak dále.
2: No citovku, citovku
1: tak,
2: to chce.
1: Tak jako ten člověk je víc ovlivněn, tak i Otáneček teda byl samozřejmě ovlivněn kladně a aniž by věděl jak, tak odsouhlasil, že teda to bude ilustrovat.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Lecos jsme tedy už o vzájemném přátelství a umělecké spolupráci mezi Františkem Nepilem a malířem Otou Janečkem slyšeli. Ale teď zase jinak. Víte, jak na to František Nepil sám později vzpomínal v jednom ze svých fejetonů?
2: Nejúspěšnější koncert mého života. Tedy na Brzyně není jen Smetákův mlýn, ale Smetákův mlýn je nejslavnější, i když mu tak už nikdo neříká. Každý totiž ví, že je to Janečkův mlýn. Brzyna je potok, který kousek od Kamínka protéká osadou Brzyna a vlévá se do Vltavy u Zrůbku. No a pár kroků nad osadou, asi tak 2000 kroků, stojí Janečkův Smetákův mlýn. Skládá se jako každý pořádný mlýn z mlýnského kola, jenže to se netočí, protože ho zkazil pan režisér Menzel se svým filmovým štábem. Dále se skládá z nádrže a nemyslete si, že je v ní vody jen po kolená. Tam Ota Janeček utopil celé rýpadlo, když ho po vypuštění vody objednal na dolování bahna. Jinak se tento mlýn skládá z mlýnské strouhy, ale o té si povíme až nakonec, z patrové hlavní budovy a z hospodářských stavení, kde má Ota Janeček ateliér. Maluje, jak víte, překrásně, a to hlavně slečny a ptáčky. Maluje tedy i jiné věci, například vyklany, trávy, buňky, jinovatky, Josefy sudky, semínka, slabikáře a stromy, ale ty ptáčky a slečny kreslí obzvlášť pěkně, ty má odkoukané, těm určitě věnoval mnoho bezesných nocí usilovného studia. On má zvláštní dar, on svými obrázky dokládá, že když je holka krásná, tak je krásná, i když má pisky jako vantroky, anebo rozpláclý nos. Báže takový plácfifák či odulá kušnička k té kráse patří. A vůbec jsou jeho obrázky naučením, že na světě je tolik přepěkného, že ho má člověk opouštět, jenom když mu už opravdu nic jiného nezbývá. Na tohle všechno jsem si vzpomněl, když jsem smolil knížku, kde záminkou k úvahám a myšlenkám, pokud je na mě Bůh seslal, mi bylo lidské tělo. No a jak jsem na ty své stránky koukal, říkal jsem si, kdyby mi tak tuhle knížku ilustroval Ota Janeček. V té době bylo už mnoho let po mistrovství světa v Kopané, na kterém vedl mužstvo Anglie trenér Don Revy. Ten po jednom zápase, jejíž prý Anglie vyhrála se štěstím, jak řekl jeden z novinářů, na tiskové konferenci po utkání odpověděl: štěstí má jen ten, kdo ho hledá. Je to jedna z nejhlubších pravd a netýká se jen fotbalu. Zásluhou Dona Revyho jsem tedy věděl, že si o tu Janečka nesmím jen zbožně přát, že proto musím taky něco udělat, že ho o to předně musím požádat, ale ne obyčejně, nýbrž tak, aby to na něj udělalo dojem. Za druhé, že musí ty moje texty o lidském těle číst, ale že mu je nesmím dát do ruky, nebo ať by je ztratil, aniž by je kdykoliv přečetl. Teda nestratil, spíš nenašel, protože by je zarachtal mezi těmi svými slečnami a ptáčky, jejichž skici štosuje všude, kam dosáhne. Prostě, že bude nejlíp, když mu je sám přečtu. Už taky proto, že já do toho vložím všechno. A nejenom všechno. Já do toho musím vložit ještě víc, jenže si musím vymyslet co. Vymyslel jsem si režijní trik, že četbu budu Otovi Janečkovi kombinovat s hudbou. On to teda není moc převratný trik, ale osvědčil se, to vím z rozhlasu, z jehož pomocí jsem hezkou řádku let kazil posluchačům vkus i jitra. Přijel jsem tedy do mlýna na Brzyně s hudebním nástrojem, s foukací harmonikou. ne, že bych na ní uměl hrát, učil jsem se na ní pouze jediný měsíc, a to před 47 lety v Nuslích. Učil mě na ní Honza Mezera, můj spolužák a kamarád ze Svatoslavovy ulice, a já mu za to poskytoval lekce v kreslení. Byla to naše miniaturní kulturní výměna, jakou teď jezdí do zahraničí sjednávat a podpisovat početné delegace. Jakmile jsem Otovi Janečkovi naznačil, že se před ním rýsuje možnost ilustrovat nadmíru hodnotný rukopis, rozhostil se mu po tváři ustaraný výraz, jako vždy, když má odmítnout další autorský nátlak na spolupráci. Nepatří totiž k té skupině ilustrátorů, kteří s houževnatostí vyhladovělé vlčí smečky krouží okolo literátů a nakladatelských domů a hledají oběť, do které by se umělecky zahryzli. Náleží naopak k těm, k nimž se slétají básníci, povídkáři, romanopisci a jiní producenti literatury a nutí je k citové inkarnaci do jejich myšlenkového regionu, aby dopomohli dílu ke čtenářskému povšimnutí. Ota Janeček jim ovšem zdařile čelí svými mistrovskými výmluvami a argumenty. Zpravidla jim líčí své zdravotní potíže, zvláště ztrátu či otupení zraku, a to od té doby, co zrak při odjezdu ze Mlýna opravdu ztratil. Nebyla to legrace, ale naštěstí ho po několika měsících s pomocí akupunktury zase našel, jenže to pro jistotu dodnes zamlčuje tvůrcům obdařeným talentovým či charakterovým nanismem. Jiným podrobně popisuje své současné předsmrtné stavy a navíc vyhlásil jednu, i když ne samozřejmě pouze tuto zásadu, že až na zcela mimořádné výjimky ilustruje zásadně díla autorů neživých, anebo těch, kdo žijí pouze náhodou. Když jsem tedy spozoroval, že se mu po mých úvodních slovech rozhostil na tvářích onen známý ustaraný výraz, vytáhl jsem z kapsy foukací harmoniku. Jakmile mu na ní padl zrak, rozzářily se mu oči dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky, jež se právě dověděla, že má dnes před sebou svatební noc. K hudbě má vztah, na pražském jaru prosedí spoustu času a ani Václav Neumann, ani Herbert von Karajan nezařazují do svých filharmonických těles foukací harmoniku příliš často.

Zahrál se mu jako předehru pokus o národní píseň a přečetl mu první kapitolku své tělovědy, kostru.

Pak jsem odúhlal Kladno, ty černé Kladno, a četl dál. A stále nadšenější mistr dál a dále objevoval v houštině pazvuků několik taktů velmi připomínajících písně Moravo, Moravo, Tipperary, Kolo, Kolo, Mlýnský, vstupní motiv Beethovenovy osudové symfonie, Jede, jede poštovský panáček, Žlutou ponorku Beatles, moc nescházelo a začal by tušit, že zaslechl pár taktů slovanského tance číslo 9, a když jsem skončil poslední tóny písně Hop, hej, cibuláři, naskicoval Ota Janeček už první ilustraci, neboť boj o jeho přízeň byl rozhodnut, třeba že jsem ho seznámil s pouhým torzem rukopisu. Co se ovšem nestalo, uplynul krátký čas a Ota Janeček mě meziměstsky volal. Františku, exlibristi pořádají příští týden slavnostní večer k mým narozeninám. Budou tam takové ty proslovy, budou se tam pouštět obrázky z diapozitivu a já nevím co všechno. Teď jsem si však uvědomil jednu věc, že tam ještě nemáme hudbu. Rázem ve mně hrklo, popadlo mě zlé tušení, že posvátným a pro Čechy přímo osudovým slovem hudba označuje nejspíš i mou produkci s foukací harmonikou. Hned na to mi to ostatně potvrdil. Já teď přemýšlím, povídal Janeček, jestli mám říct Pepovi Sukovi, aby mi zahrál na housle, nebo Zuzance Růžičkové, aby mi zahrála na čembalo, ale najednou mě napadlo, co kdybys na tom večeru zahrál na tu svou foukací harmoniku. Už to bylo venku. Ach, ješitnosti, tvé jméno je moje příjmení. Neříkal ovšem dědeček, netlač se kupředu, dokud místa u dveří, a babička, třeba se pídí měřiti. Ale otíku, vzpamatoval jsem se ze svého ohromení, ty jsi nevšim, že na tu harmoniku neumím hrát. Jestli se rozhoduješ mezi Josefem Sukem a mnou, nebo mezi Zuzanou Růžičkovou a mnou, tak to nikomu neříkej nahlas, vždyť by tě zbavili své právnosti. A otík na to, no, že by to byla jako psina. Za týden jsem se dostavil na slavnostní večer v tmavém obleku, oholen a dezodorován vodou značky Windsor. Ota Janeček ke mně přiběhl viditelně rozradostněn. Máš tu foukací harmoniku? Ptal se mě s hořícíma očima. Ale nemám, skameněl jsem. Vždyť jsme se přece dohodli, že by to nebylo vhodné. Fakt, skameněl pro změnu zase on. Já si nějak vsugeroval, že jsme se dohodli obráceně, já člověče nezavolal ani Pepu Soka, ani Zuzanku. Slavnostní večer byl tedy bez hudby, ale přesto byl velmi krásný, jak uznal i Ota Janeček, když jsme se šli za čas projít podle jeho mlýnské strouhy. Kdybyste se u ní někdy octli, nepřehlédněte ji. Ostatně, jak byste ji mohli přehlédnout? Je dlouhá 2 kilometry a celá dlážděná žulou. Dal ji vydláždit a zrestaurovat, ačkoliv ji k malování nepotřebuje. Obnovil ji, aby mlýn zůstal zachován pro budoucnost úplný. Ukládal do ní honoráře, které mu docházely z ciziny, a pak tuto znovu zřízenou strouhu věnoval své ženě místo banálních kožichů, elektrických přístrojů či vozidel, které za podobné platby pořizují svým ženám obvykle jiní naši spoluobčané. Vidíte, kdo ví, jestli bych tuhle strouhu někdy spatřil na vlastní oči, kdybych nepřijel na Brzinu odehrát nejúspěšnější koncert svého života.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: K těm několika zvukovým vzpomínkám na Františka Nepila jsem pro dnešek přibalil do divadla pro vaše uši jedno vzpomínkové setkání nad knížkou Jak jsem potkal Františka Nepila. Jejím spoluautorem byl také Ondřej Suchý. A mezi těmi, kteří tenkrát nemohli v Berouně na uvedení téhle knížky chybět, byli i pánové malíř Karel Franta a fejetonista Rudolf Křesťan.
2: Já jsem slyšel, že je tu zastoupena Karlova univerzita přímo zástupcem nejvyšším. Já chci říci, že má tady velkého konkurenta, protože my všichni jsme studenti, odborní asistenti, docenti a profesoři Univerzity Františkovy. Františkova univerzita je to, co nás spojilo, a myslím si, že stejně jako u onoho slavného Karla IV. Existuje i po dotyčném, na rozdíl od jiných univerzit, které byly pojmenovány někým a neexistovaly vlastně de facto už za jeho života. Takže to je můj pocit, který mě sem přivedl do Berouna, kde si dovolím pár slov říci na cestu knížce, kterou pan Krop obdivuhodně dal dohromady. Jak si leckdo z vás určitě pamatuje, tak v dobách, kdy u nás ještě na silnicích nejezdilo tolik vozů jako dnes, tak bývalo zvykem, že auta stejné značky se zdravila vzájemným bliknutím reflektoru, ti mladší to nepamatují, my ve středním věku to pamatujeme. Zdravili se Spartaky, vy nevíte, co je to Spartak, že jo? Tak půjdeme dál. Zdravili se Fiatky šestistovky, to nevíte. A ovšem, že i Cortiny, dědeček možná. A dosti pravděpodobně i Praga Baby, to už ví málo kdo. Já se domnívám, že paní Nepilová ví, co Praga Baby znamenala. Knížka, která nedávno vyšla v reedici, tak samozřejmě to připomíná i nám všem. Zkrátka bývaly časy, kdy bliknutí protijedoucího vozu nemusela znamenat hned upozornění na radar, nýbrž mohlo jít o znamení spřízněnosti. Takovýmto vzájemným potkávacím znamením jisté vzájemné spřízněnosti je i knížka, kterou tu budeme dnes křtít. Má ve svém názvu Potkávání, a když jsem si jednotlivé stránky četl, jako bych v nich spatřil něco na způsob pomyslného bliknutí z radosti, že jsme se tak či onak potkali s Františkem a že jsme s ním něčím zpřízněni. Odtud vznikl základ knížky, v níž je 25 krátkých, ale možná o to spontánnějších bliknutí na znamení radosti, spotkání se s Františkem Nepilem. Kromě společného vystupování na besedách nás spojovalo i to, že jsme se oba narodili v neděli a oba jsme maturovali se 4 z matematiky. Ale v případě dnešního přání na cestu nové knížce doufám, že nevadí, že neumím moc počítat, a možná je to v dané souvislosti i k něčemu dobré, protože bych té knížce ze srdce přál, aby měla čtenářů přímo nepočítaně. Děkuji za pozornost.
3: Jeden z Nepilových ilustrátorů a zároveň jeden z jeho velkých přátel, malíř Karel Franta, dostal, jak už jsem v úvodu předeslal, na vzpomínkovém večeru v Berouně do ruky mikrofon, aby zde přidal k dobru některou z historek, které s Františkem zažil.
4: Já už jsem tady všechno skoro řekl v tom Berouně při minulých besedách, ale snad vám řeknu, aby to nebylo dlouhý, jak jsem se s Františkem seznámil. Asi před 20 lety jsem měl výstavu ve Staroměstské radnici a já velice dbám na to, abych měl na každé výstavě návštěvní knihu. Co si lidé myslí o mé práci, to zajímá prakticky každého, kdo něco dělá. A v té knize jsem potom našel zápis od Františka Nepila. Ten zápis byl tak nádherný, že mě nejenom fouknul pod křídla, ale já jsem se skutečně vznesl jako helikoptéra, protože jsem si říkal, no to je hezký, to je krásný. A taky jsem to využil. František tehdy netušil, že se upsal ďáblu neboli čertu. Hned při příští výstavě jsem ho požádal o to, aby mě zahájil výstavu. Od té doby mě zahajoval všechny, prakticky všechny výstavy, které jsem měl u nás, A za každou tu výstavu dostal František čerta. Takže potom už to i napsal a říkal,
5: Čobete, u nás je to jako pekle.
4: Jo. A on měl smůlu, že měl ten podpis takový čitelný, jako Lada, jo. Jako Lada. Prostě on taky takovej byl, když jsem ho teprve poznal potom osobně, skutečně byl to člověk velice čitelný, upřímný, srdečný a asi proto ho měli lidi nesmírně rádi. A ta jeho popularita sahala tak daleko, že já jenom krátce, když jsme jeli spolu na tu poslední jeho dovolenou do Švýcarska, tak jsme celou cestu povídali. V autě bylo veselo a přijeli jsme k místu, kde se malovala silnice. Ty pruhy tam malovali. Já jsem stál hned jako první, ten muž s tím práporkem mě zastavil a my jsme povídali a nic jsme nevnímali. Ta protější fronta odjela a když jsem dostal na volno, tak jsem se rozjel a jenom jsem zahlíd, že po pravý straně je jakási míchačka na tu barvu a že tam jsou dělníci a prostě pokračoval jsem dál asi za 20 kilometrů. Františku byla,
5: Čověče, zastav v zájmu našeho zdraví.
4: Tak jsem zarazil a nešel jsem ven a František vystoupil a podíval se na to auto a pak mi povedal do okýnka,
5: Haleď, my jedeme ale v úplně jiném autě, než jsme vyjeli. Rozumí.
4: Já jsem říkal, a co je?
5: No, pojď se podívat.
4: Tak jsem byl ven. To auto bylo z téhle strany bílý. A rychle schnoucí barva dělala svý. On vždycky říkal, František, že jezdím.
5: Čověče, ty jezdíš jako sena. To je rychlost, jo.
4: A teď jsem mu to začal dokazovat, protože jsem pospíchal rychle k benzínové pumpě, kde bychom se do toho dali. A tu barvu dostali dolů. Jak viděli, že je to František Nepil, sahali po všech pixlovkách a po všech kanistrech a lítali, jako když bude hořet, jako když potřebují vypráznit rychle benzínovou pumpu. Všechno jsme zkoušeli. Nic na to nefungovalo. Pixlovek kolem nás nepočítaně. A já jsem dostal potom takový spásný nápad, že jsem říkal, natočte mi asi 10 litrů benzínu. A oni říkali, s tím my to nechceme nic mít. Já jsem říkal, já to zkusím s tím benzínem. Začal jsem mít auto a ono to šlo. No, šlo. Hadry nestačily, ale všechny záclony, které byly v té benzínové pumpě, co tam měli, to strhávali, nosili to snad i cejchy a my jsme prostě čistili a čistili. No neumíte si představit, jak jsme smrděli na benzín. To my jsme byli jako jedna velká cisterna a František ten úplně s klidem mě řekl,
5: hele, ale to je prima, že my nekouříme.
4: Jo, jo. Víte, František, na toho se nechá vzpomínat pořád a pořád se nechá o něm vyprávět. Já mám naštěstí tu paměť jenom na tohle to, jo, na nic jiného, ale na tyhle ty věci, to si velice dobře pamatuju, každý jeho slovo. Z každý situace uměl vytěžit. Víte, my jsme třeba, když už jsem se do toho dal, třeba ten Joe, u kterého jsme byli na návštěvě, ten jednou přišel s nápadem, že bychom měli navštívit zoologickou zahradu. A on říkal,
5: no samozřejmě, my máme zvířátka rádi.
4: Tak jsme šli, jeli jsme do hor, do zoologické zahrady. Spíš jsme si tam šli odpočinout, protože tam už jsme potřebovali stín, sednout si a tak dále. Ten František šel oholi, ale jakmile tam viděl, tam byl postavený vysoký totem, on vyskočil k tomu totemu a začal mě předvádět apače. Ty lidi najednou koukali, co člověk, který asi pobírá důchod, co to tam takhle jako vyvádí, že jo. No, tak tam jsme se takhle jako vydováděli u toho a pak jsme šli dál a přišli jsme k ohradě, kde sedělo 5 bílejch sibířských vlků. Oni byli nehnutí, oni byli prostě jako když to byly plastiky, jako když to bylo ze sádry. Tak jsme se tam podepřeli o ty klády. A já jsem říkal, Joe, až přijedeš do Prahy, tak ti ukážeme živý v zoologické zahradě. A František říkal,
5: pane, oni jsou živí a oni na něco vzpomínají.
4: Jo. A Joe říkal, no a na co myslíš prostě, že by mohli myslet? A on říkal,
5: oni vzpomínají na vlast.
4: A já jsem říkal, no a jak to myslíš? A on říkal,
5: no podívej se.
4: A teď řekl, Stalingrad. A ten vlk jeden se pohnul takhle. Pak řekl, Krupská. A zase se druhej pohnul takhle, jo. No a ten Joe byl u vytržení z toho a povídá. Františko má,
5: no řekni, Joe, jestli si vzpomeneš něco ze Sovětského svazu, ať se...
4: A on říkal, gum. A ty vlci se zvedli a utekli. Takže takhle na Františka Nepila vzpomínám.
6: Děkuji vám.
1: Takhle tedy na Františka Nepila vzpomínali pánové Rudolf Křesťan a malíř Karel Franta. A já vám teď na samý závěr dnešního divadla posílám ještě unikátní záznam Františkova opravdu posledního, definitivně posledního rozloučení na vlnách někdejšího Dobrého Jitra v březnu roku 1995. Dobré a ještě lepší dny, přátelé.
7: Tak vidíte, ve škole za chvíli zazvoní, vaše děti sedí už v lavicích a soustředěně dokončují domácí úkoly, mají na to už jen pár minut, ale nemějte strach, ty to stihnou, vždyť jsou po vás. Mužský přijdou dneska domů včas, aby stihli odpolední kvalifikaci, aby stihli televizní fotbal. Vy ostravští chachaři, koukejte naše pořádně povzbuzovat a nehvízdejte, když tam Horst Siegel, Frýdek a Kuka smrknou Bělorusům jenom 5 flastrů a pošlou je osprchovat. No a vám, co jste nám propůjčili svá ouška, děkujeme, že jsme si nemuseli vysílat jen tak pro sebe. Dneska se s vámi loučí režisérka Zuzana Pechová, zvuková technička Jitka Havlová, hudební redaktor Josef Švehla a František Nepil, který vám naposled přeje za všechny z celého svého rozměrného srdce dobré a ještě lepší jitro.

v rytmu, který jim srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není.

0: poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, středeční čtvrteční, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako právě odbyla 23. hodina. No a krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům a ponocovatelům, přeje Jitka Lukešová, moc se na vás budu těšit. A jako vždy máme před sebou celé 2 hodiny proto, abychom se setkali v našem vysílání, abychom mohli povídat. A samozřejmě i tentokrát pro vás máme spousty krásných písniček a já doufám, že si každý z vás pro svoji večerní dobrou náladu určitě u nás vybere. No a o čem to dnes bude? Šťastný může být člověk v každém věku. No a co vy? Potkalo vás štěstí třeba v nějakém konkrétním pozdějším momentě nebo až po letech, kdy už jste v to ani nedoufali? Jaké štěstí vám kdy vstoupilo a přišlo do života? Láska, splnilo se vám přání z dětských let, získali jste vysněnou práci třeba až teprve ve druhé polovině svého života, splnili jste si sen, který vás učinil šťastnými až v pozdějším věku a museli jste na své štěstí dlouho čekat? Každý máme svoje sny, touhy a přání. Někomu se splní záhy a celý život má naplněný láskou nebo vysněnou profesí, jiný na splnění svých snů a tužeb stále čeká. A nebo to své štěstí nevidí, co říkáte. Někdy vás potká štěstí ve chvíli, kdy už jste v to ani nedoufali a je jedno, jestli nám je 40 nebo 80. Jste šťastní nebo na své štěstí, ať už je jakékoliv, teprve čekáte. A co vám chybí eventuálně ke štěstí? Tak tolik a mnohem více na tohleto téma. Telefon k nám 731 800 900, pak máme také web, tam už mnozí píšete, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Láska má, možná jste si prospěvovali s Václavem Neckářem, který právě ale dospívává, no a my pozdravíme prvního hosta, kterým je Helča od Poděbrad. Helčo, krásný večer přeju.
1: Já tobě i všem nespavcům přeju.
0: Moc děkuju.
1: A to štěstí, nevím teda, trvalý štěstí, nevím, jestli to vůbec existuje.
0: Jo.
1: U mě to teda nebylo, ale mám třeba zážitky krásný, což považuji za štěstí, protože mě to nabíjí zase.
0: Mm-hmm.
1: A teď se mi povedlo něco, po čem jsem toužila už roky, jak mám kamarádku, se kterou jsem díky tobě, že jo, se seznámila, takže už se známe před 30 let.
0: Panečku,
1: a teď jsme se asi 15 let neviděli.
0: Ano.
1: A já jsem jela slavit svoje osmdesátiny, který jsem si říkala, Bůh ví, jak dopadnou, ale jeli jsme na Šumavu a Zuzka bydlí u Plzně a vzali jsme to díky kamarádovi, který mě tam vez a který tam měl taky se mnou slavit, tak mě za tou Zuzkou vzal a já jsem jí po 15 letech konečně viděla, bylo to úžasný.
0: Tak.
1: I když jsme spolu byli asi jenom čtvrt hodinky, ale nádhera sama, že jsme se konečně zase viděli.
0: Mm-hmm.
1: No a osmdesátiny, jeli jsme tam ve čtvrtek a ve středu mě bylo špatně, až jsem mi chtěl zvracet z toho, jak jsem si říkala, Ježišmarie, jak to dopadne a Bůh ví, co tam bude a jestli přijedou, všichni nepřijedou. No ale bylo to nádherný, přijel mi kamarád s rodinou z Moravy, přijela mi kamarádka od Karlových Varů s přítelem,
0: mm-hmm.
1: byli tam moji bráchové s rodinama,
0: mm-hmm.
1: byli tam neteře, byli tam kamarádky, co se mnou byly v lázních a vlastně jsme se tam znali jenom 14 dní, ale trvá nám to taky doteďka.
0: Mm-hmm.
1: A to byly bezvadný ženský, který tam všecko obstarával. Já jsem poprvé v životě jsem na svý narozeniny nemusela dělat chlebíčky, nemusela jsem dělat nic, všichni mě postupovali, všechno připravovali. Já jsem dokonce v 80 letech i tančila s bráchou, jo, takže to byl takový pocit, taková euforie a teď ještě od toho čtvrtka do neděle. My jsme se tam tak bavili, nasmáli, já jsem si pronajala celý penzionek v těch nezdících na Šumavě, můžu vřele doporučit.
0: Uh-huh.
1: Takže jsme nemuseli nikdo nikam odjíždět, odcházet, všichni tam mohli jít hned spát. Nikdo nerejpal, nikdo nerušil, všichni byli bezvadní a já, no teď se teda zpamatovávám celý týden, ale a no, 80 je 80, už to není takový, ale tak krásný narozeniny a ještě navíc 80 jsem si nepředstavovala ani v nejbujnějším snu, takže to byl takový pocit štěstí, že z toho teď budu žít až do smrti. Takže
0: no tak to je krása.
1: I ty střípky štěstí jsou něco, co třeba se každému nepovede, nebo prostě vždycky, když jsem se na něco těšila hodně, tak se to nestalo. Buď někdo nemohl, nebo prostě byl blbej termín, nebo nebylo počasí. Prostě vždycky do toho něco přišlo.
0: Mm-hmm.
1: Takže já už ze zásady se bojím na něco těšit hodně. Ale fakt, to je zákon schválnosti, Murphyho zákon, že

0: No a jsem ráda za takovéhle krásné, nádherné, úžasné zprávy o skvělé akci. Helčo, moc krát děkuju, hezký večer a budu se těšit příště. Naslyšenou. Dobrou noc.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Dávno. No a máme další hosty, tentokrát se dovolala Lenka z Brna. Lenko, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, já jsem vám jenom chtěla říct, že já jsem měla štěstí, když jsem potkala před 22 letama svého přítela, a které mě zemřel teda letos v prosincu.
0: Jo, tak vzpomínáte. Spadl,
1: zlomil si krčí páteř, přestal mu fungovat srdce a mozek, takže jsem zůstala sama a starosti s pohřbem a se vším, takže

0: Hodila z 95 kg a 45 kg.
1: Jej. Tak to je hodně.
0: Takže teď štěstí nemám a to bylo ještě na vánoční svátky.
1: A prožili jste spolu hezký kus života?
0: Hezký kus života.
1: Vzpomínáte na to ráda.
0: Vzpomínám na to ráda, ale bylo to na Vánoce, co mi zemřel,
1: jo.
0: Tak jsem měl zkažený Vánoce a všechno možné. No. A když jsem za ním ve špitálu, volali mě tam, tak jsem se tam vyhrotila, protože byl napojený na těch hadičkách. A když jsem objednávala sanitku, tak sanitka přijela za hodinu a 3/4. O půl druhé ráno jsem mi volala a přijela ve 3/4 na 3. Možná, že by ho zachránili, by přijeli spíš.
1: Jo. Ale každopádně pojďme se vrátit, to mě je mi samozřejmě velmi líto, pojďme se ale vrátit k tomu tématu. Jak byste na něj hezky zaspomínala právě? Jaké třeba hezké chvíle se objevily ve vašem společném životě?
0: Prostě v mým společném životě bylo jenom on prostě. Dal mě prstinek, měli se sebrat, A zase už to nestačilo, protože on byl nemocný, postižený, nemohl na nohu, na ruku, vypadla se mu ruka, noha, tak já jsem se o něho 25 musela starat.
1: Jo, ale byla jste ráda, že ho máte, jo?
0: Byla jsem ráda, že ho mám a chybí mě teda, mám chybí tady moc. Fotku a chybí mě, no. Nejraž bych šel za ním.
1: Tak, Lenko, moc vám taky děkuju, jinak přeju všechno dobré, hlavně pevné zdraví, opatrujte se a
0: děkuju,
1: přeju vám nějaké drobné radosti. Děkuju, nápodobně. Moc vám přeju nějaké to štěstíčko, abyste měla radost ze života, jo? Mějte se taky moc hezky, naslyšenou, zdravíme do Brna. No a teď už je nachystána skupina Elána, jinak připomínám telefon k nám 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tolik skupina Elán právě dohrává a dospívává. No a na telefonu teď máme z jižní Moravy paní Lidku. Krásný pozdní večer, Lidko, moc vás zdravím.
1: Já vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuju.
1: Všechny zdravím, celé studio a všechny nespavce.
0: Děkujeme. Tak paní Lidko, co vy a vaše životní štěstí? Přišlo, nepřišlo, tak hledáte ho, čekáte
1: přišlo,
0: na ně? Povězte.
1: To největší štěstí, jaké mě mohlo v životě potkat.
0: Ano.
1: A takové štěstí moc málo lidí má takové štěstí.
0: Mm-hmm.
1: Až vám to řeknu, tak budete vykulena.
0: Tak povězte, ať jsem vykulena.
1: Zdala jsem se, si se později, ale vdávají se později, 27. Potřela na inzerát, jsem poznala manžela, a žili jsme spolu 43 let.
0: Panečku.
1: I když nám nebylo dopřáno, že jsme děti jsme neměli, ale říká se, že taky to není, peníze nejsou všechno.
0: Jasně.
1: A děti taky říkají, když jsou děti malé, jsou malé starosti, a když jsou velké, tak jsou velké starosti.
0: Ano, ano.
1: To mě říkala Špandová, no. Takže mám jenom jednoho bratra.
0: Ano.
1: Ten má naštěstí 3 děti, dva kluky, no to jsou držíči, opravdu. Já jim říkám, vy jste Ferda Mervene z práce všeho druhu, se dvojmi dání. A fakt ti kluci držou, oni mají firmu prostě, oni na co šáhnou, to spravili, veši, natírali na kostele, víte, ve Velké Kelnovici, tak tam natírali střechu, to je chráněné památkovým úřadem, ten kostel ve Velké Kelnovici. To je starý dřevěný kostel, kde se ještě zvoní jako zemnic z kostela.
0: Aha, jo.
1: To dneska je už málo, že takových věcí. Dělal jsem pěkné mládí, to si nemůžu stěžovat. Před naprázdniny se nám vždycky sjelo 11 nás bylo bratranců a předsednic. Takže to si nemůžu stěžovat. Dělal jsem pěkné dětství. No, až na to, že jsme neměli děti, no, ale nebyli jsme sami, protože manželův bratr, manžel pocházel z 9 dětí a taky byl bez dětí jeden jeho bratr.
0: Ano.
1: No, a taky to přežili a byli spolu šťastní.
0: Ano, ano,
1: takže
0: ano.
1: Jsme spolu, jak se říká, někdy, jak se říká, přijde bouřka, že pohádali jsme se, to bývá v každém manželství, není pořád slunečno, že...
0: Každopádně to bylo vaše velké životní štěstí, tohleto, jo? A radost.
1: No, tak to bylo taky štěstí, že jsme spolu bezdětní vydrželi 30 let.
0: Ano.
1: Až přišel ten nešťastný covid.
0: Jo.
1: Manžel, když se dostal do nemocnice, tak bohužel za 2 dny zemřel. Potom mě říkal ten pan primář, že ta nemoc už byla v takovém stádiu, že už mu nemohli pomoct.
0: Jasně, že
1: ale
0: se stalo.
1: Ale prý neměl nějaké bolesti, nebo tak. A to už jsem měla štěstí, že my jsme měli pronajatý byt. A my jsme se tam velice s děti nestýkali, takže moc velice nikdo nevěděl v tom domě, že jsou tam sama a že jsem taky byla, jako měla jsem našli, jak dělali ty odběry, jo, že jsme měli oba dva, ten covid, samozřejmě, když jsme žili v jedné místnosti.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: No, takže manžel, prostě jsme byli v karanténě a manžel to vydržel týden. A další týden, v pondělí jsem se budila a manžel se oblíkal. A já říkám, kam jdeš, prosím, který jsme karanténě, nemůžeme ani na krok.
0: Jo.
1: Já musím jít do práce. On byl zaměstnancem magistrátu, víte? A oni se starali o čistotu města.
0: Jo.
1: Tak to dneska jsou lidi bordelary, takže chodili a starali se o čistotu města. Takže on musí jít do práce, jo. já jsem mu neřekla ani ahoj, já jsem ho ani neviděla ze předu vlastně, jak seděl na té židli, tak se oblíkal, takže jsem mu neřekla ani ahoj. Mm-hmm. Já tušila, že ho vidím naposledy.
0: Jo, jo. Hmm.
1: Tak prostě odešel a on neměl ani šatnu, jo, se tam přeblíkal v té budově ve sklepě.
0: Dobře, paní Lidko, tak tohle to už je zase trošku jiné ano, téma, třeba nějaké ty pracovní věci.
1: To je lepší, vám musím říct.
0: No.
1: Nešel na noc, nepřišel. Mm-hmm. Já to ptalo hlavou, že se mohl jako... No na druhý den zvonila policie. Mm-hmm. Já jsem šla otevřít jenom v košuli a v županu. Normálně posvíš, jo. Jsem šla otevřít. Pak jsem prostě... Nevím, co se dělo. Byla jsem prostě měsíc v komatu. Mm-hmm. Když jsem se probrala z toho koma, tak jsem nemohla chodit, takže mě rehabilitovali.
0: Pani Lidko, já vás musím přerušit, nezlobte se, protože čas letí jen je neuvěřitelně rychlý. Rozumím, rozumím. Pani Lidko, poslouchejte mě chvilinku. Já vám moc poděkuju, musím poděkovat, jsem ráda, že jste se dovolala, že jste nám zavzpomínala tady na vašeho manžela. Jinak vám přeju samozřejmě všechno dobré, hodně hlavně zdraví, opatrujte se a budu se těšit zase v noční lince, jo? A tyhle ty zase další příhody necháme, až budou zase podobná témata, ke kterému se budou ty další příhody hodit. Moc děkuju a přeju všechno dobré, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: hudební vzpomínka na Hanu Zagorovou v podobě její písničky Kdyby se vrátil čas. No a během právě téhle písničky se k nám dovolal z Olomouce také Robert. Roberte, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak z jakého konce to vezmete vy, prosím, to naše téma šťastný může být člověk v každém věku?
1: Takže u mě to bylo asi tak, že první, co mě jako potkalo štěstí, tak když jsem šel s mojí paní na první rande, je to hodně let zpátky. A tehdy já jsem měl trému, to muži mají, prostě to byla taková osobní věc, já jsem nevěděl, jak to ženě říct. Ona říkala, tak vylož karty na stůl, tak se mi to řekl. A žena říkala, tak jestli tady máš míč, tak já ho nafouknu, budu tě hladit. A mám strašně rád, když mě holka hladí. Ono to udělala, já jsem se zamiloval. Okamžitě si jsme sedli a strašně jsem se s něho mazlil. Takže to bylo takový jeden okamžik, když jsem byl šťastný. Tak byl druhé, to bylo v roce 2003, tehdy jsme se vzali, to bylo na radnici, jeli jsme s koňma kočárem jako na radnici.
0: No to je krása.
1: Byl, že jsme nechali doma prstinky a kamarád naštěstí to vyřešil, co se mnou chodí na bohoslužby, takže zehnal prstinky a jsem mu pozval dom na hostinu, takže to byl druhý šťastný okamžik.
0: Jo.
1: Tak byl třetí, to bylo v roce 24, to jsme se spolu se ženou nechali pokřtit oba, jako, protože oba byli věřící. Na čtvrté byl v roce 2005, to se mě tenkrát narodil syn, takže jsem měl obrovskou radost, že jsou táta a že mám syna.
0: Jasně, jasně. No tak jak vás tak pozorně poslouchám, tak vy máte spousty šťastných událostí, které se nedají zapomenout a ano, za které jste životu vděčný určitě, že jo?
1: Tak uplynulo 20 let, no a pak přišlo takový, a to už je smutný, to tady není do tématu, no zkrátka jsem ho vdovil, že nás to utopilo, no. No a teďka, už je to rok a půl, mám kamarádku, je to moc prima holka. A mám ju moc rád, ona mě taky má ráda.
0: Tak to je dobře.
1: A říkám si, jako lepší mě prima kamarádku, než být úplně sám. Možná bude vážný vztah, možná ne.
0: Jasně, jasně, jasně.
1: A klidně se mě ptete, paní.
0: Podle toho, co přinese život tady, jo?
1: Jo, jo. Potřebujete něco zeptat, tak se klidně
0: zeptat. Já se nepotřebuji ani zeptat, já vás ráda nechám vypravovat, téma znáte,
1: dobře,
0: takže
1: dobře.
0: Bych nerada dělala výslech tady. Každopádně můžete na sebe prozradit šťastné chvilky vašeho života, anebo třeba, co byste ještě rád, aby vám štěstí, jaké štěstí byste ještě chtěl v životě potkat, třeba na jaké téma?
1: No chtěl bych, aby ta kamarádka, kterou nebudu teda jmenovat, protože nevím, jestli by si to přála nebo ne, ale
0: rozumím.
1: Prostě mezi náma vznikl vážný vztah, ale když nevznikne, tak se spokojím s tím, že mám kamarádku. Já dneska paní Tuško, tak dneska mám taky radost. Ráno to bylo takový náročný, práci někdy to náročný je.
0: Jasně.
1: No ale dneska mám radost a víte proč?
0: No povězte.
1: Já jsem se modlil, já jsem věřící člověk, z Olomouce. A hádete, co? Už 3 hodiny tady lije ve městě a bylo tady děsný sucho, takže z toho
0: jo,
1: mám taky radost.
0: Takže máte radost, že se zalejou zahrady a tak.
1: Protože prší, tak jako jo, buďme rádi, bez vody není život.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: Takže
0: no tak výborně.
1: Takže se musí radovat tady z malých věcí. No a závěrem, protože nemám moc času, tak bych chtěl pozdrav paní Vlastičku z Krnova, potom paní pana Olina, paní Ludmilu, moc rád bych slyšel paní Ludmilu, tu jsem dlouho neslyšel, nevím, jestli je nemocná nebo co, takže bych ho moc rád slyšel. A moc vám teda děkuju, to je slušnost, že jste mě vzala. A nebudu se bavit o jedné zátěži, protože mě to jedna paní posluchačka vyčetla. Víte, co myslím, no vyhrál jsem zkrátka krásnou knihu v Českém rozhlasu, ale nebudu tu zátěž rozebírat. Bylo mi to vyčtený, nezlobím se, ta paní má pravdu. Když se o tím bavit, tak je dost za dlouho. Tak moc děkuju.
0: Dobře. Tak, Roberte, mějte se hezky. Každopádně přeju všechno dobré, spoustu štěstí, ať se vám daří.
1: A pozdravujte si paní s tím špatným zrakem.
0: Dobře, mějte se hezky a děkuju za návštěvu, jo?
1: Lidi, dáte telefonní číslo, nevadí mě.
0: Dobře, dobře. Mějte se krásně, hezký večer. Naslyšenou, zdravíme do Olomouce. No a teď už je tady u nás nachystána Eva Farna s Davidem Stypkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tohle písnička Dobré ráno, Miláno, a dovolil se k nám také Karel Skrkonoš. Karle, krásný večer i vám a zdravím do krásných hor.
1: Krásný večer všem, kdo poslouchají a komu to ještě nechce spát.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: Já jsem už teda dlouho nevolal, ale tak mě to tak jako to štěstí, no. No, já jsem 52 roku už šťastně ženatý s manželkou. Rádi, že jsme spolu a že jsme dva. No.
0: Jo.
1: A jinak raz jsem taky to dní štěstí, no, prožíval s tatínkem, že jsme ještě mohli spolu hospodařit. Už teda tady není, ale bylo to pro něj takový, jako, že ještě vrátila ta půda a
0: ano,
1: když jsme na tom spolu dělali, tak to byl, říkal, takový nejkrásnější roky jeho života, no. I když to byla taky dřina nebo
0: no, jasně.
1: Hospodaření mě práce a odříkání, ale bylo to pěkný, no.
0: A pro někoho to znamená opravdu celý život, že jo, tohle to
1: no,
0: prostě.
1: No, tak on to dělal celý život, nic jiného, jako neměl za zaměstnání víceméně, takže k tomu měl lásku a vztah, rozumíte.
0: No a vy hospodaříte tady stále?
1: Já už ne. Já jsem to teď jako dům tam popředal synovi nejstaršímu a jinak jako to hospodaření už nepozuju teda, jako nedělám, ale jako mám na to pěkný vzpomínky a dělal jsem to rád a ono to není možný do nekonečna.
0: Předal jste zase mladší generaci zkrátka teda, jo?
1: No, tak moc úplně zase to není tak, že by se tomu věnovali, ale možná, že se k tomu ještě někdo vrátí někdy.
0: Jasně. No tak v podstatě, teď jste zase v ideální situaci, že se můžete přijít podívat na kontrolu, na návštěvu a jenom se tak koukat, jak se jim, jak se jim daří eventuálně.
1: Všechno přes koleno, každý má svůj život a nemůžete diktovat nebo nějak, jako aby zas neřekli, no, tak já, my jsme si tak mysleli něco a ty jsi nám zkazil kousek života. Já myslím, že by neskazil, ale to nevíte, no.
0: Jo.
1: A já jsem chtěl říct, že se má člověk radovat z maličkosti,
0: ano,
1: nebo
0: ano.
1: Štěstí má být součást tomu štěstí jako, jako tomu za celý život nebo takovému, jako to téma nebo to, tak ono to má, by mělo být štěstí takových každodenních maličkostí, umět si to štěstí nějak vytvářet z maličkých okamžiků, setkání, já nevím, porozumění člověka s člověkem,
0: ano,
1: nebojte,
0: ano, ano.
1: Že ráno se probudí a má vedle sebe tu partnerku nebo cokoliv jiného, no. Já jsem byl rád, když jsem se setkal třeba s tou Evičkou Kulovanou, co psala ty verše, básně, tak na ní vzpomínám. Já nevím, jestli pamatujete, volávala taky do rozhlasu.
0: Já nevím, jestli jsme spolu mluvili.
1: Různě byla, že? No a tak my jsme spolu se setkali a to bylo moc pěkný. A taky se Radovanem Lukavským, když jsem se setkal, to bylo taky takový opravdu hezký setkání.
0: Jo, rozumím.
1: Toho mýho života, no. A já ještě píšu těch pár veršů, víte o tom, že jo?
0: No já se těším, že pro nás určitě zase máte nějakou krásnou chvilku poezie.
1: Ne takovou chvilku poezie, ale to je jenom, ať bych vás dlouho nerušil.
0: Nerušíte, já jsem ráda, že jste se zastavil.
1: Neštěstí, jo? Můžu?
0: No je, můžete.
1: Jdou nám vstříc dny štěstí, toužíme si o ně říct. Poprs barvami slunka, ozdobená luka, vezmi do dlaně kousiček z ozdobené stráně, ten kraj své malíře k plátně. Zadívej se na horizont obzorů, tam obloha se zemi se objímá. Dny štěstí člověk s přírodou prožívá. A kde si v dáli zableskne se právě spojené štěstí lidské rámě, poslané štěstí trávě, lásky z mokré a vyplašené laně, než štěstí voda smáčí, mokrá skálo osvěžené jehličí, mraky se nad námi tyčí. K čemu to vlastně všechno je? Pro dny štěstí, kdy člověk nehrozí pěstí, prostě šťastný je. tak to je jenom taková chvilka.
0: No krásná chvilka poezie. Moc vám děkuju, Karle. Jinak samozřejmě přeju krásné dny a ranec štěstí.
1: Já, taky a sluníčko, teda ještě nám taky nějaký ten verš možná napíše, ale už musíme počítat s tím podzimem.
0: Já vím, je to tady trošku, ano, ano.
1: Za každou nitrou. Už opravdu to léto dává nám takovou konečnou skorotečku.
0: Ano, no. Ano, trochu nám mává.
1: Ten má taky na to nárok, tak musíme to tak brát.
0: Přesně tak.
1: Ty jsem hodně zdravíčka a děkuji, že jste mě.
0: Děkuji za všechny, mějte se hezky, Karle, a budu se těšit zase příště naslyšenou. Dobrou noc.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: skupina Kex a písnička Víš. Blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme ještě do Štemberka Bohumíra. Krásný pozdní večer, Bohumíre.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Tak vás moc zdravím. Co vás tak napadlo, když jste slyšel, Bohumíre, naše téma, jestli šťastný může být člověk v každém věku? Přišlo si k vám štěstí třeba i opakovaně, nebo ho hledáte, či ono vás?
1: No, dneska bylo takové štěstí asi před hodinou.
0: No.
1: Jsem seděl v kuchyni, tak říkám manželce, teď slyším takové rámus, co to je. A manželka říká, teď jsem ti říkala, prší tam.
0: Jo.
1: Představte si, tady tak dlouho nepršelo.
0: Tak jste rádi.
1: A já jsem si kýblu brát vodu na zalívání.
0: Jo.
1: Tak kolikrát sedím u stolka po třešní a loučám si pískové oříšky, jako já.
0: Ano.
1: A furt si říkám, kdy zaprší. Nemělo tady dneska pršet, ale zapršelo.
0: Mm-hmm.
1: No to je štěstí pro mě. No jináč vám řeknu, já mám štěstí celý život.
0: Jo, tak to je dobře.
1: Dobré kolem sebe.
0: Ano.
1: Dobré lidi. A co jsem to chtěl říct? Narodil jsem se v válce a takže jsem měl veselé dětství, dobré dětství, no pak ta práce, jako životní práce, ta utekla jak voda, no našel jsem si dobrou ženu.
0: No to je dobře.
1: To je štěstí pro život.
0: Uh-huh.
1: A na stáří, když jsem přišel do důchodu, a ještě vám řeknu, docela nedávno jsem byl překvapený, že jsem dostal pozvánku, dneska jsme měli takový sezení v kulturním domě,
0: mm-hmm,
1: pro ty, co dovršili 80 let,
0: ano.
1: 85, no výroční týhle narozeniny, tak jsme byli pozváni starostou města, vedení města,
0: jo.
1: Na takový posezení a já jsem vám byl překvapený, když jsem byl platit popelnice, že že ti 80-letí jsou výjimuti z toho placení těch popelnic. No to je taky štěstí.
0: Další štěstí, no vidíte to.
1: A na starý kolena, když jsem přišel do důchodu, jako, tak jsem si tak, mám elektrokolo, jezdil jsem po svém kraji, za přátelema a podobně, tak jsem začal psát články.
0: Aha.
1: O našem okolí, o našem, když dlouholetým panu učitelovi třídním při srazu, on má 92 let.
0: Uh-huh.
1: A tak, no a potom o pěstounství, o našem okolí, no a teďka to pokračuje dál. A už mě vyšlo 12 článků, tak mě to jaksi nabíjí,
0: uh-huh,
1: a mám snahu zase něco zajímavého napsat. Ono to není tak jenom lehký něco napsat. Já toho popíšu, ztratím u toho času, ale mě ten čas jako nevadí, jako víte. Já
0: jo, rozumím.
1: Manželka vypisuje sudok a křížovky a já zas
0: svoje
1: vypisuju a trhám, mačkám papíry. Než to napíšete, abych nenapsal nějakou kravinu, protože to se vám pak lidi řeknou, vás potkají, řeknou, ty jsi děl teda to zpřátý, to jsem si hned myslela. Jo, to je dobrý článek a kdyby napsal nějakou kravinu, tak řeknu, prosím tě, co jsi tam psali, to není vůbec pravda. Tě. A tak to znáte to.
0: Jo.
1: A pak mám štěstí, se už dlouho jsem se netypli mě, kolikrát mám 16krát jako pokus zatelefonovat do noční linky.
0: Mm-hmm.
1: Mě, jako je to zabraný, já, nebo není to zabraný, a pak se tam, ať voláte, jak voláte, není možnost se spojit.
0: Jo, někdy je to zakletý, ano.
1: Ano, to já mám štěstí. Já vám za něj děkuji. Tak to je.
0: Takže jste vlastně podřino sečteno spokojený, šťastný člověk ve svém životě.
1: Ano.
0: To je dobře.
1: Velice dobře, paní redaktorko.
0: Tak, já moc děkuju za návštěvu, za pozdravy, za pochvalu. Ať se vám daří samozřejmě, Bohumíre, i nadále. Přeju hezké dny a budu se těšit zase v noční lince naslyšenou. Dobrou noc, mějte se moc hezky. Ano, to je pravda, vody není nikdy dost.
1: Mějte se hezky.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

vnímá se má. Půlnoc klepe na dveře, ale ještě před půlnocí a než se přehoupneme s muzikou do nového dne, se podíváme do pošty za všechny odkazy, které dorazily. Doposud mnohokrát děkuju a Milan z Valašska třeba píše: ahoj Jitko, ahoj všem ponocovatelům. Mám za to, že špička štěstěny mě je naplněna teď v letech dokonale a k tomu mi stačí především pár věcí, které se dají získat denodenním chováním i k sobě, i k svému širokému okolí, a to je pokora, přátelskost, pravda, poctivost a láska. Toho lze dosáhnout, nebo lze to dosáhnout, být šťastný i bez průměrného platu, majetku, lží a nebo dezinformací. A pokud se umí lidi zbavit v denním žití těchto čtyř vlastností ošklivých, mohou být přece šťastní. No a já jsem šťastný i díky noční lince, jen tak dál, vážení. Tak tolik Milan z Valašska. Milane, moc děkuju. Přeju stále všechno dobré, jinak psát můžete stále na náš web rozhlas.cz/linka. No a teď už je nachystán Michael Jackson a za dveřmi stojí nový den. No.

0: písničkou od popového krále Michaela Jacksona jsme se přehoupili do nového dne a je tady čtvrtek, jupiterský veselý, s datem už 10. září. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den opravdu vydařený, usměvavý, radostný, abychom si jej užili podle svých představ. Pokud vás čekají pracovní povinnosti, tak ať jde všechno dobře od ruky. Pokud máte den nějaký volný, procházkový, výletový, tak si jej taky moc a moc užijte. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání na téma Šťastný může být člověk přeci v každém věku. No a co vy? Potkalo vás štěstí v momentě nebo letech, kdy už jste v to ani nedoufali? Jaké štěstí vám přišlo do života? Byla to láska? Splnilo se vám přání z dětských let? Splnili jste si sen, který vás učinil šťastnými až v pozdějším věku a museli jste na své štěstí třeba dlouho čekat? Každý máme nějaké sny, nějaké touhy a také nějaká přání. Někomu se splní záhy a celý život má naplněný láskou nebo vysněnou profesí, jiný na splnění svých snů a tužeb čeká. Někdy vás potká štěstí ve chvíli, kdy už jste v to třeba ani nedoufali a je jedno, jestli nám je 40 nebo 80. Jste šťastní nebo na své štěstí, ať už jakékoliv teprve čekáte? A co vám chybí ke štěstí? Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: narodíme. Jitka Zelenková, Když se narodíme, a dovolal se Pepíno z Valašska. Pepíno, krásnou noc vám přeju, moc vás zdravím.
1: Teď vám přeju a i posluchačům.
0: Děkuju.
1: Jsem rád, že jsem se dovolal.
0: Mm-hmm.
1: A hodně zdraví hlavně, tak o štěstí. No štěstí, že jsme se dožili posledního srpna.

0: Takže, no a teď jsem, to je už takové mimo zdraví, když jsem sám, že tak se mi podařilo trošku trnek se urodilo, tak jsem neuhodné to, co jsem dělal s trnkama.
1: No, co pak asi?
0: No,
1: už to kvasí?
0: Ne.
1: Pani
0: povídla.
1: Jo, povídla, no se, jo. Ty musí být taky, ty jsou zdraví a jsou dobrý samozřejmě na mnoho, mnoho věcí.
0: 20 litrů povídal.
1: Pánečku, spotřebujete to nebo rozdáváte, prodáváte?
0: Ne, neprodávám, paní, když tak to daruju, to jako není pro mě, peníze nejsou pro mě na prvním místě, takže rozdám, tak jak rozdávám frgály, tak rozdávám vajíčka, takové ty domácí produkty, že? Takže ten člověk má z toho radost, když to někomu dělá radost. Já.
1: No je, je.
0: No,
1: tak to je dobře.
0: Takže a čekáme na déšť, že u nás teď ještě
1: zatím
0: jsem
1: slyšel, nic.
0: Že v Olomouci už jo. Prší, ale u nás ještě nic, ještě sucho. Že? Ale tak chci kopat zemňáky, tak by bylo dobré, když to trošku zalije, aby to šlo lehčí, že? No, takže takové, také běžné věci, no tak hlavně, že to no. No.
1: Takže mám pocit, že na Valašsku jste spokojený a žijete šťastný život, je to tak?
0: Jo, my jsme tam na samotě, takže máme klídek.
1: No krása. To
0: z těch hřivařů není, takže máme ještě větší klid. Ani hafery nebyly, takže bylo to... Nemusel jsem po nikem uklízat, sbírat, víte, odpadky. Ale jinak jako v pořádku. Ale chcel bych sem pozdravit paní Vlastičku z Krnova.
1: Dobře.
0: Po dlouhé době jsem ji slyšel.
1: Ano.
0: To je rodačka z Karlovic, ona přes kopec jako k nám to je, takže no a takže co jiného. Takže jsem ten měsíc a půl válčil sám, že a tak ze zvířaty ten den uteče. To
1: no to věřím, nadáte, že máte pořád co dělat od časného rána.
0: Já s koníkem jezdím ještě do lesa, takže takže s ním musíte každý den vy to vyjet, že? Takže to den, takže je to všecko. Tak musí se člověk udržovat, že? Trošku v pohybu.
1: To je pravda, no, ano. No. Přesně tak. Dobře, Pepíno, no tak vám moc děkuju. Vaší paní hodně zdraví, úspěšnou rehabilitaci, ať se vám daří. Přeju krásné počasí na Valašskou, užijte si to tam, užívejte si to tam.
0: Děkuju a hodně zdraví.
1: Nápodobně.
0: Jo, držte se. Děkuju za relaci.
1: A budu se těšit zase příště, že nás navštívíte, ano? Tak hodně štěstí děkuju. A mnoho všeho dobrého. Naslyšenou, jo, dobrou noc.
0: Dobrou noc, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl samozřejmě Karel Gott a Vltava v jeho podání. No a dovolala se paní Ema z Javorníku. Emo, krásnou noc přeju.
1: Vám taky všem posluchačům a hlavně bych chtěla pozdravit paní Skrova, nevím jméno, která pochází z Balak. A takom ten Pepino, co ma volala přede mnou, mrzí mě, že neřekl, s kama pochází z Balak, protože jsem Balaška.
0: Jo. Tak třeba nám to příště prozradí. Tak můžeme prosím k tématu? No, šťastný může být člověk v každém věku. Jak jste na tom? Co byste ráda? Čekáte na štěstí? Nebo už přišlo?
1: No, přišlo před 25 letama. Když jsem po pěti letem rozvodu potkala svého manžela.
0: Ano.
1: Už jsem tady říkala, díky pošťačce, která mi představila tatínka, jsme se seznámili. Všichni říkali, že když jsme podali ruce, dali pusu na tykání, tak to byla tutovka. Získala jsem perfektního tatínka pro své dva syny. Díky němu jsem získala dceru, vnuky a pravnoučata už máme.
0: No to je krása.
1: Když manželovi je 75, 76 už letos,
0: ano, ano.
1: Já to řeknu, já se na to nestydím. I když se na to nevím, necítím, mě je 66 letos, ale my si ten život prostě užíváme.
0: To je dobře.
1: Chodíme do společnosti, máme, já jsem hospodská, přijedou ke mně turistky do Jeseníku, já jim dám prospekty Javorníku, oni do Javorníku přijedou a říkají, váš zámek, vaše vrchleby, tančírna, to prostě radši udolí, úžasné. A už jsem se s takovýma párama seznámila. Takom skromně říct, že u mě 4 dny byli hosté u mě doma. Perfektně lidé prostě. A jsou úplně nadšení z nás, z okolí a říkají, to vůbec neznáme. To jsme v životě neviděli, že něco takového krásného tady, jako na Jesenicku. A
0: jasně.
1: A tím úplně žiju. Jako... A hlavně žiju tím, že mám perfektního manžela.
0: Jo, jo.
1: Výborného tátu pro své dva syny, už dospělé. Získala jsem dceru, vnoučata, pravnoučata. Prostě mě to... Každý, já si myslím, že v každém věku to štěstí člověk potká, když chce.
0: Když ho taky vidí, že jo? Někdo štěstí nevidí, když za ním přijde. Někdo pořád má pocit, že ho štěstí nemůže najít a ono už dávno je u něj.
1: Ne, když mě moje pošťačka seznámila s tím tatínkem, to byla náhoda čistě.
0: Ano.
1: A viděla jsem tu výšku 2 metry. Já 1,60 m. To byla tutovka prostě. To jsem viděla, že to je moje krevní skupina, protože my jsme vždycky líbili vysoký. Můj tatínek měl skoro 2 metry,
0: jo,
1: ale
0: jo.
1: Bohužel nás bylo 8 dětí a na mě zbylo už 1,60 m jenom. Ale moje mladší sestra o 3 roky, tak to má 1,80 m. Takže co tatínek na mě ušetřil, tak to dala tedy mladší sestře asi. Říkám, jsem dělal jako srandu, jo? Říkám, bečko. A prostě já, když můj první manžel měl 2,10 m, no ale bohužel to je jedno. To už skončilo, to skončilo díky mojí kamarádce.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: Jsem potkala od mojí pošťačky manžela.
0: Jo, jo, to už jsme říkali, paní Amo, to už jsme říkali, nemusíme tolikrát opakovat, prozraďte. No, je ještě něco, co byste si přála, co se týče štěstí?
1: Já mám štěstí to, že mám super manžela.
0: Ano, dobře. Takže já vám moc přeju. Jo, já vám moc přeju, ať se vám krásně žije s vaším mužem, ať vám to všechno klape, ať jste se rádi spolu.
1: My žijeme 25 let spolu.
0: No, nádhera, ať vás baví práce.
1: Ale chtěla jsem se zeptat.
0: No.
1: Jenom tak pro zajímavost, jaké u vás počasí?
0: Na večer pršelo a teď nevím, je tam tma, ale pršelo trochu.
1: No, tady je bouřka strašná.
0: Jo, no tak vidíte, budete mít taky zalito. Jo. Dobře, tak paní Emo, děkuji moc krát a zdravíme do Javorníku, mějte se hezky.
1: Taky a zdravím všechny posluchače a to Pepína mě mrzelo, že...
0: Dobře, dobře, vyřídíme, mějte se hezky, naslyšenou, dobrý večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miky a Vaby Hryvolovi, no a jejich písnička Tereza. No a teď máme na telefonu paní Vlastinu Skrnová, krásnou noc, Vlastino, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer. Šťastná, že jsem se dovolala.
0: Tak to je dobře, když jsme u toho štěstí, že takhle pěkně začínáme.
1: No, když mě volá tolik balaků. Tak jsem tak šťastná, tam mám šťastný den i nešťastný.
0: Mm-hmm.
1: A šťastný pozdravuju Milana, který ho ještě nezná, nevím, co to je.
0: Mm-hmm.
1: Hlavně Pepína.
0: Ano.
1: Děkuju mu za pozdrav.
0: Dobře.
1: A pozdravuju jeho paní. A se jí daří, a se jí to všechno
0: hojí.
1: Ano. A je v pořádku. A může zase jezdit s koníčkem po balakách.
0: Přesně
1: a
0: tak.
1: A úplně jí to závidím.
0: Jo, jo.
1: Moje rodné místo.
0: Mm-hmm. Tak paní Vlastino, prozraďte, co vy a štěstí? Přišlo za vámi v životě? Našla jste ho?
1: Co?
0: Štěstí, jestli jste našla. No.
1: Štěstí jsem žádné nepoznala, pořádné.
0: Neříkejte, že celý váš život je smutný.
1: Nebudu vzpomínat.
0: No.
1: Ale akorát to jsem naštěstí, že jsem v životě poznala strašně moc lidí.
0: Hodných, dobrých lidí.
1: A mě taky.
0: Hmm.
1: Přátel hrozně moc.
0: No vidíte
1: já
0: to.
1: Já jsem v klubu Frekvence 1.
0: Mhm.
1: Jo, takže to víte, že na tý srazek to bylo nádhera úplně.
0: Ano.
1: Jenom, že teď jsou tak špatná. Dneska jsme byli venku.
0: Jo.
1: Sečovat to jako, přišli jsme dom, navečeřeli jsme se. Ona se je unavená, že je nějak blbě, že jde dom. Tak šla a za 10 minut už jsem na ní volala a přijde, jsem spadla na zem.
0: Jej.
1: Normálně z vozíka jsem spadla na zem, ruku mám teda
0: oteklo.
1: Přištanou. A museli přijet hasiče mě zvednout, já jsem se nemohla zvednout.
0: Ale
1: dopadlo to dobře, že musím do nemocnice.
0: Tak to jsem ráda, že to teda skončilo jenom modřinou.
1: No, budu sice pajedat chvíli, ale člověk to vem, když už vůbec nechodím,
0: tak, jo, tak to
1: už mě nevadí tak. Na tom vozíku, to vydržím.
0: Ještě, že to aspoň takhle dopadlo, jestli si nic neudělala vážného. No tak samozřejmě paní Vlastino, přeju hlavně hodně zdraví, protože i to je velké štěstí.
1: Ještě zatisko pozdravuju Roberta, ten nikdy na mě nezapomene.
0: Já vím. Mm-hmm.
1: No, to je zlatíčko moje a s tím svým synem.
0: Ráda vyřídím, to víte, že jo. Tak se opatrujte, mějte se hezky, ať se vám dobře spí a ať jste v pořádku, jo? Mějte se hezky. Krásnou noc. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla skupina Opět a Radeček. Dohráli jsme, dospívali jsme a na telefonu máme paní Janu Zírková. Jano, krásnou noc vám přeju.
1: No, taky nápodobně, paní Jitko, krásnou dobrou noc i všem posluchačům.
0: Ráda vyřizuju a děkuju. Tak Jano, co vy? Už si k vám našlo štěstí cestu, tak jak jste si představovala a přála?
1: No, ano, ano. A já bych se chtěla zmínit o tom, že takové štěstí mě čeká vlastně ne tenhle, ale pak příští víkend, protože to se poprvé, a doufám, že ne naposled, vlastně budu účastnit takové krásné akce, což je kočárkování historických kočárků.
0: Co pak to je?
1: No, to je vlastně takový sraz historických kočárků. Můžou to být vlastně kočárky naší země a i vlastně ostatních zemí.
0: A jako kočárky na panenky nebo na děti?
1: Ne, jakoby na děti, ale vlastně v těch kočárcích samozřejmě můžou být živé dětičky, to ano,
0: jo.
1: Ale převážně tam budou takové realistické panenky, no, které jsou jako děti živé, no.
0: Aha, no tak to bude krásný.
1: Jo, moc se na to těším, protože vlastně poprvé toho zúčastním a ostatní ročníky jsem viděla teda podle fotek jenom zatím, ale vypadalo to moc pěkně a já teď, když se budu účastnit naživo, tak to bude, myslím, úplně o něčem jiném. No. To moc těším, no.
0: No je, to si myslím. A kde to bude? Prozraďte nám.
1: No, bude to v Chomutově a já bydlím vlastně v Jirkově, což je
0: kousek relativně.
1: Kousíček, no.
0: Ano. No tak to si to moc užijte a ať vám vyjde počasí samozřejmě a ať je co k vidění zkrátka všechno.
1: Děkuju, no a pak ještě bych dodala asi, že jsem taky šťastná, když vidím, že lidé v mém okolí, bo i tak všeobecně, co znám, tak když vím, že jako jsou šťastný a nic se netrápí, ať už zdravotního nebo duševního, tak to taky, no, protože to jako opravdu není pěkný vědět o někom doma nějaký takovýhle svízel, ať už jakékoliv charakteru, tak to je pak takový smutný, no. Takhle to musíte pozorovat a nemůžete třeba těm lidem pomoct, no.
0: Ano. Takže v podstatě ale máte pocit, že štěstí ví, kde bydlíte a kam za vámi přijít, jo? Vidíte ho.
1: Jo, já bych asi řekla, že přibývajícími léty jsem šťastnější než dříve, no.
0: No tak to je krásné zjištění. Jo. Je něco konkrétního, co byste si tak přála? Ani nemusíme prozrazovat, samozřejmě, pokud nechcete. Ale jestli si tak na něco myslíte a říkáte si, třeba budu mít štěstí a klapne to.
1: Jo, tak to určitě takových věcí je spoustu a jak se říká, prozrazovat by se to nemělo, jinak to pak nesplní. A hlavně asi nejvíc to je to zdraví, no.
0: No tak jasně, od toho se všechno odvíjí.
1: A my jakýkoliv věku, jak jste, tak to je vlastně jedno, no. Hlavně ať jste zdraví, protože pak, když nejste zdraví, tak bez toho není nic, no.
0: Jde to pak všechno hůře a pomaleji a zkrátka s většími těžkostmi, to je pravda. Dobře, ano, no tak taky moc děkuju.
1: No, já bych se ještě závěrem teda dovolila pozdravit paní Inku, to je taky velká příznivkyně kočárkování.
0: Jo.
1: A paní Janus Alojzová a všechny ty linkaře, ať už se známe nebo neznáme, no, tak všechny zdravím moc.
0: Ráda vyřizuju a užijte si kočárkování budu se těšit, že se zase uslyšíme v Noční lince. Mějte se moc hezky.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcel Zmožek, láska je největší dar a někdo třeba doplní, že láska je největší štěstí. No a máme na telefonu paní Magdalenu z východních Čech. Tak, Magdaleno, prosím.
1: Krásný dobrý večer přeju všem.
0: Krásnou noc taky vám přeju, ano.
1: A děkuji za toto téma, je to téma boží od bohyně, takže sice láska je největší dar, ale myslím, že k tomu patří i to štěstí.
0: No jo.
1: Já si dovedu jako v uvozovkách vyrobit štěstí, když je člověk smutný, tak si najde něco,
0: jo,
1: co ho může udělat šťastným.
0: No to je krásný recept.
1: Pochopitelně, že šťastný mě udělali v narození dcery a narození vnoučat.
0: Jasně.
1: Ale já vzhledem k tomu, že jsem taková kočna, miluju děti a vzhledem k tomu, že bydlím blízko školky, tak chodí dětičky na procházku, já se s nima zdravím a to mi dělá šťastnou a říkám si, jaký my máme štěstí, všetci naše děti jsou šťastní. A nesmíme být hostejný a to mě teda hrozně mrzí, když čtu v novinách, že někde rodiče nebo očímové hlavně napadají děti a dokonce, že je i u smrti. A neměli bychom být hostejný a hned, jak člověk něco takového vidí, hned to nahlásit a prostě bojovat za to dítě, když není schopná matka.
0: Dobře, takže zpátky k tématu. Za vás vlastně vaše velké štěstí jsou vaše děti a vnoučata a z toho se velmi, velmi radujete. Je to takové naplnění vašeho života, jo?
1: Ano, a raduji se jako prostě, když mohu někomu pomoct a vidím, že jsem tomu člověku pomohla, takže to mi dělá radost, ale mě dělá radost i hezká písnička, hezký slova.
0: No to je dobře.
1: Radost, když v rádiu vašem je tam, jsou tam děti a říkají prostě na různý téma, ale jo. Rádio.
0: Jo, jo, tak. já vím, ano, ano.
1: A jestliže se mě podaří, abych dělala čtecí babičku ve školce,
0: no,
1: tak jsem taky tohle chtěla zavíst.
0: Tak na to se těšíte, že budete dělat čtecí babičku, budete číst
1: ano,
0: pohádky.
1: Ano, těším se na to a hlavně, aby mi to vyšlo kousek od baráku, mám kousek školku,
0: aha,
1: abych nemusela daleko nikam chodit.
0: Rozumím.
1: Protože takový to přátelství už stařený a těch malých dětí je stejně nejkrásnější.
0: A už jste se tam byla podívat, už jste se tak nějak domluvila na té spolupráci?
1: Ona se dělá rekonstrukce školky.
0: Jo.
1: Takže děti chodí někam jinam a čekám, že to teď dodělají tenhle měsíc, že už buď školka nebo nemocnice.
0: Ano.
1: Ale tam mě jako srdce to asi nedovolí, protože tam bych jako při vstupu už by mě tak vysuzují.
0: Jo, takže radši tu školku, abyste zase měla třeba něco jiného.
1: Ano, to těším, protože děti je nejvděčnější prostě dar. Který člověk může od tohoto světu dostat. Tak přeju hezký večer.
0: No nápodobně, paní Magdaleno, držím vám palce, budu se pak těšit, až nám povyprávíte, jak si tam s dětmi vedete, jak si to užíváte, zkrátka. No a držím palce, ať to všechno klapne brzy a ať se dočkáte tohoto svého dalšího štěstí.
1: Ano, moc děkuji.
0: Já
1: a taky přeju hodně štěstí.
0: Děkuji moc krát, mějte se hezky a zase příště v Noční lince. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakub Smolík, jen blázen žárlí. Pomalu jdeme do finále středeční čtvrteční noční linky a pojďme do pošty, protože jste hojně psali a já za to moc a moc děkuju. No a třeba paní Zdena z Pardubic k tématu nám píše toto. Já jsem prožila největší štěstí ve svých 20 letech, kdy se mi postupně narodil jeden a pak druhý syn. Druhé štěstí před rokem, kdy mi paní doktorka sdělila, že ta zlá nemoc je zvadnutá a já budu opět zdravá. Tak tohle jsou moje největší štěstí. Jinak všechny zdravím a přeju všem hlavně zdravíčko. Paní Zdeno, moc vám děkuju a přeju vám také hlavně pevné zdraví a ať se vám daří.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik pomyslná kytka od skupiny Brontosauři a ještě je tu jeden pohled do pošty. Pavel ze Židlochovic dodává k tématu. Dobrý večer, Jitko. Já se snažím být už šťastný s tím, co mám. I když to není mnohdy snadné, tak vím, že na to nejsem sám, což ne každý třeba může říci. A když bude dobře i finančně a po stránce zdravotní, tak to budu ještě šťastnější. No a to všechno přeju také všem. Dobrou noc. Tak přátelé, protože jsme se dopracovali v čase i prostoru na konec noční linky, tak se patří poděkovat vám všem za pozornost, za společnost. Přeju vám, nebo nám všem, aby to štěstí k nám přicházelo, abychom ho viděli, abychom taky pro to štěstí, které si přejeme, dokázali mnohé udělat a především nám přeju spoustu radosti nám všem a také samozřejmě mnoho zdraví. Jinak děkuju mnohokrát, přeju dobrou noc, pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli bdít, máme pro vás spousty dalších krásných pořadů. No a já děkuju moc, loučí se Jitka Lukešová a přeju dobrou noc.

cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy zase po čase naše divadlo dnes s Karlem Čapkem. K němu je vždycky proč se vracet, vidíte? A navíc kromě Karla Čapka bude naším dalším hostem ve všech vybraných ukázkách pan Rudolf Hrušinský. Máte se na co těšit a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ještě než se dnes vrátíme ke dvěma detektivním povídkám Karla Čapka, tak nejprve jedno jeho vyznání divadlu. Divadlu, které poznal jako autor, dramatik i dramaturg. No a právě tomu dovolilo popsat ten originální pohled do zákulisí, kam divák běžně nevidí, s humorem a nadsázkou. Ale taky, jak jinak, s velkou láskou a úctou k jevišti a ke všem kolem těch prken, která znamenají svět.
2: Ve svých prvních zárodečných a tápavých začátcích vzniká ovšem hra mimo divadlo na psacím stole ctižádostivého autora. Do divadla vstupuje poprvé, když se autor domnívá, že je hotová. Ovšem záhy, asi za půl roku nebo tak, se ukáže, že není hotová, neboť v nejpříznivějším případě putuje potom zpět k autorovi s výzvou, aby ji zkrátil a mimo to předělal poslední akt.
3: Z jakýchsi tajemných příčin je to vždycky poslední akt, co se musí předělávat. Právě tak, jako vždy je to poslední akt, co na jevišti určitě selže a v čem kritika se vzácnou jednomyslností objeví slabinu díla.
4: Je na podiv, že dramatičtí autoři přes tyto neodchylné zkušenosti trvají na tom, že jejich kus má mít vůbec nějaký poslední akt. Prostě neměly by být psány žádné poslední akty.
5: Nebo by se měl poslední akt zásadně odříznout, jako se uřezává ocas buldokům, aby jim nekazil postavu.
3: Nebo by se měl hrát kus obráceně, s posledním aktem na začátku a s prvním aktem, který vždy je uznáván za nejlepší, na konci.
4: Zkrátka něco by se mělo stát, aby z divadelních autorů byla sňata kletba posledního aktu.
2: Když tedy je poslední akt dvakrát nebo třikrát seškrtán a předělán a kus přijat, musí se v divadle po jistou dobu uležet, ano?
5: No jistě. Nabývá tím větší zralosti a jaksi načpí divadlem.
4: Musí nějakou dobu ležet také proto, aby se pak mohla ohlašovat jako dychtivě očekávaná novinka.
3: Když se tedy kus dostatečně uleží, začne poněkud jakoby páchnout. A to už se s ním musí ven.
4: Klárva, ty, stalo se mi něco nečekaného.
3: Ale, a co pak se ti přihodilo?
2: Ovšem, nežli se začne zkoušet, musí být kus obsazen. A zde učiní autor cenou zkušenost, že věc není tak jednoduchá. Má tam, dejme tomu, 3 dámy a 5 pánů. A na těch 8 rolí si vybere 8 nebo 9 nejlepších hvězd, kterými divadlo disponuje.
5: Dobrá, ten návrh podá přidělenému režisérovi a věc putuje, jak se říká, nahoru. Nyní se však ukáže, že...
3: Za prvé, paní A nemůže hrát hlavní roli, protože má současně jinou hlavní roli.
2: Za druhé, pan E nemůže dostat hlavní roli, musí dostat pan F, protože mu vzali roli Hamleta, o kterou se ucházel a kterou dostal pan G.
3: Za třetí, paní B vrátí roli, kterou ji autor přidělil s uraženým protestem, tohle přece pro ní není.
5: Za čtvrté, místo Hamleta by pan E mohl náhradu dostat 5. roli, ale po hříchu ji vrátí, na do smrti dožera na autora, že mu nepřidělil 4. roli, jež přece patří do jeho oboru.
3: Za páté, slečna C nemůže dostat roli, jak si autor přál, protože měla roli v minulé premiéře a musí se zaměstnat slečna D.
6: Za šesté, pan H se musí šetřit, protože je nachlazen následkem jakéhosi konfliktu se šéfem činohry.
5: Za sedmé, pan K nemůže hrát roli číslo 7, protože tu není nikdo lepší na vrácenou roli číslo 5. Není to sice jeho obor, ale on to přinese.
2: Za osmé, 8. role telegrafní posel se obsadí se zvláštní ochotou zcela podle přání autorova.
3: Od té chvíle, kdy jsou role rozdány, rodí se uvnitř divadla dvoje mínění. Jednak, že jsou v tom kuse krásné role, ale že jsou špatně obsazeny. Jednak, že tam jsou špatné role, ze kterých se nedá nic, ale zhola nic udělat, i kdyby si dal člověk nohu za krk.
4: Kláro, stalo se mi něco nečekané.
3: A co se ti přihodilo?
5: Režisér, jemuž je kus přidělen, vychází z rozumného předpokladu, že se musí kusu pomoci na nohy, jak se říká. Čili, že se musí udělat jinak, než jak to autor nadrobil.
6: Já jsem si, víte, pravý autor, představoval takovou tichou komorní hru.
5: A to by nic nebylo, odpovídá režisér. To se musí hrát úplně groteskně.
6: Klára, to je taková zakřiknutá pasivní bytost.
5: Co vás nemá? Klára je vyložená sadistka. Koukejte na stránce 37, jí říká Daneš, nemuč mě, Kláro. Přitom se bude Daneš svíjet na zemi a ona bude stát nad ním v hysterickém záchvatu, víte?
6: Ale tak jsem to nemyslel.
5: Víte, zrovna ta nejlepší scéna. Teď jinak by první akt neměl akt šluz.
2: Scéna je obyčejný měšťanský pokoj.
5: No a musíte tam mít nějaké schody nebo balkon.
2: A k čemu balkon?
5: Aby na něm Klára mohla stát, až zvolá nikdy. I ten moment se musí vyzvednout, chápete? Aspoň 3 metry vysoko. A potom z něj skočí ve třetím výstupu včela.
2: No proč by z něj skákal?
5: A protože tam máte poznámku, vpadne do pokoje. To je jedno z nejsilnějších míst, víte, ta hra potřebuje trochu víc života. Vy jste přece neměl na mysli nějakou tuctovou konvenční utáhaninu, no ne?
2: No to se rozumí, že ne.
5: No, tak vidíte, žádný strach, mistře, vemu to pevně do ruky, přijďte na čtenou zkoušku.
2: Ne, nedělejte to, radím vám, jste-li nebo hodláte-li být divadelním autorem, nechoďte na první neboli čtenou zkoušku, je to zdrcující dojem.
4: To se sejde 6 nebo 8 herců, vypadají na smrt unavení, zívají a je jim zima. Stojí nebo sedí v hloučcích a polohlasem kašlají. Tato pochmurná a bručivá chvíle se vleče asi 30 minut. Konečně režisér provolá.
5: Tak dámy a pánové, začneme.
4: Na smrt unavený sbor se rozsedí u rozvyklaného stolu.
5: Poutnická hůl, veselo hra o třech dějstvích. Začne předčítat režisér, načež rychle odvrtá scénář. Chudobný měšťanský pokoj, vpravo dveře do předsíně, vlevo do ložnice, uprostřed stůl a tak dále. Vstoupí Jiří Daneš.
2: Nic.
5: Kde je pan X? Co pak neví, že má...

0: Ježíše a Kláry Brebentě rychle, jako když se kněz modlí Otčenáš na chudém pohřbu.
1: Jen přítomný autor se nutí poslouchat, jinak se věc odehrává za obecného nezájmu.
0: Vstoupí Gustav Čák. Končí režisér ochraptělým výkřikem.
2: Jeden z mimů sebou trhne a hledá po kapsách brejle. Když si je nasadí, listuje v roli. Která stránka?
0: Šestá.
2: Mim obrací stránky a počne odříkávat svůj part hrobovým a tragickým hlasem.
1: Je pro boha, děsí se přítomný autor, vždyť to má být veselý bon vivant. Zatím režisér zastupující Kláru a mým hrající veselého bonvivána odříkávají pochmurná responsoria, jež mají být jiskřivým dialogem.
3: Kdy se vrátí váš manžel? Čte mým mrtvolně.
0: Manžel, opravuje režisér.
3: No tady mám manžele.
0: To je chyba, v oklepu. Opravte si to.
3: Tak ať to pořádně opisují, praví mým s odporem a rije tuškou do role.
1: A zatím se agonizující zbor poněkud rozjel, až to drnčí.
4: Počkat, tady mi chybí věta.
0: Počkat, tady je škrt. Odbyla první láska, až po jíte rád.
3: Počkat, tady jsou zpřeházeny role.
1: No tak dál. Hůhlavě, škobrtavě, uchváteně sype se text dychtivě očekávané novinky. Autor se potácí ven, drcen přesvědčením, že doposud nikdy v dějinách světa nebyla napsána hra tak šedivá a neúspěšná jako jeho.
5: Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
1: A nastává další stádium, aranžovací zkoušky ve zkušebním sále.
0: Tadyhle jsou dveře, ukazuje režisér v prázdném prostoru, tenhle věšák jsou druhé dveře, tahle židle je pohovka, tahle židle je okno, tady ten stůl je piano a tady co není nic je stůl, tak. Milost paní přijde dveřmi vlevo a postaví se u stolu. A teď přijde druhými dveřmi Jiří Daneš. Sakra, kde zase je pan X?
3: Zkouší na jevišti.
0: Tak budu markírovat Daneše. Vzdychne režisér a vběhne imaginárními dveřmi. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Milost paní, jděte mě tři kroky naproti. Dělejte trochu překvapenou. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Potom se přehraje Daneš k oknu. Prosím vás, nesleďte mi na tý židli, je to okno. Tak ještě jednou, milost paní, vy vyjdete zleva, Daneš proti vám. Kláro! Stalo se mi něco nečekaného.
4: Nikoliv, otče, čte Klára ze své role. Neviděla jsem ho od rána.
0: Co to čtete?
4: No první akt, druhá stránka.
0: Ej, tak to tam není. Kde to máte?
4: No tady.
0: Nikoliv, otče, to přece... No milost, paní, vy jste si přinesla jiný kus?
4: No vidíte asi, jo.
0: Tak si vemte zatím inspicientovou knihu a dávejte pozor. Já přijdu zprava.
4: Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Spustí milost, paní.
0: Ej, to není vaše, přece vy jste Klára. Ne já.
4: No já jsem myslela, že to je monolog.
0: Není. Já přijdu a řeknu, Kláro, stalo se mi něco nečekaného, tak pozor. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
1: Přítomný autor s ustanutím shledává v této větě všechnu topornost a nesmyslnost světa. Nikdy, snad už nikdy se tento chaos nerozplete. Nikdy se svět nevzpamatuje z faktu, že se stalo něco nečekaného. Nikdy se nedojde dále.
0: Vejde Katuše.
4: Ozve se z pozadí, kde Katuše zatím současně pohlcuje párek, tančí pasodoble a žvaní. Bum, dvě židle letí na zem, Katuše stojí uprostřed sálu a drží si koleno. Jau, Katuše vešla. Ježiši, to jsem si dala.
0: A musíte vejít zleva, slečno, vrací režisér.
4: Já nemůžu. Já jsem si asi rozbila.
0: Tak pozor, vstupuje Gustav Včelák.
5: Gustav Včelák se dívá na hodinky. Musím teď jít zkoušet na jeviště. Čekal jsem tu zbytečně celou hodinu. Malucta.
1: Autor má pocit, že tím snad je vinen on. Zatím se ukáže, že za nepřítomnosti Jiřího Daneše a Gustava Včeláka není možno aranžovat ani jediný dialog, krom začátku třetího aktu. Služka, pan Včelák milospaní, Klára, ať vejde.
0: Tuto scénu opakuje režisér 7krát. Načež mu nezbývá, než aranžovací zkoušku rozpustit.
1: Autor se vrací domů v smrtelném děsu, že takhle

0: jeho kus nenastuduje ani za 7 let.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Povídkami z jedné a druhé kapsy nebudeme dnes v našem divadle listovat poprvé, to tedy opravdu ne. Ale tu následující, Smrt barona Gandary, vám dnes nabízím možná víc právě pro ten jedinečný Čapkův autorský styl, než jako detektivku. Protože v tom, jak Čapek psal, nechyběla nikdy přesná psychologie postav všech těch jeho lidiček, zločinců, lupičů a taky policejních radů, agentů a detektivů. Mezi nimiž držel svůj prim pan komisař Mejzlík.
1: No vidíte, Pištoro, jak to jde, když se chce. Hubáčka máme v chládku.
2: To máme.
1: Tak si to odškrtneme. No jo, ale... Je to jen samá kapesní zlodějna. Pivní trubky, prádlo na půdě, sem tam nějaká ta loupež. A kluci, takový parádní případ, jako je vražda barona Gandary, to vyfásne starý Pitr. Je mi ho líto, Pištoro. Ten s tím nehne.
2: No, já bych mu moc přál, aby mu to vyšlo. Přece jen je z příbuzenstva. To se ví, kdo víš, kterého kolena. Bratranec mé ženy, ale hodně vzdálený. A teď pár roků před penzí. Takovýhle případ.
1: A panu policejnímu prezidentovi na něm moc záleží. Čert ví, kdo všechno je do té vraždy zapletený.
2: On mi strejda Peter tuhle povídal... Teda já mu říkám strejdo, ale jsme ve stejných letech, tak strejda mi povídal, víš, Pištoro, já ti nemám ždibec fantazie nebo důvtipu. To ti každý u nás potvrdí, že jsem ten největší trouba na direkci.
1: No to snad ne.
2: Jo, povídal to. Víš, Pištoro, ještě řekl, já jsem stejně primitivní jako ten zloděj nebo vrah. Co mě napadne, stejně všední, obyčejné a pitomé, jako jeho pohnutky. Já ti řeknu, povídá strejda Peter, že právě tím na to většinou přijdu.
1: To pan rada Peter žertoval.
2: No, že? Asi ne. Aspoň se mi nezdálo. On moc legrace nenadělá.
1: No, tak je pravda. On, pan rada, je spíš na takové ty řemeslné zločiny a na takové se obyčejně přijde.
2: Strejda Peter říká, když je to loupež, tak to udělal nějaký odborník. A když je to vražda, tak to bude nejspíš někdo z rodiny.
1: Koukněte, Pištoro, ale Gandara, to je úplně jiný kalibr. Tajemný dobrodruh. Vlasy jako havran a krásný jako Lucifer. On bydlel v jedné té vile u Grébovky. A co tam se časem dělo? No to se nedá ani povídat. V úterý kránu bylo slyšet u té vily dvě rány z revolveru. Byl nějaký poplach a pak našli toho barona v zahradě vily zastřeleného. Náprsní portfej dá pryč. Ale jinak tam nezůstala žádná kloudná stopa. Aha. Zkrátka, záhadný případ prvního řádu. Já jen pořád nechápu, jak se k tomuhle případu váš strýc dostal.
2: My jsme tou dobou, kdy se to stalo, dělali tu aféru v hostivaři.
1: No, zas prach obyčejná zlodějina.
2: A strýda Peter tou dobou zrovna nic neměl a šéf na něj šel z hurta. Pane kolego, tenhle případ sice není ve vašem obyčejném stylu.
1: Ale to ho asi urazilo, ne?
2: A tohle ani ne, ale šéf mu naznačil, aby strejda koukal ukázat, že ještě není zralý pro penzi. A to strejdu vzalo.
1: Byl na místě činu?
2: Jo, tentokrát jo.
1: No a?
2: No co no a?
1: Vymyslel něco?
2: To asi sotva, pane komisaři. Strýc Peter zásadně nepřemýšlí.
1: Cože?
2: On přemýšlení přímo zavrhuje.
1: Prosím, jak to?
2: On říká, vrah taky nepřemýšlí. Toho to buď napadne, nebo nenapadne.
1: Ano?
2: Jo.
1: Pro Krista pána. To snad platí pro staré báby, které zabil jejich synovec, nebo galán jejich služky.
2: No, jak jsem řekl, byl bych moc rád, aby mu to vyšlo.
1: No jo, Pištoro, ale s těmihle metodami...
2: Taky si myslím, pane komisaři, jenže bych byl rád, aby mu to klaplo. Pane komisaři, vy byste nemohl aspoň trochu...
1: No, dobrá. Dobrá, Pištoro, uvidím, co se v té věci dá... pro starého pána udělat.

0: co, pane Rado, co je nového s tím Gandarou?
1: Třeba má nějakého synovce.
0: Pane Rado, tohle bude asi trochu jiný případ. Já vám povím, baron Gandara byl velký mezinárodní špion. Kdo pak ví, o jaké divné věci tady běží? Mně nejde do hlavy, že jsem mu ztratil portfej. Já bych se na vašem místě šel informovat.
1: Pane kolego, každý máme své metody. Nejdřív se musí vyšetřit, nejsou-li tady nějací příbuzní, kteří by po něm mohli dědit.
0: Za druhé, pane Rado, je nám známo, že baron Gandara byl těžký hazardní hráč. Vím, pane Rado, nechodíte do společnosti. Jen hrajete u menšíku domino a nemáte takové ty známosti. Ale kdybyste chtěl, tak já se přeptám, kdo s ním v posledních dnech hrál. Víte, ono by tu mohlo jít o nějaký takzvaný čestný dluh.
1: Poslouchejte, dejte mě pokoj s čestným dluhem. Takový případ jsem jak živ neměl. Když to není rodinná vražda, tak to bude loupežná vražda. A tu musel udělat někdo z domácích lidí. Tak se to obyčejně stává. Možná, že má kuchařka nějakého synovce.
0: Pane Rado, víte, čím se ten baron Gandara živil? Vydíráním. On vám věděl strašně věcí o velké řadě moc bohatých lidí. To je na pováženou, kdo všechno by mohl mít zájem na jeho odklizení. Pane, já ho znal. Hochstapler, černý jako cikán, nejkrásnější lump, jakého jsem kdy viděl. Záhadný chlap, démon, falešný hráč, falešný baron. Poslouchejte, pane Rado, takový člověk neumírá obyčejným způsobem, ani obyčejnou vraždou. Tady jde o něco víc, o moc záhadné věci.
1: No tak mi to nemají dávat. Já nemám hlavu na záhadné věci. Já se vykašlu na záhadné věci. Já mám rád obyčejné a jasné mordy, jako je vražda trafikantky.
0: Poslouchejte, pane Rado, neměl byste námitek proti tomu, kdybych docela privátně za tou věcí šel? Víte, já mám tolik známých, kteří hledacos o Gandarovi vědí. Samozřejmě bych své informace dal k dispozici vám. Zůstal by to váš případ. Tak co?
1: Děkuju úctivě. Ale to nejde. Pane kolego, vy máte jiný styl než já. Vám by z toho vyšlo něco docela jiného než mně. To se nedá smíchat. Co bych si já počal s vašimi špiony, hráči, paničkami, takovou tou honorací, kamaráde? To není nic pro mne. Mám-li to zpracovat já, tak z toho vyjde takový ten můj všední špinavý případ. Každý dělá, co umí.
2: Pane Rado, pardon, že vyrušuju. Tak jsme zjistili, že domovník z Gandarovy vily má synovce.
1: No tak prosím.
2: Je to 20-letý kluk, bez zaměstnání a bydlí ve Vršovicích číslo 1451.
1: No.
2: On často býval u toho domovníka. A služka odtamtud má milého vojáka. Ale ten je teď na manévrech.
1: No tak to je dobře. Běžte se podívat za tím domovníkovým synovcem, udělejte prohlídku a přiveďte ho sem. Tak to vidíš, Pištoro. Za 2 hodiny jsem měl v ruce Gandarovu tobolku.
3: A vážně ji našli u toho kluka?
1: No, u něj přímo ne, ale v posteli, pod matrací. V noci ho chytli na flámu a ráno se přiznal, že Gandaru zastřelil, aby ho obral.
3: A kolik tam bylo?
1: 50 000 a něco. To je zrovna takový případ jako s tou starou babou z Křemencové ulice. Tu taky zabil domovníkův synovec. Ale Safra, Pištoro, když si pomyslím, že by ten případ dostal mejzlík, co ten byste věci udělal? No já holt na to nemám tu fantazii, to je to.

0: Tedy všechna čest, Pištoro, ten náš mejzlík je šikula, ale já bych na to taky šel jako starý pitr. Holt, co se dá dělat? My v našem věku už nemáme rádi nějaké extra a neobvyklé případy.
1: Ale my taky nemáme rádi nové lidi, pane Holu.
0: No.
1: Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce.
0: Správně, předně hnedle víme, že to udělal, protože je to jeho obor.
1: A za druhé víme, kde ho najít.
0: Richtig. A za třetí nám nedělá žádné caviky a nezapírá. Prostě už ví, že to k ničemu nevede.
1: Moje řeč, pane Holub, pracovat s takovým zkušeným zločincem je jedna radost.
0: A já vám řeknu, Pištoro, že i v kriminále jsou tihle řemeslní zločinci ve zvláštní oblibě a mají všeobecnou důvěru.
1: Teď jste to vyhmát, pane Holub. Oni ti nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti.
0: Odejď, nic jim není recht. Ale takový starý kriminálník ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nestěžuje sobě ani nám, že jo?

nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.

zaklepeš u dveří, já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženich a nevěsta, sednem si ke stolu, najíme se a napijeme se.

hlavy do těla a ty budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu se sejdeme. Zaklepej.

0: Zatím jsme dnes tedy vybírali pouze, tak říkajíc, ze studiových archivních nahrávek. Ale když vám takové čtení z Čapkových povídek najde to správné publikum, ostatně sami uslyšíte, že je to vlastně, jako by se četlo nahlas třeba, já nevím, v knihovně. Skryté niance v textu najednou dostanou svůj ohlas a radost by z toho měl určitě nejenom sám autor Karel Čapek, ale v takový krásný společnosti, řečeno s Jiřím Suchým, bylo dobře i panu Rudolfu Hrušinskému. Ostatně nechal se publikem v někdejším divadle hudby při té veřejné nahrávce nikoliv svést na scestí, to by tedy člověk u herce jeho formátu snad ani nečekal, ale naopak nechal se vést. Tak se k němu teď na té cestě s Čapkovým detektivním příběhem o lyrickém zloději společně přidejme. A brzy zase naslyšenou.
1: Já myslím, že by mnoho zločinců vymřelo, kdyby je společnost ignorovala. Ozval se pan Zach, redaktor. Takového odborného pachatele zrovna hřeje ta výjimečná veřejná pozornost, které se těší. Já neříkám, že lidé kradou a loupí jen pro tu slávu. Dělají to pro peníze, nebo z lehkomyslnosti, nebo vlivem špatných přátel. Ale jak jednou čuchnou k té aura popularis, probudí se v nich takové jakési velikářství. To máte stejné jako u těch politikářů. Počkejte, tomu už je řada let, co jsem redigoval náš výborný krajinský týdeník Posla východu. Já jsem se sice narodil na západě, ale to byste nevěřili, s jakým zápalem jsem bojoval za regionální zájmy východních Čech. To víte, takový krajinský redaktor musí hlavně dbát o lokální události. Jednou mě tedy zastavil tamní policejní komisař a povídá, tak dneska v noci vyloupil nějaký všivák krám pana Bašaty, co je obchod se smíšeným zbožím. A co byste tomu řekl, pane redaktore? Ten ničema tam napsal a nechal ležet na pultě báseň. To je přece drzost. No ne? Ukažte mi tu báseň, řekl jsem honem. To bude něco pro Posla. Uvidíte, že pomocí tisku toho taškáře chytneme. Mimo to, pane, jen si považte, co taková senzace bude pro naše město a pro celý náš kraj. Zkrátka tu báseň jsem po mnoha řečích dostal a otiskl jsem ji v Poslu východu. Já vám ji povím, pokud si ještě pamatuju, bylo to nějak takhle. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct a dvanáct bije. To je hodina pro zloděje. Když jsem ty dveře páčil, někdo po ulici kráčel. To bych nebyl zloděj, kdybych se bál. Ty kroky šly pořád dál a dál. Když člověk v takový tmě poslouchá, slyší, jak mu srdce bouchá. To srdce je sirotek jako já. Maminka by nade mnou plakala. Někdo má na světě neštěstí, já jsem tu tak sám. To jen myš šelestí. Myš a já, zloděj v oba, proto jsem jí nadrobil kus chleba. Ona se nechce ukázat, kde je. Zloděj se musí bát i zloděje. No a tak to šlo ještě dál, až nakonec bylo. Mohl bych toho napsat ještě více, ale ona mě už dohořívá svíc. Teda tu báseň jsem otiskl s obšírným rozborem dušespitným a krasovědným. Vyzvedl jsem její baladické rysy a výmluvně poukázal na jemné struny v duši zločincově. Byla to svým způsobem senzace. Tisk jiných stran a jiných krajinských měst tvrdil, že je to pustý a umělý podvrh. Jiní odpůrci východních Čech zase prohlašovali, že to je plagiát, nejapný překlad z angličtiny. A kde si cos? Ale když jsem byl v nejlepší polemice za našeho krajinského zloděje básníka, Přišel ke mně ten policejní komisař a povídá, tak pane redaktore, už byste mohl být konec s tím vaším zatraceným zlodějem. Považte si tohohle týdne už zase vykrat dva byty a jeden krám a pokaždé nechal na místě činu dlouhou váseň. No to jsem rád, Jařku. Otiskneme to. To by tak hrálo, brčel komisař. Pane, to je nadržování zločincům. Vždy ten chlap teď krade jenom z takové probuzené literární cti žádosti. Nyníčko mu to musíte nějak zarazit, víte? Napište, že ty básně nestojí za nic, že jim chybí forma nebo nálada nebo co chcete. No já myslím, že ten Holomek pak přestane krást. Povídám, tohle mi napsat nemůže, když už jsme ho jednou chválili. Ale víte co? Nebudeme mu víc ty básně otiskovat a je to. Dobrá. Za dalších 14 dní se událo 5 nových krádeží i s příslušnými básněmi, ale posel východu o nich mlčel jako zařezaný. Asi po 3 neděle byl pokoj, ale pak se začaly ty krádeže znova, jenom s tím rozdílem, že příslušné básně byly posílány poštou přímo do redakce posla východu. Ale posel východu se zatvrdil. Jednak si to nechtěl rozházet s místními úřady, jednak ty básně byly slabší a slabší. Autor se začal opakovat a vymýšlel si takové romantické hejble a ciráty. Zkrátka, počal se chovat jako skutečný spisovatel. Jednou v noci jsem přišel z hospody domů, pískal jsem si jako špaček a roškrtl sirku, abych si zapálil petrolejku. V tom okamžiku někdo za mými zády foukl do té sirky a zhasil ji. Nerozsvěcet, řekl temný hlas. To jsem já. Aha, řekl jsem, co byste chtěl? Já se vás jdu zeptat, řekl temný hlas. Co je s těmi básněmi? Človíčku, povídám, to jsem pořád nevěděl, o čí jde. Teď přece nejsou redakční hodiny, přijďte si zítra v 11. A vy mě dáte sebrat, řekl hlas trpce, to nejde. Proč už netisknete mé básně? Teď teprve jsem se dovtípil, že to je náš zloděj. A to by byla dlouhá kapitola, řekl jsem mu, sedněte si, mládenče, a když to chcete vědět, já ty vaše básně netisknu, protože za nic nestojí. Tak. Já myslel, řekl hlas bolestně, že nejsou horší než ta první. A ta první ušla, pravil jsem přísně. Byl v ní upřímný cit, rozumíte? Mělo to intuitivní svěžest, mělo to takovou bezprostřednost a sílu prožití, mělo to náladu, mělo to všecko. A ty další člověči byli pro kočku. Ale dyč, zaupil hlas, dyť já je psal stejně jako tu první. No to je právě to, řekl jsem tvrdě. Vy jste se v nich jenom opakoval. Zase v nich bylo, že venku slyšíte kroky, dyť já je slyšel. Bránil se hlas. Zase v nich bylo o té myši, pokračoval jsem, o té myši. Pravil hlas malomyslně. Víš, tam ta myš vždycky je. A já o ní psal jenom ve třech. Zkrátka, přerušil jsem ho. Z vašich veršů se stala pustá literární rutina. Bez originality, bez inspirace, bez citové obnovy. Příteličku, to nejde. Básník se nesmí opakovat. Měl byste začít z jiného soudku. Snad, abych vykrad kostel, navrhoval hlas. Nebo krchov. Potřásl jsem energicky hlavou, to nikam nevede, povídám. Člověče, na látce tak nezáleží jako na prožití. Ve vašich verších mě chybí nějaký konflikt. Je to pořád jen takový vnějškový popis obyčejné krádeže. Vy byste měl objevit nějaký niternější motiv, například svědomí. Hlas chvilku přemýšlel. To jako, myslíte, výčitky? Svědomí, řekl váhavě. Myslíte, že ty básně pak budou lepší? No to se rozumí, zvolal jsem. Kamaráde, to jim teprve dá tu psychologickou hloubku a zítřenost. Já to zkusím, pravil hlas zamyšlen. Já jenom nevím, jestli s tím budu moct krást. Člověk ztratí tu jistotu, víte? A když nemá tu jistotu, no tak ho spíš čapnu. A kdyby, křikl jsem, člověče zlatá, co na tom, kdyby vás chytili? Co pak si nedovedete představit, jaké básně byste psal Incarcere et Catenis? Já bych vám ukázal jednu básen z vězení, to byste mrkal. Byla v novinách. Ptal se hlas dychtivě. Olenku, povídám, to je jedna z nejslavnějších básní na světě. Rozsvítte, já vám ji přečtu. Můj host rozškrtl sirku a rozsvítil lampu. Ukázalo se, že je to bledý, trochu uhrovitý mládenec, jak už zloději a básníci bývají. Tak počkejte, Jářku, hned vám to najdu. A vyhrabal jsem překlad Wildovy balady ze žaláře v Reading. Jakživ jsem nepřednášel nic s takovým citem. Jako tehdy tu baladu, víte, ty verše, tak každý zabíjí, jak dovede. Můj návštěvník ze mne nespouštěl oka a když tam bylo o tom muži, jak jde na šibenici, zakryl si tváře a vzlikal. Když jsem dočetl, bylo ticho. Nechtěl jsem kazit jistou velikost té chvíle. Otevřel jsem okno a řekl jsem, nejkratší cestu máte tamhle přes plot, dobrou noc. A zhasil jsem lampu. Za dva dny ho chytli v jednom krámě, do kterého se vloupal. Seděl tam u pultu nad kusem papíru a kousal koneček tušky. Na tom papíře bylo jen napsáno: každej krade, jak dovede. A dál nic. Nejspíš to měla být variace na baladu ze žaláře v Readingu. Tehdy ten zloděj dostal půl druhého roku kriminálu za řadu hloupání. Za nějaký měsíc mě od něho doručili celý sešit básní. Bylo to strašné. Samá vlhká podzemní kopka, kasematy, mříži, řinčící, okovy na nohou, stuchlý chléb, cesta k šibenici, a kde si, co si. Já jsem se až zhrozil, jaké těsné poměry musí panovat v dotyčném kriminálu. Prosím vás, takový novinář vleze všude. Tak jsem si vymohl, že mě ředitel té trestnice pozval na prohlídku svého ústavu. On vám to byl docela slušný, humánní a zánovní kriminál. A toho svého zloděje jsem zastihl, zrovna když vyjídal z plecháče čočku. Tak co? Povídám mu. Kde pak máte ty řinčící okoly? Co jste o nich psal? Náš zloděj se začervenal a koukl bezradně na ředitele. Pane redaktore, koktal, vždyť o tom, co tu je, se nedají psát žádný básně. To je těžká věc, že? A jste spokojen? Ptám se ho. Jináč bych byl, bručel rozpačitě. A není tu o čem psát. Od té doby jsem se s ním nesešel. Ani v rubrice ze soudní síně, ani v poezii.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.